0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak chovat žížaly na výrobu kvalitního hnojiva. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na chov raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na konec srpna na zahradě. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Představte si žížaly jako sympatické a užitečné parťáky doma, v obýváku, v malém vermikompostéru, jak vám ze zbytku brambor od oběda vyrábějí kvalitní hnojivo pro květiny. Naší hobby redaktorku Slávku Brádlovou to tak zaujalo, že o tom žížalování natočila rozhovor s Martinou Záleskou, to je členka sdružení Kokoza, tedy komunita kompostování zahrada.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naší půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak, my to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařené jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku. Takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže poučovat. Vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta. Směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu, ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitro bloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížal, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížaly mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Ovšem, když dodržíte těch několik zásad, budete mít zdroj kompostu i hnojiva pro rostliny na zahradě i pro pokojové nebo balkónové rostliny. Tak využívání pracantů v podobě roztomilých žížal máme za sebou a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy. No a třeba mezi nimi bude právě ten váš.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Samozřejmě se musí sbírat sucha dopoledne. Teď nám jde jenom o výživu bylinky.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Já s bylinkami nedělám vůbec nic. Nechávám jim svobodu. Hlavně je nehnojím, protože v přírodě taky nikdo nehnojí. Mám známého, který se věnuje pěstování bylinek ve velkým, a ten má takovou hezkou větu, že nepěstuje saláty, ale bylinky, a ty často rostou na takových nepříznivých místech. Rostou na suchých místech, na skalách, a právě to, že dokážou odolávat tý nepřízní, tak jim dává podle mě tu vitalitu a léčivou sílu. Takže já bych bylinky nechala naprosto bejt, ať si žijou svým životem. Když se některé na nějakém místě nelíbí, tak ona se třeba sama přeseje nebo přestěhuje někam jinam. Takže ji nechávám na tom místě, kde je spokojená, a nijak do toho jejich života moc nezasahuju. A hnojiva ty u nás na zahrádce nemají co dělat. Ty dávám maximálně tak jahodám nebo rajčatům, a to je jenom přírodní, ze slepičáků, z droždí a podobně.
3: Z droždí?
2: No, to je takový úplně jednoduchý babský recept, kdy se kostka droždí dá do 2-litrové konvičky, nechá se rozmíchaná přes noc odstát. Já tam přidávám ještě i trošičku cukru, aby to droždí jakoby nabilo. A druhý den se to přidá do asi 10-litrový konve a dolije vodou. No a pak se tím zalívají jahody, rajčata, podobné plodiny. Je to z mého pohledu ekologické, zužitkuju na to droždí s prošlou trvanlivostí, když ho nestihnu zpracovat v kuchyni, a krásně se potom ty jahody mají k světu plodí.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám ve skleníku nastěhovaný larvy proustíku. Vybírám je každý den, ale nemůžu se toho nijak zbavit. Poradíte mě?
0: Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já jenom obecně, samozřejmě ty larvy nás trápí, protože nám většinou ožírají kořínky, takže nám ty rostliny prostě neprosperují nebo zcela odumírají. To je vlastně něco, co my nechceme. A ta pomoc je celkem jednoduchá. Teď v tuhle chvíli můžete udělat to, že můžete aplikovat nějaký z přípravku proti savému žravému hmyzu, který budete aplikovat zálivkou, ale myslím si, že zadání vašeho dotazu a odvysílání naší odpovědi může nějakou dobu trvat, takže tu radu možná dostáváte už pozdě, takže bych se spíš zaměřil na něco jiného. Na podzim zlikvidujete ty rostliny, můžete ten skleník, pařník, foliák dezinfikovat nějakou cenou svící nebo něčím takovým. A co si myslím, že pro vás bude naprosto zásadní, v tom skleníku, pařníku, foliáku aplikovat dusíkaté vápno. Standardně se aplikuje někdy prostě konec února, začátek března, ale v tom skleníku potřebujete začít dřív, protože tam budete i dřív pěstovat. To vápno aplikujete na povrch, zaryjete ho, pak ho zalijete. Ideálně, když vlastně ještě tu půdu přikryjete nějakým igelitem nebo něčím takovým, a zhruba po 14 dnech vlastně by ta půda měla být kompletně dezinfikovaná, a pozor, pak je potřeba ještě ten skleník, pařník nechat vyvětrat tu půdu, a tím byste se vlastně těch škůdců měla zbavit, pak by to mělo být OK.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho

0: Hobby magazín.
1: Sokolníkem se člověk nestane díky tomu, že si koupí dravce. Musí složit myslivecké a následně sokolnické zkoušky. A z vlastní zkušenosti vím, že to není vůbec jednoduché. Sokolníky zastřešuje klub sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě. Dravci se v myslivosti využívají k aktivnímu lovu bažantů, kachen nebo zajíců. A ještě více se od sokolníka Eduarda Školouda z Nasavrk na Chrudimsku dozvěděla naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Sokolník ale nepřišel sám. Přišel k mikrofonu společně se svým novým lovcem.
2: Královna je Rero Chlovecký, je to 18-letá dáma, která byla do České republiky dovezena před 18 lety z Nevadský pouště z odchovny a byla tady používaná k odchovu sokolovitých dravců, těch rérohů loveckých. Za svůj život jich odchovala něco přes 40 a jelikož už je vlastně v důchodovém věku, už nesnáší vajíčka, tak ji máme na dožití, probíhá s nějaký lehký sokolnický výcvik a vozíme ji po ukázkách do škol, do školek, na různé kulturní akce.
3: Zasloužila matka to je.
2: Sloužila matka.
3: A dneska už babička, teda babička. V těch 18 letech.
2: Ano, ano.
3: Kolika ti se dožívá?
2: Tenhle Rero Chlovecký se může dožít něco mezi 25 a 20 lety. Je standardní věk, kdy se tyhle dravci dožívají. Ten věk u těch dravců a u sov se odvozuje zhruba podle velikosti. Jednoduše řečeno, čím menší dravec je, tím se dožívá menšího věku, čím je větší, delšího věku. A nejdelšího věku v dravčí říši se dožívají velcí supy, velcí kondoři, což je 80 až 100 let. Rekordmanem v té dravčí říši je sup hnědý, který vzal v New Yorku, žil 113 let.
3: Mě vyloženě fascinuje tady ta naše královna. Rero Chlovecký, jste říkal, je to vzácný dravec. Já se na ní nemůžu vynadívat a je zvyklá, jak jste říkal, že ji berete na ukázky. Jak probíhá ten její den, téhle babičky dravčí?
2: Po ránu, když jedeme někde na vystoupení, tak ji vemem do auta, jede s náma na vystoupení, kde buď to přilítává na ruku nebo na atrapu kořisti, které se povídá vábítko. Na tom vábítku dostane odměnu ve formě syrového masa, což jsou většinou jednodenní kuřata, holuby, křepelky. A domů, když ji přivezu, tak jde do voliéry na zpátek, kde má svůj posed, ke kterému je přivázaná, kde má napáječku s vodou, kde se může napít, vykoupat. Ten výcvik a to krmení probíhá jednou denně a tomu dravci to stačí, protože i v přírodě svoji kořist loví a žere pouze jednou denně. Když uloví kořist, nažere se a už dál se s ním nepracuje.
3: Je na vás navázaná citově, teď myslím?
2: Tadle ne, protože tuhle jsem dostal od kamaráda sokolníka z odchovny. Mám ji 3 měsíce, jinak ty dravci, který mám buď malička, tak jsou na mě navázaný do té míry, jakože mý orlice se mnou tokaj, chtějí se se mnou pářit, já je uměle inseminuju, sedím s nima na vajíčkách a odchováváme spolu mláďata.
1: Slyšeli jste správně, doma odchovaní dravci jsou na své lidské partnery absolutně navázaní. Pokud by Eduard Školout přivedl ke své tokající odlici cizího odla, byla by schopná vetřelce i zabít. Aby se odchov zdařil, nezbývá tedy sokolníkovi, než spolupracovat se samicí doslova ve všech aspektech. Dáme si trošku muziky a pak se pustíme do přípravy spalinových cest na topnou sezónu.

svět uprostřed šňůry vozu pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a meku, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
2: Topná sezóna je sice ještě daleko, ale už teď je vhodné myslet na kontrolu komína. Ten si můžete vymétat i své pomocí, ale bez odborné kontroly se neobejdete, jak zjistil náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Údržbu spalinových cest navíc není dobré podceňovat.
3: Jednou z příčin požáru rekreačních objektů nebo i rodinných domů je zanedbaná údržba spalinových cest. Pokud se nám nahromadí saze v komíně, může dojít ke komínovému požáru. Potom tam máme obrovskou teplotu a od toho komína nám může zahořet i konstrukce toho domu, krovu, chaty.
4: Říká komíník a revizní technik Petr Bednařík. Jakým způsobem si lidé můžou zkontrolovat sami svůj komín?
3: Zákon to umožňuje, že si lidé mohou sami vymetat komíny. Takže začneme u vymetacího otvoru. Provedeme otevření dvířek do komína. Mrkneme, jak to tam vypadá. Žádný vosy na nás nevylítly, to je v pořádku. Podíváme se zrcátkem, jak jsme na tom. Tady to nemáme moc zanesené, ale něco tam je. Nahoru vidíme, takže to je v pořádku, ale potřebujeme odstranit ty pevné usazeniny, saze. Takže použijeme vhodný nástroj, komínický kartáč. Pokud vymetáme ze spodu, nesmíme zapomenout na protiprachovou spávku, aby jsme si to tady dole všechno nezaneřádili. Pokud vymetáme ze střechy, tak tenhle ten problém odpadá. Při tom spodním vymetání protlačujeme komínický kartáč až nahoru, než nám ustane tlak. Víme, že jsme nahoře, případně se zarazíme o střížku. U toho vymetání ze střechy je to jednodušší, prostě nám to dopadne na patu toho komína a tím máme komín zbaven těch pevných usazenin, těch sazí. Jakmile provedeme vymetení, odstranění těch pevných nečistot, pokud tam toho máme hodně, vybereme to lopatkou, nabíračkou, zbytek můžeme vysát vysavačem, ať to máme dokonale čisté. Jakmile máme čistý komín, zaměříme se na kouřovod, to znamená rozebrat z kamen, případně ho vyčistíme přes čistící otvor v kouřovodu.
4: Přestože si lidé mohou komín vyčistit sami, určitě jim i ze zákona vyplývají nějaké povinnosti?
3: Ano, podle vyhlášky je nutné, aby potom své pomocné vyčištění si pozvali odborně způsobilou osobu, komíníka, který zkontroluje to, jak je to vyčištěno, zkontroluje celkový stav té spalinové cesty a vystaví tomu provozovateli spalinové cesty doklad o té kontrole, že je všechno v pořádku. Tenhle doklad určitě je dobré mít, v případě nějaké pojistné události si ho vyžádá i pojišťovna.
4: Jak často by měli lidé nechat zkontrolovat komín?
3: U tuhých paliv je to dáno opět tou vyhláškou, minimálně jedenkrát za rok, odborně způsobilou osobou. Co se týče rekreačních objektů, tam je to minimálně jedenkrát za 2 roky a například u plynových kondenzačních kotlů je to minimálně jedenkrát za 2 roky.
2: Doporučuje komíník a revizní technik Petr Bednařík, se kterým natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Myslete na to, že největší nápor na odborné kontroly komínů jsou právě před topnou sezónou, proto poptávku na revizi nenechávejte na poslední chvíli. Já jsem letos strčil do komína přes léto vývod od mobilní klimatizace, takže jsem si komín krásně vyfoukal, ale stejně moji komíníci přijedou a jako vždy u nás bude veselo, protože do domu v té chvíli právě vstoupilo štěstí.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A je čas, kdy se sršně začínají připravovat na zimu. Ten jejich koloběh je takový, že sršní dělnice nanosí do hnízda co nejvíce bílkovin v podobě hmyzu, prostě masíčko, to, aby přežívající oplodněná matka mohla na jaře hned začít klást a mít ty malé čím živit, než jim donese vlastní potravu. Jinak je sršní kolonie v zimě opuštěná, takže jestli chcete zničit jejich hnízdo někde v domě nebo na zahradě, tak v zimě je ten správný čas. Ale říkám to velmi nerad, protože sršně jsou velice užitečné a navíc krásné. Jednou jsem šel zničit malé hnízdo v uzáku na zahradě a vyletěla dělnice, možná to byla královna, a ve vzduchu si mě pozorně prohlížela. A já jsem se vám za to úplně styděl, že je musím zahubit, protože jsem jakoby cítil, že to vědí, že to tuší. Tak kdo ví? No a za chvíli tady máme konec srpna a to je bohatá sklizeň, celoroční dřiny, dá se moštovat ovoce, vínečko se dá lisovat, kompostovat dobroty na zimu, sázíme jehličnany a stále zelené dřeviny, které dáváme do země nejlépe s kořenovým balem, dále pak tu máme dvouletky, lilie, kosatce a na jaře kvetoucí cibuloviny, jako jsou například tulipány, ladoňky a talovíny. Nesázíme ale ještě narcisy, s těmi je třeba počkat až na říjen. V září se ale můžete pustit do ošetřování volné půdy a připravit ji tím na jaro. A sklízejí se ořechy a potom ještě na světlém a suchém místě se nechají tak 3 až 5 dnů sušit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře zase krásně obrazila. Pustíme se také do chovu čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Kdo má internet, tak nás najde na webových stránkách rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a své dotazy můžete telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný zahrádkářský víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildbrandtové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráci Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprant z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je to semen je Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic. A jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to je byla velká láska, kde se seznámili je to ten Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, ten je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo? Protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. Takže to bylo takový modernější styl a tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o tom nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký obytování nebo co. Tak moje matka teda hledala. Můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček. A myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma nebo chleba nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germeny z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radovánu.

0: 52 v žaláři, takže ve tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči. A to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
1: Kde jste tady bydleli? Našli jste si nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
0: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky a ty bílé, to byla modrá sukinka, bílý ta bluza a ten červený i ten šáteček a můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak to byla takové, co si pamatuju ještě. A když člověk to zapomene, ty špatný věc.
2: Nakonec se Jana Hildprant se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildprant. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
0: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
1: Etiopský císař?
0: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli se z hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
1: Jste odjeli do Etiopie tedy?
0: Jeli se do Etiopie do mnou a tam jsme zůstali 14 let.
1: Jaké to bylo? To je změna veliká.
0: Po rojících.
1: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
0: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
1: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
0: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
1: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
0: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. protože

0: Mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo? No, je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
1: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
0: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10, 12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru a naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo, že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to nevěděl.
1: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
0: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
1: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
0: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo, ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatné, bohužel ne.
1: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
0: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne, že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo? Takže se to vrátil. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo? Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď je to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako, ale my jsme měli to štěstí, že Blatná, jako vodní zámek, tady bylo muzeum vlastně do těho 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali a to bylo naše štěstí.
1: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
0: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
1: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
0: No, to všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo neuvěřitelný. Je to vlastně, to byl takový zázrak.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
3: Proč jen mou

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbrandta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo v Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna, tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo. No, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. Jo. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa Vivě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by bylo váš parfé. A já jsem se na něj tak koukla, říkala si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem v obchodu a on běžel za mnou a říkal, slyšte, já mám 2 lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak kolik? 8. Jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala vyset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie, nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase na zpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, a říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak se říkali, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrand. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná, jak se přesvědčil Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo, tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takové jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
3: No, je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo. Já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy opovídám a říkám, mělo by se toto udělat?
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Nemoc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je provádě. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád, provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofeje, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildebrand. A nebo Fido Hildebrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand. To je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: No, co jiného dělat, než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildebrand nebo Ferdinand Hildebrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. A víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkala, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildebrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které jsem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam pod věží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když přijel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pořvili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden v Řecku. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali. A aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildprantů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Na Olomoucku jde do boje o Senát 5 kandidátů, všichni jsou zaregistrováni. Česko si připomnělo události roku 1968, důchody porostou o 300 korun. Polojasno, přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Přerovský magistrát zaregistroval ve městě pro podzimní komunální volby všech 9 podaných kandidátek, řekl Pavel Schlesinger z Přerovské radnice. Rozhodnutí je zveřejněno na úřední desce. V senátních volbách v olomouckém obvodu číslo 66 se ohlasy voličů utká 5 kandidátů. Všichni jsou zaregistrováni, řekl vedoucí oddělení vnitřních věcí litovelské radnice Miroslav Havran. Voliči se budou rozhodovat mezi zástupci hnutí ANO, KDU, ČSL, uskupení 24/7, SPD a Levice. První kolo senátních voleb se bude spolu s krajskými volbami konat 9. a 10. října. Před 58 lety začala okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Události v pátek dopoledne připomněla pieta před hlavní budovou Českého rozhlasu v Praze. Generální ředitel René Zavoral zdůraznil roli instituce v roce 1968. Řekl, že rozhlas byl v očích lidí zdrojem pravdivých informací, proto za něj bojovali.
2: Skutečnost, že právě zde před budovou Českého rozhlasu se odehrál největší střet mezi okupanty a pravými českými vlastenci, nebyla dílem náhody. Byl to projev instinktivní snahy české společnosti bránit Český rozhlas jako nezávislý zdroj informací.
0: Starobní, invalidní a pozůstalostní důchody by se měly od ledna zvýšit o 300 korun. Zvednout se má solidární pevná část penze z letošních 4900 na 5200 korun. Zásluhový díl, v němž se odrážejí odpracované roky, výše výdělku i počet dětí se zvyšovat nebude. Vyplývá to z připravovaného nařízení, které na svém webu zveřejnila vláda. Olomoučtí radní schválili záměr vybudovat simulátor hokejové střelby pro HC Olomouc. V minulosti nacvičovali hokejisté střelbu v prostorách malé zimní haly. Město v letošním roce zahájí projektovou přípravu stavby, v níž bude i simulátor. Do návrhu rozpočtu na příští rok radní zařadí i potřebné finance.
3: Přesné náklady budou podle informací tiskového oddělení radnice známé až po dokončení projektové přípravy. Náměstek primátorky Tomáš Pejpek z Koalice pro Olomouc a Piráti na sociálních sítích uvedl, že podle důvodové zprávy by mělo jít o 3 až 5 milionů korun. Dodal ale, že jsou naléhavější potřeby na obnovu sportovišť, například tartanová atletická dráha, pro té je lokomotiva. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
0: V pátém kole druhé fotbalové ligy v pátek Prostějov porazil Kladno 3-1, tabulku vede Karviná, druhé je Ústí nad Labem, třetí Táborsko, Prostějov aktuálně 9. Ve čtvrtém kole Moravskoslezské fotbalové ligy v pátek Hranice porazili Havířov 6-0, tabulku vede Bčko Sigmy Olomouc před Artisem Brno B, třetím Frýdkem Místkem, Uničov 7., Hranice 12. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě polojasno, odpoledne přechodně oblačno, místy přehánky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 a mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Osobní auto bouralo a skončilo mimo vozovku silnice z Olšan u Prostějova do Studence. Na místě zasahují hasiči, záchranáři a policisté, projíždět tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Víkendové dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc právě začíná. Sobota 22. srpna, u mikrofonu je Tomáš Kedzior, ale třeba také Petr Jungmann, který se za pár minut přihlásí s kalendáriem, a do 17:30 ještě stihneme předpověď počasí a taky obvyklou rubriku Co v učebnicích nebylo, v níž se tentokrát už takhle brzy ráno podíváme do vesmíru. Přejeme dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc, dnes je u mikrofonu Tomáš Kedzior.

0: remember.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
4: Sobota 22. srpna. Svátek má Bohuslav a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. 14. mimořádný sjezd KSČ se konal před 58 lety v továrně pražské ČKD ve Vysočanech, den po vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Odmítl porušení suverenity Československa a požadoval okamžité stažení intervenčních vojsk z území státu.
5: Žádný kompetentní stranický ani ústavní orgán o takový zásah nepožádal. V Československu nebyla žádná kontrarevoluce a nebyl ohrožen socialistický vývoj.
4: Klíčoví straníci byli pozatýkáni a odvezeni do Moskvy, kde později podepsali dokument o co nejrychlejší normalizaci. Zpěvačka Tina Turner vystoupila na strhujícím koncertu v pražském Dělíčku přesně před 30 lety v roce 1996. Narvaný stadion Bohemians dokázala rocková babička 20 songy během svého Wildest Dreams Tour rozpumpovat jako málo kdo jiný. První webkamera na světě, která zabírala kávovar počítačových vědců v trojské místnosti na univerzitě v Cambridge, byla přesně před 25 lety v roce 2001 vypnuta po 10 letech práce. Všechny kávovary, konvice i samotná kamera se staly sběratelskými unikáty a byly vydraženy za nemalé peníze. Jeden z kávovarů skončil dokonce v muzeu. 65. narozeniny má dneska šéf a zpěvák britské kapely Tears for Fears. Jmenuje se Roland Orzabal. A 33 by dneska oslavila německá biatlonová hvězda Laura Dallmayr. Zahynula loni v létě v pohoří Karakoram. Já přeju hezkou neděli.

0: počasí.
1: První část víkendu bude na střední Moravě polojasná, odpoledne může být přechodně i oblačno, místy čekejme přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16, teď je 5 hodin 17 minut.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na rarohaloveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Jak v lidové písničce zní tajuplná tma a svit hvězd a jakými tóny si chlapci a děvčata v minulosti projevovali náklonnost při večerních dostaveníčcích? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle nám tentokrát navodí romantické chvíle, při nich se zaposloucháme do písní o lásce i touze a společně prožijeme hudební kouzlo srpnových nocí, hvězd a tradičního namlouvání. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do

0: dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo Slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem Slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem Slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem Slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 6:30 zprávy a Jiří Kořínek.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Technici v pátek odstraňovali na poli u podštátu na Přerovsku trosky větrné elektrárny. 30 metrů vysoké zařízení se zřítilo ve čtvrtek. Podštátská radnice požaduje kontrolu technického stavu zbývajících větrníků. V Chorvatsku zahynuli při pádu malého letadla z České republiky dva lidé. K nehodě došlo v pátek pozdě večer poblíž přístavního města Zadar. Ředitelství silnice dálnic otevřelo dalších 6 kilometrů dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem s výjimkou tunelu Homole, který se objíždí. Do provozu bude uveden příští rok v létě. Jeho otevření zdržely složité geologické podmínky. Dalších 60 nových dálkově odečitatelných vodoměrů namontují po prázdninách obyvatelům velkého újezdu na Olomoucku. Zpětnou vazbu o spotřebě vody z nich průběžně dostanou nejen odběratelé, ale i vedení městyse. Prostějovská radnice bude od ledna příštího roku obyvatelům města rozdávat další sady tašek na tříděný odpad. Vyzvednout si je můžou zdarma na finančním odboru magistrátu. Podmínkou pro předání sady je zaplacení poplatku za odpady. Ze sportu. Světová tenisová jednička Jannik Sinner nedolečil zraněné pravé koleno a nebude startovat na US Open. Ital hrál naposledy ve Wimbledonu, kde zvítězil. Počasí na střední Moravě dnes bude polojasno, odpoledne přechodně oblačno, místy čekejte přehánky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli stavebním úpravám je zúžena vozovka silnice první třídy číslo 46 v Dolanech na Olomoucku. Jezdí se tam jedním pruhem, během prací může být doprava zcela omezena. Objížďka pak vede přes Bohuňovice a Trusovice, nákladní auta musí přes Šternberg, Tovéř a Bělkovice Lašťany.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: 6:02, už takhle brzy ráno jedna pozvánka, pokud plánujete navštívit Červenku, tady obec nedaleko Litovle, zajděte si na Gulášfest, bude tam po celý den, startují už v 10 a doprovodnou akcí je také 8. ročník Chili Festu s názvem Červenský palivec.

0: 5.39, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Pomalu se nám rozbíhají sportovní soutěže a také přípravy. Třeba šumperští hokejisté mají za sebou už 3 přípravné zápasy. V prvních dvou porazili týmy ze své soutěže Opavu a Kroměříž. V tom třetím hráli navzdory porážce 1-3 vyrovnaný part s prvoligovým Přerovem. A to za předpokladu, že jejich kádr přes léto drasticky omladil.
1: My jsme udělali poměrně zásadní změny. Ten tým jsme hodně omladili. Naprosto záměrně. I někteří naši hráči, cizí hráči, kteří tady byli prostě 3 roky staršího typu, jsme prostě neviděli ten progres za ty 3 roky. Asi každý chápe, když do toho plyne hromadu peněz a chcete hrát ve vyšších příčkách, tak někdy přijde čas, kdy s tím musíte něco udělat.
2: A tak šéf klubu Vladimír Velčovský s kádrem opravdu něco udělal. Některým hráčům už smlouvy nenabídl, ale dále nepokračují třeba úspěšní odchovanci Tomáš Pospíšil, Tomáš Drtil nebo Daniel Vachutka, o které Šumperk nadále zájem měl. Ale rodinné či pracovní důvody jim nedovolili pokračovat v módu, kdyby hokej dokázali dávat 100%.
1: Někdy prostě přijde čas u těch 30. Kdy prostě ta stopka nějaká. Nikdo nevyhazoval, dostávali nabídku, ale lidsky a časově hlavně to nevyšlo. Já tomu plně rozumím. A potom ten klub se musí podle toho zařídit. Takže jsme šli do velkého mládí, což je riziko. Chtěl jsem tam nějakého staršího hráče, mentora pro tu kabinu, typu toho Pospíšila. To nevyšlo. Ale hodnoťme podle výsledku, podle obrazu hry a já zatím mám z toho dobrý pocit.
3: Mě to samozřejmě mrzí, protože to jsou zrovna jako hráči, kteří by nám určitě pomohli a ty zkušenosti prostě by těm klukům mohli předávat, ale zas na druhou stranu chápu jejich život, jo, mají rodiny a chcou být doma a je to určitě náročný. Jo, a ještě navíc, když to musíte skloubit s prací, takže já se tomu úplně nedivím a přeju jim hlavně jako zdraví a jsou spokojení s rodinama doma.
2: Doplně ředitele klubu i trenér Tomáš Sedlák. Ten kromě zkušených hráčů přišel i o 2 nejproduktivnější. David Skuhrovec a Mikuláš Jenčovský zamířili o patro výš do Maxa ligy.
3: Tak na jednu stranu jako pro Šumperk, pro náš hokej bych si je tady jako samozřejmě přál, ale lidsky ti kluci byli skvělí. Určitě bránit jim jako by nemělo ani smysl. Jednou, když jste asi trenér, tak chcete ty hráče posouvat někam a my jsme za to strašně rádi, jako že se posunuli. A doufám, že tento rok se třeba posune zase někdo, protože myslím si, že tady jsou hodně mladí a určitě i nadějní hráči. Jo.
2: Razantně omlazený tým by tak herně měl vypadat výrazně jinak než loni.
3: Máme dobrý pohyb, na tom bychom chtěli zakládat. Vidíme i jako nějaký pohyby v kabině, kdy ti kluci, asi jak jsou si blízko věkově k sobě, tak to tam docela funguje. Jo, zas na druhou stranu potřebujete mít vždycky nějaký zkušený borce, jo, v týmu, jo, kteří to dokážou v posledních 5 minutách vzít na sebe a my je teďka nemáme, musí to převzít ti, co jsou nejstarší. Zatím to dělají skvěle.
1: Já zatím z toho týmu mám velmi dobrý pocit. Pracovitý tým, který chce. Samozřejmě je předčasné nějaké hodnocení, ale kudy já z toho mám dobrý pocit a ten tým je pracovitý, tak myslím, že máme dobře našlapnout.
2: Říká ředitel šumperského hokejového klubu Vladimír Velčovský. Ambicí Draku by mělo být umístění do 6. místa a alespoň 1 uhraná série v playoff. Šumperk odstartuje druhou ligu 19. září proti týmu SK Prostějov 1913. Ze Šumperka Adam Kudet, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 3:45 a minuta. Dneska čekáme polojasno, ale teď může být i přechodně oblačno, i tak během dne. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 16 a mírný západní vítr.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje, pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
3: Vrcholem 200. koncertu série Živě v červnovém letním kině bylo vystoupení Roberta Křesťana a Druhé trávy. Nikam se nespěchalo, většina skladeb byla v pomalejším nebo středním tempu a diváci v hledišti jako uhranutí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana.

Sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc průběžně zve na zajímavé akce. Dneska se jich chystá opravdu hodně v olomouckém kraji, tak třeba SDH Nová dědina pořádá od 14 hodin na zahradě kulturního domu zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi na téma ze života hmyzu. Připravena budou soutěžní stanoviště, tombola, skákací hrad a občerstvení. Ve Ptení v areálu Sokolovny dneska chystají dětský den se sousedským posezením, bude to od 15 hodin, bude tam skákací hrad a prý i pro dospělé. No a kolo štěstí, pletení náramku nebo deskové hry a soutěže. A ještě krátká pozvánka třeba do Jezernice, tam se dneska také něco bude dít. Letní hudební odpoledne startuje ve 13 hodin.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Agrární komora čeká pro letošek slabou úrodu obilí. Na střední Moravě začali sklízet chmel. V Zábřežském muzeu si dnes návštěvníci vyzkouší pravěký život. Polojasno, přechodně oblačno, teploty do 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Zemědělci letos sklidí asi 6 milionů tun obilí, bude to o 17% méně než v loni. Půjde tak o jednu z nejhorších sklizní za poslední roky. Na agrosalonu Zemědělka v Českých Budějovicích to řekli zástupci agrární komory. České zemědělství podle nich letos přijde na tržbách asi o 20 miliard korun. Za poklesem úrody je hlavně sucho a vlny veder, ale i jarní mrazy nebo krupobytí. Na Hané začala sklizeň chmele. Jako první spustili česačky zemědělci v Prosenicích na Přerovsku. Následovat budou další, třeba největší pěstitel chmele na Moravě v Kokorách. Tam mají kvůli nedostatku vláhy a horků chmelových šišek méně a jsou malé. Předseda družstva, zároveň místopředseda Svazu pěstitelů chmele České republiky Vladimír Lichnovský očekává podprůměrnou úrodu.
2: Těch tropických dnů a nocí bylo tolik, že to není ani průměrné, ani normální a každá anomálie se vždycky podepíše na vývoji a tady u toho chmelu se podepsala u nás na těch půdách, které prostě nejsou v nějakých údolních nižších polohách, kde by byla spodní voda, takže ta rostlinka si nemá na co sáhnout a nemá z čeho žít, tak prostě nemůže vytvořit odpovídající úrodu.
0: Dalších 60 nových dálkově odečitatelných vodoměrů namontují po prázdninách obyvatelům Velkého újezdu na Olomoucku. Zpětnou vazbu o spotřebě vody z nich průběžně dostanou nejen odběratelé, ale taky vedení městy se. Opatření má pomoci zlepšit situaci s nedostatkem vody v obecním vodovodu. Pokračuje nezávislý místostarosta Velkého újezdu Jaroslav Klička.
3: Abychom trošku byli schopni vidět tu spotřebu a uměli si to porovnávat v čase, viděli, kde je třeba špička. A ta druhá funkce je taková kontrolní hlídací pro toho samotného, řekněme, občana, kdy je možno vidět, že je nějaký nadměrný odběr ve smyslu tom, že třeba ten člověk je na dovolené a najednou mu tam teče voda.
0: Prvních 50 zařízení začalo fungovat na jaře. Všech zhruba 450 odběrných míst v újezdu by mělo být touto technologií osazeno během příštího roku. Na jeden den pračlověkem se dnes můžou stát návštěvníci muzea v Zábřehu. Vyzkouší si každodenní pravěký život. Součástí je příprava tradičního pokrmu nebo stavba monumentálního megalitu. Prohlédnout si můžou taky stálou výstavu muzea zaměřenou na první vývoj života na Zemi. Pokračuje kurátor muzea Jan Sita.
4: Akce jeden den pračlověkem se koná od 9 hodin. Na návštěvníky čeká výroba keramických nádob, následně si také budou moci ulovit imaginárního mamuta, budou si moci obléci a vyrobit si nějaké pravěké šperky. Sport.
0: České volejbalistky vyhrály svůj úvodní zápas na mistrovství Evropy. V Brně porazili Řecko 3-1 na sety. Ve stejné skupině zvítězili Bulharky nad Ukrajinkami 3-0 a Srbky nad Rakušankami také 3-0. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě polojasno, odpoledne přechodně oblačno, místy přehánky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 16 stupňů a mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli stavebním úpravám je zúžená vozovka silnice první třídy číslo 46 v Dolanech na Olomoucku, jezdí se tam jedním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Přejeme dobré brzké víkendové ráno, pokud někam jedete už teď, snad je to na výlet, anebo třeba na návštěvu rodiny, tak ať všechno dobře dopadne, sledujte zelenou vlnu Českého rozhlasu Olomouc vždy ve zprávách, kdyby bylo něco mimořádného, tak i v běžném vysílání, ale ať nic takového nenastane, i to přeje Tomáš Kedzior tady od mikrofonu. Za chviličku rubrika Stalo se před 100 lety.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. I její vlasy, dech i hlas a údiv můj, jak prchá čas.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Stalo se před 100 lety.
2: V 6.11 s Ditou Vojnarovou. Jaké bylo léto 1926?
3: Bylo úplně jiné. Novináři ve svých článcích psali o tom, že konkrétně koupání se nacházelo v krizi. Jestliže po dva dny vysvitne sluníčko, třetí den zase fouká chladný vítr, který nedává chuti ke koupání. Dozvídáme se. Břehy řeky Moravy, kam obvykle mířilo mnoho koupáčů, osiřely. Nálada ke koupání prostě nebyla. Ještě tak na koupališti na Uralském stadionu, které bylo chráněno proti větru a které během slunečných dnů přilákalo mnoho návštěvníků, bylo možné za chladnějších dnů občas někoho potkat. Toto místo si oblíbili především rodičové s dětmi, jak zdůrazňovali novináři, poněvadž koupání v bazéně s rovně vybetonovaným dnem bylo nejen příjemné, ale i bezpečné. Navíc byl na místě vždy přítomný plavčík, který měl jednak dozor a pak také vyučoval plování.

0: Ježíš Neweis, známý jako Pedro, brněnský muzikant, autor trapských písniček, nedávno oslavil 70, ke kterému na vlnách Českého rozhlasu Olomouc chci pogratulovat a vám posluchačům nabídnout nejenom jeho písničky, zahrané s Karabinou, Trump Evergreen Bandem, anebo živě u nás ve studiu jako Pedro Family Band. Pojďte si poslechnout společně se mnou příjemnou současnou trumpskou muziku. Zazní v pořadu Na cestě v neděli 23. srpna po 15. hodině. U mikrofonu bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka.

0: 23 minuty, posloucháte sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Vydáme se do Mikulovic, tam už končí opravy zbrojnice dobrovolných hasičů, zázemí záchranářů poničili předloni v září. Záplavy ovšem v nevyhovujícím stavu byla budova už před velkou vodou. Byli jsme se podívat přímo na místě.
1: Nějaké sociální zařízení, to znamená mokrá šatna, tady je suchá šatna.
2: Ukazuje mi nové zázemí mikulovických dobrovolných hasičů starosta Roman Šťastný z hnutí STAN. Zbrojnice byla poškozená před loňskými záplavami.
1: Jen pro představu, stojíme vedle té zbrojnice, tak si představte, že tady bylo to zaplaveno asi metr a půl vody, které bylo uvnitř komplet, takže veškeré to vybavení do této výše bylo poničeno, zničeno. V podstatě se nám podařilo potom zachránit už jenom vozidla.
2: Na její opravě se pracovalo od června minulého roku. V současné chvíli je už vnitřní zázemí hotové, pokračuje Šťastný.
1: Teďka během 14 dnů se musí vyřešit ještě příjezdová komunikace a komunikace okolo hasičárny.
2: Zbrojnice hasičům nevyhovovala už před povodněmi, popisuje velitel jednoho z družstev Petr Navrátil.
3: Snažili jsme se ty prostory využívat nejlíp, jak to šlo, ale samozřejmě nás to omezovalo jak rozměrem té hasičárny, tak i členitostí těch místností, kde dílna byla poměrně nevyhovující, parkovací prostory byly stísněné a tak dále. I ty šatny nebo to přivlíkání hasičů k výjezdu, kdy to opravdu jde o minuty a o vteřiny v podstatě, tak bylo hodně stísněné, takže to nebylo úplně dobře.
2: Sbor dobrovolných hasičů v Mikulovicích má více než 30 členů, říká Navrátil.
3: Z toho je výjezdová jednotka, nás je 12, kteří vyjíždíme k mimořádným událostem, a ten zbytek jsou další ostatní dobrovolní hasiči, kteří zajišťují například zábavy, kácení máje.
2: Všichni členové sboru po dobu rekonstrukce museli využívat náhradní prostory, uvádí Šťastný.
1: Pro nás to byl velikánský problém, protože techniku jejich někam uložit a dát nebylo vůbec jednoduché. To zároveň nejjednodušší řešení bylo, když jsme našli nějaký jeden volný prostor, kde jsme zřídili šatny pro ně v blízkosti obecního úřadu, a výjezdová vozidla byla právě zaparkována v areálu obecního úřadu, tak aby byla pod určitou kontrolou.
2: Nové zázemí za více než 20 milionů korun nabídne hasičům více prostoru. Kromě šaten a větší garáže pro výjezdovou techniku v něm bude také školící místnost. Na stěhování do nových prostor se hasiči těší.
3: Hlavně ty prostory, které by nám měly pomoct opravdu se řádně připravovat na ty výjezdy, tak určitě na to se těšíme, že to bude jenom ku prospěchu věci.
2: Uzavírá Navrátil. Slavnostní otevření zbrojnice plánuje vedení obce na konec srpna. Hasiči by se do ní měli přestěhovat hned poté. Z Mikulovic Sabina Millerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: půl sedmé, zprávy a Jiří Kořínek.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Uzavírka Stupkovy ulice v Olomouci se z technických důvodů prodlouží až do konce srpna. Původně měla skončit v pondělí 24. Autobusové linky číslo 10, 16, 19, 50 a 52 budou dál jezdit po náhradní trase. Podrobnosti a výlukové jízdní řády najdete na webu dopravního podniku města Olomouce. Olomoučtí radní schválili záměr vybudovat simulátor hokejové střelby pro HC Olomouc. Město v letošním roce zahájí projektovou přípravu stavby, v níž bude i simulátor. Do návrhu rozpočtu na příští rok radní zahradí i potřebné finance. Prostějovská radnice nechá v Kolářových sadech a v centru města namontovat dřevěné fotopointy v podobě srdce. Náklady na jejich pořízení radní odhadly na 360 tisíc korun. Dřevěné prvky vyrobí a na veřejném prostranství ukotví společnost Lesy města Prostějova, uvedl primátor František Jura z hnutí ANO. Skanzen ve Zlatých horách na Jesenicku hostí tento víkend tradiční rýžování zlata. Kromě soutěží na návštěvníky čeká hudební a bohatý doprovodný program. Ze sportu tenistka Sara Bejlek postoupila na turnaj v Cincinnati do semifinále. Loňskou vítězku Australian Open Madison Keysovou ze Spojených států amerických porazila 3-6, 6-4 a 7-6. Počasí na střední Moravě. Dnes bude polojasno, odpoledne přechodně oblačno, místy čekejte přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli stavebním úpravám je zúžená vozovka silnice první třídy číslo 46 v Dolanech na Olomoucku. Jezdí se tam jen jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Půl sedmé a dvě minuty, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc, teď krátce zve do Bludova, tamní myslivecký spolek pořádá odpoledne na chatě ve Vlčím dole od 12 hodin s mysliveckými specialitami.

0: Písnička Václava Neckáře vznikla v září 1968, tedy těsně opravdu jen pár dnů či týdnů po okupaci. A my jsme si ji připomněli ve vysílání Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc. Vydáme se teď do Ludvíkova, tady se děje spousta zajímavých věcí. Mimo jiné tady připravují nové útulny, a to dvě. Přibudou v chráněné krajinné oblasti Jeseníky, jedna útulna vyroste u obecního úřadu, druhá potom na veřejném prostranství na začátku obce směrem od Vrbna pod pradědem.
1: Pokud třeba prší, tak člověk samozřejmě nechce úplně ten stan stavět někde za deště.
2: Nedaleko Ludvíkova jsem potkal Zbyňka a Juli. Sedí tady na lavičce, mají sebou na první pohled dost těžké krosny a dozvěděl jsem se, že si vyrazili na procházku ze Zlatých hor do Rýmařova. To je zhruba 50 kilometrů.
3: Hlavně se teda utábořit někdy, kde to je rovné, ať nesjíždíme dolů celou noc.
2: Uvítala byste právě taky takovou útulnu po cestě?
3: Určitě bych to uvítala, ať už jenom z toho důvodu, že to je vlastně bez starostí. Nemusíme tím pádem tahat sebou stan navíc, který má třeba taky pár kilo, a jak už bylo řečeno, je to prostě skrýš před deštěm, před zvěří a je to pohodlnější určitě.
2: Kde a jak budou útulny vypadat, mi už popisuje nezávislá starostka Ludvíkova Dana Selingerová. Já se teď vlastně dívám na historickou budovu místního obecního úřadu, tak jakým směrem bude ta útulna?
4: Takže jedno místo jsme vymysleli zhruba uprostřed obce, u budovy obecního úřadu, kde máme dnes takovou starší dřevostavbu, u které máme nainstalované infopanely. Lidé se tady rádi zastavují, takže nám tady to místo připadne vhodné.
2: Dana Selingerová mi ukázala i vizualizaci, jak by útulna měla vypadat. Na mě to trochu působí už skoro jako malý rodinný domek.
4: Zhruba polovina té stavby se sedlovou střechou by byla prostě opláštěná, polovina by byla otevřená a v podkroví by se mohly vlézt až 4 takové ty provizorní dřevěné palandy.
2: Pozorujete tady v obci nějaké unavené turisty občas?
4: Určitě ano, protože Ludvíkov je dlouhý a autobusová zastávka úplně nenahrazuje nějaké odpočívadlo, kde se dá posadit i se případně schovat.
2: Obec už má zpracovanou projektovou dokumentaci, teď na stavbu schání peníze a pokud by to vyšlo, jedna útulna by mohla stát ještě do konce letošního roku. Z Ludvíkova Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Máme 6:45, počasí dnes předpovídá meteoroložka Eva Richtariková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak jaké máme ráno teď v Olomouckém kraji a jaká bude sobota?
2: Tak máme poměrně hodně oblačnosti, ale téměř bez srážek a sobota bude stále ve znamení spíše té velké oblačnosti. Přechodně se v dopoledních hodinách může ukázat i slunce, ale obecně bude oblačnosti hodně a lokálně ještě počítejme i s přeháňkami. Jen výjimečně se může objevit i bouřka. Večer pak budou srážky ustávat a také bude ubývat oblačnosti. Teploty se budou pohybovat mezi 21 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 stupni a vítr povane mírný, západní nebo severozápadní, rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Jaká bude potom noc a celý zítřek?
2: V noci už očekáváme postupné vyjasňování a beze srážek, teploty mezi 11 až 7 stupni Celsia a vítr povane slabý, západní, severozápadní do 4 metrů za sekundu. No a během neděle už očekáváme počasí beze srážek, bude jasno až polojasno, jen přechodně může přibýt oblačnosti, teploty budou mezi 19 až 23 stupni Celsia, takže slabé ochlazení a na horách mezi 12 až 16 stupni, vítr povane zpočátku ještě slabý, ale přechodně se rozfouká mírný severozápadní až západní vítr rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Počasí meteoroložka Eva Richtariková v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.

9.55, co zajímavého se dnes bude konat v Olomouckém kraji, tak třeba na fotbalovém hřišti v Lužicích dneska mezi 15. a 19. hodinou plánují velkou akci. Je to kouzelný den plný zážitků. Připraveny budou jízdy na koních, skákací hrad, skluzavka, výtvarná dílna, malování na obličeji a soutěžní stanoviště. V 16 hodin plánují žonglérskou show a hned potom se děti můžou naučit, jak se vlastně žongluje. Guláš Fest tak ten připravují dneska v července, už mezi 10. hodinou, už po té 10. to tam otevřou. Doprovodnou akci je také Červenský palivec, to je 8. ročník Chili Festu. A zvu třeba také do areálu Sokolovny ve Ptení, kde dneska od 15 hodin připravují dětský den se sousedským posezením. Bude tam skákací hrad, malování na obličej, kamínky, kolo štěstí a tak dále. Zdravíme do Ptení a jsme rádi, že tam pro děti něco děláte.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: 7 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Stavba nové dálnice z Bělotína do Rybí začne v září. Řidiče od dnešního rána brzdí částečné omezení provozu na sjezdu z D55 u Napajedel. Olomoucké výstaviště Flora hostí burzu Aquatera. Oblačno, místy přehánky, teploty do 25 stupňů Celsia, mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která postaví jeden z posledních úseků dálnice D48 z Bělotína do Rybí. Propojuje Olomoucký a Moravskoslezský kraj až na hranice s Polskem. Stavba začne v září, pokračuje mluvčí silničářů Miroslav Mazal.
5: Aktuálně máme vybraného zhotovitele. Stal se ním firma Metrostav za cenu 870 milionů korun. Hlavní trasa bude měřit 3800 metrů, což tvoří celkem 117 stavebních objektů. Předpokládané dokončení této stavby vychází na rok 2029.
3: Pro řidiče dnes platí částečné omezení provozu na sjezdu z D55 za mostem u Napajedel. Od této chvíle provoz kyvadlově řídí semafor, případně pracovníci stavby. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
6: Důvodem omezení je především instalace mobilních ocelových svodidel, která zvýší bezpečnost provozu v tomto místě. Současně provedeme nástřih vodorovného dopravního značení. Omezení skončí nejpozději v neděli odpoledne.
3: Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci, o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dřív mluvil až o částce kolem 600 korun. Například starobní důchod pobíralo v Česku na konci června více než 2 miliony 300 tisíc lidí. Jeho průměrná výše je skoro 22 tisíc korun. Invalidních důchodců je v Česku 420 tisíc. Na olomouckém výstavišti Flora se dnes koná burza Aquatera pro milovníky akvaristiky a teraristiky. Návštěvníci si můžou kromě zvířat nebo rostlin koupit taky krmiva. V menší míře jsou zde i chovatelské potřeby pro psy, kočky a ptactvo. Pokračuje organizátor David Kopeček.
7: V sobotu od 8 do 12 hodin se koná opět Aquatera Olomouc. Je to setkání všech akvaristů a teraristů a všichni zájemci o tyto koníčky si zde mohou zakoupit živočichy, rostliny, dekorace do akvárií a podobné věci.
1: Sport.
3: Šumperští hokejisté v přípravě poprvé prohráli. Na vlastním ledě podlehli prvoligovému Přerovu 1-3. Zubři si rozhodující náskok vytvořili ve třetí třetině dvěma brankami v rozmezí 2 minut. Za domácí Draky upravoval až v závěru únikem v oslabení Izák. Trenér Šumperka byl ale navzdory porážce s výkonem svého týmu proti soupeři z vyšší soutěže spokojený.
8: Třetiny byly nás byli jako slušný, velmi slušný. Možná nám ke konci trošku došly síly, nevím. Kluci říkali, že ne. Možná hlava, jak jsme dostali ten druhý gól. Já jsem asi spokojený. Navíc my jsme se vyzkoušeli 5 juniorů, tuším. Jako určitě nesklamali, jo, hráli perfektně. Takže jo, za nás jako nám to něco ukázalo. Já jsem jako spokojený zatím.
3: Šumperk se hraje další přípravný duel v úterý proti Kroměříži. Přerov ve čtvrtek cestuje do Třebíče.
1: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, místy přehánky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Stavební úpravy omezují provoz na silnici první třídy číslo 46 v Dolanech na Olomoucku. Jezdí se tam jen jedním pruhem.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Víkendové vysílání Českého rozhlasu Olomouc, to jsou také dárky a jeden z nich pro vás budu mít v téhle vysílací hodině. Jsou to vstupenky na Mohelnický Folkfest 2026, konkrétně na příští pátek a sobotu. A mimo jiné se představí opravdu hvězdy Benjoben, Ivana Mládka, Žalman a spol., Robert Křesťan a druhá tráva, Roman Horký a Kamelot nebo skupina COP a nebo Tak jsme niči Hopdrop. Ten program je opravdu nabitý. Dvě vstupenky v celkové hodnotě přes 1000 korun pro vás budu mít jako víkendový dárek Českého rozhlasu Olomouc. U mikrofonu je Tomáš Kedzior, dneska je sobota 22. srpna.

0: 7 hodin 12 minut. Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Tak plánujete cestovat třeba dnes po Olomouci? No, zaplatit za jízdenku přímo ve voze MHD je realitou ve většině moravských i českých měst. Posledním krajským městem, které bezhotovostní platbu v pondělí spustilo, je Olomouc, zatím ale jen ve 20 vozech a v testovacím režimu.
1: Jupi. První jízdenku z bezkontaktního terminálu má primátorka Olomouce Miroslava Ferancová z hnutí ANO.
2: Samozřejmě, že si ji schovám. Je to taková historická událost. Sice to není stejný, jako když se zaťukal první hřebík do transatlantické magistrály železniční, ale určitě je to velký krok zase směrem ke spokojenosti občanů, kteří MHD využívají.
1: Terminály umožňují nákup elektronické jízdenky, nabízí ale i jízdenku v tištěné podobě. Vysvětluje mi u přístroje Ondřej Barta z provozu. Firmy.
3: Druhá možnost jsou papírové jízdenky. Ty tam jsou z důvodu, pokud chcete mít doklad v ruce papírový, anebo pokud chcete na navazující spoje, to znamená třeba na přestupy mimo Olomouc a podobně, tak vám vyjede ta jízdenka na té QR kód a tím se prokážete potom u toho dopravce, ke kterému budete přestupovat.
1: Přímo při jízdě tramvají si mezi prvními zkouší kartu mladý muž.
4: Vybírám si lístek, elektronickou jízdenku, plné jízdné, zaplatit, tahu telefon, platím a mám to.
1: Všechno funguje, jen mu není jasné, proč zavedení terminálu trvalo v Olomouci tak dlouho. Vysvětlil to šéf dopravního podniku Jaroslav Michalík.
5: V roce 2019 se poprvé soutěžilo, přihlásil se jeden dodavatel, ta soutěž byla zrušena. Bohužel v té době už přišel covid, díky tomu se odsouvalo soutěžení vlastně validátorů až do roku 2023, kdy se vysoutěžilo, pak to nějakou dobu leželo na úřadu pro hospodářskou soutěž, no a samozřejmě 18 měsíců trvala realizace.
1: Investiční náměstek primátorky Miloslav Tichý z hnutí ANO je rád, že dopravní podnik drží krok s dobou.
6: Když jsem slyšel, co všechno zatím stojí, kolik to dá práce, úsilí a ten proces, jak je zdlouhavý, kolik peněz to stojí, tak to rozhodně neberu jako samozřejmost. Chtěl bych taky pochválit právě tu spolupráci mezi dopravním podnikem a městem. Když dopravní podnik je tedy městská akciová společnost, tak spolupráce funguje úplně perfektně a daří se nám spousty dotačních prostředků získávat právě na tyto projekty, také na modernizaci vozového parku.
1: V olomouckých tramvajích a autobusech bude po testování fungovat 191 terminálů ve 147 vozech. Dopravní podnik za ně zaplatil 14,5 milionu korun. 10 milionů získal z evropských dotací. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Hodně oblačnosti čekáme dneska. Přechodně může být i polojasno a přechodně také, ale můžou z té oblačnosti vypadnout nějaké srážky. Teploty příjemné letní 21 až 25, v Jeseníkách okolo 16 a vítr mírný západní 7 hodin 19 minut.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na rarohaloveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

7.26, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc a kdo se teď dovolá do studia, může získat 2 vstupenky na Mohelnický folkfest na pátek a sobotu.

0: půl osmé, zprávy a Jiří Kořínek.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Technici v pátek odstraňovali na poli u podštátu na Přerovsku trosky větrné elektrárny. 30 metrů vysoké zařízení se zřítilo ve čtvrtek. Podštátská radnice požaduje kontrolu technického stavu zbývajících větrníků. Ředitelství silnice dálnic otevřelo dalších 6 kilometrů dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem s výjimkou tunelu Homole. Ten se objíždí. Do provozu bude uveden příští rok v létě. Jeho otevření zdržely složité geologické podmínky. Dalších 60 nových dálkově odečitatelných vodoměrů namontují po prázdninách obyvatelům velkého újezdu na Olomoucku. Zpětnou vazbu o spotřebě vody z nich průběžně dostanou nejen odběratelé, ale i vedení městyse. Prostějovská radnice bude od ledna příštího roku obyvatelům města rozdávat další sady tašek na tříděný odpad. Zvednout si je můžou zdarma na finančním odboru magistrátu. Podmínkou pro předání sady je zaplacení poplatku za odpady. Ze sportu. České volejbalistky vstoupily do mistrovství Evropy vítězně. V Brně na úvod skupiny B porazili Řecko 3-1. Počasí na střední Moravě dnes bude oblačno, místy čekejte přeháňky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dělníci uklízejí kolem dálnice D35 na obchvatu Olomouce za exitem Nemilany ve směru na Hradec Králové. Mezi 271. a 270. kilometrem jedou po krajnici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Půl osmé a dvě minuty, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc, tak vstupenky na Mohelnický folkfest už mají své majitele, ale další dárky ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc samozřejmě ještě přijdou. Poslouchejte tedy dál. Přejeme dobré ráno.

0: 20. srpna je sobota, 7 hodin 40 minut, tak pomaličku se nám rozběhly kolektivní sporty a jedou také přípravy. Třeba šumperští hokejisté už mají za sebou 3 přípravné zápasy. V prvních dvou porazili týmy ze své soutěže Opavu a Kroměříž. V tom třetím hráli navzdory porážce 1-3 vyrovnaný part s prvoligovým Přerovem a dokonce mají mladé hráče.
1: My jsme udělali poměrně zásadní změny, ten tým jsme hodně omladili, naprosto záměrně. I někteří naši hráči, cizí hráči, kteří tady byli prostě 3 roky staršího typu, jsme prostě neviděli ten progres za ty 3 roky. Asi každý chápe, když do toho plyne hromadu peněz a chcete hrát ve vyšších příčkách, tak někdy přijde čas, kdy s tím musíte něco udělat.
2: A tak šéf klubu Vladimír Velčovský s kádrem opravdu něco udělal. Některým hráčům už smlouvy nenabídl, ale dále nepokračují třeba úspěšní odchovanci Tomáš Pospíšil, Tomáš Drtil nebo Daniel Vachutka, o které Šumperk nadále zájem měl, ale rodinné či pracovní důvody jim nedovolili pokračovat v módu, kdyby hokej dokázali dávat 100%.
1: Někdy prostě přijde čas u těch 30. Kdy prostě je ta stopka nějaká. Nikdo nevyhazoval, dostávali nabídku, ale lidsky a časově hlavně to nevyšlo. Já tomu plně rozumím. A potom ten klub se musí podle toho zařídit. Takže jsme šli do velkého mládí, což je riziko. Chtěl jsem tam nějakého staršího hráče, mentora pro tu kabinu, typu toho Pospíšila. To nevyšlo. Ale hodnoťme podle výsledku, podle obrazu hry a já zatím mám z toho dobrý pocit.
3: Mě to samozřejmě mrzí, protože to jsou zrovna jako hráči, kteří by nám určitě pomohli a ty zkušenosti prostě by těm klukům mohli předávat, ale zase na druhou stranu chápu jejich život, jo, mají rodiny a chcou být doma a je to určitě náročný, jo, a ještě navíc, když to musíte skloubit s prací, takže já se tomu úplně nedivím a přeju jim hlavně jako zdraví a já jsou spokojený s rodinama doma.
2: Doplně ředitele klubu i trenér Tomáš Sedlák. Ten kromě zkušených hráčů přišel i o 2 nejproduktivnější. David Skuhrovec a Mikuláš Jenčovský zamířili o patro výš do Maxa ligy.
3: Tak na jednu stranu jako pro Šumperk, pro náš hokej bych si je tady jako samozřejmě přál, ale lidsky ti kluci byli skvělí. Určitě bránit jim jako by nemělo ani smysl. Jednou, když jste asi trenér, tak chcete ty hráče posouvat někam a my jsme za to strašně rádi, jako že se posunuli. A doufám, že tento rok se třeba posune zase někdo, protože myslím si, že tady jsou hodně mladí a určitě i nadějní hráči. No.
2: Razantně omlazený tým by tak herně měl vypadat výrazně jinak než loni.
3: Máme dobrý pohyb a na tom bychom chtěli zakládat. Vidíme i jako nějaký pohyby v kabině, kdy ti kluci asi jak jsou si blízko věkově k sobě, tak to tam docela funguje. Jo, zas na druhou stranu potřebujete mít vždycky nějaký zkušený borce, jo, v týmu, jo, kteří to dokážou v posledních 5 minutách vzít na sebe a my je teďka nemáme. Musí to převzít ti, co jsou nejstarší. Zatím to dělají skvěle.
1: Já zatím z toho týmu mám velmi dobrý pocit. Pracovitý tým, který chce. Samozřejmě je předčasné nějaké hodnocení, ale když já z toho mám dobrý pocit a ten tým je pracovitý, tak myslím, že máme dobře našlapnuto.
2: Říká ředitel šumperského hokejového klubu Vladimír Velčovský. Ambicí Draku by mělo být umístění do 6. místa a alespoň 1 uhraná série v playoff. Šumperk odstartuje 2. ligu 19. září proti týmu SK Prostějov 1913. Ze Šumperka Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 7:45 a minutka, sobota bude převážně oblačná. Můžeme počítat také s ojedinělou přeháňkou, místy ale taky vykoukne sluníčko. Teploty 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách 16 až 18, vítr mírný západní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Přímo z místa.
3: Budovu zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje v Olomoucké Aksamitově ulici jsme navštívili v jednom z vydání cyklu Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Zjistili jsme, kdo a kde v ní slouží, jaké zázemí mají zaměstnanci, i to, jak vypadá vozový park. Ideálně bez houkání sirén se zaposlouchejte do prázdninové reprízy. V neděli po 9. hodině zve Dita Vojnarová.

0: 7.51 plánujete dneska někam výlet do Jeseníku, tak Český rozhlas Olomouc vás zve třeba do Ludvíkova, tam je to nádherné, v chráněné krajinné oblasti Jeseníky přibudou útulny, jedna vyroste přímo u obecního úřadu, druhá potom na veřejném prostranství na začátku obce směrem od Vrbna pod Pradědem.
1: Pokud třeba prší, tak člověk samozřejmě nechce úplně ten stan stavět někde za deště.
2: Nedaleko Ludvíkova jsem potkal Zbyňka a Juli, sedí tady na lavičce, mají sebou na první pohled dost těžké krosny a dozvěděl jsem se, že si vyrazili na procházku ze Zlatých hor do Rýmařova, to je zhruba 50 kilometrů.
3: Hlavně se teda utábořit někdy, kde to je rovné, ať nesjíždíme dolů celou noc.
2: Uvítala byste právě taky takovou útulnu po cestě?
3: Určitě bych to uvítala, ať už jenom z toho důvodu, že to je vlastně bez starostí, nemusíme tím pádem tahat sebou stan navíc, který má třeba taky pár kilo a jak už bylo řečeno, je to prostě skrýš před deštěm, před zvěří a je to pohodlnější určitě.
2: Kde a jak budou útulny vypadat, mi už popisuje nezávislá starostka Ludvíkova Dana Selingerová. Já se teď vlastně dívám na historickou budovu místního obecního úřadu, tak jakým směrem bude ta útulna?
4: Takže jedno místo jsme vymysleli zhruba uprostřed obce, u budovy obecního úřadu, kde máme dnes takovou starší dřevostavbu, u které máme nainstalované infopanely, lidé se tady rádi zastavují, takže nám tady to místo připadne vhodné.
2: Dana Selingerová mi ukázala i vizualizaci, jak by útulna měla vypadat. Na mě to trochu působí už skoro jako malý rodinný domek.
4: Zhruba polovina té stavby se sedlovou střechou by byla prostě opláštěná, polovina by byla otevřená a v podkroví by se mohly vlézt až 4 takové ty provizorní dřevěné palandy.
2: Pozorujete tady v obci nějaké unavené turisty občas?
4: Určitě ano, protože Ludvíkov je dlouhý a autobusová zastávka úplně nenahrazuje nějaké odpočívadlo, kde se dá posadit i se případně schovat.
2: Obec už má zpracovanou projektovou dokumentaci, teď na stavbu schání peníze a pokud by to vyšlo, jedna útulna by mohla stát ještě do konce letošního roku. Z Ludvíkova Adam Tomáš, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: O registraci nebo případném odmítnutí přihlášek kandidátů do komunálních voleb musí úřady rozhodnout do dneška. Dostavba tramvajové trati do Olomouce Slavonína by mohla začít příští rok. V Nové dědině na Prostějovsku pořádají rodinnou akci s názvem Ze života hmyzu. Oblačno, místy přehánky, teploty do 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních komunálních voleb. V předchozích řádných komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo v celé zemi přes 178 tisíc jednotlivých kandidátů, sdružených do tisíců místních stran. Volby do zastupitelstev měst a obcí budou v pátek 9. a v sobotu 10. října. Spolu s tím si ve třetině obvodů budou voliči vybírat senátory. Stavba další etapy tramvajové trati v Olomouci by mohla začít příští rok. Zatím končí tramvaj u zastávky U Kapličky. Odtud by trať měla pokračovat k ulici Jižní. Město už dokončilo výkupy pozemků. Pokračuje náměstek primátorky Miloslav Tichý z hnutí ANO.
2: Pro třetí etapu tramvajové trati na Povel do Slavonína se nám již podařilo vykoupit všechny potřebné pozemky. Zároveň jsme dokončili projekční práce a nyní je projektová dokumentace na stavebním úřadu a čekáme na povolení záměru. Máme připraveny také finanční prostředky, takže pokud získáme stavební povolení, respektive povolení záměru do konce roku, tak bychom v příštím roce mohli již stavět.
0: Začátek školního roku se blíží a s tím i časté nemoci u malých dětí. Některým nákazám podle lékařů a epidemiologů příliš zabránit nelze. I kvůli tomu, že malé děti ještě nemají dostatečně odolnou imunitu.
3: Trpěl pořád na nějaký rýmičky, kašlíky. Mám pocit, že jako každý měsíc jsme to řešili na tom začátku.
4: Petřin syn Oliver nastoupil do dětské skupiny v asi 2 letech a teď ve 4 už je prý jeho imunita odolnější.
5: S vyšším věkem, myslím v té dětské kategorii, se samozřejmě výskyt onemocnění snižuje.
4: Říká epidemiolog Jan Kinčl. Kdy už ale dítě netrpí běžnou nákazou a je potřeba vyhledat lékaře, popisuje pediatrička Alena Šepková.
6: Pokud má to dítě vysoké teploty, nebo pokud stíženě dýchá, kašel třeba po několika dnech neustupuje.
4: Od dítěte se můžou snadno nakazit ostatní členové rodiny, proto by měli dbát na prevenci i u sebe. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Tradiční zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi pořádají dnes dobrovolní hasiči v Nové dědině, místní části Konice na Prostějovsku. Letošním tématem akce je život hmyzu v přírodě. Pokračuje za pořadatele Stanislav Verba.
7: Sbor dobrovolných hasičů Nová dědina u Konice pořádá od 14 hodin tradiční zábavné odpoledne pro děti. Akce bude pořádána na zahradě kulturního domu v Nové dědině. Můžete se těšit na tematické soutěžní stanoviště, skákací hrad a hasiči připraví pro děti i pěnu.
1: Sport.
0: V pátém kole druhé fotbalové ligy v pátek Prostějov porazil Kladno 3-1. Tabulku vede Karviná, druhé je Ústí nad Labem, třetí Táborsko, Prostějov 9. Ve čtvrtém kole Moravskoslezské fotbalové ligy Hranice porazili Havířov 6-0. Tabulku vede Bčko Sigmy Olomouc před Artisem Brno B a třetím Frýdkem Místkem Uničov 7. Hranice 12.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, místy přehánky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Stádo zhruba 20 krav jde po silnici mezi Starou Libavou a Moravským Berounem na Olomoucku. Počítejte tam se zdržení, na místo už jede hlídka policie.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. V sobotu 22. srpna vás bude zvát na zajímavá místa a zajímavé akce, ale podíváme se třeba také, jaké bylo léto roku 1926 v rubrice Stalo se před 100 lety za chvíli. A ještě jedna oblíbená záležitost. Co v učebnicích nebylo? Každý den s Martinem Písaříkem, tentokrát je o historii vážení. A to za pár minut. U mikrofonu je Tomáš Kedzior. Přeji dobré víkendové ráno.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramenné váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha, pomocí níž lidé určovali hustotu různých materiálů. Dalším významným učencem, který se vrhl na zdokonalování procesu vážení, byl Leonardo da Vinci. Díky jeho vylepšení na konci 15. století už nebylo nutné poměřovat množství váženého předmětu na dvou miskách, postačovala jen jedna. Přibyla také stupnice, která určení výsledné hmotnosti zrychlila a zpřesnila. V 17. století byly vynalezeny váhy pákové se dvěma miskami a jazyčkem. Rodinu přístrojů k měření hmotnosti postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní, a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin 16 minut, oblačno čekáme, může být také ojedinělá přeháňka. Teploty dneska 21 až 25 stupňů, v Jeseníkách 16 až 18, mírný západní vítr.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Vrcholem 200. koncertu série Živě v červnovém letním kině bylo vystoupení Roberta Křesťana a Druhé trávy. Nikam se nespěchalo, většina skladeb byla v pomalejším nebo středním tempu a diváci v hledišti jako uhranutí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a Druhé.

Pravidelný pohyb není jen tělocvik, ale cesta ke zdraví, radosti a delšímu, plnohodnotnému životu. Píše se na stránkách České asociace Sport pro všechny. Její krajská manažerka, cvičitelka a lektorka Věra Žáčková to potvrzuje. Pracuje totiž se všemi věkovými skupinami, zároveň je i tajemnicí prostějovské župy Sokolské. Poslechněte si prázdninovou reprízu rozhovoru Dity Vojnarové v pondělí po 10. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Stalo se před 100 lety.
1: V 8.21 s Ditou Vojnarovou. Toto léto bylo doposud velmi horké. Jaké to bylo před 100 lety?
2: Bylo úplně jiné. Novináři ve svých článcích psali o tom, že konkrétně koupání se nacházelo v krizi. Jestliže po 2 dny vysvitne sluníčko, 3. den zase fouká chladný vítr, který nedává chuti ke koupání. Dozvídáme se. Břehy řeky Moravy, kam obvykle mířilo mnoho koupáčů, osiřely. Nálada ke koupání prostě nebyla. Ještě tak na koupališti na Uralském stadionu, které bylo chráněno proti větru a které během slunečných dnů přilákalo mnoho návštěvníků, bylo možné za chladnějších dnů občas někoho potkat. Toto místo si oblíbili především rodičové s dětmi, jak zdůrazňovali novináři, poněvadž koupání v bazéně s rovně vybetonovaným dnem bylo nejen příjemné, ale i bezpečné. Navíc byl na místě vždy přítomný plavčík, který měl jednak dozor a pak také vyučoval plování.

Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8

0: 9. zprávy a Jiří Kořínek.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Uzavírka Stupkovy ulice v Olomouci se z technických důvodů prodlouží až do konce srpna. Původně měla skončit v pondělí 24. Autobusové linky číslo 10, 16, 19, 50 a 52 budou dál jezdit po náhradní trase. Podrobnosti a výlukové jízdní řády najdete na webu dopravního podniku města Olomouce. Olomoučtí radní schválili záměr vybudovat simulátor hokejové střelby pro HC Olomouc. Město v letošním roce zahájí projektovou přípravu stavby, v níž bude i simulátor. Do návrhu rozpočtu na příští rok radní zařadí i potřebné finance. Prostějovská radnice nechá v Kolářových sadech a v centru města namontovat dřevěné fotopointy v podobě srdce. Náklady na jejich pořízení radní odhadly na 360 tisíc korun. Dřevěné prvky vyrobí a na veřejném prostranství ukotví společnost Lesy města Prostějova, řekl primátor František Jura z hnutí ANO. Skanzen ve Zlatých horách na Jesenicku hostí tento víkend tradiční rýžování zlata. Kromě soutěží na návštěvníky čeká hudební a bohatý doprovodný program. Ze sportu. České hokejistky prohrály i druhý zápas na Juro Hockey Tour v Klotenu. Švédsku podlehl národní tým 2-4. Počasí na střední Moravě dnes bude oblačno, místy čekejte přehánky. Teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Stádo krav jde po silnici mezi Ondrášovem a Sedmi dvory na Olomoucku. Projíždějte tam opatrně, počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 8.38, sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Vydáváme se do Mikulovic, tam už končí opravy zbrojnice dobrovolných hasičů. Zázemí záchranářů poničili předloni v září záplavy, ale už tak ta budova nebyla vyhovující.
1: Šatnu, nějaké sociální zařízení, to znamená mokrá šatna, tady suchá šatna.
2: Ukazuje mi nové zázemí mikulovických dobrovolných hasičů starosta Roman Šťastný z hnutí STAN. Zbrojnice byla poškozená před loňskými záplavami.
1: Jen pro představu, stojíme vedle té zbrojnice, tak si představte, že tady bylo to zaplaveno asi 1,5 metru vody, které bylo uvnitř komplet, takže veškeré to vybavení do této výše bylo poničeno, zničeno. V podstatě se nám podařilo potom zachránit už jenom vozidla.
2: Na její opravě se pracovalo od června minulého roku. V současné chvíli je už vnitřní zázemí hotové, pokračuje Šťastný.
1: Teďka během 14 dnů se musí vyřešit ještě příjezdová komunikace a komunikace okolo hasičárny.
2: Zbrojnice hasičům nevyhovovala už před povodněmi, popisuje velitel jednoho z družstev Petr Navrátil.
3: Snažili jsme se ty prostory využívat nejlíp, jak to šlo, ale samozřejmě nás to omezovalo jak rozměrem té hasičárny, tak i členitostí těch místností, kde dílna byla poměrně nevyhovující, parkovací prostory byly stísněné a tak dále. I ty šatny nebo to přivlíkání hasičů k výjezdu, kdy to opravdu jde o minuty a o vteřiny v podstatě, tak bylo hodně stísněné, takže to nebylo úplně dobře.
2: Sbor dobrovolných hasičů v Mikulovicích má více než 30 členů, říká Navrátil.
3: Z toho je výjezdová jednotka, nás je 12, kteří vyjíždíme mimořádným událostem a ten zbytek jsou další ostatní dobrovolní hasiči, kteří zajišťují například zábavy, kácení máje.
2: Všichni členové sboru po dobu rekonstrukce museli využívat náhradní prostory, uvádí Šťastný.
1: Pro nás to byl velikánský problém, protože techniku jejich někam uložit a dát nebylo vůbec jednoduché. To zároveň nejjednodušší řešení bylo, když jsme našli nějaký jeden volný prostor, kde jsme zřídili šatny pro ně v blízkosti obecního úřadu a výjezdová vozidla byla právě zaparkována v areálu obecního úřadu, tak aby byla pod určitou kontrolou.
2: Nové zázemí za více než 20 milionů korun nabídne hasičům více prostoru. Kromě šatny a větší garáže pro výjezdovou techniku v něm bude také školící místnost. Na stěhování do nových prostor se hasiči těší.
3: Hlavně ty prostory, které by nám měly pomoct opravdu se řádně připravovat na ty výjezdy, tak určitě na to se těšíme, že to bude jenom ku prospěchu věci.
2: Uzavírá Navrátil. Slavnostní otevření zbrojnice plánuje vedení obce na konec srpna. Hasiči by se do ní měli přestěhovat hned poté. Z Mikulovic Sabina Millerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Písnička by odpovídala spíše letnímu parnu, ale dneska čekejme převážně oblačno. Místy ale může být i polojasno, ale stejně tak se může objevit i nějaká ta slabší přehánka. Teploty dneska příjemné 21 až 25 stupňů, v jeseníkách samozřejmě o pár stupňů méně a mírný západní vítr. Teď je 8:45.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak chovat žížaly a vyrábět hnojivo. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Petr Šnevaj se známý jako Pedro, brněnský muzikant, autor trapských písniček, nedávno oslavil 70, ke kterému na vlnách Českého rozhlasu Olomouc chci pogratulovat a vám posluchačům nabídnout nejenom jeho písničky, zahrané s karabinou, Trump Evergreen Bandem, anebo živě u nás ve studiu jako Pedro Family Band. Pojďte si poslechnout společně se mnou příjemnou současnou trumpskou muziku. Zazní v pořadu Na cestě v neděli 23. srpna po 15. hodině. U mikrofonu bude a k poslechu

Když se dá u vody do deště, nebere to pořádný rybář nijak vážně. Jednoduše nasadí čepici nebo klobouk, vleze si někam pod strom, při nejhorším vytáhne z ruksaku gumák a je to. V určitém ročním období je přichytání některých ryb dokonce dobře, když prší. Zkrátka déšť rybám ani rybářům obvykle nevadí. Ostatně snad každý jakž takž zdravý a normální člověk pocítí občas potřebu vydat se do nepohody, do plískanice, překonat tu slotu venku a tím možná i sebe, říkám si občas. Jenže tentokrát pršelo už od pondělka. 5 dní v kuse padal vytrvalý déšť a když náhodou na pár hodin padat přestal, bylo ve vzduchu tolik páry, že to vlastně vyšlo na stejno. A v tomhle počasí jsme byli na zákonné dovolené na Zotavenou. Na Vranovské přehradě a k tomu na housebootu, který nám půjčil jeden náš známý. Samozřejmě jsem nejdřív musel ženu pracně přesvědčit, že pro letní dovolenou je houseboat tím nejideálnějším místem, jak pokud jde o koupání, otevřeš dveře a jsi ve vodě, tak o opalování, neboť hladina kolem funguje vlastně jako zrcadlo, jako soustava zrcadel, takže se opaluješ ze všech stran najednou. Že je taková dovolená ideální hlavně proto, že můžu mít pruty namočené doslova od rána do večera, o tom jsem se pro jistotu nezmiňoval. Když jsme v neděli z Olomouce na Vranov přijeli, vypadalo to na první pohled všechno skutečně tak, jak jsem říkal. Slunce opravdu pálilo a voda chladila. Nad zátokou byl hříbkový les a že končily prázdniny, houseboatáři kolem nás balili a odjížděli domů, takže tu bude i kýžený klid. Teprve, až jsme sešli k lodi, uviděl jsem, že neplave ve vodě, ale visí nad ní na ukotvovacích tyčích. Já nevím, že ti to tak vadí, rýpla si do mě žena, když uviděla můj smutný pohled. Voda určitě zase stoupne, měl zpravdu je tady vážně moc hezky. Převlékla se do plavek a šla se koupat. Já zůstal sedět a připomínal skleslou hromádku neštěstí. Tohle je konečně zase jednou dovolená, radovala se žena, když jsme večer šplhali do lodi. Až ještě chytneš nějakého úhoře nebo candáta, bude ti taky dobře. Nechal jsem ji přitom. Ještěže tak, protože už ráno si svým nadšením tak jistá nebyla. Po noci strávené v poloze napůl ležícího a napůl stojícího střelce pod úhlem zhruba 45 stupňů, do něhož se houseboat povážlivě naklonil, hleděla na déšť věštící mračna i na mě spíš nedůvěřivě. Je třeba objektivně přiznat, že pokud jde o výšku hladiny Vranovské přehrady, měla pravdu. Celkem záhy se stabilizovala. Dopoledne totiž začalo pršet, aby už nikdy nepřestalo. Ze začátku jsme se mohli aspoň koupat. Pak se sice voda ochladila, ale pořád zbývaly procházky v pláštěnkách nebo houbaření v hříbkovém lese. Jenže za 2 dny jsme z lodi, která konečně pohodlně dosedla na vodní hladinu, už téměř nevycházeli. Všechno bylo vlhké, zatuchlé, studené a nehostinné. Manželka dostala rýmu, já chřipku. Moc hezká dovolená, běželo mi hlavou. Fikaně jsem to vymyslel, jen co je pravda.

0: Rybářské historky Českého rozhlasu Olomouc, tak zase zítra touto dobou další.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Sobotní dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc přináší pořad věnovaný duchovním tématům. Jmenuje se Mezi nebem a zemí, to bude hned po 9. hodině. Hobby magazín, tak ten přinese zajímavá témata, třeba jak úspěšně chovat žížaly a s jejich pomocí přeměnit kuchyňský odpad na výtečné hnojivo. Budeme si povídat také se sokolníkem Eduardem Školoudem o chovu raroha loveckého a ještě důležitá věc, jak správně udržovat spalinové cesty před topnou sezónou. Budeme mluvit s kominíkem. Hobby magazín dneska v 10.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Živnostníci si můžou do konce srpna žádat o dotaci na označení provozovny v centru Olomouce. Zřícení amerického bombardéru se dnes připomenou v Nových Dvorech, místní části Lipníku nad Bečvou. Na Helštíně začíná kovářské fórum. Oblačno, místy přeháňky, teploty do 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Přerovský magistrát zaregistroval ve městě pro podzimní komunální volby všech 9 podaných kandidátek, řekl Pavel Schlesinger z Přerovské radnice. Rozhodnutí je zveřejněno na úřední desce. V senátních volbách v olomouckém obvodu číslo 66 se ohlasy voličů utká 5 kandidátů. Všichni jsou zaregistrováni, řekl vedoucí oddělení vnitřních věcí litovelské radnice Miroslav Havran. Voliči se budou rozhodovat mezi zástupci hnutí ANO, KDU-ČSL, uskupení 24/7, SPD a Levice. První kolo senátních voleb se bude spolu s krajskými volbami konat 9. a 10. října. Podnikatelé v Olomouci si můžou do konce srpna žádat o dotaci na označení provozoven v městské památkové rezervaci a jejím ochranném pásmu. Cílem je podpořit citlivější úpravy, které pomáhají omezovat vizuální smog a respektují charakter historického centra. Pokračuje mluvčí radnice Lenka Jedličková.
2: Na nové nebo upravené označení provozovny můžou zájemci získat až 30 tisíc korun. Nejde přitom o zavádění jednotného vzhledu provozoven. Město má od roku 2021 metodiku, která doporučuje, jak pracovat s označením a reklamou v historickém centru tak, aby řešení bylo jednoduché, přehledné a kultivované.
0: V Nových Dvorech, místní části Lipníku nad Bečvou na Přerovsku, si dnes už tradičně připomínají výročí havárie amerického bombardéru B-24 Liberator. Zřítil se před 82 lety. Pilot Martin Zeberský nehodu nepřežil, jako jediný z 10členné posádky. Pietní akce začne v 10 dopoledne u památníčku v místě dopadu. Pokračuje lidovecký místostarosta Lipníku Ondřej Vlček.
3: Martin Zeberský je jednak čestným občanem města Lipník nad Bečvou. On se stal symbolem boje proti jakékoliv totalitě, boje za svobodu a demokracii v podstatě cizích, protože on s Lipníkem žádnou vazbu neměl. On prostě byl americký letec, který šel bojovat do Evropy za naši svobodu.
0: Na středověkém Helštíně začne v 16 hodin tradiční kovářské fórum. Umělecký kovář Václav Noha a jeho kolegové v hradní kovárně vytvoří novou plastiku. Pozorovat při práci je můžeme v rámci běžné návštěvy hradu až do pátku. Doplňuje Pavlína Jindrová ze zprávy Helštína.
4: Autoři si nepřejí přímo zmiňovat, o jakou tematiku se bude jednat. Já mohu prozradit, že se bude jednat o figurální plastiku monumentálnějšího rázu. Oficiální představení proběhne od 16 hodin, kdy bude tedy představen jak samotný kovářský tým, tak samotné téma. Sport.
0: České volejbalistky vyhrály svůj úvodní zápas na mistrovství Evropy v Brně, porazili Řecko 3-1 na sety. Ve stejné skupině zvítězili Bulharky nad Ukrajinkami 3-0 a Srbky nad Rakušankami také 3-0. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě oblačnou, místy přehánky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 16 a mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zlomený strom leží na vozovce silnice mezi obcemi Vranová Lhota Veselí na Šumpersku. Na místo už jedou hasiči, pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Posvátná kora je duchovním okruhem v Tibetu, který spojuje fyzickou námahu s hlubokým duchovním probuzením. S Rudolfem Švaříčkem o tom natáčel Karel Sladký. Cenu stavitel mostů dnes přebírá spolek mladých Sojka. Ten už 30 let přispívá k česko-německému porozumění. Plzeňské biskupství letos zve veřejnost k netradiční letní výzvě. Kdo dokáže vyběhnout na věž katedrály svatého Bartoloměje rychleji než biskup Tomáš Holub? A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Petra Jana Vinše, kněze starokatolické církve. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková. Příjemné sobotní dopoledne.

0: Kapelu Tým jsme hráli teď v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Někdy stačí pár schodů, aby člověk změnil pohled nejen na město pod sebou, ale možná i sám na sebe. Plzeňské biskupství letos zve veřejnost k netradiční letní výzvě. Kdo dokáže vyběhnout na věž katedrály svatého Bartoloměje rychleji než biskup Tomáš Holub? Na první pohled jde o sportovní recesi. Ve skutečnosti ale výzva skrývá mnohem hlubší myšlenku. Jakou? Mluvčí plzeňského biskupství Nikoli Elizabet Vejskalové se ptala Naděžda Hávová.
1: Na první pohled je to soutěž o nejrychlejší čas. Ale proč biskup Tomáš Holub tuhle výzvu vyhlásil? Jaké poselství se za ní skrývá?
2: Tak v podstatě tahleta soutěž byla vyhlášena ze dvou důvodů. První důvod je, že při natáčení live s biskupem máme speciální díl, protože je výroční 40. díl a vždycky vymýšlíme nějakou specialitku. A zároveň druhá část toho je, že i přes opravy, které probíhají jak na náměstí, tak i na střeše katedrály, je věž i katedrála pořád otevřená. A spojili jsme v podstatě dohromady to, že máme speciální díl a stále mohou lidi zároveň chodit na věž. A zároveň je hezký, když můžeme zapojit do sportu i veřejnost.
1: Křesťanství mluví o cestě, o putování a nebo vystupování vzhůru jako o obrazu lidského života. Tak si říkám, jestli je i výběh na věž katedrály takovou symbolickou cestou, nejenom po těch schodech, ale třeba i k nějakému zastavení nebo zamyšlení.
2: Určitě se na to můžeme tímto způsobem také dívat, protože přece jenom, když si vystoupáme na tu věž té katedrály, tak ten pohled, který tam máme, nás určitě pozve k tomu, abychom se mohli zamyslet do svého nitra. A zároveň, když slezeme dolů, tak můžeme jít do katedrály, která má zase ten prostor pro to ticho.
1: A co čeká všechny běžce nebo návštěvníky na vrcholu plzeňské věže, kromě nádherného výhledu na Plzeň?
2: Kromě nádherného výhledu si mohou zasoutěžit o permanentky na věž a zároveň, protože náš pan biskup běžel v dresu Viktorky Plzeň, tak se na sociálních sítích k nám Viktorka přidala a do slosování přihodila ještě míč podepsaný celou kabinou, takže mají možnost vyhrát hezké výhry.
1: Církev dnes hledá nové způsoby, jak oslovovat lidi, kteří jinak běžně třeba na bohoslužby nebo do chrámů nepřicházejí. Je tahle výzva, kterou jste nazvali předběhni biskupa, třeba příkladem toho, že evangelium lze předávat i těmi nečekanými, hravými, otevřenými formami, aniž by ztratilo svoji podstatu?
2: Jakýkoliv takovýto pokus o něco, co může zajímat i člověka, který nemá vlastně k církvi a ani k tomu duchovnímu nějak blízko, je vlastně jeden z dalších způsobů, jak ukázat, že to je jinak, než si vlastně spousta lidí myslí, že církev není jenom uzavřený kruh, ale že to je otevřené místo, kde je možné najít i to hlubší poselství v životě.
1: Mimochodem, jaký byl čas pana biskupa Tomáše Holuba, než zdolal všechny schody až na vrchol?
2: Pan biskup to vyběhl za neuvěřitelnou minutu 53.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Výročí, která se pojí s první českou královnou Svatavou Polskou a s jejím manželem, prvním českým králem Vratislavem II., připomenou akce Královské kolegiátní kapituly svatého Petra a Pavla na Vyšehradě. Od svataviny smrti 1. září uplyne 900 let. Vratislavova církevní korunovace se v Praze odehrála nejspíš před 940 lety. Vratislav i Svatava byli pohřbeni ve Vyšehradské bazilice. První královský pár připomene na Vyšehradě dnes slavnost. K bazilice svatého Petra a Pavla, kterou Vratislav založil, dorazí během dne dvakrát královský průvod. Zájemci nahlédnou nejen do středověkého života a tábora, uvidí také přehlídku královské družiny a ukázky boje, děti se mohou zapojit do středověkého výcviku. Na 6. září je pak připraven vzdělávací a duchovní program a v bazilice bude možné vidět schránu s ostatky, které podle tradice patří Svatavě. Kostel Panny Marie Frídecké v polském Třičatku, který se nachází jen několik stovek metrů od česko-polsko-slovenského Trojmezí, získá status poutního místa. Bělsko-živěcká diecéze slavnostní vyhlášení spojí s tradiční poutí tří národů. K Trojmezí se právě dnes už po 16. vydali poutníci z Česka, Polska a Slovenska. Poutní mše svatá začne v 10 hodin u Trojmezí za účasti biskupů tří sousedních diecézí. Její součástí bude právě oficiální vyhlášení farního kostela Panny Marie Frídecké v nedaleké polské obci jako poutní svatyně. Nová databáze popisuje pomníky a památníky holokaustu v Česku. Zájemci na webu najdou informace o 616 místech, které doprovází přes 5500 fotografií. Projekt podle Federace židovských obcí vznikal 3,5 roku a pracovalo na něm přes 40 dokumentátorů. Podíval se na něm také Ústav dějin umění Akademie věd. Zájemci mohou pomníky hledat v abecedním seznamu měst nebo přímo v mapě. V databázi je možné vyhledávat ale také třeba podle jazyka, v jakém je text na památníku nebo podle toho, koho připomíná a jaké ikonografické motivy obsahuje. Také tuto zprávu jsme dnes přidali do magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také Jakuba Smolíka jsme vám dnes zahráli v magazínu Mezi nebem a zemí. Posvátná kora označuje duchovní okruh, cestu, kterou poutníci obcházejí kolem posvátného místa, nejčastěji kolem hory Kailás v Tibetu. Kora je duchovní zážitek, který spojuje fyzickou námahu s hlubokým duchovním probuzením a uctíváním posvátných míst a božstev v hinduismu, buddhismu i dalších náboženských směrech. Cestovatel Rudolf Švaříček označuje koru jako jeden z nejsilnějších zážitků. Natáčel s ním Karel Sladký.
1: Jsem šel koru posvátnou kolem hory Kailás a musím říct, že to prostě ač je pro mě Bhútán životní zemí, ač je Everest samozřejmě nejvyšší hora světa, je to jednou za život, tak ta posvátná kora kolem hory Kailás mě naprosto rozstřelila a já jsem se tam potom ještě mnohokrát vracel a je to něco, co musím říct, je prostě pro mě navždy na prvním místě a věřím, že i bude to, že těch 56 kilometrů my třeba jdeme 3 dny, ty Tibetané se tou takzvanou prostrací plazí třeba 3 týdny, ale v nejvyšším sedle Dolmala, kdy dochází vlastně k tomu, řekněme, přerodu, k tomu novému životu, k té transformaci. To sedlo Dolmala je ve výse 5600 metrů.
2: To je nepředstavitelné.
1: Což je vyšší než nejvyšší hora Evropy. Samozřejmě, když vezmeme Mont Blanc, když vezmeme Elbrus, tak jsme v podstatě na Elbrusu. No a všichni ti dědečkové, babičky, děti, jo, prochází vlastně tady tu koru a tady v tom místě, kde samozřejmě bývá hodně sněhu. Oni se dokonce plazí tou plazivou chůzí, že se vždycky položí, udělají ty 3 úkony vlastně ve 3 úrovních těla a zase se položí o délku lidského těla. Ty někteří extrémní, ty se posouvají dokonce o šířku lidského těla, tak si umíte představit, kolikrát se takhle musí položit na zem. Ale ta obrovská síla, ta energie, která v nich je, oni tam ještě vykonávají spoustu různých úkonů, tam mají různé štěrbiny, které musí prolesou, hraví, prostě nesmírně se užívají. A já tam třeba jsem jako průvodce

0: partou našich evropských, řekněme, spolucestovatelů, kteří tam někteří hodně bojují a jsou prostě na pokraji sil, někteří na pokraji vyčerpání, aby ten trek absolvovali, a pak tam vidíte ty dědečky, babičky, dokonce tam minule nějaký šikula skákal s berlema s jednou nohou a prostě ta jeho energie, jak se řechtal, jak se smál. Tak to chci říct, že to je něco naprosto nezdělitelného, nepřenosného, neopakovatelného. Absolvovat tu posvátnou koru je zážitek, který s každým zamává, zasloumá. Já jsem měl to štěstí, že jsem se tam dostal na jedné z těch návštěv i v roce koně, což znamená, že můžu i do toho vnitřního okruhu, to je takové ještě prostě zvláštní.
1: Další dimenze.
0: Kolik, řekněme, další dimenze zjednodušeně. A na té koře jsou tři, potažmo čtyři takový zásadní kláštery, nejdůležitější Dirapu, který je pod stěnou, která se považuje za nejkrásnější místo na zemi. Pro buddhisty je to zásadní, benisté chodí v protisměru, ale směřují sem i hinduisté a další duchovní proudy. Takže je tady koncentrace těch obrovských etnik a najednou máte pocit, samozřejmě nechci tady pitvat, ta situace v Tibetu je hodně těžká, Tibet už byl dávno přečíslen množstvím Číňanů. Všechno, kde se tvoří nějaké hodnoty, ať je to ubytování, ať je to doprava, ať jsou to restaurace, patří vlastně jinému národu, a přesto ta síla vlastně v těch Tibetanech je obrovská, ohromná, odehrávají se zde ty odlišné zvyky, rituály, tradice, je to nesmírně barevné.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Když přejdete na Broumovsko, zaujme vás nejen krásná krajina a impozantní klášter, ale také množství drobných sakrálních památek, barokních křížů, kapliček, pijet a soch svatých. Výraznou duchovní stopu tu zanechali benediktini. V obcích kolem Broumova stojí jako věnec kolem kláštera unikátní barokní dietzenhoferovské kostely. To vše utváří zdejší krajinu, kterou prochází také svatojakubská poutní cesta. Vydala se po ní Daniela Brůhová.
1: Po svatojakubské cestě jsem došla až do Vernéřovic, malé, ale pořádně protáhlé obce na Broumovsku. Poutníka potěší, že je tu otevřený obchod a dokonce i hospoda. Na charakteristiku zdejšího kraje se ptám starosty Tomáše Havrlanta.
2: Broumovsko, to je promodlený kraj. Tady to působení benediktinů víc než 800 let je cítit vlastně na každém kroku. Když se procházíte tou krajinou, tak vidíte, že všechno má nějaký smysl a nějak na sebe navazuje. Je tam vidět ten duchovní rozměr, to, že ty lidi v té krajině nežili jenom pro tu práci, ale taky pro to duchovno.
1: Krajina, kterou poutník putuje, je hezká a stojí v ní mnoho odkazů i ke krajině duchovní. Kříže, kapličky a sochy na neobvyklých místech.
2: A to si myslím, že hlavně vliv těch benediktínů, kteří, jak mají ve svém hesle, modlit se a pracují, takže to přenášeli i do ty každodennosti a to je podle mě důležitý. Mně se strašně líbí, když se dodržují určitý tradice a rituály, který ty lidi vlastně připoutají k tomu místu. Jo, je důležitý vědět, kam patřím, jaký to má historický kontext, snažit se tu tradici posouvat dál.
1: Poutník putující krajinou si všímá věcí, které z auta ani z kola neuvidí. A některé drobnosti se rovnají téměř zázraku. Jako například, že se můžete napít vody ze studánky.
2: I dneska se dějou zázraky. Tady se traduje o zázraku, který se stal někdy asi v 17. století, že u kapličky pod Bukovou horou pramení studánka a vykládá se, že tam šla hraběnka se svým sluhou, že měla nějaký problémy s očima, umyla si oči v té studánce a vrátil se jí zrak.
1: Dodnes tam stojí kaplička, která událost připomíná.
2: Druhý zázrak byl někde na začátku 19. století, se vykládá, že nějaký sedlák Majer se dostal do nějaké jeskyně, byl tam rok a nevěděl o tom. Je to prostě dáno tím, že tady se dějou zázraky. No a další zázrak beru to, že v dnešní době se nám podařilo udržet tu občanskou vybavenost, která tady je.
1: Je tu obchod, hospoda, školka a škola. A navíc v létě tu v Dietzenhoferovském kostele koncertují špičkoví umělci v rámci festivalu Za poklady Broumovska.
2: Na tak malou obec pohraničí, která má 320 obyvatel, takže když se nám tady podaří zorganizovat takovouhle akci, která má světový dopad, takže to je taky takový malý zázrak.
1: Na to, jestli festival Za poklady Broumovska skutečně dosahuje až za hranice, se ptám jeho ředitelky Terezy Kramplové.
3: Má mezinárodní punc tedy jak publikem, tak určitě interprety, protože už dlouhá léta zveme zahraniční umělce, kteří oživují tu dramaturgii a účast na těch koncertech je ryze mezinárodní.
1: To potvrzuje i dnešní speciální koncert, který proběhne v kostele Máří Magdalény v nedalekém Božanově.
3: Bude začínat od 21 hodin, protože je to koncert s light designem a bude to Stabat Mater za účasti toho light designu. A druhý koncert bude v reprezentativním kostele svatého Vojtěcha v Broumovském klášteře a to bude naše velkolepé zakončení festivalu, kde se představí náš rezidenční skladatel Jan Valta v roli dirigenta a bude vést Filharmonie Hradec Králové a Kýnův smíšený sbor.
1: Vraťme se z kulturní krajiny, kterou ještě doplňuje varhaní léto na Broumovsku, zpět na svatojakubskou stezku do Vernéřovic, kde poutníky osloví formování krajiny zdejšími benediktíny.
2: Ten duch je prostě cítit v té krajině. Je tady spousta těch křížků. Když si vylezete na Špičák nebo na Ameriku, tak vidíte ty kostely, jak jsou rozmístěny v té krajině, že to má nějakou logiku. Má to nějakou vazbu, která byla udělána člověkem pro slávu Boží a pro pohodlí těch lidí, kteří do těch kostelů chodí. Ta krajina je těma benediktínama poznamenána doteď.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí vás teď zveme do Chrudimi. Už od začátku 17. století se město Chrudim prezentuje jako významné barokní centrum. Není proto náhoda, že v nově zrekonstruovaných prostorách bývalého kapucínského kostela svatého Josefa najdete muzeum barokních soch. Dřevěné a kamenné plastiky i obrazy zachycují světce, apoštoly a členy svaté rodiny od nejvýznačnějších umělců baroka. Nádherným prostorem kapucínského kostela se prošla společně s produkčním Chrudimské besedy Ondřejem Jiráskem pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: Pojďme se tedy do vaší expozice podívat, co ji všechno tvoří. Ptám se pana Ondřeje Jiráska, produkčního Chrudimské besedy.
2: Převážnou část expozice tvoří hlavně sochy, když už jsme muzeum barokních soch. Máme tady i obrazy. Ty sochy, které tady vidíte, čili exponáty, jsou z dílen barokních autorů, kteří tady v Chrudimi měli dílnu, buď v Chrudimi, nebo v blízkém okolí. Máme tady díla od Rohrbacha, Czech Powera, Devotyho, Brokofa a podobně.
1: Já s váma trošku popojdu, ten kostel je úžasný, s velikou rozlohou, všechno, co jste říkal, máme tady kolem sebe. Já bych se zeptala, co tady máte takové nej?
2: Pro mě tady nej skoro všechno. Kdybych měl vypíchnout aspoň něco, tak třeba ten barokní oltář od Rohrbacha, nádherný kousek, původně nám byl zapůjčen z Běstviny, snad i na delší dobu. To za mě je jeden z nejkrásnějších kousků, ale je tady spousta i původní výzdoby kostela, která nám tady zbyla. To je například to zvěstování tady při vstupu do toho našeho malého kinosálu, krásný kousek od Devotyho a je vlastně i na původním místě, takže nám tady ten kostel zdobí už od toho 17. století.
1: Pane Jirásku, co všechno je ještě součástí prohlídkového okruhu?
2: My máme vlastně expozici převážně v kostele svatého Josefa. Můžete se podívat do krypty, kde je vlastně takový další prohlídkový okruh, protože my jsme okruhy rozdělili vlastně na dva. Jeden je pro návštěvníka, který je zaměřen převážně na to baroko, ale pak tady máme i prohlídkový okruh pro děti nebo pro rodiny. To znamená, že vlastně když přijdete, tak se můžete podívat na dva filmy. Je tam Kamenný příběh a potom je tam film animovaný právě pro ty menší návštěvníky a můžete si projít nejenom tu část výzdoby kostela, ale pak se přesunete i dolů do krypty, kde máte bludiště, splníte si různé zábavné úkoly a když je hezké počasí, tak můžete jít i ven do klášterních zahrad a posvačit.
1: K muzeu barokních soch patří neodmyslitelně kulturní a společenské akce. Jaké tady během roku máte?
2: V průběhu celého roku máme různé koncerty, prohlídky, kinosál slouží vlastně i tomu, aby se tady mohly dělat přednášky. Vzhledem k tomu, že to je kostel, tak se ten prostor využívá i pro svatební obřady. A teď nám skončil velký festival, letní barokní scéna, která se vlastně pořádá každoročně. Pokud si prohlédnete muzeum barokních soch, tak pak můžete vlastně plynule přejít i do klášterních zahrad a hlavně v průběhu roku je tam celá řada dalších kulturních akcí. To znamená, jsou tam divadelní představení, koncerty, teď tady budeme mít v září dožínky, takže je toho opravdu mnoho.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Petra Jana Vinše, kněze starokatolické církve. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Tento víkend přichází v bohoslužebném kalendáři některých církví památka, která oslavuje Panu Marii jako královnu. Taková oslava Matky Boží je doložena už od středověku a stala se inspirací řady hymnů, z nichž tím nejznámějším je asi Salve Regina. Nechci na tomto místě příliš zabrušovat do mariánské úcty, která křesťanům z jiných tradic nemusí být blízká. Ale když jsem se nad významem tohoto svátku zamýšlel, a ano, přiznám se, i to salve jsem si u toho pobrukoval, tak mi přišla na mysl trochu jiná otázka. Mnoho z té naší zbožné terminologie, kterou se vztahujeme k Bohu, ke Kristu a v katolickém prostředí k Marii, využívá obrazy království, krále či královny a králování. Konečně hovoříme přece už od dob biblických o nebeském království, o které chceme usilovat. Ale proč vlastně všechen ten monarchický repertoár říká nám, lidem v 21. století, ještě něco? Nebo už je to jenom příklad jakéhosi zděděného slovního balastu, který už je od svého obsahu docela vyprázdněný? Konečně, kdyby biblický pisatel psal dnes, možná by o Kristu napsal něco jiného. Ne, že je vládce, král králů a pán pánů. Třeba by ho označil za prezidenta Nebeské republiky nebo možná CEO nebeského korporátu. Kdo ví? Král je pro nás postava z pohádky. Nebo možná nostalgický symbol vzdálené doby, kdy bylo všechno ještě tak nějak v pořádku. A nebo si to tak alespoň představujeme. Konečně představoval si to tak i Izrael po babylonském zajetí, když se dovolával velkých postav Davida a Šalamouna jako bohabojných panovníků a před obrazů budoucího mesiáše. V realitě ale málo kdy lidské králování nebo panování bývá bez problému. Nakonec, pokud bychom v tom našem lidském, hříšném a nedokonalém světě hledali ty největší vládce vládců a pány pánů, tak bychom pravděpodobně rychle skončili u nějaké nevábné východní diktatury. A tady mi přichází na mysl Ježíšova slova před Pilátem, kdy říká, že jeho království není z tohoto světa. No, zaplať pán Bůh. S takovým královstvím už se dá pracovat. Královstvím, které neznamená svévoli mocných, neznamená útlak od privilegovaných ani podrobení bezprávných pod jakési věčné samoděržaví cynického vladaře. To království, v které doufám, je v první řadě království lásky a milosrdenství. A tady mi nakonec přichází vhod i ten starobylý chorál. Matko milosrdenství oslovuje Marii. Ne tedy jako hrůzu nahánějící polobožskou figuru, ale jako člověka. Matku milující bytost. Přál bych si, aby více této nebeské lásky, která nehledá prospěch pro sebe, ale touží sloužit a prospívat ostatním, protékalo do toho našeho bolavého světa. No a možná na prvním místě ke všem těm vezdejším králům, prezidentům, premiérům, CEO, ředitelům a jiným potentátům. Ono je to totiž náramně potřeba.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Evžen jako detektiv amatér vyšetřuje krádež v zemědělském družstvu a Bohouš se stane smírčím soudcem. Seriál Chalupáři. ČT 2. Na ženské zbraně je i Armáda krátká. Komedie z časů napoleonských válek, 7 mužů a 1 potvora. A ČT Art uvede v premiéře tradiční letní koncert Vídeňské filharmonie ze zahrad Paláce ve Vídni. Koncert ze Schönbrunnu 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
2: 10 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Stavba nové dálnice z Bělotína do Rybí začne v září. Řidiče od dneška brzdí částečné omezení provozu na sjezdu z D55 na Pajedel, olomoucké výstaviště Flora hostí burzu Aquatera. Oblačno, místy přehánky, teploty do 25 stupňů Celsia a mírný vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která postaví jeden z posledních úseků D48 z Bělotína do Rybí. Propojuje Olomoucký a Moravskoslezský kraj až na hranice s Polskem. Stavba začne v září, pokračuje mluvčí silničářů Miroslav Mazal.
4: Aktuálně máme vybraného zhotovitele. Stal se ním firma Metrostav za cenu 870 milionů korun. Hlavní trasa bude měřit 3800 metrů, což tvoří celkem 117 stavebních objektů. Předpokládané dokončení této stavby vychází na rok 2029.
2: Dnes je částečně omezen provoz na sjezdu z D55 za mostem u Napajedel. Jezdí se kyvadlově, na semafor nebo řízení pracovníků stavby. Více mluvčí ředitelství silnice a dálnice Jan Rýdl.
5: Důvodem omezení je především instalace mobilních ocelových svodidel, která zvýší bezpečnost provozu v tomto místě. Současně provedeme nástřih vodorovného dopravního značení. Omezení skončí nejpozději v neděli odpoledne.
2: Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300, vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dřív mluvil až o částce kolem 600 korun. Na olomouckém výstavišti Flora je burza Aquatera pro milovníky akvaristiky a teraristiky. Navštěvníci si můžou kromě zvířat a rostlin koupit i krmiva. V menší míře taky chovatelské potřeby pro psy, kočky a ptactvo. Pokračuje organizátor David Kopeček.
6: V sobotu od 8 do 12 hodin se koná opět Aquatera Olomouc. Je to setkání všech akvaristů a teraristů a všichni zájemci od tyto koníčky si zde mohou zakoupit živočichy, rostliny, dekorace do akvarií a podobné věci. Sport.
2: Šumperští hokejisté v přípravě poprvé prohráli na vlastním ledě, podlehli prvoligovému Přerovu 1-3. Zubři si rozhodující náskok vytvořili ve třetí třetině dvěma brankami v rozmezí 2 minut. Za domácí Draky upravoval až v závěru únikem v oslabení Izák. Trenér Šumperka byl ale navzdory porážce s výkonem svého týmu proti soupeři z vyšší soutěže spokojený.
7: Dvě třetiny od nás byly jako slušný, velmi slušný. Možná nám ke konci trošku došly síly, nevím. Kluci říkali, že ne, možná hlava, jak jsme dostali ten druhý gól. Já jsem spokojený, navíc my jsme se vyzkoušeli 5 juniorů, tuším, a jako určitě nesklamali, jo, hráli perfektně, takže jo, za nás jako nám to něco ukázalo, já jsem jako spokojený zatím.
2: Šumperk se hraje další přípravný duel v úterý proti Kroměříži, Přerov ve čtvrtek jede do Třebíče. Počasí. Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, místy přehánky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 a mírný západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dvě osobní auta se srazila na Jesenicku na cestě z Javorníku ke státní hranici. Nehoda se stala na úseku mezi Javorníkem a Travnou. Projíždějte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak chovat žížaly na výrobu kvalitního hnojiva. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na chov raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na konec srpna na zahradě. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: magazín. Představte si žížaly jako sympatické a užitečné parťáky doma, v obýváku, v malém vermikompostéru, jak vám ze zbytku brambor od oběda vyrábějí kvalitní hnojivo pro květiny. Naší hobby redaktorku Slávku Brádlovou to tak zaujalo, že o tom žížalování natočila rozhovor s Martinou Záleskou, to je členka sdružení Kokoza, tedy komunita kompostování zahrada.
1: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naší půdu.
2: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
1: No, je to opravdu tak, my to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařené jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
2: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku. Takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže vykládat.
1: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná světa směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
2: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
1: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu, ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitro bloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
0: Ovšem, když dodržíte těch několik zásad, budete mít zdroj kompostu i hnojiva pro rostliny na zahradě i pro pokojové nebo balkónové rostliny. Tak využívání pracantů v podobě roztomilých žížal máme za sebou a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy. No a třeba mezi nimi bude právě ten váš.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Samozřejmě se musí sbírat sucha dopoledne. Teď nám jde jenom o výživu bylinky.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Já s bylinkami nedělám vůbec nic.

0: nijak do toho jejich života moc nezasahuju a hnojiva ty u nás na zahrádce nemají co dělat, ty dávám maximálně tak jahodám nebo rajčatům a to je jenom přírodní, ze slepičáků, z droždí a podobně.
1: Z droždí?
0: No, to je takový úplně jednoduchý babský recept, kdy se kostka droždí dá do 2-litrové konvičky, nechá se rozmíchaná přes noc odstát. Já tam přidávám ještě i trošičku cukru, aby to droždí jakoby nabilo. A druhý den se to přidá do asi 10-litrový konve a dolije vodou. No a pak se tím zalívají jahody, rajčata, podobné plodiny. Je to z mého pohledu ekologické, zužitkuju na to droždí s prošlou trvanlivostí, když ho nestihnu zpracovat v kuchyni a krásně se potom ty jahody mají k světu plodí.
2: A máme tady další dotaz.
3: Mám ve skleníku nastěhovaný larvy proustíku. Vybírám je každý den, ale nemůžu se toho nijak zbavit. Poradíte mě?
2: Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
4: Já jenom obecně samozřejmě ty larvy nás trápí, protože nám většinou ožírají kořínky, takže nám ty rostliny prostě neprosperují nebo zcela odumírají. To je vlastně něco, co my nechceme. A ta pomoc je celkem jednoduchá. Teď v tuhle chvíli můžete udělat to, že můžete aplikovat nějaký z přípravku proti savému žravému hmyzu, který budete aplikovat zálivkou, ale myslím si, že zadání vašeho dotazu a odvysílání naší odpovědi může nějakou dobu trvat, takže tu radu možná dostáváte už pozdě, takže bych se spíš zaměřil na něco jiného. Na podzim zlikvidujete ty rostliny, můžete ten skleník, pařník, foliák dezinfikovat nějakou cenou svící nebo něčím takovým. A co si myslím, že pro vás bude naprosto zásadní, v tom skleníku, pařníku, foliáku aplikovat dusíkaté vápno. Standardně se aplikuje někdy prostě konec února, začátek března, ale v tom skleníku potřebujete začít dřív, protože tam budete i dřív pěstovat. To vápno aplikujete na povrch, zaryjete ho, pak ho zalijete. Ideálně, když vlastně ještě tu půdu přikryjete nějakým igelitem nebo něčím takovým. A zhruba po 14 dnech vlastně by ta půda měla být kompletně dezinfikovaná a pozor, pak je potřeba ještě ten skleník, pařník nechat vyvětrat tu půdu a tím byste se vlastně těch škůdců měla zbavit. Pak by to mělo být OK.
2: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Před pár týdny Rolling Stones vydali své 25. album a je vynikající. Ale jaké to bylo před 50 lety? K 13. desce Black and Blue máme hodně kladný vztah, kdysi vydal Suprafon. A tak se pojďme ponořit do vzpomínek. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Rolling Stones.
2: Rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hobby magazín.
1: Sokolníkem se člověk nestane díky tomu, že si koupí dravce. Musí složit myslivecké a následně sokolnické zkoušky. A z vlastní zkušenosti vím, že to není vůbec jednoduché. Sokolníky zastřešuje klub sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě. Dravci se v myslivosti využívají k aktivnímu lovu bažantů, kachen nebo zajíců. A ještě více se od sokolníka Eduarda Školouda z Nasavrk na Chrudimsku dozvěděla naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Sokolník ale nepřišel sám, přišel k mikrofonu společně se svým novým lovcem.
2: Královna je Reroch Lovecký, je to 18-letá dáma, která byla do České republiky dovezena před 18 lety z Nevadský pouště z odchovny a byla tady používaná k odchovu sokolovitých dravců, těch rérohů loveckých. Za svůj život jich odchovala něco přes 40 a jelikož už je vlastně v důchodovém věku, už nesnáší vajíčka, tak ji máme na dožití, probíhá s nějaký lehký sokolnický výcvik a vozíme ji po ukázkách do škol, do školek, na různé kulturní akce.
3: Zasloužila matka to je.
2: Sloužila matka.
3: A dneska už babička, teda babička. V těch 18 letech.
2: Ano, ano.
3: Kolika ti se dožívá?
2: Tenhle Reroch Lovecký se může dožít něco mezi 25 a 20 lety. Je standardní věk, kdy se tyhle dravci dožívají. Ten věk u těch dravců a u sov se odvozuje zhruba podle velikosti. Jednoduše řečeno, čím menší dravec je, tím se dožívá menšího věku, čím je větší delšího věku. A nejdelšího věku v dravčí říši se dožívají velcí supy, velcí kondoři, což je 80 až 100 let. Rekordmanem v té dravčí říši je sup hnědý, který vzor v New Yorku žil 113 let.
3: Mě vyloženě fascinuje tady ta naše královna. Raroch Lovecký, jste říkal, je to vzácný dravec. Já se na ní nemůžu vynadívat a je zvyklá, jak jste říkal, že ji berete na ukázky. Jak probíhá ten její den, téhle babičky dravčí?
2: Po ránu, když jedeme někde na vystoupení, tak ji vem do auta, jede s náma na vystoupení, kde buď to přilítává na ruku nebo na atrapu kořisti, které se povídá vábítko. Na tom vábítku dostane odměnu ve formě syrového masa, což jsou většinou jednodenní kuřata, holuby, křepelky. A domů, když ji přivezu, tak jde do voliéry naspátek, kde má svůj posed, ke kterému je přivázaná, kde má napáječku s vodou, kde se může napít, vykoupat. Ten výcvik a to krmení probíhá jednou denně a tomu dravci to stačí, protože i v přírodě svoji kořist loví a žere pouze jednou denně. Když uloví kořist, nažere se a už dál se s ním nepracuje.
3: Je na vás navázaná citově, teď myslím?
2: Tadle ne, protože tuhle jsem dostal od kamaráda sokolníka z odchovny. Mám ji 3 měsíce, jinak ty dravci, který mám od malička, tak jsou na mě navázaný do té míry, jakože mý orlice se mnou tokaj, chtějí se mnou pářit, já je uměle inseminuju, sedím s nima na vajíčkách a odchováváme spolu mláďata.
1: Slyšeli jste správně, doma odchovaní dravci jsou na své lidské partnery absolutně navázaní. Pokud by Eduard Školout přivedl ke své tokající odlici cizího odla, byla by schopná vetřelce i zabít. Aby se odchov zdařil, nezbývá tedy sokolníkovi, než spolupracovat se samicí doslova ve všech aspektech. Dáme si trošku muziky a pak se pustíme do přípravy spalinových cest na topnou sezónu.

0: trava, kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
2: Topná sezóna je sice ještě daleko, ale už teď je vhodné myslet na kontrolu komína. Ten si můžete vymétat i své pomocí, ale bez odborné kontroly se neobejdete, jak zjistil náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Údržbu spalinových cest navíc není dobré podceňovat.
3: Jednou z příčin požáru rekreačních objektů nebo i rodinných domů je zanedbaná údržba spalinových cest. Pokud se nám nahromadí saze v komíně, může dojít ke komínovému požáru, potom tam máme obrovskou teplotu a od toho komína nám může zahořet i konstrukce toho domu, krovu, chaty.
4: Říká komíník a revizní technik Petr Bednařík, jakým způsobem si lidé můžou zkontrolovat sami svůj komín?
3: Zákon to umožňuje, že si lidé mohou sami vymetat komíny, takže začneme u vymetacího otvoru, provedeme otevření dvířek do komína. Řekneme, jak to tam vypadá. Žádný vosy na nás nevylítly, to je v pořádku. Podíváme se zrcátkem, jak jsme na tom. Tady to nemáme moc zanesené, ale něco tam je. Nahoru vidíme, takže to je v pořádku, ale potřebujeme odstranit ty pevné usazeniny, saze. Takže použijeme vhodný nástroj, pomenický kartáč. Pokud vymetáme ze spodu, nesmíme zapomenout na protiprachovou spávku, aby jsme si to tady dole všechno nezaneřádili. Pokud vymetáme ze střechy, tak tenhle ten problém odpadá. Při tom spodním vymetání protlačujeme komínický kartáč až nahoru, než nám ustane tlak. Víme, že jsme nahoře, případně se zarazíme o střížku. U toho vymetání ze střechy je to jednodušší, prostě nám to dopadne na patu toho komína a tím máme komín zbaven těch pevných usazenin, těch sazí. Jakmile provedeme vymetení, odstranění těch pevných nečistot, pokud tam toho máme hodně, vybereme to lopatkou, naběračkou, zbytek můžeme vysát vysavačem, ať to máme dokonale čisté. Jakmile máme čistý komín, zaměříme se na kouřovod, to znamená rozebrat z kamen, případně ho vyčistíme přes čistící otvor v kouřovodu.
4: Přestože si lidé mohou komín vyčistit sami, určitě jim i ze zákona vyplývají nějaké povinnosti?
3: Ano, podle vyhlášky je nutné, aby potom své pomocné vyčištění si pozvali odborně způsobilou osobu, komíníka, který zkontroluje to, jak je to vyčištěno, zkontroluje celkový stav té spalinové cesty a vystaví tomu provozovateli spalinové cesty doklad o té kontrole, že je všechno v pořádku. Tenhle doklad určitě je dobré mít, v případě nějaké pojistné události si ho vyžádá i pojišťovna.
4: Jak často by měli lidé nechat zkontrolovat komín?
3: U tuhých paliv je to dáno opět tou vyhláškou, minimálně jedenkrát za rok, odborně způsobilou osobou. Co se týče rekreačních objektů, tam je to minimálně jedenkrát za 2 roky a například u plynových kondenzačních kotlů je to minimálně jedenkrát za 2 roky.
2: Doporučuje komíník a revizní technik Petr Bednařík, se kterým natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Myslete na to, že největší nápor na odborné kontroly komínů jsou právě před topnou sezónou, proto poptávku na revizi nenechávejte na poslední chvíli. Já jsem letos strčil do komína přes léto vývod od mobilní klimatizace, takže jsem si komín krásně vyfoukal, ale stejně moji komíníci přijedou a jako vždy u nás bude veselo, protože do domu v té chvíli právě vstoupilo štěstí.

0: příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vrcholem 200. koncertu série Živě v červnovém letním kině bylo vystoupení Roberta Křesťana a Druhé trávy. Nikam se nespěchalo, většina skladeb byla v pomalejším nebo středním tempu a diváci v hledišti jako uhranutí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: A je čas, kdy se sršně začínají připravovat na zimu. Ten jejich koloběh je takový, že sršní dělnice nanosí do hnízda co nejvíce bílkovin v podobě hmyzu, prostě masíčko, to, aby přežívající oplodněná matka mohla na jaře hned začít klást a mít ty malé čím živit, než jim donese vlastní potravu. Jinak je sršní kolonie v zimě opuštěná, takže jestli chcete zničit jejich hnízdo někde v domě nebo na zahradě, tak v zimě je ten správný čas. Ale říkám to velmi nerad, protože sršně jsou velice užitečné a navíc krásné. Jednou jsem šel zničit malé hnízdo v uzáku na zahradě a vyletěla dělnice, možná to byla královna, a ve vzduchu si mě pozorně prohlížela. A já jsem se vám za to úplně styděl, že je musím zahubit, protože jsem jakoby cítil, že to vědí, že to tuší. Tak kdo ví? No a za chvíli tady máme konec srpna a to je bohatá sklizeň celoroční dřiny, dá se moštovat ovoce, vínečko se dá lisovat, kompostovat dobroty na zimu, sázíme jehličnany a stále zelené dřeviny, které dáváme do země nejlépe s kořenovým balem, dále pak tu máme dvouletky, lilie, kosatce a na jaře kvetoucí cibuloviny, jako jsou například tulipány, ladoňky a talovíny. Nesázíme ale ještě narcisy, s těmi je třeba počkat až na říjen. V září se ale můžete pustit do ošetřování volné půdy a připravit ji tím na jaro. A sklízejí se ořechy a potom ještě na světlém a suchém místě se nechají tak 3 až 5 dnů sušit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře zase krásně obrazila. Pustíme se také do chovu čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Kdo má internet, tak nás najde na webových stránkách rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a své dotazy můžete telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný zahrádkářský víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Havelka uhelné sklady, dobrý den.
1: Maucta, helejte paninko, objednávám stejně jako minule.
0: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
1: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
0: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: 11 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: O registraci nebo případném odmítnutí přihlášek kandidátů do komunálních voleb musí úřady rozhodnout do dneška. No v Nové dědině na Prostějovsku pořádají rodinnou akci s názvem Ze života hmyzu. Na zámku v Náměšti na Hané dnes pořádají tradiční pohádkové prohlídky. Oblačno, místy přeháňky, teploty do 25 stupňů Celsia a mírný vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Registrační úřady musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních komunálních voleb. V předchozích řádných komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo v celé zemi přes 178 tisíc jednotlivých kandidátů sdružených do tisíců místních stran. Volby do zastupitelstev měst a obcí budou v pátek 9. a v sobotu 10. října. Spolu s tím si ve třetině obvodů budou voliči vybírat i senátory. Začátek školního roku se blíží a s tím i časté nemoci u malých dětí. Některým nákazám podle lékařů a epidemiologů příliš zabránit nelze i kvůli tomu, že malé děti ještě nemají dostatečně odolnou imunitu.
4: Trpěl pořád na nějaký rýmičky, kašlíky. Mám pocit, že jako každý měsíc jsme to řešili na tom začátku.
5: Petřin syn Oliver nastoupil do dětské skupiny v asi 2 letech a teď ve 4 už je prý jeho imunita odolnější.
6: S vyšším věkem, myslím v té dětské kategorii, se samozřejmě výskyt onemocnění snižuje.
5: Říká epidemiolog Jan Kinčl. Kdy už ale dítě netrpí běžnou nákazou a je potřeba vyhledat lékaře, popisuje pediatrička Alena Šepková.
7: Pokud má to dítě vysoké teploty, nebo pokud stíženě dýchá, kašel třeba po několika dnech neustupuje.
5: Od dítěte se můžou snadno nakazit ostatní členové rodiny, proto by měli dbát na prevenci i u sebe. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Tradiční zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi pořádají dnes dobrovolní hasiči v Nové dědině, místní části Konice na Prostějovsku. Letošním tématem akce je život hmyzu v přírodě. Pokračuje za pořadatele Stanislav Verba.
8: Sbor dobrovolných hasičů Nová dědina u Konice pořádá od 14 hodin tradiční zábavné odpoledne pro děti. Akce bude pořádána na zahradě kulturního domu v Nové dědině. Můžete se těšit na tematické soutěžní stanoviště, skákací hrad a hasiči připraví pro děti i pěnu.
2: Do tradiční hradozámecké noci se dnes zapojí i v zámku v Náměšti na Hané. Pro návštěvníky si připravili od 15 hodin do 21 hodiny představení z pohádky do pohádky. Jaké pohádky ochotničtí letos při prohlídkách zahrají, vypočítává kastelánka Jitka Vychodilová.
9: To se hrá metodicky známá pohádka Byl jednou jeden král, potom další na moci Pyšná princezna, Honza málem králem, dostaneme se i do sklepa s pohádkou Šíleně smutná princezna a potom vlastně zakončíme krásnou pohádkou Kouzla králů, takže si budou moci děti i dospělí zaspívat.
2: Vstupenky si zájemci musí rezervovat předem po telefonu, podrobnosti na zámeckém webu. Sport. V pátém kole druhé fotbalové ligy v pátek Prostějov porazil Kladno 3-1, tabulku vede Karviná, druhé Ústí nad Labem, třetí Táborsko, Prostějov aktuálně 9. Ve čtvrtém kole Moravskoslezské fotbalové ligy v pátek Hranice porazili Havířov vysoko 6-0. Tabulku vede Bčko Sigmy Olomouc před Artisem Brno B a třetím Frýdkem Místkem, Uničov 7., Hranice 12.
3: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno, místy přeháňky, teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 16 stupňů a mírný západní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli stavebním úpravám je zúžená vozovka silnice první třídy číslo 46 v Dolanech na Olomoucku, jezdí se tam jedním pruhem.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Řada zajímavých akcí se koná i tento prázdninový víkend. O některých z nich jsme už mluvili, na další teprve přijde řada a na některých jsou dokonce také redaktoři Českého rozhlasu Olomouc. Budou se ozývat v téhle vysílací hodině. Zastavení v krajině každou sobotu v 11:30. Tentokrát se vydáme za Laclavou kapličkou. Najdeme ji až u Vidnavy. Krásný a zajímavý kraj, tak tedy v 11:30 další zastavení v krajině. S vámi je Tomáš Kedzior. Přeji dobré dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: v dopolední Českého rozhlasu Olomouc zveme třeba na 15. ročník pohárové soutěže v požárním útoku. Právě teď se koná ve Velké Bystřici a je u toho reportér Aleš Spurný.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: Krásné dopoledne, atmosféra je výborná, je tu výborný moderátor té akce, který tomu dodává šťávu a mám pocit, že do toho jdou všichni zúčastnění jako o život, neberou to na lehkou váhu. My tu máme Michala Surmu, vedoucího sportovního družstva právě zdejšího velkobystřického hasičského sboru. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak říkali jsme, že to je 15. ročník, vy se účastníte už kolikátého?
3: Já osobně se účastním 10. s tím, že ty začátky byly takové krušnější. Ta organizace, si troufnu říct, že se rok od roku zlepšuje, jezdí k nám více a více týmů, s tím, že dá se říct, že týmy jsou náročnější
2: Je to dopředu ten sport?
3: No jasně, v té organizaci je to horší a horší, týmy prostě očekávají víc a víc. Jeden rok nastavíte laťku, další rok to musíte zopakovat a je to těžší a těžší.
2: No ale je na to krásný pohled na to, jak sportujete, jak rychle dokážete sestavit to zařízení a potom vyrazit vstříc těm terčům. Vlastně já nepoznávám skoro mezi těmi týmy rozdíly. Co mě zaujalo, že vy jste takový sportovec na první pohled, ale do týmu se mohou zařadit i lidé, kteří vypadají spíše jako já.
3: No, tak dá se to tak říci, mohou, dejme tomu, všechny typy lidi, strojníci většinou mají nějaké to kilo navíc, ale většinou to nehraje roli, snažíme se dopředu na proudy zhánět atletické postavy, aby byli co nejrychleji vepředu, aby je voda nezastavila a vlastně to zajistí ten nejlepší výsledek.
2: Takže se vymýšlí strategie, taktiky. Kolik týmů a kolik sportovců tady dnes je?
3: Dneska tady bylo oproti loňským ročníkům méně účastníků. Dneska to bylo 18 týmů, s tím, že každý tým má 7 osob.
2: A vy se účastníte nejedné akce, nejen tady té vlastní velkobystřické, ale jak jsem se díval na vaše sociální sítě, tak skoro každý týden někde soutěžíte.
3: No jasně, sportovní družstvo se účastní jednak různých pohárových soutěží. Objíždíme letos 3 hasičské ligy, počínaje Olomouckou noční ligou, Hanáckou extraligou a Prostějovskou.
2: A jaké jsou úspěchy?
3: Úspěchy na Hanácké zatím držíme 3. místo v celkovém pořadí. Ostatní ligy se nám ne až tak daří, ale záleží na konstelaci hvězd a ne každému je vždy přáno.
2: Tak jen tak dál, i když nejsem odborník na hasičský sport, tak jak říkám, tady to má atmosféru, už ten park je velice příjemný. Vy tady máte takový dlouhý trávník, jakoby uspůsobený, jakoby přímo vytvořený pro tuhletu akci. Takže už vás zase nechám, abyste se mohli jít připravit na další sportovní výkony. Ještě před chvilkou jste byl skropený vodou z Hadice, ale už jste zase suchý, tak se zase běžte zapotit. Díky, naslyšenou.
3: Díky, naslyšenou.
2: Já jsem říkal, že té akce se může účastnit skoro člověk jakékoliv fyziognomie, ale co mě zaujalo, že jsou tu dámy z Blatce a vy jste jenom vlastně složen ten váš tým jenom z žen.
4: Ano, u nás ve sboru vlastně sportovní tým máme pouze žen a na každé závody jezdíme pouze ve složení žen.
2: Jak k tomu došlo?
4: No, my máme vlastně muže jenom ve výjezdové jednotce a bohužel ty závody jsou velice náročné časově, takže muži nemají čas na to být i ve sportovním týmu.
2: A co vám to dává vlastně, proč to děláte?
4: No, my už takhle běháme 12 let vlastně jako hasičky Blatec a velmi si to užíváme a držíme se našeho hesla My se máme, že se máme a je to pro nás taková srdcovka.
2: Takže je to vlastně rekreace, takové závody pro vás?
4: Ano, je to tak, vyplňujeme tím vlastně svůj volný čas a tím, že tam jsme jako skupina přátel, tak je to pro nás taková dobře strávený čas.
2: Je to obvyklé takováto atmosféra, o níž jsem mluvil a kterou tady kolem sebe vidíme?
4: Ano, určitě, já si myslím, že každé závody mají svoji energii, pohárové soutěže jsou takové klidnější, kde vlastně je to takové více, bych řekla, přátelské prostředí a ligy jsou pak jakoby třeba profesionálnější a běhají se tam třeba i lepší časy.
2: Takže můžeme přijet příště i do Blatce.
4: Ano, určitě, akorát v Blatci pořádáme zatím pouze dětskou ligu, ale rádi vás tam uvidíme s dětmi.
2: Dětskou ligu nepořádají naopak ve Velké Bystřici, ale my tu máme jednoho hasiče, který vlastně doplňuje ty závody další příjemnou věcí dnes, a to je občerstvení. To občerstvení je bohaté a vy stojíte tady u grilu se stejky.
5: Dobrý den, ano, stojím tady u grilu se stejky, je tam hrozný teplo.
2: Je to Jan Mistera, ale hasič musí být připravený i na to teplo. Jak dlouho jste hasičem?
5: Já už jsem asi hasičem pomalu 15 let, bych řekl.
2: Co nejzajímavějšího jste zažil v tom sboru?
5: Víte co, toho je hrozně moc. Je to od osob vyprošťování osob z aut až po vytahování osob z hořícího domu.
2: Kde jste naposledy zasahovali?
5: Naposledy jsme zasahovali toto pondělí, bylo to jenom skácení stromů a vlastně de facto je to skoro každý týden. Minulý týden to bylo zase hořící tráva, která v létě teďka prostě hoří. Jo. Takže je to v podstatě každý týden nějaký zásah.
2: Budělijáky anebo velká vedra?
5: Je to tak, ale mimo to se tam vlezou i nějaké dopravní nehody.
2: Naštěstí máme hasiče, kteří nám s tím pomůžou, když jsme v té prekérní situaci. Na co byste pozval dnes sem? Třeba jsem ještě na něco zapomněl, třeba jsem ještě něco neřekl.
5: Rozhodně na to výborné jídlo a na tu skvělou atmosféru, jo. Já myslím, že tady jsme se všichni sešli úplně skvělí lidé a tady to je vždycky prostě super.
2: Tak já přeju a dělám hasičům spolu dobře a pořádáte ještě letos nějakou další akci, na kterou byste nás pozvali?
5: Já mám pocit, že letos ne, ale určitě příští rok, na začátku příštího dubna pořádáme určitě ples, který se tady koná, vlastně náš hasičský. A ten máme každý rok leden, únor a pak vlastně zase tahle zábava, kácení máje a takhle. Těch akcí je tady spousty.
2: A ve Velké Bystřici je rozhodně vůbec akcí spousty, takže se zase z nějaké další přihlásíme a více o dnešních a akcích tohoto víkendu povíme zase v dalším vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Z Velké Bystřice Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Jak v lidové písničce zní tajuplná tma a svit hvězd a jakými tóny si chlapci a děvčata v minulosti projevovali náklonost při večerních dostaveníčcích, nová epizoda z cyklu Cymbál a husle nám tentokrát navodí romantické chvíle, při nich se zaposloucháme do písní o lásce i touze a společně prožijeme hudební kouzlo srpnových nocí, hvězd a tradičního namlouvání. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Malotraktorem přímo ne, ale nejlépe pěšky se vydáme na další krásné místo Olomouckého kraje v našem seriálu Zastavení. Za chviličku poslouchejte naše vysílání.

0: Sobota půl dvanácté, seriál Českého rozhlasu Olomouc Zastavení v krajině je nejen připomínkou zajímavých drobných památek, ale také často lidí, kteří za nimi stojí. Podobné to je i s Laclovou kapličkou u Vidnavy, kde se zastavíme dnes. Je mauzolem části této významné podnikatelské rodiny. Na místě byl redaktor Mirek Kobza a historička Michála Neubauerová ze státního okresního archivu Jeseník.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
2: Podnikatelské začátky rodiny Laculů už můžeme vidět na počátku 19. století. Oni pocházeli pravděpodobně ze Žulové, ale ten základ toho rodinného dědictví, toho majetku, se nachází ve Skorošicích, kde otec rodiny Laculů, Josef Lacl, se začal zabývat skupováním lněné příze, případně i plátna od místních textiláků, kteří doma zpracovávali len, a on je skupoval a potom prodával hlavně do Německa. V těch 30. a 40. letech na tom základě toho rodinného podnikání se rozdělili a rozvětvili do nejrůznějších podnikatelských jaksi záměrů podnikání, továren, které zasáhly prakticky veškeré větší obce Jesenická.
3: Už když jsme zahýbali z té silnice, která vede přes osadu Štachlovice směrem do Staré Červené vody, tak po pravé straně na nás koukaly dva komíny někdejší vídnavské šamotárny a ten náš dnešní výlet bude souviset tak trošku i s ní.
2: Ještě do 30. let 20. století šamotárna patřila rodině Laculů a jedna větev, která žila v Staročervené vodě pro své zemřelé příbuzné, vystavila kapličku, která je velice zajímavá. Ona je zajímavá tím, že se jedná o takzvanou dvojkapli. Když přicházíte z té strany od té Staročervené vody, když jdete po pěšince, tak vás zavede před kapli, která má ve štítu velké L, jako Laclové, a uvnitř jsou náhrobky se jmény zemřelých. Když ji obejdete, tak je z druhé strany znovu kaple, která je dokonce poutním místem, protože nedaleko odtud se nachází dodnes pramínek, který má být léčivý, tak se toto poutní místo, tato poutní kaple jmenuje Nad Studánkou.
3: Bohužel ta kaple, když jsme se sem vydali, tak nebyla v úplně dobrém stavu, ale třeba se ještě podaří opravit. Ale jak už jsme řekli, tak Laclové spravovali zdejší šamotárnu a právě kousek odsud se těžily ty šamotové lupky, což je taková speciální bílá hlína. A já mám takový krásný zážitek, že když se sem člověk vydá v létě, tak je to místo, které naprosto jasně připomíná film Poklad na Stříbrném jezeře a už jenom čekám, kdy se vynoří Vinetů, protože opravdu ty bílé jíly a stříbrná voda okolo ten krásný les, to je naprosto geniální místo. Ale my tady máme ještě jednu technickou památku, která vlastně pamatuje také dobu těžby tady těch šamotových lupků. A je to vlastně památka, která souvisí s dopravou tohoto materiálu.
2: Z dolu vedla do továrny úzkorozchodná železnice, aby prostě nemuseli překonávat ten terén nějakým jinými způsoby, ale prostě tím nejrychlejším. Takže byla vytvořena železnice, která svážela vagony přímo vytěžený materiál do továrny. Železnice byla postupně po zániku vlastně šamotárny vytrhávána, případně prostě zničená, ale ještě dneska se dá najít v terénu zbytky kolejí nebo pražců.
3: A nejúžasnější památkou je tunel, který vlastně překonával takový kopec, který leží mezi Vidnavou a tím vlastním lomem. A ten tunel se nám zachoval dodnes, je tam datovaný 20. lety. A musím říct, že je to velmi vděčné místo pro všechny šotouše, což jsou, jak je známo, milovníci drážní historie. Takže velmi často tady potkáte člověka, který tady běhá s poťákem. Je to vlastně takový krásný pomník té někdejší průmyslové minulosti Vidnavy.
4: Od Laclovy kaple z lesu mezi Vidnavou a Starou Červenou vodou, Mirek Kobza, Český rozhlas.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
0: Otáčíme stránku v kalendáři Českého rozhlasu Olomouc a na příští týden tam máme výlet ke kapli, pravoslavné kapli svaté Trojice v Čelechovicích. Je poslední pravoslavnou sakrální stavbou dokončenou před atentátem na Reinharda Heydricha. Tak poslouchejte za týden touto dobou. Tenkrát

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Petr Šnevaj se známý jako Pedro, brněnský muzikant, autor trapských písniček, nedávno oslavil 70, ke kterému na vlnách Českého rozhlasu Olomouc chci pogratulovat a vám posluchačům nabídnout nejenom jeho písničky, zahrané s karabinou, Trump Evergreen Bandem, anebo živě u nás ve studiu jako Pedro Family Band. Pojďte si poslechnout společně se mnou příjemnou současnou trampskou muziku. Zazní v pořadu Na cestě v neděli 23. srpna po 15. hodině. U mikrofonu bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kojoti.
1: Sobotní dopoledne Českého rozhlasu Olomouc tentokrát navštíví Zlaté hory. O tomto víkendu tam mají tradiční soutěž v lyžování zlata. Oputovní zlatou pánev soutěží na 150 závodníků a jejich snažení na místě sleduje reportérka Barbora Taševská. Pěkné dopoledne.
2: Hezké dopoledne. Já jsem teď jen kousek od závodiště, kde už od rána soutěží zlatokopové v jednotlivých kategoriích. Je tu taková dlouhá konstrukce, připomínající umyvadla nebo možná spíš vany. Každé stanoviště je očíslované a vždy u něj stojí daný závodník. Jak takový závod konkrétně vypadá, vysvětluje ředitel skanzenu Jiří Juráš.
3: Každý závodník má kýbl písku, který má do 17 kilo, tuším, a vlastně jeho úkolem je co nejrychleji přelížovat ten kýbl písku, ve kterém jsou zlatinky, který musí co nejrychleji pozbírat, a za každou nenalezenou zlatinku má trestný čas, takže vyhrává ten zlatokop, který nejrychleji přelížuje kýbl písku a najde největší počet zlatinek.
2: Jen dodám, že závodníci vlastně dopředu neví, kolik zlatinek v písku mají.
1: Tak to je docela dobrodružné. Báro, přijdou si na své i lidé, kteří zatím rýžování zlata nepropadli?
2: Ano, přijdou, ale důležité je právě to slovo zatím. Lidé si tady totiž mimo jiný program můžou rýžování zlata vyzkoušet na vlastní kůži. Zkušení zlatokopové jim ukáží jednotlivé typy pánví a také ten správný postup, aby z písku nějaké to zrnko zlata dokázali vyplavit. Kromě toho je tu také hudební program, třeba dnes večer zahraje skupina Madalen.
1: Ta akce pokračuje i zítra. Jaký je nedělní program pro návštěvníky?
2: Zítra už bude ve znamení finálových soutěží všech kategorií. Začátek programu je v 9 hodin ráno. Vyhlášení vítězů pak přijde na řadu v 1 hodinu odpoledne, popisuje Jiří Juráš.
3: Tam už půjde do tuhého a budou to vlastně boje o medaile, ale zároveň i o putovní zlatou pánev. Tam vlastně to funguje tak, že ti vítězové jednotlivých kategorií se potom střetnou v tom finálovém kole. No, právě o tu zlatou pánev a ten vítěz si potom odveze.
1: Skanzen, stejně jako jiná místa na Jesenicku, před 2 lety zasáhla ničivá povodeň. Už se dařilo nebo podařilo dát vše do pořádku?
2: Je to tak, skanzen leží v údolí a voda do něj naplavila veškerý materiál z okolí. Také přitom poničila samotné závodiště, které doslova vytrhla ze země a odnesla pryč, pokračuje Jiří Juráš.
3: Bylo to zase příležitost tady nějakým způsobem zlepšit to zázemí, jako jak pro nás, tak pro návštěvníky, takže v tenhle moment mám všechno po povodní hotový. Ten rozsah byl obrovský, zejména ten infrastrukturní, ty cesty, prostě hromady těch nánosů, který ta voda spláchla z těch kopců, prostě byly všechny tady v tom našem údolíčku té Olešnice, takže jsem hrozně rád, že se to tak povedlo, a návštěvník tady mimo pamětní desku s fotografiemi z povodní vlastně nepozná, že tady nějaká voda byla u nás.
2: Poslední práce tady dělníci dělali ještě na začátku prázdnin, kdy dokončovali páteřní cestu od parkoviště ke srubu ve skanzenu.
1: Přímo ze Zlatých hor se ozývala reportérka Českého rozhlasu Olomouc Barbora Taševská.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Možná vás cesta zavede třeba do Bludova. Od 12 hodin tady za chvíli startuje myslivecké odpoledne na chatě ve Vlčím dole. Je tam bohaté myslivecké občerstvení. Ve 13 hodin v Jezernici ve sportovním areálu začne letní hudební odpoledne. A ve 3 v areálu Sokolovny ve Ptení naplánovali dětský den se sousedským posezením. Jste zváni i dospěláci.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: 12 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Stavba nové dálnice z Bělotína do Rybí začne v září. Důchody příští rok porostou minimálně o 300. Na Helštíně dnes začíná kovářské fórum. Odpoledne čekejte oblačno, místy s přeháňkami anebo bouřkami, teploty do 24 stupňů. Pěkné poledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která postaví jeden z posledních úseků dálnice D48 z Bělotína do Rybí. Propojuje Olomoucký a Moravskoslezský kraj až na hranice s Polskem. Stavba začne v září, říká mluvčí silničářů Miroslav Mazal.
5: Aktuálně máme vybraného zhotovitele. Stal se ním firma Metrostav za cenu 870 milionů korun. Hlavní trasa bude měřit 3800 metrů, což tvoří celkem 117 stavebních objektů. Předpokládané dokončení této stavby vychází na rok 2029.
3: Starobní, invalidní i pozůstalostní důchody příští rok vzrostou minimálně o 300 korun. Vyplývá to z dokumentu na webu úřadu vlády. Jde o řádnou valorizaci o inflaci, kterou kabinetu ukládá zákon. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO Českému rozhlasu napsal, že i dál pokračují vyjednávání o navýšení penzí nad pravidelnou valorizaci. Dřív mluvil až o částce kolem 600 korun. Například starobní důchod pobírali v Česku na konci června přes 2 300 000 lidí. Jeho průměrná výše je skoro 22 tisíc. Invalidních důchodců je v Česku 420 tisíc. Na středověkém Helštíně na Přerovsku dnes ve 4 odpoledne začíná tradiční kovářské fórum. Umělecký kovář Václav Noha a jeho kolegové v hradní kovárně vytvoří novou plastiku. Pozorovat při práci je můžou lidé v rámci běžné návštěvy hradu, a to až do pátku, řekla Pavlína Jindrová ze zprávy Helštína.
6: Autoři si nepřejí přímo zmiňovat, o jakou tematiku se bude jednat. Já mohu prozradit, že se bude jednat o figurální plastiku monumentálnějšího rázu. Oficiální představení proběhne od 16 hodin, kdy bude tedy představen jak samotný kovářský tým, tak samotné téma.
3: Dětský domov v Moravské Třebové si letos připomíná 100 let od svého vzniku. U příležitosti tohoto výročí připravuje společenské setkání, na které zve všechny bývalé svěřence, kteří za uplynulé století domovem prošli. Potvrzuje to současný ředitel Libor Širuček.
7: V tuhle chvíli se připravujeme na takový vrchol léta, což je pro nás příští týden 28. srpna. Velká zahradní slavnost, na kterou zveme všechny děti, které vyrůstaly v našem dětském domově. Tahle ta slavnost je speciální. Letos totiž dětský domov si připomíná 100 let od svého vzniku.
3: Sport. České volejbalistky vyhrály svůj úvodní zápas na mistrovství Evropy. V Brně porazili Řecko 3-1 na sety. Ve stejné skupině potom zvítězili Bulharky nad Ukrajinkami 3-0 a Srbky nad Rakušankami také 3-0.
4: Počasí.
3: Odpoledne čekejte na střední Moravě. Oblačno, místy s přeháňkami nebo bouřkami, teploty 21 až 24 stupně, v Jeseníkách okolo 14 a mírný západní až severozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržet se můžete na Šumpersku v Sobotíně. Došlo tam ke střetu osobního auta s cyklistou a pozor, zasahují tam záchranáři.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A nezbývá, než popřát vám pokud možno poklidný víkend s nesnesitelnými teplotami, možná se zakabeněnou oblohou, možná budeme drkotat zuby po 40, 42, lehce na 20 stupňů, ale dneska snad šťastlivá souhra čísel 22.8. A teď necelých 5 minut po 12. Jinak ještě taky doprava 800 553 553. Národní dopravní centra informační hlásí, pravda, ne v našem regionu, třeba auta, která vyjíždějí mimo dálnici, 13 zraněných, 2 těžce, to je jedna dopolední čerstvá zpráva z Čech, tak prosím, buďte na sebe opatrní, obezřetní a užijte si třeba nějakou pěknou písničku, kterou vám někdo pošle, nebo si ji pošlete, nebo ji někomu pošlete. Navrhujeme, ale nevnucujeme třeba Bohuslavy Bohuše nebo Slávky, kteří mají dneska svátek 22.8. No a krásné narozeniny, jak zjišťujeme z webu olomouc.rozhlas.cz, když nám dáte zavčasu vědět. Narozeniny dneska slaví, a to 65. naše maminka, babička, paní Jana Šmídová z Prostějova. Na křídlech motýlích přiletá přání, ať máš dnes, babičko, samé usmívání. Zdravíčko, štěstí a pohodu v domě, myslíme na tebe s láskou a skromně. To ti přejí manžel a syn Zdeněk, dcera Jana. No a sladkou pusinku posílá vnučka Eliška. Komu? Oslavenkyni paní Janičce Šmídové. Prostějov. Přidáváme se ke gratulantům.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Caruso Evě Pilarové zpíval, Caruso mi zpívá, jedna krásná chytlavá, 10 minut po 12. No, zpívala paní Eva Pilarová. A v kalendáři dneska 22.8. možná máte u vás narozeniny, hvězdičku a vašeho oslavence. A jinak svátek Bohuslav, Bohuchval, Bohun, Bohuš, Božislav, ale i Tichomil, Tichomír, Tichon, krásná jména a různé varianty. No a teď zřejmě už k těm narozeninám a konkrétně ke gratulacím. Do Prostějova, paní Zdenička, dobrý den.
2: Dobrý den, Božečku, ještě jednou. Já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny milé moderátory a pracovníky. Jelikož nebudu v pondělí doma, tak narozeninový den má Janička z Roštění. Já přeji zdraví, štěstí, pohodu a lásku v rodinném kruhu. Co si přejete, ať se splní, na co sáhnete, ať se daří, a chrání vás andělci strážní. A ještě bych chtěla říct, my dříve narození jsme tu už je na návštěvě. Tak se mějme všichni rádi, dělejme si radost pěknými písničkami a usmívejme se, minuta smíchu je rok života. A neníčme si zdraví pletkami a nepravdou. Bořečku, vám moc děkuji za výběr, písnička je i pro vás a někdy opět naslyšeno. Děkuji.
1: Děkujeme pěkně, dál pokračujeme dalšími přáními a už taky těmi narozeninovými oslavenci i gratulanty na čísle 723 70 33 51 do rozhlasu zprávu dáme, že dnes velkou oslavu máme. Míla Štiksová narozeniny slaví. Přejeme jí pevné zdraví, život plný krásy, samé štěstí a spokojené časy. Do Loštic tedy ze srdce pozdravuje a všechno dobré i s písničkou posílá Láďa Žák ze Zlatých hor paní Milušce Štiksové k narozeninkám i s krásnou básničkou. Děkujeme za ni i za ta další přání a že už sem zase proudí, to znamená, že písmenka poskakují. Takže pojďme zahrát a předpokládám, ano, teď to bude k jmeninám. Zahrajte prosím v Českém rozhlase Olomouc k svátku Bohuslavu Dřevojankovi z Bernardic. Ano, k dnešní meninám přejeme zdravíčko, pohodu. To přeje bratr Jára a Maruška Bohuslavu Dřevojankovi. Též se připojujeme a přidáváme též ještě také zprávičku, tentokrát do práce pro Bohuška oslavence. Ten navíc bude brzy slavit také krásné půlkulatiny. Zdraví mami a taky malinkatá Terka na návštěvě a ještě chvilinku i na prázdninách u babi.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: báječným rošťandám i rošťákům jsme, myslím, zahráli a ještě hodně budeme hráti, tak oni se sami označují, když mi volají třeba na písničky na přání a určitě to budou i poděkování, tak tedy hlavně paní Janičce, roštění a samozřejmě taky manželovi, báječnému páru, naše pozdravení. 12.17, teď pojďme dál, ale možná se ještě budeme vracet i pod kopec Hostín v 22.8. nejen v přáních Janičce. Rádi samozřejmě pozdravíme i vaše oslavence, blízké či vzdálené, tak je pozdravte po našich telefonních linkách jako paní Staňka. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Tuhle písničku posílám Janě z Rošení a přeji jí hodně, hodně zdraví k jejím narozeninám a pozdravuji jejího manžela. Dále Lidušce Solomouce, Zdenice Zrochova, Ladičkovi Stovačova a jeho sestře a Lidušce do Jeseníku a Libuši Kvapiové a všem přeji hodně, hodně zdravíčka a štěstíčka. A vám, pane Božku, ta písnička je pro vás. A také vám přeju hodně, hodně zdravíčka a štěstíčka. A příjemnou službu.
0: Vám příjemné poslouchání a děkujeme za všechny. Zdravíme na Rýmařovsko. A odkud se přihlásí další zájemci, gratulanti, zdraviči, moc se těšíme i na písničku třeba nějakou pěknou oprášenou. No a teď také další přání z druhého zdroje SMS písemného a tady už čteme a rádi zahrajeme mamince Milence Hradečné z Horního Benešova ke včerejším narozeninkám a srdečně posíláme přání hodně zdraví, mnoha krásných dnů, plných radosti, přeje Milence Hradečné, Lenka s Petrem, no taky Bořek a Český rozhlas Olomouc. Všem hodně zdravíčka taky od Lidušky Gavlasové a pěkná písnička k tomu dnešnímu hezkému polednímu času. No a další přání také do práce pro zdravotní sestřičku Jiřulinku, kterou zdraví Jiřík a malý Jirka. Tak pěkně zdravíme Jiřinky, Jiříky, Jiřulíny a teď ještě taky Vašíka zdravíme, hodně zdraví i do Prahy posíláme.
2: Český rozhlas Olomouc.

0: 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá Pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou Pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: pokračujeme chvilinku před půl jednou 22. srpnového poledního času a teď už budeme hráti od koho, pro koho, kam pak. Dobrý den.
1: Dobrý den, my bychom chtěli nechat zahrát Staňovi Hůřinovskému do Pavlovi, on je v tým domově důchodců a že mu přejeme hlavně hodně zdravíčka, ať mu ty nohy ještě šlapou. No a taky aj vám přejem hodně zdravíčka a děkujeme, že jste nám to vzal od Možka nějakou písničku.
0: Vám tež hodně zdraví, děkujeme pěkně a teď ještě číslo 723 70 33 51. Tak tady se dozvídáme, že máme pozdravovat naše dva oslavence k dnešnímu a zítřejšímu oslavování a sjezdu celé rodinky, krásnou písničku zahrát, nějakou pohodovou, ale především popřát co nejkrásnější oslavy jednak Milankovi, jednak taky Zuzance, každému zvlášť, ale pěkně dohromady, ať si to užijí a pořádně oslaví zdravě celá rodinka z celého světa, která se brzy sejde po delší době. Moc vás zdravíme, zahrajeme moc rádi také z dalšího přání SMS-kového, srdečného, dobrému kamarádovi Zdeňku Janákovi z Písečné. Dnes oslaví své narozeniny. Milý Zdeňku, nedělej si z toho nic, že je ti zas o rok víc. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti za celý senior klub Písečná přeje Honza z Písečné. Také moc děkujeme za přání a přidáváme se k zástupu nejenom z klubu těch gratulantů. No a pak ještě přidáváme přáníčko taky babi Jarunce. Tu moc zdravíme opět a zase při výrobě výborných moučníků buchet. A už teď to voní a olizujeme se. Zdraví celá rodinka mlsounu. Tak pěkně zdravíme, rádi vyřizujeme i taková ta krásná vyznání. No a pohodově zahrajeme.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

jugoslavská, dovolenková, cestovatelská, či chcete-li chorvatská. To býval ráj, počátek 90. a tehdejší dění v té Jugoslávii, ale v pohodičce a ve vzpomínkách též. No a další přání, pohodové, krásné a třeba i trošku vzpomínkové přáníčko míří za kamarádem Ladíkem. Hodně, hodně zdraví, moc ho potřebuje a přejeme mu všechno nejlepší k blížícím se narozeninám. Myslí na tebe, tvoji kamarádi, vyřiďte to, ať to pořádně ví, ať to pořádně slyší. Moc rádi vyřizujeme a hodně zdraví, tak to opravdu posíláme hodně dobré energie. Děkujeme moc kamarádům. Zahrát máme ovšem také dnes panu Josefovi Husovskému do Horního Forstu k jeho dnešním narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně zdraví a TV přenosy bez poruch přejí jeho holky. Komu? Oslavenci do Horního Forstu panu Josefovi Husovskému. No a ještě pošleme také písničku pro paní Evu Koničkovou, pro tetu Evu Koničkovou do Horní Loděnice. K jejím blížícím se narozeninám přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky, životního optimismu. Máme tě moc rádi, teď zdraví Zahradničkovi a Václavíkovi ze Štěpánova. Přidáváme se též optimismus, myslím, že má paní Evy na rozdávání, takže přáníčko k jejím blížícím se narozeninám a vyznání a krásné přání i doplněné písničkou taky pro nejhodnější Mariánku, která má krásné juniorské narozeninky, ať si užívá. Myslí na ní teta, strejda,

0: vyznání od mistra z počátku 90. let, konkrétně teď ve 12.40 a půl minutu 22.8.2026. Tak jak říkala na úvod, dnešní první gratulantka, paní Zdeníčka z Prostějova a mnozí další v předchozích dnech a následujících chvílích. Nebudu tady v pondělí, takže všechno nejlepší paní Janičce. A co na to, paní Janička, dobrý den.
1: Pěkný dobrý den, milý pane Bořečku. Srdečně vás všechny zdravím. A dnes bych chtěla moc a moc poděkovat milým rozhlasovým přátelům za krásné přání a krásné písničky, co mi posílají k narozeninám. A jsou to Hanička z Předmostí, Zdeníčka s Jarmilkou z Rochova, Liduška Sídlová Doubravice, Zdeníčka z Prostějova s Kočenkou. Zdeníčko, pohlaďte za nás i vaši Kočenku. A Stáničce Dolomnice. I vám, milý pane Bořečku, děkuji za krásné přání a písničky, co jste mi poslal po vašich vlnách. Moc si toho vážím, přátelé, udělali jste mi velkou radost a já vám tež posílám písničku, ať vás pohladí po duši a po srdíčku a udělá tež velkou radost. Hlavně hodně zdraví všem, z lásky a z celého srdce posílá Jana a Jiří z Roštění. Ještě jednou moc a moc, pane Bořečku, všem děkuji. Naschledanou.
0: Děkujeme za ta slova, všechno nejlepší předem přejeme. To byla paní Jana a tak Jirka, vždycky tam slyšíme hned, když vezmeme telefon a pak proběhne předávka. No a písničko, no a prý možná v pondělí neproběhne předávka, protože se bude přát i v rodině. No ale teď pokračujeme s dalšími krásnými přáními, pozdraveními a máme právě pozdravovat další oslovenkyni, naši skvělou nejhodnější babičku Milku, kterou moc zdravíme a taky ona je skvělá pekařka, cukrářka a dneska to tady nádherně voní, no jako vždycky v sobotu a v neděli. Ovšem pozor, taky nejenom pekaři, cukráři, pekařky, cukrářky, ale taky, myslím, že včera jsme možná byli v přímém přenosu i v písničkách na přání. Po 18. hodině u jedné svíčkové zahrajeme pro Mirka ze Široké Nivy za výbornou svíčkovou a výborný kohoutkový vývar. Posíláme pozdravy ovšem i Milankovi, Jardovi a Pavlovi z Čákové. Děkuje Dana. Tak svíčková včera dobrá, i ta myslivecká. Přáníčko míří ještě paní Evičce do Krnova. Krásné odpoledne, hodně zdraví. To je přání od Květy. Srdečná pozdravení také vám i Evičce, i Květušce. Zahrajeme rádi od paní Jany úplně všem posluchačům pro radost a potěchu. Ještě přáníčko k narozeninám rádi vyřizujeme naší milované mamince a babičce Jarušce Šulákové z Velké Kraše. Přejeme hodně zdraví, hodně štěstí i rodinné pohody. To posílají synové s rodinami paní Jarušce Velká Kraš. Ještě přidáváme též pozdravení a přání moc hezké soboty i dalších dní pro babičku paní Emilku Koberovou do Senevidy Chrudim. Přání hezké soboty, děkuje vnučka Petra a pravnouček Adámek a moc děkují. A přidáváme přání tež ovšem pracovníkům, jako třeba Ilonce do nákupního centra, za pult anebo na plac do prodejny přejeme. Ať jí to utíká, ať jí nebolí nožky z pobíhání a stání a taky přejeme hodnou a ochotnou i klientelu.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska. Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
3: Před pár týdny Rolling Stones vydali své 25. album a je vynikající. Ale jaké to bylo před 50 lety? K 13. desce Black and Blue máme hodně kladný vztah, kdy si vydal Suprafon. A tak se pojďme ponořit do vzpomínek. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Rolling Stones.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: V středu legendy, lehce nad 80, téměř k 85 a vydávají co rok, co dva nová alba Rolling Stones. A třeba koncem roku 2023 jednu chytlavou skladbičku. Ať se líbí taky všem, kdo by si rádi dali třeba něco ostřejšího, možná i k zakusnutí, třeba nějaké to tabasko, nějaká ta chili omáčička, ale možná i oslavy s něčím ostřejším. Ono je to lepší než za 45 stupňového vedra dneska, asi dneska to lze, ač nenabádáme. Tak přáníčko, právě něco od podlahy pořádného i Big Beatového zahrát právě rockerovi oslavenci Jiříkovi, kterého zdraví celá partie a máme moc velkou radost, že zítra spácháme taky konečně výlet, který jsme dlouho plánovali, tak snad konečně vyjde ideálně to počasí. A popřejte taky všem mladým rockerům a i dětem krásné prázdniny ještě, no, 22. Krásná sobota také všem, kdo poslouchají kalendář, není žádný lhář a prozradil nám, že v pondělí slaví krásné narozeniny milá, hodná, pracovitá paní Janička Pospíšilíková z Roštění. Přejeme z laskavých srdeček ocelové zdraví, štěstí, osobní spokojenost, radost, dlouhý život. Krásný pozdrav i jejímu skvělému pracovitému manželovi parťákovi Jiřímu a celé rodince s úctou Věruška Halousková s Hodným Adámkem. Děkujeme. Posíláme přání též naší bývalé sousedce paní Marušce Recové za Hvozdu teď v Bohuslavicích. Pro radost, pro potěšení, ať se opatruje, brzy se uvidíme, vyřizuje, vzkazuje Věrka Nechvátalová z Hvozdu paní Marušce Recové. Posíláme pěknou písničku, říznou, ráznou, taky s kytarami paní Milušce, která slaví krásné 40. Tak ji zdraví babinec a celá rodinka. Další přání paní Pavelkové, Aničce a Svorníkové Jarce do kuchyně k úklidu od Michala z Petrova nad Desnou dnes písemnou formou. A od kamarádky také dnes pěkná pozdravení, krásná, přátelská, pro dobrou náladu a pro potěšení. A s písničkou Zdeňce do Pískova od kamarádky. Takže ve středu legendy a deska destička 50 let stará, tuším. A teď ta z roku 2023 chytlavá.

Angry Hackney Diamonds se jmenovala deska z roku 2023. Rolling Stones se jmenuje legendární kapela. 12.56 a ještě sem chodí spousta SMS, tak co pak stihneme ještě zahrát? Určitě máme prý k nadcházejícímu sňatku popřát všechno nejlepší do společné cesty života životem Miloškovi a Lidunce, které moc zdraví obě rodinky. Do Babic pošleme také dneska písničku o Čvagrové s přáním co nejkrásnějšího víkendu, hezkého odpoledne Kopickovým, do Babic Kopickovým, příjemné odpoledne od Švagrové. A posíláme též písničku hezké odpoledne Lidušce do Uničova, přeje Hana a holky z Úsova z Vesela prázdninově pohádkově. Tam, kde...

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Živnostníci můžou do konce srpna žádat o dotaci na označení provozovny v centru Olomouce. Technici odklízejí na poli u podštátu na Přerovsku trosky větrné elektrárny. V Nové Dědině na Prostějovsku pořádají rodinnou akci s názvem Z života hmyzu. Odpoledne čekejte oblačno, místy s přehánkami nebo bouřkami a teploty do 24 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Ploák. Podnikatele v Olomouci můžou do konce srpna žádat o dotaci na označení provozoven v městské památkové rezervaci a jejím ochranném pásmu. Cílem je podpořit citlivější úpravy, které pomáhají omezovat vizuální smog a respektují charakter historického centra, říká mluvčí radnice Lenka Jedličková.
2: Na nové nebo upravené označení provozovny můžou zájemci získat až 30 tisíc korun. Nejde přitom o zavádění jednotného vzhledu provozoven. Město má od roku 2021 metodiku, která doporučuje, jak pracovat s označením a reklamou v historickém centru tak, aby řešení bylo jednoduché, přehledné a kultivované.
0: Registrační úřady musí do dneška rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí kandidátních listin do komunálních voleb. Ty budou v Česku v pátek 9. a v sobotu 10. října. Spolu s nimi budou lidé ve třetině obvodů vybírat i senátory. V předchozích řádných komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo v celé zemi skoro 180 tisíc lidí. Technici odklízejí na poli u podštátu na Přerovsku trosky 30 metrů vysoké větrné elektrárny. Ta spadla na zem ve čtvrtek dopoledne. Byla součástí větrného parku se 4 větrníky, který provozuje firma Vapol VTE. Podštátská radnice podle starosty René Passingera požaduje kontrolu technického stavu zbývajících 3 větrných elektráren. Tradiční zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi dnes pořádají dobrovolní hasiči v Nové Dědině místní části Konice na Prostějovsku. Letošním tématem akce je život hmyzu v přírodě, říká zapořadatele Stanislav Vrba.
3: Sbor dobrovolných hasičů Nová Dědina u Konice pořádá od 14 hodin tradiční zábavné odpoledne pro děti. Akce bude pořádána na zahradě kulturního domu v Nové Dědině. Můžete se těšit na tematické soutěžní stanoviště, skákací hrad a hasiči připraví pro děti i pěnu.
0: Sport. Po úvodní výhře 3-1 nad Řeckem čeká české volejbalistky na mistrovství Evropy utkání s Rakouskem. Zápas v Brně začne dnes v 19 hodin.
1: Počasí.
0: Odpoledne čekejte na střední Moravě. Oblačno, místy s přehánkami a nebo také bouřkami. Teploty 21 až 24 stupně, v Jeseníkách okolo 14 a mírný západní až severozápadní vítr. Zítra má být jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty 19 až 23 stupně, v Jeseníkách okolo 14 a slabý přechodně mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Se zdržením počítejte v Lipovské ulici v Jeseníku. Kvůli opravám plynovodu a vodovodu je tam kyvadlový provoz jedním pruhem až po Puškinovu ulici. A v Zábřehu je částečně uzavřena Olomoucká ulice kvůli opravám mostu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
4: Vydejte se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johanité, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Štenberka, krátce i Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nevzpomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic. A jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: A potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní, jako třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: Třešňová královna. A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo? Protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už. Jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili. Takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci. A šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali, a ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtů majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germany z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
3: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
4: Kde jste tady bydleli? Našli jste se nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
3: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílý, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený i ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš.

0: i v politice.
1: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historka. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
2: Etiopský císař.
1: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem a jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
2: Jste odjeli do Etiopie tedy?
1: Jeli jsme do Etiopie rovnou a tam jsme zůstali 14 let.
2: Jaké to bylo? To je změna veliká.
1: Po rojících.
2: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
1: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
2: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
1: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
2: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické? Vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
1: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo. No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
2: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
1: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10-12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděl.
2: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
1: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam a to bylo vše.
2: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
1: Ale tady jako.

0: Jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo, ale tam, no tak jsme říkali, jo, to bývalo, a teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, že? Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o blatný, bohužel ne.
1: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
0: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne, že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že? Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že? Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti jsme doma. No tak jsme šli dovnitř, jako, ale my jsme měli to štěstí, že Blatná jako vodní zámek, tady bylo muzeum vlastně do těho 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
1: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
0: Jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
1: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
0: To všechno přišlo těch potom, těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říkají, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zapsané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo neuvěřitelný. Je to vlastně, to byl takový zázrak.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
3: Proč jen mouznem?

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek dnes spravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbrandta Jana se svým synem Stefanem. Dík Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně? No ano, tak co? Svíčková, vepřozelo. Takovýhle věci, tak na to nebyli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna. Tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo, no. Bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky, máte tam nějaké staré kousky, nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále, ty, to jsme udělali všechno staré. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, jak tady teď sedíme, je to ohromný. Ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí a já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr a ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adis a Vivě, že jo? A on byl jak takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by byl váš parfé. A já jsem se na něj tak koukla, říkal si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem do obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám dva lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, jo, já půjdu, tak v kolik? 8, jo, v 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer, no.
3: No asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase na svátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89. A protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jo, jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak jsem říkal, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku. Co vám naposledy spadlo? Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: A jo, to jsou ty vedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo, myslím, 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej, naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo, já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
2: Poradíte se.
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je prováně. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád, provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofej, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildbrand, anebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte? A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No všichni střílely. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: Co jiného dělat než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkala, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji nebo tak?
3: No já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pořvili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme jezdili, já jsem vždycky jela na týden v Řecku. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali. A aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dostavba tramvajové trati do Olomouce Slavonína by mohla začít příští rok. Veterináři varují majitele psů před osinami ječmene myšího. Na zámku v Náměšti na Hané dnes pořádají tradiční pohádkové prohlídky. Zítra čekejte jasno až polojasno, přechodně oblačno a teploty do 23 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Stavba další etapy tramvajové trati v Olomouci by mohla začít příští rok. Zatím končí tramvaje u zastávky u Kapličky. Odtud by pak trať měla pokračovat k Jižní ulici. Město už dokončilo výkupy pozemků, říká náměstek primátorky Miloslav Tichý z Hnutí ANO.
2: Pro třetí etapu tramvajové trati na Povel a do Slavonina se nám již podařilo vykoupit všechny potřebné pozemky. Zároveň jsme dokončili projekční práce a nyní je projektová dokumentace na stavebním úřadu a čekáme na povolení záměru. Máme připraveny také finanční prostředky, takže pokud získáme stavební povolení, respektive povolení záměru do konce roku, tak bychom v příštím roce mohli již stavět.
0: Po zářijovém nástupu do školek nebo škol můžou být malé děti častěji nemocné. Příčinou je podle lékařů a epidemiologů i to, že ještě nemají dostatečně odolnou imunitu. Některým nákazám tak podle nich příliš zabránit nejde. Riziko infekce ale může snížit třeba pestrá strava a dostatek pohybu. Ve městech se rozšiřuje ječmen myší. Jeho ostré osiny se dostávají psům do uší, čumáku, mezi prsty na tlapkách nebo i do podkoží. Můžou jim tak způsobit vážné zdravotní komplikace. Původní rostlině se v Česku daří i přes suché a horké počasí. Oproti ostatním druhům mu navíc nevadí ani půda bohatá na dusík, vysvětluje ekolog Vilém Jurek z neziskové organizace Rezekvítek.
3: Je trend takzvaného mulčování, to znamená ponechávání té hmoty a toho, že se vlastně nezbírá a spoustě druhům to vadí, takže ty potom s tama vypadávají a vlastně strategicky tady to využívá právě ten ječmen myší.
0: Do tradiční hradozámecké noci se dnes zapojí i v zámku v Náměšti na Hané na Olomoucku. Pro návštěvníky si připravili od 15 do 21 hodin představení z pohádky do pohádky. Jaké pohádky ochotničtí herci lidem letos při prohlídkách zahrají, vypočítává kastelánka Jitka Vychodilová.
4: To se hrá notoricky známá pohádka Byl jednou jeden král, potom další na moci Pyšná princezna, Honza málem králem, dostaneme se i do sklepa s pohádkou Šíleně smutná princezna a potom vlastně zakončíme krásnou pohádkou Kouzla králů, takže si budou moci děti i dospělí zaspívat. Sport.
0: Tenistku Sáru Bejlek čeká v semifinále v Cincinnati Američanka Coco Gauffová. Světová čtyřka a vítězka dvou Grand Slamů si zápas s českou senzací turnaje zajistila po výhře nad Ukrajinkou Kostukovou. Boj o postup do finále je na programu zítra v noci od 1:30 středoevropského letního času. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě. Jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách okolo 14 a slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Olomouci je částečně uzavřena ulice Pavlovická u křižovatku s ulicí U podjezdu. Důvodem je oprava tramvajové trati, která potrvá do konce srpna.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Bylo 14 hodin, máme 4,5 minuty po hodině 14. Dnes v sobotu odpoledne v prázdninovém čase ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Také dnes zařazujeme pravidelný kvíz hřebíky a možnost získat třeba pro ta nadcházející období hodiny a dny Pešník s logem Českého rozhlasu Olomouc, také oblíbené paměti, flešky, USB disky a nebo samozřejmě co ke čtení, však dostanete konkrétní nabídku. Konkretizujeme ji ovšem za výkon v dnešním vydání hřebíku. Na lince 221 555-444 budete za pár okamžiků očekávání. No a ta dnešní nabídka otázek je pestrá a vypečená. 22.8. Hodně štěstí také dneska odpoledne v Hřebících.

0: žádnou závist, žádné šmury, žádné vzteky a žárlení. No, to jsou Šípovi Holanovi rok 86. Karel Šíp napsal pro manželku Marcelu Holanovou text k žárlím k této písničce. 14 hodin 12 minut 22.8.2026. Hřebíky.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: Uhoďte hřebík na hlavičku.
3: A ještě jeden.
2: A ještě.
3: A výhra je vaše.
2: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
3: hřebíky.
2: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: A zájemců, no řada, také v sobotním vydání našeho kvizu, kde navíc můžete získat nějakou pěknou odměnu a pak se samozřejmě poučit. To je asi to stěžejní, důležité, to jako kdyby to třeba náhodou nevyšlo třikrát po sobě, tak aspoň třeba z jedné, anebo ze všech 10 otázek se aktivně nebo pasivně u rádia můžete poučiti. Poučen z předchozích nezdarů, taky se strojil elektrickou kytaru a bere do vysílání prvního dnešního účastníka, nominanta, kvalifikanta nebo kvalifikantku. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Pěkný dobrý. Komu kam?
4: Tady Martina Císařová.
0: Pěkně zdravíme. Zakabonilo se u vás, vypadá to taky, že bude pršet.
4: No, tady právě fučí a je tady špatně slyšet.
0: Fučí pěkně, ale pěkně tam slyšíte možná okolí, tak se někam zavřete, ale nestraťte signál a držte i vlnu a aby to nebylo horší, ale lepší, také pro PT ctěné posluchačstvo, tak snad to bude v pořádku. 1 až 10, prosím. Tak a teď ještě nezasilovat počítače, rozhlasové přijímače se značným prodlením a spožděním a poslouchat v telefonním přístroji ve sluchátku, jinak se nedomluvíme. Tak ještě jednou, 1 až 10.
4: Tak zkusíme jedničku.
0: Jižní pól byl poprvé dobyt začátkem století za A 20., za B 19., za C století 18.
4: Kdy byl dobyt jižní pól? Tak dáme za C.
0: Za C už století 18. Jaubátko, první vyhrání, z kapsy vyhání a ani to prohrání příliš nebolelo. Ono to bylo, představte si, začátkem století 20. Amundsenova expedice dosáhla jižního pólu 14. prosince, začátkem 20. století v roce 1911. No, a předtím ještě jeden náš smolař a legenda jménem Jára da Cimrman a jeho výprava. Dobytí severního pólu si třeba taky dostudujte, nastudujte, pobavte se, ale až potom, co spácháme něco společně, třeba i nějakou výhru u nás v hřebících Českého rozhlasu Olomouc, jak k nám, kterak se dostat do vysílání. No, zájemců je řada, ale zkuste 221 555 444. Zkoušíte, vítáme, zeslabte, dobrý den.
5: No, dobrý den, tady
0: Ludmila z Opavy. Paní Liduško, 2 až 10, ale samozřejmě potřebujeme vidět ještě, jak je v Moravskoslezském kraji taky. Kabonivo, nebo máte slunce, nebo prší?
5: No, zatáhlo se.
0: Jo. Tak rozjasníme třeba líc i oblohu pomyslně víkendovými hřebíky. 2 až 10.
5: Trojku.
0: Troječka?
5: Ano.
0: Když je někdo krátkozraký, vidí špatně, za A do blízka, za B do dálky, za C šilhá.
5: Za B.
0: Skutečně, nevím, jestli někdo říká do blízky, jak mi tady píší, ale do dálky je správně Bčko. A je to první bod pro Lidušku.
5: Šestku.
0: Ta se táže, pozor na tyto události. Před 2 týdny se Nicole Krutilová stala novou juniorskou mistryní světa. Zdali pak víte, v jaké sportovní disciplíně? Za A 100 metrů plavání volným stylem, za B kajak cross, anebo za C skok o tyči.
5: Tak taky dám za
0: Benevíci. Bčko, kajak, kros, vodačka.
6: Jau.
0: To tady podle všeho není. Skáče o tyči a na mistrovství světa v USA skočila 445 cm pro někoho naprosto nepředstavitelné hodnoty, ale Nicole Krutilová a skáče jí to, panečku, děvčeti našemu reprezentanci, takže přejeme si všichni, ať jí to nadále skáče a bez úrazu. To byla šestka, tady tedy platila možnost C. A tak se těšíme, že teď bude platit i nějaká ta vámi vybraná. Jednak otázka a jednak možnost A, B, C. Dobrý den.
7: Dobrý den.
0: Dobrý den. Komu kam?
7: Marcela. Mm-hmm. Marcela z Hanušovic.
0: Ano, tak ještě nebyla dvojka, čtyřka, pětka a pak 7, 8, 9, 10.
7: Dvojku.
0: Třetím největším slovenským městem podle počtu obyvatel je za A Trenčín, za B Prešov, za C Žilina.
7: Já bych asi řekla za C Žilina.
0: Žilina, představte si. Je čtvrtá, Trenčín je osmý, Prešov, žije tam necelých 90 tisíc obyvatel a je tedy třetím největším slovenským městom čo do počtu obyvatel. Tak, Bčko, to byla tedy trošku lehce zrada, jak si to má člověk vybavit, podle čeho, kdo má představivost, anebo třeba rodinu na Slovensku. Prešov, Bčko tedy platilo. Čekáme na výherce, ale samozřejmě na všechny nominanty u nás po telefonních linkách vedoucích k nám do studia Českého rozhlasu Olomouc. A nominantů řada, zájemců též. A teď někdo možná i účastník, pretěkár, soutěžící. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne. Standa Račkovice.
0: Stando, všechno jste věděli u vás?
8: No, něco jsem viděl, něco ne.
0: Prešou bola zrada, to je jasná věc, ale jinak to máme ještě
8: bola
0: pěkné.
8: Zrada,
0: bola to zrada, hej. Ale čtyřka, pětka budou pěkné, nebo já nevím, možná sedmička, osmička, devítka, desítka, to jsou ještě hezčí.
8: Dobré, čtverku zkusím, jo?
0: Jak pak by se mohlo nazývat, a nazývá se zařízení složící ke změně směru lodi. Za A sonar, za B hřídel, za C kormidlo.
8: Kormidlo.
0: Tak jedniš. Jemináčku, to jsou otázky, takže jsou dneska i lehké, hned skoro hned po Prešově. První bod za kormidlo, ano.
8: Tak tam máme co, pětka byla,
0: takže pětku?
8: Pětku, ano.
0: Elektrárny Prunéřov jsou už z části odstavené, ale pořád energii vyrábějí. Na kterém principu pracují nebo pracovali Prunéřovské elektrárny? Za A jaderný princip, za B fotovoltaika, za C tepelná elektrárna.
8: No, já bych řekl, že je to Cčko.
0: To děláte moc dobře, dostáváte za to druhý bod i aplaus. Elektrárny spalují hnědé uhlí, když teda co tam zbylo, ze sousedního lomu Tušimice. To je Prunéřov, to je tepelná Cčková elektrárna v tomto případě. A pak 7, 8, 9, 10 tady ještě máme pro vás do třetice tedy.
8: Tak sedmi.
0: A ta se táže, jaké pak by mohlo být zvířátko nebo větší zvíře? Vodouš kropenatý. Vodouš je za A pták, za B mlok, za C ještěr.
8: Zkusím Cčko.
0: Cčko ještěra.
6: Jauajs.
0: Ještě jste měl říct Aťko, ptáček, to je, představte si, vodouš, to je možná taky lehká zrada, může to být v podstatě cokoliv, no, takový univerzální název, a on je to název ptáčka. Pták vodouš kropenatý, tak aspoň, že tam je trošku něco z té zvířecí slepičí říše kropenaté. Je to tedy ptáček, je to tedy Ačko a je to tedy ještě možnost pro někoho zkusit 2, 2, 1, 5, 5, 5, 4, 4, 4 a třeba osmičku, devítku nebo desítku v jakémkoliv pořadí podle vaší ctěné libosti. Tak, je libo otázečku, komu, kam pak, dobrý den.
9: Aničce z Litovle.
0: No pěkně vítáme, pěkně zdravíme. 8, 9, 10, za který konec či začátek to vzít?
9: Tak začneme osmičko.
0: Ze které pak země pochází kimono? Kimono je za A z Číny, nebo za B původem z Japonska, nebo za C z Koreje?
9: Japonsko.
0: No jemné, ano. První vyhrání?
9: 9.
0: Jakou hodnotu představuje 25% z 8?

0: 12 hodin. O čem, o jakém slově, sousloví nebo tématu nebyla řeč ve zprávách ve 14 hodin? Nemluvilo se za A o osině z ječmene? Nebo tam za B nepadlo jméno tenistky Coco Gauffové? A nebo tam nebylo zmíněno to naše zámecké rozhlasové léto?
1: Ta tenistka
0: Coco Gauffová bude jednou ze soupeřek našich tenistek. Sáru Bejlek, naši tenistku, čeká semifinále v Cincinnati, Američanka Coco Gauffová, zaznělo ve sportu. Pak tam taky zaznělo hra do zámecké noční objevování v náměšti, ale zámecké léto, C-čko tam tedy tentokrát nebylo. Tak nic se neděje, uvidíme, co bude a nebude zítra. Jednak po 13. tam bude zámecké léto jako pořad, jako vždy o prázdninách, no a pak po 14. zase zítra 23. hřebíky.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: z místa.
1: Budovu zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje v Olomoucké Aksamitově ulici jsme navštívili v jednom z vydání cyklu Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Zjistili jsme, kdo a kde v ní slouží, jaké zázemí mají zaměstnanci i to, jak vypadá vozový park. Ideálně bez houkání sirén se zaposlouchejte do prázdninové reprízy. V neděli po 9. hodině zve Dita Vojnarová.
2: Petr Šnevaj se známý jako Pedro, brněnský muzikant, autor trapsích písniček, nedávno oslavil 70, ke kterému na vlnách Českého rozhlasu Olomouc chci pogratulovat a vám posluchačům nabídnout nejenom jeho písničky, zahrané s karabinou, Trump Evergreen Bandem, anebo živě u nás ve studiu jako Pedro Family Band. Pojďte si poslechnout společně se mnou příjemnou současnou trapskou muziku. Zazní v pořadu Na cestě v neděli 23. srpna. Po 15. hodině. U mikrofonu bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: O víkendu mimo jiné nejen v Hřebících jsme tady nabídli víkendové dárečky Mohelničák, který je v současnosti nazývaný Mohelnický Folkfest 2026 už příští víkend a páteční hvězda Žalman a spol a pak až do noci a pak až do rána a do spacáku, jako vždycky na Mohelničáku, ať už se jmenoval jakkoliv i v sobotu a tak dále. Vstupenky získali šťastlivci výherci od Českého rozhlasu Olomouc. To taky byla před chvilinkou řeč a pozvánka na zítřejší víkendový program pořád po 9. hodině. Výjezdovou základnu zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje najdeme konkrétně u Tržnice v Olomoucké Aksamitově ulici. Čtyřpatrovou budovu si můžeme projít v nedělním cyklu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc po 9. dopolední, znovu v repríze v opakování pořadu. Ditu Vojnarovou provázela a i zítra v repríze bude provázet záchranářka tisková mluvčí Lucie Mikisková.
1: Dobrý den. Tak my jsme vstoupili vlastně do hlavního sálu zdravotnického operačního střediska. Můžete před námi tady vidět teďka momentálně 6 pultů plně vybavených. Každý má 3 velké obrazovky a jeden velký dotykový telefon a záložní statický telefon. Každý operátor má k dispozici i tablet, kde může dohledávat nějaké další podrobnější informace nebo případně tam má portál z aplikace Záchranka. A vlastně na těch obrazovkách vidíme, že dispečer má k dispozici obrovskou mapu Národního informačního systému, pro hasiče, záchranáře i policii je ta mapa stejná. Dále má před sebou obrazovku, kde vypisuje tu hlavní anamnézu a to, co zjistí po tom telefonu od každého toho volajícího. To potom přepošle kolegům, kteří sedí na operačním, to znamená v čele toho sálu, a ten potom dále vysílá dané síly a prostředky, samozřejmě, které jsou na místo potřeba. A dále můžeme vidět, že máme obrazovku s přehledem probíhajících výjezdů. Vy tady uvidíte i za mnou nahoře.
2: Ano, to je veliká.
1: Ano, obrovská záložní. Vidíte i přehled všech sanitních vozidel, které máme nyní aktuálně k dispozici. Spoustu malých autíček, spoustu světýlek.
2: Ale místa jako Zábřeh, Šumperk, Květín.
1: Jsou tam veškeré naše výjezdové základny napříč celým krajem. Tady další dveře, tak můžeme vidět pobytovou místnost záchranářů. Teďka máme 2 posádky vlastně tady doma v garáži, takže odpočívají, nabírají síly.
3: Dobrý den. Já jsem z fakultní nemocnice z Olomouce, dodělávám si magistra intenzivní péče a jsou tady všichni strašně milí a musím říct, že to je super zkušenost.
2: K čemu vás pustí?
3: Vlastně řekla bych ke všemu, k čemu jako můžou, neřekli mi u ničeho, že jako bych měla jít pryč, nebo že jako bych se nemohla nějak zúčastnit, takže za mě super.
2: U čeho jste byla?
3: Tak dneska ráno jsem byla u porodu a jinak většinou intoxikace, nějaké zhoršení stavu u chronické obstrukční plicní nemoci a tak podobně.
1: Tak, my jsme teďka v garáži.
2: Pro 6 vozidel.
1: Ano, pro 6 vozidel.
2: Poznáme ji každý, je žluto-zelená s modrým znakem 155 na ní a já bych moc ráda využila to, že má otevřené dveře.
1: Určitě, všechny jsou tady samozřejmě otevřené, musí být pořád přístupné, protože kdyby jakýkoliv kolega právě přišel bokem ze směny, tak aby se do ní dostal. Já mám tady rožnu, ať na to pořádně vidíme. Klidně si můžete vlézt dovnitř, Vejt. Jestli chcete.
2: Ano, dobře. Opravdu jenom na návštěvu.
1: Tady, u nás tady na této židli většinou sedí záchranář. Na lehátku máme potom pacienta. Vidíte, že je to hodně jakoby takové kontaktní a těsné. Kamkoliv se otočíte, podíváte a natáhnete ruku, tak vlastně vždycky na něco dosáhnete.
0: Tak, je to kontaktní, je to sevřené a nepřejeme vám převozy v ambulanci, ale je to potřeba, je to záslužné povolání, takže i v pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc z výjezdové základny zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje nabídneme pořad v repríze v opakování o prázdninách zítra v neděli po 9. hodině ve víkendovém a prázdninovém programu Českého rozhlasu Olomouc.

0: svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát. Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat.
1: Soubor šesti barokních kašen v Olomouci je evropským unikátem. Přesto kolem nich často jen projdeme. V prázdninovém seriálu odhalíme příběhy nejen této národní kulturní památky. Představíme i novodobé kašny, které jsou s Olomoucí neodmyslitelně spjaté. Poslouchejte každou prázdninovou sobotu v 15.45, v repríze pak v neděli v 9.45 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Vrcholem 200. koncertu série Živě v červnovém letním kině bylo vystoupení Roberta Křesťana a Druhé trávy. Nikam se nespěchalo, většina skladeb byla v pomalejším nebo středním tempu a diváci v hledišti jako uhranutí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a Druhé trávy.

0: češtině, je to o prázdninách od Helenky, tohle je Do Maywood Late at Night z Vesela o prázdninách ještě dneska v sobotu 22. odpoledne ve 14.44 s Českým rozhlasem Olomouc a teď kožíšek je jako nový, ať mi ho v pořádku vrátíš, tu bude samozřejmě zima, mrazík a také kožušek a kabátek. V letních měsících vám u nás v Českém rozhlase Olomouc přinášíme v národopisném folklorním seriálku detaily jednotlivých součástí hanáckého lidového oděvu a dnes se zaměříme na to, co si ženy oblékaly v chladnějším období.
1: Hanácké rok v Českém rozhlase Olomouc.
2: Seriál o lidových tradicích a současném folklóru.
3: Dnes si popíšeme nejsvrchnější součást ženského lidového oděvu na Hané. Kdysi na vestu, která se nosila celoročně, oblékaly ženy další vrstvu a jakou měla podobu, nám přiblíží etnolog a ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici Martin Šimša.
4: Pro vdané ženy celoročně, pro ty svobodné v tom chladnějším přechodovém období jaro-podzim platilo, že na vestu se ještě oblékal kabátek. Těch kabátků známe z Hané celou řadu, mají také celou řadu regionálních názvů, tak jak to bývá na venkově běžné, ty názvy často odpovídají nějakým historickým vzorům, ale už jim nemusí nutně odpovídat střihy. Takže my sice můžeme pracovat s těmito názvy, ale vždycky je lepší popsat, jak ta oděvní součást vypadá, než tvrdit, že na Kroměřížsku je to tak a na Přerovsku je to jinak. Takže úplně takovým nejstarším kabátkem, který docela souvisí s tím nejstarším typem vesty, byl černý kabátek z černého sukna nebo z černé vlny počesané, lemovaný širokými blankitnými lemy, což je takové velice efektní zdobení, které vypadá velice pěkně. A tady tento kabátek byl na rozdíl od pozdějších typů ještě relativně dlouhý, sahal mírně pod pas, měl takovou podpasovou část, asi širokou nějakých 7-8 cm. A aby dobře seděl na trupu, protože se mohl nosit jak zapnutý, tak rozepnutý, tak měl vlastně v úrovni pasu našitou tkanici, kterou se ta zadní část pevně připoutala v tělu a vepředu zavázala. Takže on ty záda pěkně formoval, včetně těch relativně dlouhých šůzků a pěkně seděl na těch sukních a ta přední část mohla, ale nemusela být otevřená, aniž by ten celý kabátek jaksi plandal na tom těle. Ty přednice byly vysoké, zapínaly se skutečně, případně se zapínaly až pod krk. Rukávy byly přiléhavé, což je taky znak oděvu z 18. století, to znamená, ten rukáv není rovný, ale je v lokti mírně prolomený do takového jako kdyby úhlu, což lépe odpovídá přirozenému tvaru ruky. Rukce nenosíme spuštěné, ale takové mírně prolomené.

Máme doklady o tomto kabátku skutečně snad ze všech končin Hané od jihu až na sever, ale s tím, že samozřejmě v tom 19. století se ty doklady soustředí hlavně na takovou pomyslnou čáru od Přerova a na Kroměřísko a dolů. Nahoře už těch dokladů moc nemáme. Tam se v té samé době už totiž rozšířil jiný typ kabátku, který vycházel z takzvaného špenzru, což byl kabátek, který se v městském prostředí rozšířil až v 19. století, sahal jenom do pasu, byl hodně vypasovaný, přiléhavý, zapínal se, v tom pase měl často pásek, který vlastně stahoval ty přednice k sobě a jeho rukávy byly docela široké v té ramenní hlavici nabírané a naopak zápěstí se zužovaly. A on se nám zachoval v několika takových jako výrazných modifikacích. Buď to mohl být ušitý z takové černé vlněné látky nebo z temně zelené vlněné látky, nebo také mohl být ušitý z hedvábí. A to máme doložené hlavně z Kojetínska, kde tady tyto hedvábné špenzry se nosily až téměř do konce 19. století. A v tom samém střihu vedle nich také špenzry ušité z obyčejné bavlněné látky s docela tlustou počívkou, o nich víme, že ženy nosily běžně na všední den. Takže tady třeba jenom na tom území dva úplně odlišné typy kabátků. No a nesmíme zapomenout na kabátky, které se nám zachovaly právě a jen díky konzervaci takového starého typu hanáckého kroje, které nosili Ježíškovy matičky. A to je takzvané karako, což je kabát, který také ještě souvisí s oděvní módou konce 18. století a je pro něho typický široký límec, který vepředu je takový mírně zaoblený a na zádech buď to vybíhá do špice, anebo je taky zaoblený a často ten límec je i lemovaný takovou zlatou protkávanou portou, takže působí velice efektně, kdy ten černý základ je konfrontovaný právě tady s tímto. Ale to je pár muzejních kousků a právě fotografie těch Ježíškových matiček, že tento kabátek nosí. Kabátky se ovšem nosily nejenom na svátek, ale nosily se i jako pracovní. Těm se většinou říká lajbl, což je společný název jak pro mužský, tak pro ženský kabátek a popisuje to takový zkrácený kabátek, který skutečně zahalil jenom ten život, z němčiny die Leib, život. To znamená zhruba od pasu nahoru. A pro tady tyto hanácké lajbly ženské je typické, že jsou dvouřadové, stejně jako ty mužské, a většinou byly ušité z bílého flanelu. Máme dneska spojený hlavně s flanelovou košilí, která je teda bavlněná, ale původně flanel označoval i vlněnou látku, která ovšem nebyla valchovaná, byla jenom počesaná, takže byla měkká, byla mnohem levnější a z ní se právě šily tady tyto pracovní lajbly, které byly bílé, byly zdobené jednoduchou výšivkou a používaly se jako pracovní oděv, v kterém ženy chodívaly na pole, chodívaly na trávu, prostě kdekoliv potřebovali, aby byly trošku v teple a většinou je potom v druhé půlce 19. století nahradili kacabajky a nakonec jubky, které se šily z nejrůznějších bavlněných materiálů, takže my tady těchto hanáckých lajblů máme zachovaných v muzejních sbírkách asi jenom 2 nebo 3 kusy tady ve vlastivědné muzeu v Olomouci a jsou to takové jako vzácné památky na ty pracovní varianty ženských kabátků.

0: Když přišla krutá zima, která asi v minulosti byla mnohem přísnější než v dnešní době, tak ženy určitě potřebovaly nějaký kožich, aby opravdu mohly vyjít ven, protože venku trávily hodně času.
1: Říkáte správně kožich, protože kožešina to byl ten správný hřevý materiál. Ten kožíšek se všíval i do běžných kabátků, takže máme doložené kabátky běžného střihu, který je ale takzvaně vyfutrovaný, jak se říká, nebo podložený jemnou jehněčí kožešinou, která je natolik, bych řekl, jako nízká, že nemění siluetu. Pořád to vypadá jako kabátek, ale je to hřejivé. Oproti tomu skutečný kožíšek a prohanou jsou typické krátké kožíšky sahající do pasu nebo něco málo pod pas, tak ty už se šily z kožešiny ovčí s mnohem delším rounem, které skutečně zahřály i v té třeskuté zimě, a je pro ně typické to, že ten jejich povrch nebyl pošitý ani plátnem, ani suknem, ani ničím jiným, zůstal holý, což umožňovalo tu kůži nějakým způsobem nabarvit, na hnědo, temně hnědo, nebo asi základně světle, a čím byl starší, tím potom víc to tmavlo, až to teda bylo takové temně hnědé. Ale na druhou stranu ten povrch nebyl nějak chráněný proti dešti, proti sněhu, což v zimě a tady v nížinách je docela běžné, že to není sníh, ale je to takový spíš dešť se sněhem, který dokázal vlastně tu kožešinu promočit. Takže nošení kabátku vždycky sebou neslo to, že musela žena být vybavena buď tou konopnou silnou plachtou, kterou si nesla složenou pod paží, a když došla na ten dešť, tak ji hodila přes ten kožíšek, a ten kožíšek tak vlastně ochránila před tím zničením. A potom později v druhé půlce 19. století, když se začaly vlastně vyrábět vlňáky, jo, tak vlastně tu plachtu často nahradil ten vlňák, který měla složený zase pod tou paží, a když bylo špatně, hodila ho přes ten kožíšek a tak ho uchránila vlastně před ničením.
0: V podstatě taková pláštěnka.
1: Dá se to tak říct. Ono skutečně ty plachty, to je takový nejstarší typ toho svrchního ochranného oděvu, který předcházel ještě i pláště, které jsou jako pozdější. Takže ty oděvací plachty jsou velice staré.
0: Předpokládám, že těch kožichů asi nebylo v domácnosti úplně hodně, nebo že neměla žena, tak jako třeba ta bohatá měla několik vest, tak asi těch kožichů zase tolik nebylo. Používali je jak při práci, tak třeba k cestě do kostela?
1: Kožíšek měla žena většinou jenom jeden. Byla to docela drahá oděvní součást, protože té kůže na to bylo potřeba z několika ovcí, a zase to musel ušít nějaký specialista kožišník, takže tam to skutečně byla drahá záležitost. A v té rodině si je lidé většinou půjčovali, když bylo potřeba. A samozřejmě, jak už jsem říkal, každá oděvní součást byla někdy nová, vhodná k nošení do kostela na sváteční příležitosti, a také postupně stárla a ty staré oděvní součásti potom mohly sloužit jako pracovní oděv. Nehledě k tomu, že skutečně ti naši předkové byli daleko takový hubenější, subtilnější, kostnatí, a jak se říká, do svatého ducha drž sa kožucha, po svatém duchu nevylezaj z kožuchu, tak hlavně staří lidé, kteří měli pocit zimy, tak často ty kožíšky nosili skutečně po valnou většinu roku a dokázali donosit i takové velice vetché kusy oděvu.
2: Říká Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici. Pořad Hanácké rok pro vás připravila a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Petra Ševců.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Dobrý den.
4: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
6: Na pradědu v noci foukal vítr o rychlosti 100 km za hodinu. Obce z Nízkého Jeseníku chystají žaloby kvůli zónám pro větrné elektrárny. Na hradě Hlevštín dnes začíná kovářské fórum. Zítra čekejte jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty do 23 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Při nočních bouřkách zaznamenali meteorologové na pradědu vítr o rychlosti 100 km za hodinu. Na většině míst v Česku zároveň spadlo mezi 15 až 40 mm srážek. Nejvíc pršelo ve středních Čechách a na severu Čech, říká Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
7: Vůbec nejvyšší srážkový úhrn zaznamenali Nedrahovice, Rudolec ve středních Čechách. Ty měly 97 mm srážek a hodně pršelo i v Krkonoších. Studniční hora měla 90 mm, stejně tak jako Luční bouda, Pomezní boudy 89 mm.
6: Obce z oblasti Nízkého Jeseníku připravují žaloby kvůli chystaným akceleračním zónám. Ty umožňují rychlejší výstavbu větrných elektráren. Tvrdí, že zóny omezí práva samospráv i obyvatel. Na podání žalob k nejvyššímu správnímu soudu se starostové obcí z pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje podle starosty Moravského Berouna Jana Hyče dohodli ve středu. Na středověkém Hlevštíně na Přerovsku za hodinu začíná tradiční kovářské fórum. Umělecký kovář Václav Noha a jeho kolegové v hradní kovárně vytvoří novou plastiku. Pozorovat při práci je můžou lidé v rámci běžné návštěvy hradu, a to až do pátku, doplňuje Pavlína Jindrová ze zprávy Hlevštína.
8: Autoři si nepřejí přímo zmiňovat, o jakou tematiku se bude jednat. Já mohu prozradit, že se bude jednat o figurální plastiku monumentálnějšího rázu. Oficiální představení proběhne od 16 hodin, kdy bude tedy představen jak samotný kovářský tým, tak samotné téma.
6: Na nádvoří zámku v Moravské Třebové budou dnes odpoledne k vidění ukázky středověké zábavy. Akce je součástí prázdninových historických sobot, které návštěvníkům přibližují život ve středověku.
5: Sport.
6: Po úvodní výhře 3-1 nad Řeckem čeká české volejbalistky na mistrovství Evropy utkání s Rakouskem. Zápas v Brně začne v 19 hodin. Blokařka Magdaléna Jehlářová mluví o náročném programu národního týmu, který na startu turnaje odehraje hned 3 zápasy ve 3 dnech.
9: Liga národů nás na to celkem připravila, tam jsme většinou taky hrávali 3 zápasy hned po sobě, takže je fajn, že je to takový herní rytmus, na který jsme už tohle léto zvykli, ale jo, je to jako hodně těžký, co se budeme a musíme teďka vždycky zregenerovat, vždycky to vypustit, hodinu slavit a potom už se soustředit na další zápas.
5: Počasí.
6: Zítra čekejte na střední Moravě jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty 19 až 23 stupně, v Jeseníkách okolo 14 a slabý přechodně mírný severozápadní až západní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
6: Na dálnici D35 mezi 264. a 263. kilometrem ve směru z Olomouce do Mohelnice je kvůli údržbě vozovky uzavřen pravý jízdní pruh.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Máme 4 minuty po 15. Pohodičku, prázdninky, užívejme. Stejně jako víkendu, tedy pokud se vydařil, teď u nás třeba modravo, před hodinkou černavo a zataženo. A někde, představte si, i prší. Dneska je to takové ale roztrhané, velmi lokálně, místně omezené, ale zasahuje to třeba až do Polska. No a k tomu to větřisko, hlavně včerejší a noční, občas tedy více, občas méně zapršelo i po republice. Předpokládám i v Polsku, kam se naskok prázdninově na výlet a možná i s inspirací také k reálnému výjezdu nebo výšlapu za chvilinku vydáme. Tak na pradědu v nějakých bezmála 1500 metrech 100 kilometrová vichřice v noci a Pačkov oficiálně prý nějakých 230 až 260 metrů nad mořem kus naskok za hranicemi z Polska. Tak tam se právě vydáme. Proč? No, protože je tam co k vidění. Vypravíme se tedy do města, které je vlastně na dohled z Javornického zámku na Jánském vrchu a znalci vědí, že ten dnešní skok do Polska bude mít cíl právě v Pačkově.

0: pojďme nikoliv na kosmický, ale přes hraniční evropský vandr. Michal Tučný se Zdeňkem Rytířem, nejenom co by autorem textu v odpoledním prázdninovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc. No dnes si připomínáme smutnější výročí neblahé internacionální přeshraniční i pomoci, které se v roce 1968 mimo jiné účastnila také polská armáda. Polsko se za svou účast na okupaci Československa omluvilo už v roce 1989 a později tak učinil i tehdejší polský prezident Vojtěch Jaruzelsky. Dnes se proto bez obav můžeme vypravit na opravdu přátelský skok do dalšího polského města, které o těchto prázdninách poznáváme, tedy která města. Tentokrát nás Dita Vojnarová a Mirek Kobza zvou do města proslulého svým opevněním, také zvláštním podivným kostelem. Nejprve ovšem tak trošku možná bouek i ouek na vakacích, trocha polštiny na úvod.
1: Drogi turisto, drogi pielgrzymie. Właśnie znajdujesz się przed jednym z najbardziej wyjątkowych miejsc naszej świątyni. Przed tobą znajduje się okrągła kamienna studnia z prawdziwą murowaną cembrowiną, wiaderkiem, kołowrotkiem.
2: Nevím, čemu mohli posluchači porozumět. Napovíme, že se nacházíme ve farním kostele svatého Jana Evangelisty u studny, která je vevnitř kostela.
3: Je to takzvaná tatarská studna, údajně jediná studna, která je přímo vevnitř kostela. Tady o tomto kostele se říká, že je to jeden z nejúžasnějších opevněných kostelů vůbec v Evropě. On už byl takhle stavěn, respektive přestavován. Dokonce existuje legenda, že tady stával nějaký kostelík už v době legendárního založení města někdy kolem roku 300 našeho letopočtu. Co víme jistě, takže tady stává dřevěný kostelík pravděpodobně od založení města. Ten byl později přestavován a v 16. století, kdy se obávalo město Pačkov, že by mohlo být napadeno Turky, vlastně byl celý tento kostel znovu přestavěn a to právě do této dnešní zvláštní podoby. Kdo přijede do Pačkova, rozhodně ho nemine. Vypadá trošku jako velký hrad. A když se celému Pačkovu říká Slezské Karkaso, protože se tady krásně dochovaly okolní hradby, tak ten kostel k tomu patří. No a k té studně ještě údajně tady pán Pačková utopil nějakého Tatara, proto se jí říká Tatarská. Ve skutečnosti se tady brala voda právě v dobách obléhání a zároveň se tady měšťané schovávali. Spíš si myslím, že si tam možná schovávali svůj majetek.
2: Těch památek je tady ale celá řada. Nám stačí zvednout hlavu, abychom se podívali na celou řadu obrazů. Samozřejmě tady vidíme také v průběhu historie nejrůznější dřezby. Bářské kousky. No a vyplatí se i zvednout hlavu.
3: Je tam nádherná vlastně gotická klenba. Zvláštní je, že když sem člověk přijde, má pocit, že ten kostel vypadá zevnitř větší než zvenku. Protože tady máme pána, tak já bych doporučoval, že se přesuneme ven, abychom nerušili.
2: Přesně to jsem chtěla říct, aby měl čas k modlitbě. Proč to Carcassonne?
3: Tady je to vlastně krásně vidět. Jsme přímo u staré hradby. Pačkov byl skutečně dobře opevněným městem. To, co se nám zachovalo, jsou vlastně vnitřní hradby. Ale kdysi dávno tady byly ještě hradby jedny, takzvané vnější hradby. Ono to souviselo s tím, že město Pačkov vzniklo ve 13. století na staré obchodní cestě, která vedla z Nisy do Klacka, potom dále do Čech. Pačkov prošel spoustou taky válečných událostí. Došlo tady ke spoustě obléhání, byl tady mor, další choroby. Takže dokonce to město ztrácelo na významu tak, že v 17. století existovalo přísloví hledej mě v Pačkově, což znamenalo, že nejsme k dosažení, nejsme zastiženi.
2: Nikdo tady není.
3: Nikdo tady nebyl. A když se vrátím ještě k tomu opevnění, tak vlastně zdi vnější byly kamenné, vnitřní, jak je tady krásně vidět, byly částečně z cihel. Zůstaly tady až do toho 19. století, kdy ty vnější hradby byly zbořeny. A proto se jim říká Carcassonne, protože se zachovaly nejenom hradby, ale také některé věže, například tady na branách nebo taková válcová hláska tady na vlastně severní straně města.
2: Než se dostanou naši posluchači ke kostelu, tak by určitě měli projet náměstím, protože to je půvabné a vévodí mu obrovská radnice.
3: Pochází z poloviny 16. století, ale byla mnohokrát přestavována. Musím říct, že Pačkov měl to štěstí, že za války nebyl úplně zničen, takže to náměstí z velké části je původní. Současná podoba pochází z 19. století té radnice. A co je asi zajímavé pro turisty, tak se dá vystoupat na věž. A je tam vyhlídkové místo, jenom mám takové upozornění, pokud vypadáte jako já. Je tam jedno místo, které není úplně radno podceňovat. Já už bych se tam dneska asi nevydal.
2: Čili vy prostorově výrazní, vy se podíváte na fotografie nebo si to necháte povyprávět?
3: No a já bych pozval ještě na jedno místo, a to je do Plynárenského muzea. Vzniklo vlastně ze staré plynárny, která vyráběla propačkou svítiplyn už nějakých 80 let zpět a je největší svého druhu v Evropě a najdete tam třeba 300 kusů domácích plynových spotřebičů, takže fakt to stojí za to.
2: Spačkova, Dita Vojnarová
3: a Mirek Kobza.
2: Český rozhlas.
4: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: hřbitov. Teď už tam vidíme jenom zbytek kostela, který není v úplně utěšeném stavu. Nicméně je to místo na oddych, protože určitě budete pokračovat třeba na kole nebo pěšky, protože ty trasy okolo jsou nenáročné a zase můžete jet z České republiky do Polska a naopak a pořád tam a zpátky.
1: Do Bílého potoka je to tady asi 3 kilometry, takže je to opravdu kousíček, navíc úplně po rovině, takže se to dá. Já jenom ze vlastní zkušenosti, tady bývala pod parkem taková krásná hospůdka a když jsme tam dali 3 piva, tak jsme zjistili, že v Polsku je striktně zakázáno pít alkohol na kole a dokonce v případě, že pijete alkohol na kole, tak můžete skončit i ve vězení. Dokonce si z nás dělali legraci, že plná vězení jsou tady cyklistů, takže pozor na to, opravdu jako pivo až na konec. Byť polské pivo je teda dobré. A já bych ještě k tomu řekl jednu věc, že kromě toho, že můžete tedy do Bílého potoka, tak je to tady kousek i do Bílé vody přes bývalou vesnici Kamenica, která byla vlastně součástí té Bílé vody, takže můžete i poznat takovou historii, že Rychlebky, co by kamenem dohodil. No a když jsme se tady projížděli okolo Otmuchova, tak jsme viděli Otmuchovské jezero, tak tady jsou také 2 jezera, kousíček za Pačkovem, jedno se jmenuje Topola a druhé se jmenuje Zálev Pačkovský, nebo tedy Rybník Pačkovský, říká se mu taky Koželno, záleží podle toho, který název použijete. Dokonce v tom Koželnu jsem se kdysi koupal, nevím, jak to tam vypadá teď, ale by to tam příjemné, takže to koupání je tady možné. No a samozřejmě, když jsme se bavili o historii, tak ještě bych možná zmínil, je tady takové malé muzeum aut. Ty správně poznamenal, že to vypadá jako James Bonda, jsou tam pěkné rychlé vozy.
0: Pokud byste se chtěli koupat, tak můžete vyzkoušet už zmíněné jezero Pačkovské, ale v Pačkově najdete také koupaliště neboli bazén Mějský, který nabízí areál, plavecký bazén, dětské brouzdaliště a také skluzavky. No a místo toho piva zase určitě nějakou typickou polskou dobrotu v podobě cukrovinek anebo zmrzliny, na kterou rozhodně narazíte. Ale klid tady je.
1: Jo, teď ano, ale umí tady být i docela randál, zejména na tom náměstí, kde se teda jezdí normálně auty a musím říct, že mě docela baví, když si to obejdete všechny celé ty hradby. Není to úplně jednoduché, je to nějakých tuším 1,5 kilometru, možná 2 a fakt si jako poznáte ty jednotlivé vstupy, některé jsou úplně tiché, je to taková branka, někde jsou opravdu vjezdy pro auta, někde jsou ty věže zachované těch bran, takže i to může být vlastně taková krásná procházka, když člověk třeba není úplně zdatný, tak doporučuji.
0: A na těch hradbách, které zbyly, které zůstaly, je dobře vidět, jak to opevnění bylo vysoké.
1: No to je pravda, no tak konec konců říkám, jsme na cestě, kudy chodila vojska. Navíc berme to tak, že Pačkov byl pohraniční město tady od 18. století, takže se tak nějak jako chránil, aby se vlastně tady něco nestalo. Nakonec mu to bylo stejně hobby platné, zachránil ho průmysl, to je teda potřeba říct, protože kdyby nebyl, tak by Pačkov byl možná bezvýznamnou vesnicí, což se nakonec nestalo. A je to určitě dobře. A já bych možná měli jednu takovou jako osobní vzpomínku, že když jsme tady cestovali, tak tady vede taková krásná cesta, když tady budete pokračovat na sever od Pačkova, tak tam přece jenom trošičku kopečky jsou a dostanete se vlastně až do Barda, na to známé poutní místo a potom třeba na Klacko. Jsme na takové hranici té oblasti, která spadá pod Nisu a oblasti, která už spadá pod Klacko, takže Pačkov je i tak vlastně hraničním městem.
0: Je to prostě takové dovolenkové teď v tom parčíku. Zveme do Pačkova. Dita Vojnarová
1: a Mirek Kobza.
0: Český rozhlas.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Jak v lidové písničce zní tajuplná tma a svit hvězd a jakými tóny si chlapci a děvčata v minulosti projevovali náklonnost při večerních dostaveníčcích? Nová epizoda z cyklu Cymbál a husle nám tentokrát navodí romantické chvíle, při nich se zaposloucháme do písní o lásce i touze a společně prožijeme hudební kouzlo srpnových nocí, hvězd a tradičního namlouvání. V úterý po 19. hodině s Honzou Žůrkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Audio Archiv je všeobjímající. Třeba přes web olomouc.rozhlas.cz se můžete dopátat třeba i k legendám, stálicím a vlastně zaspomínat krásně o životě před lety, povídal u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc, a třeba i o Bělom Kvetě a i Denny a dalších Miroš Birka.
1: Nesu znovu, nebo ten Bělý Kvet, a zkusíte si, dám ho ještě?
2: Pri mě je těžké se prinutit zpívat vlastné písničky. Já vám to takto poviem, ja nie som dostatočný samožer na to, aby som si sadol doma a začal si spievať Denny, Zažni. A to sú pre mňa už ako zložené skladby, sú hotové. Keď skladám pesničky nové, tak je to čosi iné. Čiže väčšinou, keď sa rozospievávam, tak si spievam skladby iných. Nejaké také, ktoré ma zaujali, ktoré považujem za geniálne a chcem sa ich naučiť. A
0: Miroš Birka, třeba v audioarchivu ve všech těch našich pořadech odvysílaných z minulých let. No a blíží se konec prázdnin, už se vám to krátí, neradi slyší samozřejmě školáci, studenti, ale měli letos dlouhatánské prázdniny. A znamená to také nové díly pořadů, premiéry, nová vysílání a třeba i poraden Apotika. Hned třetího se bude ještě prázdninově cestovat, no možná v těch 45 stupních Celsia se rušily dovolené, tak kam vycestovat, ale hlavně zdravotně. Jak to všechno pošéfovat, zjistíme hned 3. září.

0: příběhy našich sousedů, nevšední osudy lidí z našeho kraje pohledem mladé generace. Poslouchejte každou prázdninovou neděli po 11. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: K 720. výročí zavraždění Václava III. V Olomouci jsme pro vás připravili reprízu původní čtyřdílné historické rozhlasové detektivky Romana Ludvy Krvavá pavlač. V režii Tomáše Soldána účinkují Igor Bareš, Petr Kubes, Jaroslav Krejčí, Roman Wenzel, Ivana Plíhalová, Lenka Kočišová, Václav Bahník a další. Vstupte na Krvavou pavlač a vydejte se s námi do temných středověkých časů v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v neděli po 18. hodině.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kašna na TG Masaryka v Přerově jedna městě, proč by ne? No ale seriál, ten je jeden z prázdninových bodů programu Českého rozhlasu Olomouce věné, hlavně olomouckým a nejenom těm historickým nejstarším kašnám. Ty kašny nejsou jenom ozdobou Olomouce, každá z nich ukrývá vlastní příběh, zajímavost, kus historie a k další z nich kašen fontán vás právě teď v 15.45 zveme v odpoledním prázdninovém vysílání Českého rozhlasu Olomouc s průvodcem naším prázdninovým Tomášem Krylem.
1: Právě stojíme v ulici 8. května před majestátní budovou Národního domu, de facto v bývalé ulici České, jak se původně ulice 8. května nazývala. To je dost symbolika, protože právě zde jeden dům vedle druhého patřil olomouckým sochařům, kameníkům, všem těm mistrům, zejména potom olomouckého baroka, kteří se na tvorbě olomouckých fontán podíleli. No a naším dnešním cílem je fontána Merkurova.
2: U ní, stejně jako u předchozí fontány, kterou jsme navštívili, tedy Delfínovi, je stejný autor, významný sochař Filip Sattler.
1: Ano, jsme znovu u Sattlera. Jsme, připomínám, kousek od jeho bydliště, protože z jeho domu v Bernardínské ulici, z domu u Zlaté růže, mohl vidět i fontánu Merkurovu. Stačilo se vyklonit z okna, podívat se doleva a viděl tady na toto své dílo, které uzavírá kolekci olomouckých kašen umístěných v centru města. Ne, že by potom žádná barokní fontána nevznikla, vznikla, taky se jí budeme věnovat, ale v rámci centra města byl tento cyklus uzavřen. U Merkurovy fontány je také důležité říct, že z těch hlavních stojí mimo Via Triumphalis, té triumfální cesty vjezdu olomouckých knížecích biskupů do města k převzetí úřadu, jak jsme si lokalizovali fontány a jejich rozmístění úplně na začátku našeho letního seriálu.
2: Pojďme si tedy říci, Merkurová kašna kdy vznikla a jaká je její podoba, jaká je její výzdoba, protože v současné době my to nemůžeme vidět. Ona zrovna teď prochází restaurováním a rekonstrukcí toho jejího technického zázemí tak, aby mohla znovu z jejich chrličů téct voda.
1: No a tady touto svou okrasou a obnovou zároveň bude připravena na to, aby důstojně oslavila své kulaté, krásné, třísté narozeniny. Byla totiž postavena léta páně 1727.
2: Jakého Merkura můžeme na Merkurově kašně vidět?
1: Typicky barokně pojatá socha, jak tomu odborníci říkají, figura serpenta, to znamená socha, která je šroubovitě otočená svou polohou těla. Není to nic statického, je to dramatické, je to dynamické, zase jako u většiny olomouckých fontán. Hlavní hrdina stojí na skalisku a ve zdvižené ruce drží svůj hlavní atribut, což je caduceus, což je okřídlená hůl, která je omotána z obou stran propletenými dvěma hady. Opět serpentus latinsky, takže tato symbolika se nám tam proplétá dvakrát. Merkur tradičně nosí také okřídlenou čapku a ten olomoucký má také okřídlené topánky. On byl poslem bohů, proto bývá také považován za patrona dopravy, spojů, telekomunikací, pošt, dnes můžeme říct klidně i internetu, i takhle si ho můžeme zpřítomnit. No a právě tato křidélka mu v jeho pohybu pomáhala. Navíc baroko jako styl hravý, styl plný lehkosti, šprýmů, maškarát zajistil Merkurovi ještě jednoho společníka, kterým je Puty, andílek, který tyhle ty topánky okřídlené malinko škodolibě Merkurovi rozvazuje. No a můžeme říci, že se nám tady znovu objevuje fenomén fontána cestovatelka. I tady tahleta se stěhovala a to vlastně můžeme říct hned dvakrát. Poprvé na začátku 50. let 20. století v souvislosti s přeložkou tramvajové trati z Horního náměstí do ulice 8. května. To znamená, tam muselo dojít rozebrání, jelikož fontána ve své lokaci byla v ose ulice. Tam by zavazala tramvajovým kolejím, takže se posunula stranou více na jih, tam, kde je dnes, to jsou roky 51 až 53 a další stěhování potom nastalo v 70. letech v souvislosti s výstavbou obchodního domu Prior, kde byla fontána z bezpečnostních důvodů rozebrána a později znovu na svém místě sestavena.
2: Říká průvodce a popularizátor nejen olomoucké historie Tomáš Kryl z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

zima zítra do 23 stupňů Celsia, ale zase jasná, polojasná neděle, pěkné vyhlídky a hlavně možnost opravdu volně, snad svobodně dýchat a bez 45 stupňových veder. No ale i takové jsou prázdniny s teplotami lehce na 20. Nejen předpověď na neděli, za chvíli taky informace z dopravy, kdyby něco, 800 553 553. Děkujeme, šťastné cesty a návraty z prázdnin. Moje

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Živnostníci můžou do konce srpna žádat o dotaci na označení provozovny v centru Olomouce. Do tradiční hradozámecké noci se i letos zapojí hrad ve Šternberku. Vysoká na Bruntálsku dokončila opravu tamního fotbalového hřiště. Zítra čekejte jasno až polojasno, přechodně oblačno a teploty do 23 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Podnikatelé v Olomouci můžou do konce srpna žádat o dotaci na označení provozoven v městské památkové rezervaci a jejím ochranném pásmu. Cílem je podpořit citlivější úpravy, které pomáhají omezovat vizuální smog a respektují charaktery historického centra, říká mluvčí radnice Lenka Jedličková.
2: Na nové nebo upravené označení provozovny můžou zájemci získat až 30 tisíc korun. Nejde přitom o zavádění jednotného vzhledu provozoven. Město má od roku 2021 metodiku, která doporučuje, jak pracovat s označením a reklamou v historickém centru tak, aby řešení bylo jednoduché, přehledné a kultivované.
0: Registrační úřady musí do dneška rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí kandidátních listin do komunálních voleb. Ty budou v Česku v pátek 9. a v sobotu 10. října. Spolu s nimi budou lidé ve třetině obvodů vybírat i senátory. V předchozích řádných komunálních volbách v roce 2022 kandidovalo v celé zemi skoro 180 tisíc lidí. Do tradiční hradozámecké noci se i letos zapojí hrad ve Šternberku. Památka bude lidem otevřená od 18 do 21 hodin. Součástí programu bude mimo jiné i ohňová show, pokračuje kastelán Dominik Fadrný.
3: Návštěvníci se mohou těšit na netradiční večerní prohlídky, které je provedou vybranými prostory prvního a druhého patra hradu. Nabídnou tak pohled na interiéry v okouzlujícím podvečerním a nočním osvětlení a prohlídky budou vycházet každou celou hodinu.
0: Rekonstrukce fotbalového hřiště ve Vysoké na Bruntálsku je kompletní a sportoviště je už opět přístupné. Poničila ho povodeň v roce 2024 a mimo provoz byl areál téměř rok. Obec postupně opravila kabiny pro sportovce i okolí hřiště. Poslední část obnovy se týkala trávníku, říká nezávislý starosta Vysoké Radim Hranec.
4: Všechno bylo hotovo a potom nám vlastně firma předala hřiště do užívání. Akorát rostla tráva a zavlažovalo se a čekalo se, až tráva vzejde. Byla dobrá, ale chtěli jsme to nechat pořádně zakořenit a asi to bylo správné rozhodnutí. Sport.
0: Cyklistická Vuelta dnes startuje technickou časovkou na 9,5 kilometrů v Monaku. Hlavním favoritem na celkové vítězství je Tadej Pogačar, který se na Vueltu vrací po 7 letech. Na startu bude taky Jan Hirt, který 7. účastí překoná český rekord. Start zahajovací časovky začíná právě v těchto chvílích.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě. Jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty 19 až 23 stupně, v Jeseníkách okolo 14 a slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V tuto chvíli se raději vyhněte na Šumpersku silnici mezi Postřemovem a Sutkovem. Na vozovce jsou spadlé dráty vysokého napětí. Na místo jedou hasiči.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Je tu hodina s porcí klasiky českého humoru. A jak už kdysi říkala dnešní osobnost, všechno je málo. Dosti malá bude i ta hodina, abychom si stihli říct všechno o jednom herci a ještě si pustit ukázky z rozhlasu, televize i filmových komedií. Ale pokusí se o to s vámi Patrik Rozehnal. Už brzy uslyšíte muže, který se narodil 22. srpna roku 1922 v Praze.
6: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych...
5: Nebojte se, nemáte přece trému.
6: Já bych měl také malou otázku.
5: Prosím, jen se ptejte.
6: Já prosím, teď jsem tu nebo tam.
5: teď jste všude, protože jste hostem v rádiu.
7: Cože? V Radio Luxemburg?
5: Ale ne Luxemburg, v Českém rozhlase.
7: No pánové, co teda?
5: Žádný smutek, nahoďte úsměv, pane Miloši Kopecký, a začínáme. Je tu pořad Jen a jen o vás.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

zpíval. Měl jsem baculaté ručičky, sám pan strážník zálibně se díval, jak jsem v parku ničil růžičky. Na procházky chodil jsem se slečnou a byl jsem peskován.

netvor, jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežerou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rádi jako já mám vás. Dávno nejsem zlatovlase, baby, démonický muž se ze mne stal. Něžně říkám jedné slečně, baby, dál jsem se však dlouho nedostal. Na procházky chodil jsem s tou slečnou a jen pro ní hodlal žít. Měl jsem ale potíž nekonečnou, jak vyjádřit svůj cit. Až

netvor, jiného netvora má rád tak jako já vás. Ať vám šaty sežerou moly, vždyť ty šaty tolik nebolí. Tolik jako moly zabolí, že jim nikdo nedovolí, aby měli jiné moly rád.

sotva se jim za ženu pojal. To jí znával, říká teď, že prej by onoho anděla nepoznal. Proč si vymyslel komplexy Freude? Ona je pěstuje a myslí si, že jí všechno projde, když je simuluje. Za trest už nešetřím žádnou blechu, pomstím se na hmyzu strašlivě. Když mi choť vytýká tu neplechu, chrknu jí mazlivě. Co bych šetřil chudou štěně?

0: prášek na moly, ať to bolí nebo nebolí. Tolik je to jistě nebolí, tolik jako mě to bolí, že mě otec nezbyl holý za to, že jsem si vzal vás.
1: Hvězdné návraty.
2: Písnička, kterou jste slyšeli na úvod,
3: je vyznáním lásky ze hry Slaměný klobouk. Natočil ji v roce 1980 orchestr Karla Vlacha. Ale my se přesuneme v historii mnohem hlouběji. Do 22. srpna roku 1922, kdy, jak jsem řekl, se narodil velký herec Miloš Kopecký. Tehdy to samozřejmě ještě netušil. Nejen v dětství, ale i později musel tento muž bojovat s odporem svého otce, aby byl hercem. Jeho táta byl totiž šikovný kožešník, ale špatný obchodník. A přál si, aby mladý Miloš Kopecký jeho majetek rozmnožil a u řemesla zůstal. Byl to velký despota a vyžadoval na něm hlavně poslušnost a kázeň. Jenže nepochodil. Až po letech pochopil, že kožešníka z něj zřejmě neudělá. A teprve později, když se dopracoval Miloš Kopecký k jakémusi úspěchu, začínal být tatínek pozvolna hrdý. Maminka tam držela palce už od mládí. Nejen když během nacistické okupace založil divadelní kolektiv Tvar, ale také když se poprvé objevil na těch skutečných prknech a také před filmovou kamerou. My se teď společně přesuneme až do roku 1961, kdy se konečně dostává na toho muže z prvního století, tedy na film Oldřicha Lipského. První století je počítáno se vznikem kosmického věku, a tak dnešní letopočet v té jejich filmové budoucnosti už neplatí. Přesto se ale do ní dostane Čalouník Josef, který se kdysi před léty, někdy v 60. letech 20. století, omylem dostal do rakety a uletěl. Na Zemi se vrací po 500 letech. Ale nikdo netuší, že je to on. Mimochodem na podlaze jeho vesmírného korábu najdou i obyčejný zapalovač, který už neznají. Lidstvo totiž nekouří.
4: Dobře, dobře, ale kde jste přišel k takovému křesadlu?
5: No prosím, křesadlu? No prosím, měl jsem ho s sebou. Proč? To je z Tuzexu.
4: Musíme se podívat na mapu, kde ležel Tuzex.
6: Tak to jsou peníze z prvního století.
5: Ano, drobné.
6: A vy tvrdíte, že jste v té době žil?
5: Vždyť to říkám.
7: Poslyšte, kdo první přeletěl kanál La Manche?
5: No, patrně nějaký letec. Nebo ne?
4: Kdy zvítězil socialismus v Luxemburku?
5: Cože? V Radio Luxemburg? No, pánové, co teda?
4: Poslyšte.
5: Prosím, promiňte, kdybyste dovolili, bych... Já bych měl také malou otázku. Já prosím, teď jsem tu nebo tam. Abych tedy upřesnil, tady je to jaksi východ nebo západ. Já stran vystupování.
4: Je z prvního století.
7: To bude světová událost.
4: Ano.
3: Jedním z velkých kamarádů a jevištních partnerů Miloše Kopeckého byl i Miroslav Horníček. Spolu vystupovali třeba ve hře Tvrďák, kterou Horníček napsal a jak Miloš Kopecký dodával, na jeho popud. Hra měla obrovský úspěch a představení se někdy protáhlo i na celé 2 hodiny. Improvizace, které před diváky předváděli, byla jejich dílem společným. Během 4 let spolupráce spolu hráli ještě jeden kousek a jmenoval se Albert a Julius. A užili si spoustu legrace. Možná i proto se objevovali v raných televizních pořadech i v těch zaběhnutých rozhlasových. Mimochodem, vzpomínat teď budou společně na silvestrovské reklamy.
8: Měly to být reklamy na ruby, že jo? Dělali jsme to v tom suprafonu, v dnešním suprafonu, tehdy AR Studio, nebo jak se to jmenovalo?
9: Lucerně prostě.
8: Lucerně nahoře, no. A tam jsme točili takový jako parodie na reklamy, jo? Třeba Vánočka z pramene, to zní tvrdě. A my jsme to odpálili, bylo po představení asi 11 hodin v noci, jak jsme pospíchali a já domů, Milda.
10: Ne domů.
8: No, Milda, ne domů.
9: Ne domů.
8: Všude, jenom ne domů. A tak jsme pospíchali.
9: Říká všude dobře, tak co doma, že?
8: No. A tam jsme měli větu, která jediná vůbec neměla v sobě žádný vtip. Já do dneška nevím, jako tam z něj bylo, nezapomeňte, že největší módou příštího roku budou kožešiny, nebo taková nějaká slogan. No. A mezi tím hudba. A jedna zašla říkal, nezapomeňte, že vyprsk. A já jsem říkal, tak znovu, stop, proč já znovu. A on znovu začal. Nezapomeňte, že největší módou, nemo. Teď jsem dostal já záchvat smíru.
11: Ano.
8: Teď se to začalo násobit a umocňovat. My leželi a nepřáním čtvrt hodiny na zemi nás fotografovali. Oni nevěděli, co se stalo.
11: Oni chtěli mysleli, že se perem.
8: No, ano, protože ty jsi po mně dupal.
11: Jo.
8: No,
11: ty jsi po mně čistil. No,
8: ano, v tý křeči. On si po mně čistil boty a takovýhle věci. Ale nejhorší bylo, že my jsme tedy to tu větu jsme nenatočili.
11: Prostě.
8: Vzali jsme si kabáty, klobouky, že půjdeme domů. A Milda povedla, hele, teď, když už jsme se uklidnili, tak pojď tu větu dorazit, ať je to kompletní. Tak v klobouku Milda řekl, nezapomeňte, že největší modu přičtí a znovu.
12: To je pro nervy, no jo.
8: Pro psychiatra, ano, to je jistě.
11: Jistě, to je pro psychiatra.
8: Tohle
11: je
8: nikdo nevysedí, do dneška nevím, čemu jsme se to smáli. Ale...
11: No já jsem pak s tím byl u psychiatra, s tohle větou,
8: no.
11: A on mi ji nevysedlil, ale nechal si mě tam. No.
3: Miloš Kopecký nikdy neměl valný vztah ke škole, ke sportu, naopak lákalo ho divadlo a miloval muziku. To je také důvod, proč několikrát provázel i televizní diváky různými hudebními cykly. Jedním z nich byly i písničky pro pamětníky, kde tak trochu rozdělil i mužské typy. Tak si to poslechněte a nechte se zlákat k poslechu jedné skladby.
11: Myslíte si, že každý člověk má ve svém životě takovou etapu, kdy vypadá pořád stejně? Ano. Jsou například lidé, kteří od 20 do 50 vypadají stále stejně. To jsou šťastní lidé. Ti dlouho zpívají jeníky v prodané nevěstě. Pak je druhá kategorie a ti ve 20 vypadají málem na 50, jenomže ještě v 70 vypadají na 50. A to je taky výborné. Ti hrají megrety a mají to ještě lepší. Pak je třetí sorta lidí a to jsou ti, kteří po celý svůj život vypadají o takových 5-10 let mladší, než ve skutečnosti jsou. To jsou prostě miláčkové bohu. Milování dcerami, obdivování matkami. A jejich fotografie skrápí slzy babiček. No a pak je čtvrtá kategorie. O tom mohu něco vyprávět. To jsou ti, kteří od narození vypadají o takových 10-15 let starší, než jsou. Já jsem vždycky vypadal. Já jsem přišel vlastně do první obecné a žactvo vstalo. Mysleli, že přišel pan učitel. Celý život jsem vypadal o 10 let starší. Následkem toho jsem se ovšem dozvěděl různá tajemství předčasně a od té doby vypadám o 20 let starší.
13: Nazdar, Mildo, to jsi ty.
11: Nazdar, ano, to jsem já. Rád tě vidím, prosím.
13: To se nedivím.
11: Tento sebevědomý muž, ten je mimo všechny kategorie. Já dokonce neváhám říci, že osvítil celé generace zpěváků a zpěvaček.
3: Někdy dokonce i svým hlasem, jak také dodával Miloš Kopecký, mluvil o Karlu Hálovi, kterého právě teď uslyšíme.
14: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Za dobrou náladu by určitě i Miloš Kopecký, kterému je věnován ten dnešní díl, dal ve svém životě téměř cokoliv. Byl často totiž obětí svých maniodepresivních stavů. Tedy, jak se dnes říká, měl bipolární poruchu. To znamená, že se u něj střídalo období velké euforie, nadšení a hr do práce, s tím, kdy nebyl schopen téměř vstát. Celé dny proležel v posteli a topil se v hlubokých depresích. Ale o tom si teď vyprávět tolik nebudeme. Zaměříme se na divadelní role Miloše Kopeckého. Většina z nás ho zná třeba jako Hoga Foga z Brdečkova limonádového Joa. Ale málo kdo z takzvaných širokých diváckých vrstev ví, že tento muž tvrdil, že na divadle hrál lepší role a hrál je dokonce líp. Vytvořme tedy v našem pořadu prostor pro divadelní ukázky. A nechme Miloše Kopeckého chvíli vyprávět o jedné z jeho rolí.
2: Je to o roli, která málem mohla být mou poslední. Byl jsem v jednom divadle, nebudu ho jmenovat, v jednom z divadel, kde jsem tvořil, a jednoho dne na repertoár byla dána dramatizace Jiráskových Psohlavců. Já jsem šel lehkomyslně kolem Fermanu, říkal jsem si, to se mě

0: odbojníků, kteří hájí svoje privileje. Já jsem z toho byl nešťastný, šel jsem za režisérem a říkal jsem mu, podívejte se, to je urážka hrubýho i moje. To prostě, nechcete rovnou, aby hrál Janošíka nebo Děníka zprodaný? Ten se vůbec neusmál a řekl mi, dobrý herec musí zahrát všechno. Prostě hrál jsem to, kdykoliv to bylo večer na repertoáru, tak jsem od rána už za nic nestál, spát jsem nemohl, jíst jsem nemohl, chodit jsem nemohl, věděl jsem, byl z toho nešťastný. Věděl jsem, že tady nepomůže nic, co pomůže, co utlačeným pomůže, jedině revoluce, že ano. Řekl jsem si, že se musím schopit, protože nemám co ztratit, než tuhle tu roli. Jednou večer ve třetím jednání u apelačního soudu jsem si klek a řekl jsem, za nás psohlavce se řekl. Vašnosti, odpuste nám to, my už to nikdy neuděláme. Ten mladý blázen, tedy jako Kozina, neví, co dělá. No, Kozina mě vyvlek z jeviště dozadu a představte si, já jsem očekával hrozný trest, ne? Nic se nestalo a byl jsem převobsazený a od té doby jsem hrál Lomikara.
1: Na řadě je teď divadelní inscenace z roku 1971. Moliérův Lakomec pro divadelníky bývá často problémem. Je tam totiž pouze jedna velká postava, tedy Lakomec Harpagon, a pak řada postav menších, jejichž prostřednictvím se velikost a zábavnost té hlavní buduje. Neplatí to ale pro režiséra Jaroslava Dudka. Jeho vinohradská inscenace právě ze zmiňovaného roku 1971 je v mnohém příkladem, jak nakládat s klasikou. Doufám, že vás přesvědčí i následující ukázka, kde se bude mluvit o jídle a bude se s ním taky šetřit. Tedy aspoň taková je touha Miloše Kopeckého jako Lakomce.
0: Můj věrný Jakube. Já jsem se rozhodl, že uspořádám dnes večer hostinu.
2: Světe zborce.
0: A ty nám k ní něco dobrého uvaří.
2: Když mi dáte dost peněz, beze všeho.
0: Dost peněz, samozřejmě, že dost peněz. To opravdu by nebylo celé, kdybych neslyšel dost peněz. Peníze jsou totiž to jediné, co ti lidé mají po celý den v hlavě. Peníze jsou to jediné, co mají ti lidé po celý den v hlavě. Já neslyším nic jiného, než peníze a peníze. Peníze to jsou oni, podle peněz je poznáte. Peníze a peníze, peníze.
3: Něco tak drzého k moci, jako by jsem skutečně... Jak se živ neslyšel, ano. Dobře uvařit za moc peněz, to dokáže každý blbec. Uvařit za málo peněz, hodně a dobře, v tom tkví mistrovství kuchařské.
2: Víte co, pane správce, když jste takový chytrák, uvařte tu večeři místo mě.
0: Tak co potřebuješ?
2: Tuhle pan správce vám za málo peněz uvaří hodně a dobře.
0: Odpovídej, než se tě ptám.
2: Kolik vás bude u stolu?
0: No, vidíš, kolik nás bude. To je taky, vidět, ono nás bude dost. Sedm?
2: Co?
0: Osm?
2: Co?
0: Říkám pět nebo šest, kde se nají pět, nají se i osm.
3: Samozřejmě, nic jiného jim konečně ani nezbývá.
2: Tak to bychom, dejme tomu, měli čtyři polévky s bohatším závarem a pět mis předkrmů. Polévky račí, kroptví s kapustičkou, zdravotní z jemných zelenin a kachní s bílou řetkvičkou předkrmy. Salátek z kuřátek, paštička z holoubátek v županu, risotko, smetanový klobásek a ladýže.
0: Zblázně se, to je jídla pro celé město!
2: Pečení, pyramida z různých pečení na velemíse, dvě velké telecí ledviny po panensku, tři bažanti, čtyři kafouni, půl tuctu perliček, tucet ksefelek, dva tucty kvíčel, tři tucty jako nezřeš,
3: Pamatuj si k moci, Jakuby, že plní stůl

0: je pro člověka vražda, ano.
1: Hotová vražda!
0: Nehledě už na výrok jistého klasického mudrce, podle něhož člověk má jíst, aby žil, a ne žít, aby jedl.
2: Ne. Ale no ne. Pojď na mou hruď, ať tě obejím. Za ten nádherný cintát. To je snad nejskvělejší myšlenka, jakou jsem za poslední léta slyšel.
3: Nezastavujeme, pokračujeme. Zůstáváme stále ve Vinohradském divadle, ale přesouváme se jen o 13 let blíž současnosti, do roku 1984. Z té doby pochází totiž záznam představení, které se ale už na prknech Vinohradského divadla v té době hrálo celé 4 roky. Bylo napsáno přímo pro Jiřinu Bohdalovou a autorem je Jiří Hubač. Kdo ještě netuší, tomu prozradím, že jde o Dům na nebesích. Hlavní hrdinkou je Klára, stárnoucí žena z nádražního bufetu, která celý život pečuje o svoji rodinu. Má hodného, i když jednoduššího, bratra Fandu a záletného otce, který za sebou zanechává zástupy bývalých milenek a jejich děti. Teď se tento Don Juan v podání Miloše Kopeckého vrací domů na návštěvu. Narazí na Kláru a na Fandu v podání Jaromíra Hanzlíka.
2: Tak jsem tady, no.
4: Koukám. Cože tě pustila?
2: Chtěl jsem ti vyhovět.
4: No máš zase nějaký průšvih.
2: No, Kláro, podívej se. Hele, mně není dobře. No. No počkej, počkej, vážně.
4: To tady dlouho nebylo.
2: Počkej, mě opravdu několik dní už není dobře. Já ti vůbec nemůžu pořádně dejchat, já mám pocit, že umírám. Já jsem to říkal i našemu kapelníkovi, povídám, člověče, já mám pocit, že umírám, co mám dělat, a on povídá, tak jdi domů, řekni jim to, aspoň jednou v životě, prej mi uděláš radost, blbec.
4: Co ti píšou z té advokátní poradny?
2: No, oni jedou do ciziny, tak potřebujou podpisu.
4: Ukaž mi ten dopis.
2: U sebe to nemám. Já ti to zítra ti to, jestli budu ještě živ, píš.
4: Šumar, já kolik si koupil těch kytek.
2: Holky a kytky jsem nikdy nepočítal. Řekl jsem za stovku kytky, no tak tobě se nelíbí.
4: Ale líbí, no. Se děláš haura. Fanda má holku.
2: No, konečně.
4: No jo, konečně, byla znásilněná.
2: Hergot, kdo by to do toho našeho kluka řekl?
4: Znásilněný nějaký mužský.
2: Jo, mužský, přímo mužský. No je nejlepší. Hele, nevzal on to na sebe.
4: Ne, ne, no to ne. Hele, podívej se, to je ona, dělej s tím něco.
5: Prosím tě, pojď. Ahoj, tato. To je Erika. Já jí vedu ukázat paní domácí.
6: Dobrý den. Dobrý den.
2: Já jsem taky. To je pro vás. Abyste udělala dojem. Myslím, ještě větší dojem. Tak.
6: Děkuji vám. Tak moc to potřebuji.
2: Ne, vůbec to právě.
5: No, tak pojď, no.
6: Děkuji.
4: Já jsem ti říkala, abys něco dělal.
2: No to jsem jim jak neznásilnit, nebo co?
4: Jsem musel líbat rukové.
2: Co učiní gentleman mého kalibru?
4: Ale prosím takové... to, nech to! Co pak nevidíš, že ten kluk úplně zblbnul? No tak nestůj tady a dělej něco. Co?
2: Já jsem volil.
4: No počkej, tati! Tati!
3: Miloš Kopecký miloval mnoho věcí. Pár z nich už jsem vám prozradil. Ještě bych to doplnil i o jednu velkou lásku v podobě Prahy. Toto město miloval se vším všudy a byl jim upřímně fascinován. Veliké vzrušení vždy pociťoval, když viděl večer různými reklamami osvícené Václavské náměstí.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jestliže jsme se v tom předchozím vstupu našeho pořadu, který je věnován Miloši Kopeckému, věnovali jeho tvorbě divadelní, logicky teď přichází na řadu tvorba televizní. A zůstaneme hned u té klasiky. U slavného seriálu Nemocnice na kraji města. Ta se nenatáčela kdesi v severních Čechách, kam byla svým dějem umístěna, ale pouze na severním okraji Prahy. Snad i dnešní někteří studenti Vysoké školy zemědělské si všimnou při pohledu na slavný historický seriál, že jejich školní budova je televizní nemocnicí. Ano, právě tam se v roce 1977 natáčely příchody a odchody lékařů z nemocnice a do nemocnice. Nevypravíme se na místo zjišťovat, kde všude se natáčelo, ale pustíme vám rovnou první ukázku. Hned s tou nejslavnější větou doktora Strossmayera.
2: No dál.
3: Pane doktore, já jsem volám, vy to neberete?
2: Já jsem se byl vyvenčit. No.
3: Ten zlomený krček na device. No. Nemůže usnout a naříká, že mu hučí v hlavě.
2: No, vrej mě naučilo. Až vám budou v 670 rovná zlomenou hnátu, tak vám bude taky hučet. Dali jste mu, co jsem říkal?
3: No jistě, po operaci, pane doktore, dáváme vždycky Rolzin.
2: Já jsem říkal, abyste tentokrát dali Eunalgid.
3: No, ten jsme dali taky.
2: Já neřekl taky, já řekl tentokrát.
3: No jo, ale my dáváme vždycky Dolzin.
2: Kluci, Hergot, ženská! Kdyby hloupost nadnášela, tak se tady budete vznášet jako holubička.
1: Je zajímavé, že tento seriál byl také prvním v historii Československé televize, kde se uvažovalo o něčem jako o pilotním dílu. Do té doby nebylo zvykem vytáhnout hned nejtěžší kalibry na úvod, ale Jaroslav Dietl i režisér Jaroslav Dudek pochopili, že pro úspěch seriálu je to klíčové. A také jim to historie potvrdila. Proto i hned v té první části se dozvíte o osudech mnoha lidí a zazní tu také hned několik skvělých gagů, jako třeba ten, který jste slyšeli před chvílí. Svou dohru měl v druhé části.
3: Pan primář prosí pana doktora Strossmayera, aby k němu přišel.
2: Pan doktor Strossmayer se táže, zdali hned.
3: I hned.
2: Ano. No, jestli pak víte, že to tu Hofmanku děsně urazilo.
4: Všecko přiznej, přiznání je polehčující okolnost. A nešetři podrobnost.
2: Co se děje?
5: Pane kolego, byla mi adresována stížnost na vaše chování. Řekni to, prosím, meritum věci.
6: Staniční sestra Huňková za mnou přišla, že jí bylo řečeno, že je hloupá a žádá...
2: Pardon. Ta formulace zněla v tom smyslu, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička.
3: No, to je přece stejný.
2: To není stejný.
3: No to je stejný, nedělejte se mě ještě většího blbce.
2: To bych se neodvážil.
5: Soudím, že na takové dohadování nemáme příliš mnoho času. Pokládáte za možné své tvrzení o sestře Huňkové odvolat?
2: Ovšem, prosím, beze všeho, já odvolávám své tvrzení, že kdyby hloupost nadnášela, byla by staniční sestra Huňková jako holubička. Není to pravda a prostě není to pravda.
3: No ale to není jasný.
5: Já jsem se v tom orientoval naprosto čitelně. Tím považuji celou věc za vyřízenou. Prosím všechny přítomné, aby se to vícekrát neopakovalo. Máme před sebou vážné úkoly a dost málo času na podobné extravagance. Naschledanou.
6: Naschledanou, pane doktore. Pojďte, prosím, sestra, pojďte.
5: Pane doktore, ještě okamžik. Vy jste ještě nepochopil, že z hlouposti můžete osočit kohokoliv, jenom ne toho, koho se to exaktně týká?
2: Promiňte, pane primáři.

0: Nemocnice na kraji města byla pro Miloše Kopeckého něčím jako podtržítkem jeho popularity. Od té doby už na něj nikdo nemohl sáhnout. Byl miláčkem národa a jeho popularita byla bezmezná. Toho využívali nejen tehdy, ale i dřív nejrůznější silvestrovské pořady v televizi i rozhlase. Ale my jsme v televizi, a tak se podíváme do kabaretu U dobré pohody, kde vám Miloš Kopecký poradí, jak si půjčit peníze od příbuzných nebo známých.
1: Ruku líbám.
2: A, to jste vy, přišel jste kvůli tomu?
1: No, volala už Jiřina, moje paní, myslím.
2: Jo, já vím, ale máme tady hosty.
1: Tak to já bych přišel někdy jindy.
2: No, když už jste tady, tak pojďte.
1: Prosím.
2: Zout.
1: Prosím?
2: No. Zout.
1: Aha, ale prosím. Velice nerad bych rušila. Váš pan manžel už ví.
2: Promiňte, to je pan Kopecký.
1: Promiňte, že jsem
3: zdrav.
1: Pan Kopecký.
3: No, mám ustal, no. O co jde?
2: Přišel jsi pro ty prachy.
3: Jaký pro prachy?
2: Bože, teď jsem ti to přece říkala.
3: A kolik potřebujete?
1: Na tom nezáleží, já přijdu tedy někdy.
2: Ježina říkala, že potřebuje 500.
3: Co, 500? No to jsi mě zbláznila, že to pak kradu. Ale ostatně jsou tady svědkové, vy jste to všichni viděli. Přepočítat.
1: Ne, já vám věřím, to je naprosto zbytečné.
3: Přepočítat, pane, když jde o prachy, tak já nevěřím ani sám sobě. Povídám přepočítat. Co čtyři? Počkej, moment, ukažte. Co čtyři, jaký čtyři? Tři, pět, šest. Čečeť, já jsem vám dal o stovku, vy teď vy neumíte počítat ani do pěti na ten.
1: Děkuji vám velice a nesmírně se omlouvám, že jsem došel.
3: Moment, kdy to vrátíte?
1: Kdy? Hned, teď! Vy hulváte, vy nevychovanče, vy sprostáku, vy surovče, tady to máte, strčte si to za klobouk, udávte se těmi penězi, má poklona.
0: Myslím, že takhle to Miloši Kopeckému moc nevyšlo. Ale dáme mu ještě jednu šanci. Co říkáte?
1: Tak si to dáme teď ještě jednou, ale přesně podle Guta Jarkovského. Moje paní už...
2: Máme tady malou společnost.
1: Tak to já bych snad...
2: Ne, naopak, pojďte dál.
1: Dobrý den. Omlouvám se, že... Dobrý den. Dobrý den.
3: Pan Kopecký, to je ale milá návštěva. Co pak?
4: No, pane Kopecký bohužel spěchá. Přišel si jenom něco vyzvednout?
1: Já bych...
3: Ale no ano,
1: já bych
3: ještě samozřejmě, tak... samozřejmě. Malý okamžik, prosím, hned jsem zpátky.
4: Nechcete aspoň... Sklenku.
1: Ne, děkuji, už jsem měl dnes sodovku, děkuji.
3: Kdybyste byl tak klaskat na chvíli, pojď, půjdeme stranou. Tady, prosím, v té obalce je všecko, nemusí to nikdo vidět, tam je všecko tak, jak jste chtěl.
1: Já jsem vám nesmírně zavázán a tu záležitost pochopitelně vyřídím co nejdřív.
3: Ale prosím vás, to nasledanou.
1: Poprosím. Pak prý, že to nejde. Jak by to na světě bylo krásné a líbezné, kdyby všichni jednali podle starého dobrého Guta Jarkovského. Ta jemnost, ten takt, jak mě předával tu obálku. Kam dal ty peníze? Vážený pane, prachy zásadně nepůjčuju. Příště vás vyrazím i s tím vaším Gutem Jarkovským.
0: Na anekdoty a také na životní moudra a filozofování o manželství. Na to všechno ještě v našem pořadu dojde, samozřejmě s Milošem Kopeckým.
5: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Bavíme se dnes s Milošem Kopeckým. To proto, že posloucháte pořad...
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Byl to muž, který řekl také spoustu moudrých slov a shrnul v nich možná celý život nebo své zkušenosti. Zdraví je prý předpokladem všeho. Každá ženská je krásná, ale jenom o tom ještě neví. Žena by prý měla být kuchařkou v kuchyni, dámou ve společnosti a gejšou v ložnici. Tragédie je, když to přehází. Také tvrdil, že nezná většího potěšení, než flinkat se na vlastním pracovišti. Ovšem pozor, nikoliv v pracovní době. A blbé není stáří, ale ty blbé keci těch druhých o tom. Možná jste pochopili, že právě teď nastává okamžik anekdot v podání Miloše Kopeckého. Tak jsou tu ty židovské.
3: Pan Štern, vážený a velice mohovitý a úspěšný obchodní cestující, zůstal před večer šábesu v malém polském takovém hnízdě. A protože se ubytoval v hotelu, který nebudil mnoho důvěry a protože je zakázáno, aby zbožný žid nosil o šábesu u sebe peníze, rozhodl se celou hotovost uschovat u místního rabína. Rabín byl ochoten peníze u sebe přenechat, ale pouze pod podmínkou, že při převzetí těch peněz, té hotovosti, že tam přitom budou asistovat dva počestní členové místní obce, jako svědci pochopitelně. Dohodnuto, provedeno. V sobotu večer po šábesu si přišel Štern k rabínovi pro ty peníze. A rabín povídá, já jsem žádný peníze nepřevzal, jaký peníze, o čem to mluvíte? No, Štern byl úplně konsternován a povídá, no tak zavolejte svědky. On řekl, jaký svědky? No, zavolal personál, ti přišli a když slyšeli rabínovo tvrzení, říkali, že o žádných penězích nic nevědí a dokonce říkali, že Šterna v životě neviděli. No tak Štern byl úplně na oběšení, z toho zoufali. Svědci odešli a rabín vzal ty peníze a vracel mu je. Dává je Šternovi a povídá, pane Štern, já jsem vám chtěl jenom předvíst, abyste viděl, s jakým ksindlem já tady musím žít.
0: Oblibu židovských anekdot mohl stvrdit i v televizním cyklu Jitky Němcové Úctivá poklona, pane Kohn, kde si zahrála řada populárních herců, tedy i on, v předpokoji při čekání na rabína.
4: Jenže mu to trošku dlouho trvá. A přitom já musím k lékaři.
5: A co pak jich trápí, pane Munk?
4: Co by mě trápilo? Já půjdu k doktorovi a nechám si předepsat prášky. Na to mám gebír, ne?
5: Dají pokoj s práškama. Prášky jsou svinstvo na žaludek, lepší jsou čaje. A vůbec se divím, že tam chodí, když jim dohromady nic není.
4: Proč bych já nenavštívil doktora? Pamatujou si, že i doktor chce být dneska živ. A i ten lékárník, co k němu půjdu pro ty prášky, chce být živ.
5: Chápou, pánové, někdo tuhle magoriádu? A prosím vás, řeknou mi, kolik oni těch prášků berou denně?
4: Jsem mešuge a nijeden, já chci přece být taky živ.
0: Miloš Kopecký byl přeborník, pokud šlo o ženský element a uzavírání manželských svazků. Jeho manželkami byly dámy herečka Stella Zázvorková, se kterou měl dceru Janu, která ale bohužel v mládí spáchala demonstrativní sebevraždu, dále pak Kateřina Soukupová, Jana Lichtenbergová a nakonec i Jana Křečková. Měl tedy mnoho zkušeností a ty mohl předávat i budoucím generacím. Tak poslouchejte bedlivě. Je to povídání, uvažování a filozofování nad životem společně s Jiřinou Bohdalovou.
6: Všimla jsem si vašeho snubního prstínku. Sám jste říkal, že ke štěstí v manželství není potřeba žádný souhlas úřadu a nic podobného. Co vás tedy vedlo k manželství a jste v něm šťasten?
7: To mě bude taky zajímat.
8: No, to je tedy několik problémů v jedné otýpce. Tak, pokud o snubní prstýnek, nikdy v životě jsem nenosil snubní prstýnek, vždycky jsem s ním pohrdal, tvrdil jsem, že nejsem kroužkovaný holub, který, aby to nosil, proto aby se vrátil správně do toho.
7: No. Takový ten...
8: No, slovo, no, nech se vedem, do hlubníku. Nikdy jsem to nenosil, až teď k stáru nad hrobem. K stáru nad hrobem jsem si řekl, že jsem vlastně pošetilý. Proč ten kapric, pokud jde o snubní prstýnek? Proč? Vypadá to seriózně. Pohybu prstu to nějak nebrání. Proč bych to nenosil?
6: A k té další části otázky, pokud...
7: No, právě.
4: Proč jste tolikrát ženil?
6: No, to
7: ne,
6: ani
7: to
6: ne.
7: Tam ne, ne.
6: Ale jestli jste šťasten v manželství.
7: Šťasten.
8: To je tak, podle mého názoru. Manželství by mělo být uchráněno před dvěma extrémy. Před přílišnými vyznavači a přílišnými pomlouvači. Jo? Mimochodem, není náhoda, že jedni se velmi záhy a velmi často zvrhávají v ty druhé. Manželství, no co, no tak... Není to nic ke chlubení a není to taky žádná hamba.
6: Poslední otázka pro vás, pro oba, pro Miloše Kopeckého i Jiřinku Bohdalovou. Myslíte si, že při dodržení kritérií pro šťastné manželství byste mohli vytvořit harmonický manželský pár?
8: Já se napiju. No, mohli. Ale proč bychom to dělali?
7: Já bych na to odpověděla zcela vážně. Já si myslím, že bych mohla s Milošem Kopeckým vytvořit harmonický ideální pár, protože v jednom z těch kritérií jsme zapomněli na jednu věc, že si toho druhého musí člověk vážit. A tak si myslím, že bych s ním mohla při nejhorším vytvořit harmonický pár.
8: Mí drazí, má drahá. Máš naprostou pravdu, jsem taky zapomněl říct. Je to strašně podstatné.
7: Je to strašně podstatné.
8: Nelze o něčem tak vážným, a já doufám, že vám bylo jasno z toho, co jsem říkal o manželství, že to nebylo schazování. A právě naopak, já jsem to chtěl pouze zařadit tam, kam to patří. Co pak lze vážného podniknout, aniž si toho druhého vážit? Nic. Nic. Že? Čili to je strašně důležité. Na druhé straně, s tou úctou vystačíte akorát, než se odestele.

Nezapomenutelný herec a charismatický člověk, pan Miloš Kopecký, zemřel v pátek 16. února roku 1996 v 15:30 odpoledne ve své milované rodné Praze. Pokud vás jeho život zajímá, zaměřte do knihoven a vypůjčte si knížku s názvem Já. A já, Patrik Rozehnal, se s vámi loučím a těším se zas někdy příště. Protože vytvářet důvody k smíchu je pro mě nejen prací, ale i potěšením.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
1: 17 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Stavba téměř 4-kilometrového úseku nové dálnice z Bělotína do Rybí začne v září. Zadlužení Česka se podle premiéra Babiše příští rok zvýší. Lázně v Karlově Studánce otevřeli nové parkoviště. Zítra čekejte jasno až polojasno, přechodně oblačno a teploty do 23 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která postaví jeden z posledních úseků dálnice D48 z Bělotína do Rybí. Propojuje Olomoucký a Moravskoslezský kraj až na hranice s Polskem. Stavba začne v září, říká mluvčí silničářů Miroslav Mazal.
2: Aktuálně máme vybraného zhotovitele. Stal se ním firma Metrostav za cenu 870 milionů korun. Hlavní trasa bude měřit 3800 metrů, což tvoří celkem 117 stavebních objektů. Předpokládané dokončení této stavby vychází na rok 2029.
1: Zadlužení Česka se příští rok zvýší. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO stoupne na 45,8% HDP, což je o 1,6% bodu více než letos. Řekl to v televizi Nova. Dodal, že Česko bude dál patřit mezi méně zadlužené země Evropské unie. Přesnou výši schodku na příští rok předseda vlády nezmínil. V Karlově Studánce je nové parkoviště. Na místo plochy pro odkládání dřeva, tam stání pro stovku aut, vybudovali horské lázně. Parkoviště je u výjezdu z obce směrem k Ludvíkovu. V provozu je každý den od 8 do 18 hodin. Podle ředitelky lázní Ireny Vašicové šlo o investici za 5 milionů korun.
3: Karlova Studánka obecně má velký problém s parkováním. A my jsme si vědomi toho, že plánujeme velké množství akcí, kde přilákáme spoustu lidí a nemají kde zaparkovat. A z tohoto důvodu jsme moc rádi, že jsme otevřeli dalších 100 parkovacích míst a věřím tomu, že to ocení naši návštěvníci.
1: Brněnští policisté pátrají po 30-letém Josefu Hermanovi, informovali o tom na síti X. Muž je mentálně na úrovni malého dítěte a může být proto v ohrožení. Je zhruba 170 cm vysoký a má tmavé vlasy a tmavé oči. Jakékoliv informace o pohřešovaném volejte na linku 158. Jeho fotografii najdete na webu policie. Sport. České volejbalistky čeká od 7 večer na domácím evropském šampionátu druhý zápas ve dvou dnech. Po úvodní výhře nad Řekyněmi 3-1 na sety dnes v Brně změří síly s Rakušankami a zápasovou sérii bez dnu odpočinku zakončí zítra proti favorizovaným Srbkám. Pokračuje univerzálka Monika Brancuská.
4: Jestli někdy jsme měli mít tři zápasy za sebou lepší na začátku než na konci. Teďkon samozřejmě je euforie z toho, že se vyhrál první zápas, opadly nás nervy, protože myslím si, že jsme chystali se dost dlouho na celý mistrovství Evropy.
0: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách okolo 14 a slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Hranicích je uzavřena třída 1. máje a to kvůli stavbě mostu. Omezení potrvá do poloviny prosince.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tichomir Timoteus, Timotej Svatoboj, ale především Bohuštislávek Bohuslav.
6: Stále.
5: V kalendáři stále se píše 22. srpnový den, i když čas pokročil, možná se ovšem vyčasilo, dopoledne v poledne bylo zataženo, skoro noc, no a teď snad i u vás krásně. No a o víkendu, také případně ve svátky, ale i o prázdninách a v sobotu odpoledne hrajeme pro radost po 17. hodině, tak to nepropásněte do 18. hodiny. Na lince 221 555 444 a samozřejmě můžete přidat zkazovky už bez výběru písničky, ale aspoň s pěknými slovy a pozdravy na čísla SMS-kovém. Tady platí kontakt 723 70 33 51.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: Snad vás pěkně dokážeme přijmout před chvilinkou jakési šotkovské takové podivné zašmodrchané kabelitu či co, něco takového, technické potíže snad jsou zažehnány, tak kdo jste se snažili dovolat hned od počátku, tak zkuste prosím ještě prosím 8 minut po 17. Alinka 221 555 444, snad v pořádku a přijímá hovory třeba teď z Bludova paní Aničku. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer, já vás zdravím, pane Božku. Dobrý den všem rozhlasovým přátelům a milovníkům dechovky. Písničku s radostí posílám Františkovi do Lázní, Marušce a Frantovi Skálovým do Hrabové, Jiřince do Sudkova, panu Ivanovi a jeho paní Odopavy, manželům do Malé Morávky, a blížňákovým do Rapotina. Moc rádi poslouchají písničky. Mějte se všichni krásný den a přeji zdraví, štěstí, pohodu a lásku všem bludovákům. Děkuju.
1: My taky děkujeme Aničce a další už snad v pořádku. Krásně vás snad uslyšíme a také ve vysílání v zápětí na telefonním spojení, které v zápětí ještě zazní, ať si můžete zapsat, anebo jste-li prvně naladěni, no tak klidně můžete následovat těch pokynů. Zazní za vteřinku a hned potom žadavějáci na poput na výběr z Bludova. No a teď ještě nejenom bludovákům, nejenom žadavějákům, nejenom těmto fanouškům i krásných písniček dechovkových zahraje. Prosím, tak ještě pro babičku, tak to jsou hlavně oslavenci. Zítra bude slavit krásné, neuvěřitelné narozeniny, jsou to kulatiny, ale je to věčně mladá mladice, kterou zdraví celá její rodinka, kterou taky nabíjí energií celý život. Tak babičce všechno nej, ať jí elán energie vydrží dlouho, dlouho. Za všechny zapsala Peťulka a prý, jestli to všechno v pořádku došlo, krásně a snad i ta spojení telefonní budou úplně v pořádku. V zápětí budeme také u dalších z vás po SMS spojení 723 70 33 51.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: tak všechno je v pořádku. Šotkové zažehnání a v 17.13, 22. odpoledne či v podvečer, ale že se vyčasilo, že se rozsvítil ten den možná v závěru a že bude možná zima, ale jasno, polojasno. Tak pojďme si nechat zahrát a krásně, líbezně, krásně taky pozdravovat přátelé po rozhlasových vlnách a právě tam míříme jednak za přítelem do Litovle Jirkou a pak kam ještě z Litovle a přes celé naše vysílání. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, já vás srdečně zdravím, pane Volný. A zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Tento pořad se jmenuje Pro radost a pro potěšení, takže dneska uděláme radost a doufám, že potěšíme. Váženou a milou paní Janičku Pospíšilikovou doroštění. Paní Janičko, já se připojuju k té škále posluchačů, kteří vám už určitě přáli a budou přát. Takže mi dovolte, abych vám toto cestou popřál k vašim krásným narozeninkám. Všechno nejlepší, hlavně zdravíčko, štěstíčko, kopec lásky, mnoho spokojenosti a radosti, mnoho splněných přání a mnoho osobních úspěchů. Užijte si váš pondělní sváteční den ve znamení vaší rodiny, s vašimi přáteli, to oslavte s vašimi sousedy. Je to váš velký den, tak si ho užijte ze vší všudy, co k tomu patří. Doufám, že k tomu přispěje i tahle písnička, která vás doufám potěší. Ještě jednou všechno, jenom to nejlepší vám a celé vaší rodině. A pokud ještě mohu, když jsem se dovolal, tak jenom v rychlosti bych chtěl pozdravit přátelé, s kterými si hráváme, posíláme si písničky a pěkná slova. Paní Lidušce do Olomouce, Marušce do Kroměříže, Věruškám do Bílovic a rovněž do Olomouce a Zdeničce do Prostějov a Marušce do Prostějova. Pane Božku, já vám srdečně děkuju, mějte se pěkně, příjemný večer a zase se budu někdy těšit na slyšenou.
0: Přátelská pozdravení od nás do Litovle a pak do celého světa přes Litovel a přes vysílání Českého rozhlasu Olomouc pan Jirka. A dál třeba vy, a teď také třeba Leo a další, zdraví ze Staré Červené Vody a to všechny, kdo poslouchají a pěkně jim zahrajte. A zahrajte nejvíc pro Marušku Marňákovou a taky Láďu Kubise, pěknou písničku, děkuje Leo a my též Leovi Leošovi poděkování posíláme, taky pěkná pozdravení, no pak ještě zmiňovanou a vítanou svěží energii, jakou má taky náš děda a strejda Kája, kterého zdraví taky prázdninoví návštěvníci, takže si prosím ještě užijme prázdnin a hlavně pozdravme toho nejskvělejšího kamaráda na prázdniny strejdu a dědu Špička, tak to píšou prázdninoví ubytovaní a my přejeme, ať se ještě ve zdraví v pořádku, ale plnými doušky užívají i programu od rodinky na prázdninách.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Petr Šnevaj se známý jako Pedro, brněnský muzikant, autor trapsích písniček, nedávno oslavil 70, ke kterému na vlnách Českého rozhlasu Olomouc chci pogratulovat a vám posluchačům nabídnout nejenom jeho písničky, zahrané s Karabinou, Trump Evergreen Bandem, anebo živě u nás ve studiu jako Pedro Family Band. Pojďte si poslechnout společně se mnou příjemnou současnou trumpskou muziku. Zazní v pořadu Na cestě v neděli 23. srpna po 15. hodině. U mikrofonu bude a k poslechu zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: jestli slavná, hodně se to hrávalo, no to už bude takových nejmíň. Halinka Mlinková, Naskok do Polska, i když česká verze červených korálů, bratanky zpřed několika let s Halinkou Mlinkovou. 17.26 taky s pozdraveními z čísla 723 70 33 51. S pozdraveními ovšem taky do práce, tak jednak pro víkendového pracanta řidiče Káju, kterého zdraví Ilča a taky Markétka a celá rodinka. Těšíme se zítra večer, až to všechno odjezdíš, tak všechno v pořádku zvládni a vrať se nám celý. No a ještě písnička na oplátku z Vesela taky pro pana Jiřího z Litovle. Rád to uslyší, že mu přejeme pohodový víkend prožitý ve zdravíčku a děkujeme za ta přání. A to platí vlastně i všem ostatním hodným milým posluchačům dobré vůle od Marušky z Prostějova, ale především pro Jiříka Litoveláka.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

kterou teď, tak jsme si zanotovali, zabroukali, osvěžili a oprášili Tesařskou a další písničku v Minisměstce s Pepičkem Zimou a kamarády, přáteli jeho v kapele. No a teď třeba zase nějaké vyznání, oprašovat nemusíme, krásně se zasníme, zavzpomínáme a možná zamilujeme, ale to vyznání, to je tady především v dalších zprávách. Takže píše se tu, že máme pozdravovat také skvělého manžela Ladíka a zahrát mu moc krásně za to, že dneska pracoval, makal, a jeho manželinka Naděnka zase skvěle uvařila a voní to po celém baráku. Tak to jsme moc rádi, rádi vyřizujeme a ke stolu, pěkně po práci. No a pak shodou okolností ještě přáníčko od paní Marušky i celé rodinky a taky od nás Českého rozhlasu Olomouc. Písnička pro radost, ale i jako vyznání a gratulace. Písnička panu Jiřímu Fialovi z Černovíra k dnešním krásným narozeninám. Přejeme mu hodně štěstí a zdraví, máme tě moc rádi, manželka Marie a celá rodina.

0: od Brownu a milostných písní. Myslím, že paní Příkazka naspívala s cymbálem milostné písně i tyto největší lidové hity. Tak pojďme zase za trumpetami svěže a řízněji z vesela s veselkou a s panem Jiřím z Kunštátu. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore. Pěkně vás prosím, já bych chtěl poslat písničku k narozeninám. Paní Janičce Zroštění, paní Janičce, a zdravím tež jeho manžela Jiřího. A posílám písničku taky paní Liduce Cíglové z Dobravice, paní Haničce z Předmostí, paní Jeruše za Dámkem, paní Helence z Uhelné, paní Maruše z Rabušína, paní Haničce z Ranic, paní Anice z Olšanu Prostějova, paní Liduše z Olomouce a pana Jiřího z Litovle a pro všechny posluchače. Děkuji vám za příjemný velký ohlas k písničce a přeji vám příjemný večer a nashledanou.
0: Děkujeme moc za všechny i za připomínku dalších přátel. To byl pan Jiří Kunštát. A teď ještě pan František Brněnsko, Jižní Morava a přání tam odsud z celého milého srdéčka, možná do celého světa a s velkým poděkováním z lázní milé Aničce z Bludova za nejkrásnější písničku. Všechno pohladilo po srdci, těším se na milá setkání. Prosím taky o písničku. A to zřejmě paní Aničce především za krásný večer a pro krásný večer zdravíčko, štěstí, lásku přeje František Brněnsko, takže všem pozdravy právě od něj a to především s tím poděkováním do Bludova. Máme moc pozdravovat a moc také krásně zahrát, jak to u nás umíme, nejhodnější babičce Věrce. Jestli tam před chvilinkou byla Věruška Příkazka s Brolnem, tak teď ještě pošleme to krásné přáníčko, tentokrát s trumpetami, s veselkou, právě babičce, protože jí moc děkujeme, že je tak skvělá, skvěle se stará a báječně to umí, protože je to naše velká kamarádka a pomoc celé rodinky. Tak to je vyznání právě od její rodinky, ať babička ví. A my ji krásně zahrajeme. A vám samozřejmě případně taky.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Vrcholem 200. koncertu série Živě v červnovém letním kině bylo vystoupení Roberta Křesťana a Druhé trávy. Nikam se nespěchalo, většina skladeb byla v pomalejším nebo středním tempu a diváci v hledišti jako uhranutí. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Roberta Křesťana a Druhé trávy.

Tak to mi uměli lidovky Valdík a taky Helenka Vondráčková. A jak umí světové hity, třeba kapela Zlaťanka se taky ještě dozvíme v zápětí, ale ještě taky pošleme písničky, a to z písemných pozdravení do práce Jardovi, ať mu to utíká zdravýho rodinka a hlavně jeho děvčata. Pro radost zahrajeme Dance a Božence a kamarádům ze široké Nivy, děkuje kámoš Mirek. Na písnička míří ještě taky pro Zdeničku Klevarovou a jeho manžela Vojtiška, pro radost od Rudy.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Evžen jako detektiv amatér vyšetřuje krádež v zemědělském družstvu a Bohouš se stane smírčím soudcem. Seriál Chalupáři. ČT 2. Na ženské zbraně je i Armáda krátká. Komedie z časů napoleonských válek, 7 mužů a jedna potvora. A ČT Art uvede v premiéře tradiční letní koncert Vídeňské filharmonie ze zahrad Paláce ve Vídni. Koncert ze Schönbrunnu 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Dostavba tramvajové trati do Olomouce Slavonína by mohla začít příští rok. Veterináři varují majitele psů před osinami ječmene myšího. Holčovice na Bruntálsku začaly s opravou tamní hasičské zbrojnice. Zítra čekejte jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty do 23 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Stavba další etapy tramvajové trati v Olomouci by mohla začít příští rok. Zatím končí tramvaje u zastávky u Kapličky. Odtud by trať měla pokračovat k Jižní ulici. Město už dokončilo výkupy pozemků, říká náměstek primátorky Miloslav Tichý z Hnutí ANO.
4: Pro třetí etapu tramvajové trati na Povel do Slavonína se nám již podařilo vykoupit všechny potřebné pozemky. Zároveň jsme dokončili projekční práce a nyní je projektová dokumentace na stavebním úřadu a čekáme na povolení záměru. Máme připraveny také finanční prostředky, takže pokud získáme stavební povolení, respektive povolení záměru do konce roku, tak bychom v příštím roce mohli již stavět.
3: Veterináři varují majitele psů před osinami ječmene myšího. Ty můžou psům způsobit vážné zdravotní komplikace. Nízká rostlina se zhruba od dubna rozšiřuje hlavně ve městech a její likvidace je náročná. Musí být posekaná ještě předtím, než ječmenu dozrají klasy s ostrými osinami. Ty se dostávají psům do uší, očí, čumáků nebo mezi prsty na tlapkách, řekla veterinářka Natálie Mazurová.
5: Tohto roku máme zkušenosti s tím, že jsme to vyťahovali našemu pacientovi v oblasti jazyka, vytváralo mu to respiračné problémy, mal výtok z nosu, takže sme ho mali na endoskopii, nejaké 2 hodiny sme sa s tým fakt vytrápili, lebo človek není schopný rentgenom ani ničím iným tú osinu nájsť.
3: V Nových Dvorech místní části Lipníku nad Bečvou si dnes už tradičně připomněli výročí zřícení amerického bombardéru B-24 Liberator. Zřítil se před 82 lety. Pilot Martin Zeberský havárii nepřežil jako jediný z 10členné posádky. V Holčovicích místní části spálené začaly opravy hasičské zbrojnice. Budovu poničila povodeň v roce 2024. Stavaři tam musí udělat například nové venkovní i vnitřní omítky a výmalbu, izolaci základů domů proti vlhkosti, nové sociální zázemí i rozvody vody v kuchyni. Změní se i hospodaření s vodou v budově.
6: Nad rámec obnovy po povodních přibude u hasičárny taky nový vrt na pitnou vodu a čistírna odpadních vod. Zbrojnice teď totiž nemá vlastní zdroj pitné vody a odpadní jímku. Obec už na vrt a čistírnu zpracovává projektovou dokumentaci. Z Holčovic Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
3: Výškař Jan Štefela i po čtvrté v letošním ročníku atletické diamantové ligy skočil 220 cm. Na náměstí v polských Katovicích mu to zajistilo 10. příčku. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě. Jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty 19 až 23 stupňů, v Jeseníkách okolo 14 a slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D1 na 280. kilometru na obchvatu Přerova stojí ve směru na Lipník nad Bečvou porouchané nákladní auto. Projíždějte tudy opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc.
7: Ano, bylo 18 hodin a také v tomto prázdninovém sobotním podvečeru se setkáváme s literárními díly a dílky. No a v cyklu setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc už konkrétně vyslechneme čtvrtou z pětice povídek Boleslava Navrátila. Jmenuje se Provaz oběšenců a odehrává se v dramatické době poválečného osidlování vylidněného pohraničí. Pro rozhlas text upravila Eva Lenartová v režii Tomáše Soldána, se kterým technicky spolupracoval mistr zvuku Marek Hoblík, účinkuje Stanislav Šárský.

Tatínek měl dobrou náladu. Chodil v kuchyni od stolu ke kredenci a tiše si broukal píseň, kterou složil náhle sám, protože jinak zpívat neumí. Tada, dada, dam, rida. Chodil a veselil se tak, že mu ani příliš nevadilo, když se na silnici objevila tlupa kolařů, mužů z vnitrozemí, kteří na kolech objíždějí kraj od Opavy přes Bruntál až po Javorník a plení opuštěné domy odsunutých Němců. Kolaři obhlíželi nízký dům naproti, kterému se říká 12. Gasthaus, a ze zatlučených dveří začali odlamovat transparent Dvouletku splníme. Když vykopávali dveře, otec si přestal zpívat, chvíli muže pozoroval a pak otevřel okno do kořán a zavolal: Hej, co vy tam? Kuš, onkel, starej se o sebe a o svoji hrbatou rodinu, dolétlo ze silnice neúctivě. Rudim, to je náš ovčák, který se k tatínkovi jako zbloudilý a opuštěný jednou prostě přidal, jak šel přes pole a už u nás zůstal, se na hřbetě postavila srst jako hyeně. Temně zavrčel a se zvednutou hlavou napjatě zíral otci do tváře, a když se dočkal přikývnutí, bezhleso vyskočil oknem do zahrádky a přes plot na silnici. Ozval se zuřivý štěkot a hned poté zděšený křik. Polekaní muži se rozběhli k lesu nebo k řece Moravě a pes se stejnou cestou vrátil domů. Dobrou náladu měl tatínek kvůli lejstru na stole. Komise z ministerstva zemědělství v Praze mu písemně a razítkem stvrdila, že na pastvinářském družstvu správců je dobře. Komisaři byli dva dny opilí a ten nejhlavnější, co u sebe nosil razítko, se při štemplování trefil do papíru až na potřetí, protože pořád zpíval dokola: Ty jsi jak ta holubinka bílá. Maminka přemlouvala tatínka, aby už s komisaři nikam nechodil, ale on vrtěl hlavou, že se nedá nic dělat. Je to úřední povinnost, je v zaměstnání a bude tam i Janač, vyhodil tatínek největší trumf. Janač, posmutnila maminka a z hlasu jí zazněla trpká rezignace. Janač byl vládou pověřen, aby sbíral z opuštěných německých domů obrazy, sklo, porcelán, koberce, historický nábytek, sošky a jiné cenné a umělecké předměty. Byl správcem konfiskovaných cenností. Občas se u nás stavil a vyměnil obrazy za slivovici, kterou mu maminka dávala velmi ochotně podle své zásady, že čím jí bude míň doma, tím míň jí také tatínek vypije. Největší obraz, který nám Janač donesl, pochází z fary ve Vojtíškově. Je na něm biblický výjev a vzadu má přilepen tištěný nápis Maria und Marta. Maria na obraze sedí s Ježíšem u stolu a Marta kolem nich běhá s talíři a jídlem a tváří se naštvaně. Maminku ovládla nerozhodnost. Měla odjet na nákup do Hanušovic. Když ale bude tatínek pryč, musí dvouletou Lidušku svěřit mně. Kladla mi proto na srdce, abychom nechodili do prázdných baráků a k Moravě a nemluvili s cizími lidmi, odcházela plna starostí. Když nesmíme k Moravě, napadlo mne, že půjdeme k dřevěnému náhonu. Chodíme se tam s klukama sprchovat, protože koryto je sfošen na kozách a škvírami z něho crčí voda. Zatímco jsem se pomalu svlékal do naha a nahlížel přes plot do strojní stanice, kde montéři opravovali parní lokomobilu s velkým nápisem Fowler und Hojke, došourala se Liduška k místu, kde dřevěné koryto klesá a vede vlastně v zemi,
Tady už má voda docela pěkný švunk. Vlak s maminkou právě pískal u tunelu, když Liduška spadla do náhonu. Běžel jsem za ní a ze všech sil křičel. Voda nabírala stále větší rychlost, až se nakonec s hukotem valila do černé díry k turbíně. Němci, co tu dřív bydleli, byli pořádní a na jícen šachty připevnili drátěné pletivo, takže Lidka zůstala jako nudle na cezánku. Voda se přes ní divoce čeřila a já neměl dost odvahy na pletivo vlézt. Najednou hup, střešně u náhonu se skočila nějaká paní, byla jen o málo větší než já. Oblečenou měla starodávnou sukni, která mohla být kdysi modrá, fialkovou kacabajku s bílými kvítečky a na hlavě černý šátek se žlutými, zelenými a červenými ornamenty přeložený přes uši tak, že jí dělal nad čelem malou střížku. Byla bosá. Na obrubník šachtice vyskočila lehkým zapružením v kolenou přímo ze země, rozpaženýma rukama udržovala rovnováhu, hmátla do vody a držela Lidku za nohu. A nesla ji hlavou dolů, jako když maminka přemisťuje silata do jiného kotce. Skákal jsem a výskal radostí, že je Liduška naživu, ale uprostřed skoku jsem stuhl s jednou nohou ve vzduchu, protože stará paní se ke mně pomalu blížila. Na tatínka jen očkem mrknu, vím vše a včas se vzdálím. Tvář staré paní mě mátla. V očích neměla zlobu, výčitky ani radost, takže jsem na ní jen přihlouple civěl. Naraz si vykasala zmáčenou sukni a než jsem se nadál švihla nohou a nartem mě kopla do holého zadku, až to plesklo jako facka a taky to tak štípalo. Začala mi spílat, aspoň myslím, že to byly nadávky, protože mluvila velice rychle slovensky s šarišským dialektem. Tak jsem se seznámil se starou paní Halenárovou, zvanou Baba. Než se maminka vrátila z Hanušovic, Liduška uschla, takže jsem jí učesal a zahladil všechny stopy po koupání. Na duši mě hřálo hlavně vědomí, že Liduščina slovní zásoba nestačí na žalování. K večeru jsem pak s Francem Unzeitigem prohledával kůlnu za kovárnou. Zdálo se mi, že Franz, na rozdíl ode mne, dobře ví, co hledá. Tady je to, vykřikl jásavě a vytahoval krásnou hračku. Opravdový parní strojek. Francův tatínek je Němec a železničář, ale maminka Češka, takže nebyli odsunutí do Německa. Vynesli jsme parní stroj s vysokánským komínem do zahrady za kovárnou a očistili ho od špíny. Na boku měl mosazný štítek s nápisem Kemna. Když jsem zatočil kolem, píšt se pohyboval a sem tam kmitalo šoupátko. Nalili jsme do kotlíčku dešťovou vodu a zatopili na roštu slámou a suchými větvičkami. Přiložili jsme chrastí, kolik se ho na rošt vešlo a šli hledat k řece větší klacky. Pořádně kotel roztopíme a budeme pískat na píšťalu, těšil se Franz. Zaběhli jsme až k Moravě, kde voda vyplavuje větší kusy dřeva, nazbírali každý plnou náruč a prodírali se křovím zpátky do zahrady. A v tom se to stalo. Silný záblesk, rána a parní stroj se rozletěl na kusy. Střepiny jen svištěly, z roztříštěných oken padalo sklo. K
Kosta Paraškevov, bulharský dojič krev, který nad kovárnou bydlí, vykoukl rozbitým oknem, pak se šel do zahrady, obešel místo, kde stál parní strojek a vyptával se, co jsme dělali. A řekl, že jsme měli štěstí. Do topeniště někdo nastražil ruční granát. Šel jsem domů a čekal podezíravé dotazy. Muselo to být slyšet až v Šumperku. Tatínek ráno sice vzpomněl, ale myslel, že Pišta Chromý zase chytá pstruhy s pomocí náloží. Ještě někoho zabije. Přitakával jsem, ale tatínek se o tom zmiňoval jen mimochodem. Zvědavě vyhlížel z okna, protože do sousedního domu se nastěhovali noví osídlenci. Mluvili slovensky a nosili rance, bedny, almary a židle. Z komína se už kouřilo. Se sympatiemi jsem zaznamenal, že mají děcka, když v tom se mi zastavilo srdce. Po dvoře chodila stará paní, která zachránila Lidušku. Jmenovali se Halenárovi, byli z východního Slovenska a měli Ilku a Štefana. Nepřestávalo mě udivovat, že své babičce Araně říkali baba. Byla trochu pomatená, prý kvůli tomu, že jí nejmladšího syna zabil kůň, kopl ho do hlavy. My pocházíme od Vučovic, kde se rodičům vyká, maminko vy, stařečku vy. Oslovení babo se mi zdá sprosté. Štefan mi odporoval, že když vykám rodičům, jsou cizí a já jsem proto sirotek. Jedno, právě jsme obědvali, vylétl ze dvora Halenárových mnoha hlasí úzkostný nářek, takže jsme nechali jídla a vyrazili ven. Mladá paní Halenárová spínala ruce k nebi. Jezus Maria, babaše nám veša! A zatímco střídavě děčila a zalamovala ruce, Štefan s Ilkou stáli u dveří a tiše štkali. Baba Arana měla v ruce provaz a vyhrožovala, že se oběsí. Pan Halenár jevil horlivou snahu stařičkou matku polapit, ale ona provaz v ruce obratně kličkovala mezi jabloněmi sudecké renety. Pokaždé, když mu pod rukama unikla, Halenár zařval chraplavým hlasem: Kristušat, mama, nerob to! Tato, řekla maminka, měl bys jít zasáhnout. Zachechtal se. Kdo mluví o věšení, ten se neověsí. Panu Halenárovi se nakonec podařilo babu zahnat do kouta zahrady. Už se k ní blížil krůček po krůčku s rozpaženýma rukama, když najednou hop, hop, hop, třemi šimpanzími tempy se dostala do koruny hrušky a prohlásila, že by se možná neoběsila, kdyby jí dali peníze. Chce si v Hanušovicích něco koupit. Paní Halenárová namítla, že peníze nemá, ale baba byla neoblomná a navrhla jí, ať si vypůjčí. To už maminka zabíhala do domu a za chvíli nesla 100 korunu, která přes troje ruce putovala až na strom. Jakmile baba držela peníze, skočila na zem, odhodila provaz, rozběhla se, položila ruce na dvě plaňky plotu a čistým stylem přehodila zprava nohy na druhou stranu, jako při přeskoku koně na šíř. Dopadla na zem a zapěrovala v kolenou. Přes rameno zavolala, že si jde koupit želené palené. Co je to, ptala se maminka a tatínek odpověděl dost mrzutě. Zelená větrová kořalka, šertréská, odporně sladká. K večeru si baba na boso vykračovala z Hanušovic domů a zpívala do kroku, ta ponížej Prešova stojí lipka želena. Jednou jsem byl doma úplně sám,
Tatínek a maminka byli na poli, když venku kdosi volal. Vyšel jsem do zahrady a ejhle, baba volala na mě: "Poved svojemu otcovi, že se věřám." Civil jsem na ní bezhlesně, ale ona mávala provazem a volala: "Do paroma, choc!" Tatínek říkal, odpověděl jsem rozvážně, že vy se stejně nikdy neoběsíte. Jediným naštvaným mrsknutím skočila dolů a než jsem se stačil vyhnout záhonu se zelím, přetáhla mě provazem přes záda. Pak si utrhla dvě hlávky našeho zelí, prolezla dírou v plotě a šla domů. Když jsem ukázal tatínkovi červené pruhy na zádech, tak mi řekl, že provaz oběšenců přináší štěstí. No ale ona se neoběsila, namítl jsem. No tak máš smůlu.

Když se krátké jesenické léto chýlilo ke konci, stavil se k nám pan Halenár na návštěvu. Chvíli se zdálo, že přišel jen tak na skleničku, ale opálenou tvář s neholeným strnískem vousů měl nervózní. Najednou vyhrkl, že měl návštěvu. Chlap ze šumperku s aktovkou a šlajvkou mu vlezl do baráku, všechno si prohlížel, nahlédl do chlévů a řekl, že domek dostane nějaký člověk ze Štěpánova. Ukázal ti nějaké papíry, chtěl jsi po něm doklady, vyptával se tatínek. Džula Halenár bezmocně rozhodil rukama. A ako som len mohl, kec to bol taký pán. No ale barák je napsaný na tebe, sám jsem to viděl. Halenár se zatvářil zoufale. Povedali, že můj. Povedání ti nepomůže. Zítra zajedeme do šumperku a dáme všechno do pořádku. Soused s ublíženým výrazem přikývl, zvedl se stěžka, jako by nesl na zádech pytel obilí a vyšel před dům, kde měl koně a vůz. Z návsi volali kluci, že se jdou koupat za mlýn. Jsou tam obrovské balvany. Když vylezeme z vody, máme modré pysky a husí kůži, protože Morava je i v největších vedrech studená jako led. Takže si lebedíme na horkých kamenech a pozorujeme pstruhy, jak vyskakují nad hladinu. Duhová kolečka na bocích se jim ve slunci prudce zalesknou. Po koupání jsme šli kolem hřbitova, kde není ani jeden čerstvý hrob, protože z nových osídlenců umřel jen pan Štárk a ten na smrtelné posteli prosil pro boha živého, ať ho nepohřbívají tady, ale převezou ho domů do Rousínova. Všude je plevel tak vysoký, že místy nejsou vidět pomníky. Úplně nahoře jsou krásné mramorové hrobky s ozdobnými německými nápisy. Blíž k Moravě jsou takové halabala hroby s litinovými nebo i dřevěnými kříži. Na samém konci jsou malinkaté hrobky zemřelých dětí. Velké hrobky mají odsunuté pokoje.

Na konci hřbitova jsme zahlédli babu Halenárovou, jak kličí u hrobu s litinovým křížem. Má ruce sepjaté, kmitavým pohybem se pomalu naklání dopředu a dozadu a polohlasně běduje: Marcinko, Marcinko. Franz Unzeitig zavolal posměšně: Arana naháňala barana. Baba bystře zvedla hlavu a uviděla koho? Samozřejmě mě. Ostatní kluci se stačili schovat. Prudkým rozpažením se dostala z pokleku do stoje a třemi skoky hroby nehroby dobíhala k železnému plotu a odřízla mi cestu k domovu. Namířil jsem k trati, což byla chyba. Nezdolná stařena byla přece jen o něco větší než já a skákala mezi kolejemi ob pražec, zatímco já jsem musel kmitat krátkýma nohama a na každý pražec stoupnout zvlášť. Baba už byla za mnou 10-15 pražců. Zřetelně jsem slyšel, jak mi v rodném nářečí neuvěřitelně rychle nadává a rozluštil jsem jen, aby se fras ulapel. Ale to už jsem vpadl do spásného tunelu. Od Štefana jsem věděl, že jeho babička by do tunelu nevkročila ze strachu z lokomotivy a čertů ani za nic na světě. Loudal jsem se chladným průvanem na druhou stranu tunelu, ale pro jistotu se stále ohlížel, jestli se baba náhodou nestala statečnou. Oddechl jsem si teprve tehdy, až jsem na druhé straně vyšel do teplého slunce. Předčasně. Baba zatím oběhla kopec a počkala si na mě. Nafackovala mi, co se do mne vešlo. Domů jsem přišel ubrečený, tatínek pokynul zvídavě hlavou, co mi je, ale v kuchyni seděl pan Halenár a tak jsem raději mlčel. Byl opilý a plačtivě mluvil o tom, že chalupu opravil, všechno, střechu a okna. Tá dovezl z prázdných domů až ze starého města, odinut nepasovala. U samoty Entrichel chytil zatouleného koně, byl vyhublý a jaký je Fuxa dnes? Ale Nárova sebelítost neměla konce. Neboj se, chlácholil ho otec, všechno vyřídíme, napíšeš, podepíšeš, důlo. Vzal ho kolem ramen, pojedeme do Šumperku. Zavrtil hlavou, řekl, že přijel nějaký jiný pán a lákal ho na statek do Tylova, to je u Rýmařova, bude tam kočím. Stejně se budou všude zakládat kolchozy jako v Rusku, tak co? Říkal to v rádiu Gottwald. A na statku dostane deputát, brambory, obilí, mléko. Když se Halenárovi stěhovali, Štefan s Ilkou plakali. Takže jsem se k ním přidal, myslel jsem, že naříkají kvůli mně. Ale oni nemohli najít kočku. Na velké traktorové vlečce už byly naskládány skříně, postele, bedny, peřiny a pytle. Po řadě nám všichni na rozloučenou podali ruce. Pan Halenár vysadil děcka i manželku na vlek. Zatímco traktorista klikou startoval blištivý moderní Zetor 15, řekl tatínek trpce: Utíkáš z brkle, Dulo. Vždyť ještě nemáš sklizené brambory. Halenár máchl rukou kolem sebe a řekl, že to tady nemá rád. Kdyby měl křídla, zakroužil by nad domy a Moravou a všechno na rozloučenou poplival. Ovládal ho strach a stesk. Bůh ví, čeho bylo víc. Ještě jednou podal tatínkovi ruku a v tu ráno si vzpomněl, že nemají babu. Celá rodina křičela baba, baba. Chvíli bylo ticho, pak na protější střeše zaskřípal vikýř a z něho bystře vyhlédla baba. Odcházáme, volali. Vikýř

0: prudce zaklepl a po chvíli baba přidusala obuta v těžkých komisních bagančatech. Třemi svižnými tempy se dostala až na vrchol skříně, odkud se vítězně rozhlížela. Napadlo mi, že se kvůli ní neprosmíknou pod železničním viaduktem do Starého Města. Helenárovi nechali v domě dokořán všechno. Okna, dveře, vrata i branku do zahrady. Mezi stromy se pásl fuksa a v chlévě bučeli krávy. Jdu říct Bulharům, aby odvedli dobytek do velké stáje, řekl tatínek a pak smutně dodal, to si ten domek přece jenom nezasloužil. A poslal mě všechno pozavírat.
1: Rozhlasová povídka prozaika Boleslava Navrátila pro vás oběšenců z knihy Cesta slepého koně. Připravila Eva Lenartová v režii Tomáše Soldána, se kterým technicky spolupracoval mistr zvuku Marek Hoblík, četl Stanislav Šárský, natočeno v roce 2021.
2: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc. Přímo z místa.
3: Budovu zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje v Olomoucké Aksamitově ulici jsme navštívili v jednom z vydání cyklu Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc. Zjistili jsme, kdo a kde v ní slouží, jaké zázemí mají zaměstnanci i to, jak vypadá vozový park. Ideálně bez houkání sirén se zaposlouchejte do prázdninové reprízy. V neděli po 9. hodině zve Dita Vojnarová.
4: Před pár týdny Rolling Stones vydali své 25. album a je vynikající. Ale jaké to bylo před 50 lety? K 13. desce Black and Blue máme hodně kladný vztah, když si vydal Suprafon. A tak se pojďme ponořit do vzpomínek. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s Rolling Stones.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: To bude ve středu. To budou legendy v podvečerním vysílání a Rolling Stones z archivu. No a teď je hudební i rozhlasový archiv a vzpomínka jednak na interprety a jednak také na kolegu Jaroslava Vikrenta.
2: Každý má své potěšení, tvrdí přátelé, možná poněkud směle, jisté přísloví. Nicméně, pokud jsou jeho slova pravdivá a pokud mezi vaše záliby patří, vážení a milí, i mírně pamětnická muzika, dovoluje si vás tímto moje maličkost jménem Jaroslav Vikrent v nejbližších necelých 30 minutách rozhlasově pozvat k poslechu svých dalších v tento den i v tuto hodinu už více než tradičních hudebních vzpomínek na světová showbiznisová léta minula. A protože, jak pravil kdysi kdosi moudrý, vědět o věci je lepší, než o ní nevědět, vězte, že hlavním oldies hrdinou našeho právě začínajícího melodického návratu do 60. let konce minulého století bude někdejší anglický bubeník, skladatel, producent i občasný zpěvák.

Daniel Joseph Anthony Meehan alias Tony Meehan se narodil v londýnském Hampsteadu 2. března 1943. Některé jeho biografie ovšem uvádějí, přátelé, i letopočet 1942. A o svůj osudový hudební instrument, abych tak řekl, neboli obicí nástroje, se začal zajímat už v 10 letech. Můj dnešní mírně připomínací melodický host byl pak, dámy a pánové, jako bubeník natolik hráčsky talentovaný, že už zhruba v polovině 5. dekády konce minulého tisíciletí začal pravidelně vystupovat s jistou místní taneční kapelou, jakož i co by tympánista s mládežnickým The London Youth Orchestra, a posléze také s několika dalšími průkopnickými muzikantskými partami. Léta páně 1958 například s tehdy docela populární britskou skiflovou grupou The Wipers.

Benický post v někdejší formaci The Vipers Skiffle Group, jak se vážení a milí časem ukázalo, poznamenal a mladičkého Tonyho Meehana v podstatě na celý život. Ve vzpomínané grupě se totiž poznal s baskytaristou Jetem Harrisem, který ho následně, někdy koncem roku 1958, přiměl k přidružení se k dvojici kytaristů, s nimiž hlavní objekt mého dnešního oldies a zájmu předtím pravidelně hrával v legendární londýnské kavárně Two Eyes. Pánové Hank Marvin plus Bruce Welch si tehdy sice říkali The Drifters, ale protože se následně kvůli existenci stejnojmenné skupiny americké přejmenovali na The Shadows, je dnes můj stávající hudebně vzpomínkový host v dějinách světové populární muziky hráčsky zapsán nejenom pod množstvím raných hitů Cliffa Richarda, ale pochopitelně i pod četnými dobovými instrumentálními šlágry nezapomenutelných stínů jako takových.

členské sestavě The Shadows vydržel Tony Meehan až do října 1961. Toho času se totiž rozhodl využít nabídky gramoznačky Decca a soustředit se u této etikety na práci producenta, studiového hráče a příležitostního kapelníka. A zatímco si následně třeba svůj firemní účastnický podíl na odmítnutí liverpoolských The Beatles po jejich zkušebním nahrávání pro uvedený štítek 1. ledna roku 1962 v budoucnu, jak se lidově říká, za rámeček určitě dát nemohl, některými povedenými showbiznisovými počiny se v oněch dnech z jeho strany chlubit dalo. Viz například 13. hitová pozice následného dílka Jerryho Lorna I'm Just a Baby v provedení anglické poprokové zpěvačky Louise Cordit, na kterou se právě jmenovaný song za kanálem La Manche při celkové stejným číslem vyjádřené době pobytu v žebříčku dostal v týdnu od 1. do 7. září.

dubnu 1962 se tehdejší Míhanově domácí gramoznačce Deka sólově smluvně upsal jeho někdejší kabelový kolega Jed Harris, který krátce předtím údajně kvůli osobním nezhodám opustil skupinu The Shadows. Nový manažer onoho pána, legendární televizní a gramofonový producent Jack Good, pak přátelé u mě využil kytaristova kamarádství s mým dnešním hudebně vzpomínkovým hostem i skvělou showbiznisovou pověst obou muzikantů a pod interpretační firmou Jed Harris and Tony Meehan oba mládence ruku v ruce začátkem letopočtu 1963 při celkovém 13-týdenním pobytu v žebříčku přivedl k trojnásobnému

Kromě právě doznělé britské hitové jedničky se, abych tak řekl, muzikantské duo Jet Harris and Tony Meehan ve své domovině dočkalo v roce 1963 i šlágrového postavení číslo 2, popřípadě ještě i žebříčkové 4, a navíc se spolu s řadou tehdejších dalších populárních interpretů objevilo na stříbrném plátně v drobné politické satyře režiséra Gordona Fleminga Just for Fun. O vzpouře mládeže, která se rozhodne jít do voleb s vlastním kandidátem. Což si teď, vážení milí melodiční staromilci, můžeme příslušně dokumentačně připomenout třeba i s tím rozverným kouskem, který v tomto filmu zazněl, v němž se nám oba jmenovaní pánové showbiznisově představí nejenom jako muzikanti, ale i jako zpěváci.

Koncem letopočtu 1963, ve chvíli, kdy kumštýřská budoucnost Townyho Meehana vypadala na výsost růžově, utrpěl Jed Harris při autonehodě vážné zranění hlavy, z kterého se posléze zotavoval řadu měsíců. Vzhledem k už předtím podepsaným kontraktům musel pak, přátelé, můj dnešní hudebně vzpomínkový host dát dohromady novou zájezdovou grupu a pod firmou The Townie Meehan Combo do posledního puntíku naplnit všechny do té doby uzavřené smluvní závazky. Přičemž se mu s onou jeho tehdejší víceméně z nouze sestavenou muzikantskou sešlostí dokonce podařilo od 18. ledna do 14. února 1964 při nejvyšší singlově žebříčkové pozici 39. naposledy vstoupit mezi britské

Od roku 1965 se Tony Meehan vrátil k produkování i ke studiové práci a svou, tak říkajíc, ztracenou jevištní slávu se už nikdy nepokusil získat zpět. V 90. letech 20. století pak opustil hudební biznis úplně a za svou hlavní profesi si zvolil psychologii a psychiatrii, tedy obory, které byly jeho celoživotními koníčky. Bohužel nevyzpytatelný osud si v případě tohoto muzikanta vybral tu nejkrutější daň. 28. listopadu 2005 upadl můj dnešní hudebně vzpomínkový host na hlavním schodišti svého londýnského bytu a po následném těžkém poranění hlavy v nemocnici zemřel. Takže si ještě vážně milí, poněkud bulvárně řekněme, že tento pán byl při jednom rozvodu dvakrát ženatý, jakož třeba i to, že měl 7 dětí, z toho 5 synů a 2 dcery, a pak už Jaroslav Vikrent jméno mé, díky za přízeň, pozornost i tolerantnost a oldies naslyšenou na stejných rozhlasových vlnách i zhruba ve stejném čase zas

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Obce z Nízkého Jeseníku chystají žaloby kvůli zónám pro větrné elektrárny. Živnostníci můžou do konce srpna žádat o dotaci na označení provozovny v centru Olomouce. Dětský domov v Moravské Třebové si připomíná 100 let od svého vzniku. Zítra čekejte jasno až polojasno, přechodně oblačno a teploty do 23 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Igor Polák. Obce z oblasti Nízkého Jeseníku připravují žaloby kvůli chystaným akceleračním zónám umožňujícím rychlejší výstavbu větrných elektráren. Tvrdí, že zóny omezí práva samospráv i obyvatel. Na podání žalob k Nejvyššímu správnímu soudu se starostové obcí z pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje podle starosty Moravského Berouna Jana Hyče dohodli ve středu. Podnikatelé v Olomouci si můžou do konce srpna žádat o dotaci na označení provozoven v městské památkové rezervaci a jejím ochranném pásmu. Cílem je podpořit citlivější úpravy, které pomáhají omezovat vizuální smog a respektují charakter historického centra, řekla mluvčí radnice Lenka Jedličková.
2: Na nové nebo upravené označení provozovny můžou zájemci získat až 30 tisíc korun. Nejde přitom o zavádění jednotného vzhledu provozoven. Město má od roku 2021 metodiku, která doporučuje, jak pracovat s označením a reklamou v historickém centru tak, aby řešení bylo jednoduché, přehledné a kultivované.
0: Zadlužení Česka se příští rok zvýší. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO stoupne na 45,8% HDP. To je o 1,6% bodu víc než letos, řekl to v televizi Nova. Dodal, že Česko bude dál patřit mezi méně zadlužené země Evropské unie. Přesnou výši schodku na příští rok předseda vlády nezmínil. Dětský domov v Moravské Třebové si letos připomíná 100 let od svého vzniku. U příležitosti tohoto výročí připravuje společenské setkání, na které zve všechny bývalé svěřence, kteří za uplynulé století domovem prošli. Potvrzuje to současný ředitel Libor Širůček.
3: V tuhle chvíli se připravujeme na takový vrchol léta, což je pro nás příští týden 28. srpna. Velká zahradní slavnost, na kterou zveme všechny děti, které vyrůstaly v našem dětském domově. Tahle ta slavnost je speciální. Letos totiž dětský domov si připomíná 100 let od svého vzniku.
1: Počasí.
0: Tenistku Sáru Bejlek čeká v semifinále Cincinnati Američanka Coco Gauffová. Světová čtyřka a vítězka dvou Grand Slamů si zápas s českou senzací turnaje zajistila po výhře nad Ukrajinkou Kostukovou. Boj o postup do finále je na programu zítra v noci od 1:30 středoevropského letního času.
4: A ještě počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty 19 až 23 stupně, v Jeseníkách okolo 14, slabý, přechodně mírný, severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Se zdržením počítejte v Lipovské ulici v Jeseníku. Kvůli opravám plynovodu a vodovodu je tam kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem až po Puškinovu ulici.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na severozápadě Čech, na středním toku řeky Ohře. Právě tam, v malebné kotlině, leží už od 10. století místo, kterému se dříve říkalo Zác a které Přemysl Otakar II. Ve 13. století povýšil na město. Dnes mu říkáme Žatec a právě jeho historické centrum a krajina kolem něj, včetně dvou obcí, se v roce 2023 zasloužili o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Hlavním důvodem zápisu bylo samozřejmě naše zelené zlato, tedy chmel. A právě ten žatecký, takzvaný poloraný červeňák, má tak unikátní vlastnosti, že je jinde ve světě nenajdete. Takže vzhůru za chmelem do Žatce a krajiny kolem něj, kde se chmel pěstuje, protože chmelíčku chmeli, chmeli zelený, bez tebe chmelíčku, pívečko není.

0: Milí posluchači, my se nacházíme v impozantní budově největšího chmelařského muzea na světě a kdo jiný by nám měl dělat erudovaného průvodce než jeho ředitel Vladimír Valeš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pane řediteli, jak se vlastně ta chmelařská tradice tady v Žatci a okolí zrodila?
1: Ona ta historie nám úplně všechno taky neprozradí. My prostě jenom víme, že rok 1348 pro Žatec znamená, že to je první písemná zmínka o chmelu v Žatci. Ale není to znamením toho, že Žatec teprve v roce 1348, nebo že se v Žatci začal pěstovat chmel. Ten chmel se tady pěstoval už daleko dříve. A ještě předtím, než se pěstoval, tak se taky sbíral z planě rostoucích rostlin. No a tohle ten sběr probíhal v tom raném středověku. To znamená v době, kdy lidi teprve začali přicházet na chuť kvašeným nápojům. A žádný chmelnice nebyly a chmel rostl planě na březích potoků a řek. Teprve ve 12. století se chmel, dá se říct, začal pěstovat v úvozovkách. Začaly vznikat první chmelnice, ale byly to chmelnice tyčkové, kdy se chmel pnul po tyčích místo dneska, jak jsme zvyklí, po drátech. No a takhle to bylo až do toho 19. století. Čili celá ta historie toho sběru a pěstování chmele je daleko starší. A vůbec první písemná zmínka třeba o chmelu v Evropě pochází z nějakého 8. století našeho letopočtu z Francie. No a pak se na to samozřejmě navázaly další už teda samozřejmě písemné zmínky v našich kronikách, které souvisejí s chmelem.
0: Já jsem tady zmiňovala rok 1348 ve všech dostupných materiálech se dočteme, že to je prvopočátek chmelařství na Žatecku. To je éra toho vznosného středověku, dob Karla IV., který byl ovšem příznivec spíše vína, pokud já vím, nebo i chmele?
1: No, ono se o Karlu IV. Traduje hodně věcí i v těch našich učebnicích se traduje, že stál Karel IV. U vzniku chmelnic. Je jasný, že asi on a jeho vláda, nebo vláda jeho úředníků a těch průkmistrů těch královských měst přála tomu chmelu. Ono to bylo taky dáno tím, že z toho chmelu pocházely docela velký zisky. Jak si to postupně uvědomovali i šlechtici, kteří do té doby nechávali vlastně ten chmel a to vaření piva na bedrech těch měšťanů a těm se jako smáli. Ale jenom do té doby než zjistili, že se na tom chmelu dá vydělat.
0: Vysvětlíme si ale, kdo přišel na to, že právě Žatecko bude tím chmelařským rájem.
1: Ono to je daný tou krajinou. My jsme v místě, který je chráněný před nějakými porivy větru, že je chráněný i před nějakými nepříjemnými vlivy počasí, hlavně teda pásem Krušných hor a z druhé strany teda Doupovskými vrchy. My jsme vlastně v takovém jakoby údolí a tohleto plus půda plus klima plus obyvatelstvo vytvořilo ty nejvhodnější podmínky v celé střední Evropě.

0: Pojďme se podívat dál. Pane ředitel mi tady ukazuje docela důležitou mapu a fotografie, takže co to tady vidíme?
1: No teď už jsme u takový zlatý éry, teda chmelaření v Žatci. Jsme u období, kdy začaly v Žatci vznikat balírny a sklady chmele. Jsme na přelomu 19. a 20. století a ze Žatce v té době se stala opravdu chmelařská metropole. Tady se určovaly světové ceny chmele, tady vznikla chmelová burza, velmi rychle se sem dostala železnice, velmi rychle se sem dostal telegraf a začal tady opravdu takový chmelový kvas. V krátké době tady vzniklo zhruba 80 těchto staveb, do kterých se vlastně soustřeďoval usušený chmel z okruhu zhruba 50 kilometrů, který se zde zušlechťoval. Co se týká sušení, tak sem do Žatce už se vozil usušený ten chmel, že on se musí usušit zhruba do 4 hodin po načesání, jinak by nám v tom žoku samozřejmě se zkazil, splesnivěl. Ale když se přivezl sem, tak hlavním cílem zušlechtění chmele bylo udržet jeho vlastnosti na co nejdelší dobu, čili říká se tomu konzervace chmele.
0: To se dělá jak, ta konzervace?
1: Ta konzervace se dělala v té době pomocí sirných lázní, dělala se takovou metodou, kdy chmel byl vystaven účinku kysličníku siřičitého, který v něm postupně zabil všechny choroboplodné látky a ty zárodky těch plísní a prodloužil jeho životnost na ten jeden rok.
0: Já jsem tam viděla na těch fotografiích, že tam se provádělo takové cejchování těch obřích chmelových pytlů. Teď tady právě kolem nich jdeme a ty byly skutečně obří. To už byl ale ten usušený chmel, nebo jak to vlastně probíhalo?
1: To, jak vy říkáte, cejchování chmele, my tomu říkáme vlastně známkování chmele a je to vlastně ověření původu toho chmele. A začalo se s tím už ve středověku.
0: Blahoslaven první sládek, který pivo vařil, zlořečen pak budiš ten, kdo pivo první platil.

0: teď jsme se dostali ke krásným nádobám, které by asi všechny milce piva nadchly, a jsou to kádě, které jsou důležité pro to, abychom z chmele udělali pivo.
1: No, my stojíme před zajímavým exponátem našeho muzea, kterým je bezesporu varná souprava, která vlastně byla součástí výzkumného ústavu chmelařského, kde vlastně mohl si kdejaký pivovar uvařit z našeho chmele, ze všech těch odrůd, z jakýkoliv odrůdy, 50 litrů svýho piva. Byl takový ověřovací pivovárek. A my tady na něm můžeme vlastně demonstrovat, co se vlastně dneska děje v pivovaru. První, co se musí udělat, takže se do vystírací kádě nasype sladový šrot s teplou vodou a nechá se chvilku takzvaně vystírat při různých teplotách. Potom se přečerpá do rmutovací pánve z té vystírací, zhruba 1/3 toho obsahu. Ten šrot začne jinak pracovat, dochází tam k jiným chemickým reakcím a opět se přečerpá z toho rmutovacího zpátky do té vystírací. Opět se promíchá a opět se přečerpá, a tomu se říká dvourmutová, třírmutová nebo čtyřrmutový vaření piva například. Potom jde to dílo do scezovací kádě, kde se vlastně odstraní všechny ty hrubé věci, které tam vznikají, to znamená odstraní se to mláto například, a z té scezovací kádě už nám vychází mladina, čili jakoby mladé pivo. Takže ještě jako přidáváme chmel do té pánve a teprve potom se schladí ta mladina na tu zákvasnou teplotu a jde do tu spilku na to kvašení, kde se přidávají kvasnice. A tam už opravdu vznikne nakonec to pivo.
0: No a to, proč se říká, že se pivo vaří?
1: No, se to pivo vlastně vaří nejvíc při tom chmelovaru.
0: A tam ten chmel tedy přidáváme až v této fázi. A to tam nasype se normálně ten sušený chmel, který si přivezeme, ten se tam dá do toho, začne se to míchat a vařit.
1: Ano, a samozřejmě není to tak jednoduchý, jak to tady říkáme. Chmel se přidává vlastně ve třech krocích. Většinou nejdřív se přidává ten hrubý chmel, ten, který má dodat tomu pivu tu hořkost, čili se najde sládek, má svůj recept, ví přesně, jakou odrůdu chmele tam dá, a za pár hodin přidá druhý chmelení. A to naše nejlepší, ten nejlepší chmel, ten žatecký poloraný červeňák, se dává nakonec, jako finis coronat opus.
0: Pane řediteli, co vy a váš vztah k pivu, k žateckému chmelu a vůbec k tomu, čím vším jsme tady procházeli?
1: No, já myslím, že je na mě i vidět, že jsem tedy milovník zlatého moku, a co se týká žateckého chmelu, na ten nedám dopustit, a jsem tady v Žatci znám tím, že když piju teda nějaký pivo, tak v něm musí být, když ne žatecký, tak aspoň český chmel. My vlastně ke dnešnímu dni máme vyšlechtěno už 30 odrůd chmele v Čechách a já prostě jsem milovník jednak teda spodně kvašených piv, čili ležáků, a jednak tedy milovník českého chmele.

loučíme se s ředitelem Muzea chmele a chmelařství v Žatci, které je mimochodem nejstarší a největší na světě. A vydáváme se přímo do krajiny chmele, protože nejen historické centrum s chmelařskými budovami je na seznamu UNESCO, ale také krajina kolem Žatce, zelené moře Chmelnic, které tvoří obce Trnovany a především Stekník. A tam nás teď čeká spousta nečekaných překvapení.

0: Tak milí posluchači, jsme obklopeni chmelnicemi, ale zároveň se díváme na krásnou italskou terasovitou zahradu a krásný rokokový zámek. A o tomto prazvláštním propojení nám řekne více kastelánka, zámku Stekník, Jana Zajíčková. Dobrý den.
1: Dobrý den. Nacházíme se na rokokovém zámku, který ze dvou stran obklopuje italská terasovitá zahrada z 18. století. A toto krásné šlechtické sídlo bylo usazeno na takovém vyvýšeném ostrohu a říkáme, že zámek je takovým srdcem té chmelové krajiny.
0: Dole máme terasy plné růžových keřů. Italská zahrada, to ne je také sama o sobě unikát?
1: Ano, ona je největší zachovalou terasovitou zahradou v Čechách. Svou rozlohou převyšuje rozměry například zahrad terasovitých pod Pražským hradem a je velice zajímavá stavebně.
0: Já když jsem se dívala, jací majitelé vlastnili tento zámeček, souviselo to nějak s chmelem, nebo si našli tu lokalitu jen tak, protože se jim tady líbilo?
1: Souviselo. Vlastně všichni majitelé byli pěstiteli, obchodovali se chmelem a zabývali se šlechtěním chmele, ale tu chmelovou krajinu založili i stavitelé zámku, což byli Kulhánkové z Klaudenštejna. Původně Jan Jiří Kulhánek, bohatý žatecký měšťan, zakoupil vyhořelou tvrz kaplířů ze Sulevic, kteří po Bílé hoře o své majetky přišli a on vlastně koupil takovou ruinu, kterou přestavěl v barokní zámek a vykoupil i opuštěné statky a polnosti, které se nacházely na tomto území, spojil je do jednoho velkého panství a už tento Jiří Kulhánek začal pěstovat chmelovou révu. Pak jeho vnuk Jan František Kulhánek, který rod povýšil dokonce do hraběcího stavu, to rozjel ve větším, dá se říci, a od té doby, od vlastně toho 18. století kontinuálně dodnes se tato půda velmi úrodná, protože se nachází v meandru řeky Ohře a je to takzvaná nivní lužní půda, která prostě byla ideální pro tuto rostlinu, tak už v této době ten chmel tady velice dobře prosperoval a následující majitelé zámku, ať to byly Korbové z Weidenheimu, Henetové i poslední majitel soukromý, což byl švýcarský konzul pan Gerald Detender, tak byli zaměřeni na pěstování chmele, ochraňovali tuto rostlinu v této krajině, opravdu se zabývali i šlechtěním, získali spoustu medailí na různých výstavách světových a pan Gerald Detender jako konzul využíval své diplomatické kontakty, takže chmel vyvážel do dalekých zemí, na Blízký východ, ale také do Maroka, do Egypta, do Sýrie, do Palestiny, takže my jsme tady měli velmi významné majitele panství, kteří jsou prorostlí, bych řekla, tím chmelem. A my jsme rádi, že dneska na těchto pozemcích hospodaří Výzkumný ústav chmelařský pro pěstování a šlechtění chmele, který sídlí v Žatci a vlastně udržuje tu tradici svým přístupem, prokazuje i to, že chce tyto chmelnice vždycky chránit a využívat je k pěstování chmele.
0: Pojď pivečko, pojď sem ke mně, však jsme oba z české země. Pouštíme zámek Stekník, ovšem nikoli v žateckou krajinu piva a chmele. Přejíždíme do podzámčí, protože našemu pátrání po tajemství chmelařské krajiny schází vědecký pohled. A ten se nám přímo na chmelnicích pod Stekníkem ihned zhmotní v podobě vědce a genetika z Výzkumného ústavu chmelařského. Ten se dnes jmenuje Chmelařský institut a muž, který má u nás v gesci 140 hektarů určených ke šlechtění chmele, se jmenuje Vladimír Nesvadba. Pane doktore, my jsme teď na chmelnicích a kdybych byla pivopitelka, tak jsem asi úplně nadšená. Já si pořád kladu otázku, v čem spočívá to obrovské kouzlo, a vy mi to můžete vysvětlit z vědeckého hlediska, žateckého chmele, že už Karel IV. Zakazoval jeho vývoz pod hrozbou trestu smrti do zahraničí, protože to byl chmel mimořádné kvality, tak v čem spočívá ten půvab?
2: Tak určitě ve složení chmelových prchřic a silic. To jsou ty složky celý látky, které ten žatecký poraný červeňák v sobě má. Ta hořkost je příjemná, krásně nám doznívá, chmelová vůně. Takže opravdu ten žatecký poraný červeňák je to nej pro žácký typ piva.
0: No, my bychom si měli vysvětlit, proč je červeňák.
2: Protože má na červenou baru révy.
0: Říkáme chmelová réva, to je skoro jako vinná réva, ale chmel není příbuzný vína, nýbrž konopí.
2: Ano, je to z konopí vinní čeledi a konopí chmel zdravý, takže kdo pije pivo, tak si to může užívat.
0: Vy jste mi dokonce i říkal, že on má několik úplně výjimečných atributů, tady ten žatecký chmel, tak bychom já se měli posluchačům sdělit.
2: Určitě žatecký poraný červeňák patří do naší oblasti. Opravdu má ty nejlepší látky a když se pěstuje v jiných podmínkách, tak už nedostane takový kvality. Viděl jsem chmel žatecký pěstovat ve Slovensku, ve Španělsku, v Jihoafrické republice. Není to ono. Slabý rostliny nemají ty kvality chmel, co u nás.

0: podmínky, to znamená teplo, vlhko, to dokáže přirůst nějakých 25 až 30 cm za den. Rostlina je pravotočivá, takže vždycky jsme říkali studentům nebo brigádníkům, říkáme, zavádějte podle, když jsme říkali podle hodinek, dneska hodinky nejsou ciferníkový, ale digitální, takže říkáme podle sluníčka, ale není to daný, takže by se otáčel jsme za sluníčkem jako slunečnice, ale to není geneticky. Takže i na jižní polokouli, kde vlastně sluníčko se otáčí opráceně, takže chme se točí pořád, je to pravotočivá rostlina.
1: Vy máte tady ve výzkumném ústavu na starosti šlechtění chmele. Jak se liší ten, který jsme měli za Karla IV. Ve 14. století od toho chmele, který tady vidíme teď?
0: Kvalitou určitě to bylo velmi podobný. Akorát tam byl jediný rozdíl v tom, že to byla směs nějakých klonů, který se tady pěstovali už minimálně 1000 let, takže ta vůně, kvalita chmele byla velmi podobná, až docent Oswald v roce 1825 založil stanici a on chodil v těch chmelnicích původních a vybíral ty jednotlivý klony, ale bylo zajímavý na něm to, že on pak ty výběry nedělal sám, ale on si tomu pozval vždycky 2, 3, 4 takový významný sedláky a pak už vybírali společně, jo, takže to se mi na něm líbilo, že to nebyla vysloveně práce jednoho člověka, ale týmu nějakých odborníků.

0: My opravdu, milí posluchači, stojíme ve Chmelnici. Teď se díváme, tady stojíme úplně mezi těmi jednotlivými štoky a vidíme tady překrásné rostliny, které teď nabírají na květ. A vy jste mi říkal, že tu šišku tvoří jenom samičí.
1: Říkáme chmelové hlávky nebo šištice. Šišky říkáme, že rostou v lese.
0: Ano, pardon.
1: A chmelové hlávky se tvoří pouze na samičích rostlinách. Chmel je dvoudomá rostlina, takže ty samci se v okolí víceméně ničí, protože se uvolňují pyl. Ten pyl má dole 20 km, takže nechceme, aby opylovali ty chmelové hlávky. Dokonce, když jsou v tom chmelu semena, jsou obchodní srážky za to, protože zase ty semena snižují pěnivost piva. Takže ty samci pro nás jsou nepotřební, ničíme je. Já jako jediné všechny ty chmela pak je využívám, protože já zase si tu samici zaizoluju, dám si tam toho samce, co potřebuju a z těch semínek získám potomstva a vybírám ty nadějný nový odrůdy, které potom šlechtíme do budoucna.
0: Co se dá tím šlechtěním všecko ovlivnit? Mě překvapilo, že i pěnivost piva?
1: To ale ovlivňuje právě obsah semen. Když je vysoký obsah semen v chmelových hlávkách, takže to potom snižuje pěnivost piva. Tím šlechtěním právě. My tam zlepšujeme vlastnosti třeba vyšší odolnost hubovým chorobám nebo vyšší výnos. Dneska se pěstují odrůdy Cládek, Premiant, Agnus, který mají třeba dvojnásobný výnosy, takže to je červenák. Někteří jsou odolnější hubovým chorobám, někteří mají dvoj až trojnásobný obsah těch chmelových pryskyřic. Takže my tím šlechtěním máme větší sortiment odrůd, aby ten pivovar si mohl vybírat, která odrůda toho pivního stylu i vyhovovala.
0: My se pořád, když se pohybujeme tady na Žatecku, bavíme pouze o pivu, ale ty chmelové šištice a samotná ta rostlina nám toho může dát mnohem víc, že ano?
1: Určitě, tak chmel byl pěstovaný i pro zdraví, zaprvé jako sedativum, takže kdo má problém se spaním, tak doporučuji si večer udělat vývar z chmele. Do toho hrničku opravdu stačí 2-3 hlávky chmele, takže sedativní účinky to má výborně proti molům do skříní, ale...
0: Takže si tam máme dát jakoby pytlíček těch sušených šištic.
1: Ano, přesně tak, ale taky... Chmel se pěstuje jako špargle, se dělají z toho saláty. A ty výhony, než vlastně vyrostou nahoru, tak jsou bílý, úplně nemají chlorofil a jsou chutný. Pak už právě začne tam být ta hořkost toho chmele. Takže to se doporučuje. Vím, že babičky, že to byl jejich třeba první jarní salát na stole někdy na přelomu února března. Potom další věc jsou látky, které má ta chmelová lávka. To jsou polyfenoly, strašně důležitý pro tělo. Tam xantuhumo, který je proti osteoporóze, dneska je na to patent na izolování, vyrábí se jsou tableti především pro ženy po menopauze. Má tam obsah desmetoxantuhumolu, který má zase anticarcinogenní účinky. Máme odrůdu Vital, jsem ji nazval z toho důvodu, že Vital jako vitalita jako zdraví, protože tam má nejvyšší obsah tady toho desmetoxantuhumolu na světě. Takže ten, kdo používá chmel, byť v pivu, tak jako dělá dobře, protože je zdravý prospěšný.
0: Já na závěr budu osobní, pane doktore. Vy jste na Chmelnici prakticky vyrostl. Vy jste rodák ze Žatce. Váš tatínek se věnoval také šlechtění a výzkumu chmele. Co vám chmel přinesl do života?
1: To je liána, která vás obvine na celý život. Takže když vidím chmel, tak mám v sobě takový krásný pocit, jsem doma. Jo? Jako když člověk se vrací někam do svého domova. Ale hlavně ten chmel mi dal

do života plno lidí, kteří s ním pracují. A dneska, když jdu supermarketem a vidím tam ty všechny piva, tak já tam vidím ty lidi, co to dělají. Takže ten chmel pro mě, to je život.

A tímto krásným vyznáním se loučíme nejen s genetikem a šlechtitelem chmele a vědcem Vladimírem Nesvadbou, ale především s krásnou krajinou kolem Žatce. V tomto městě je vše podřízeno chmelu. Přímo v centru najdete nejen muzeum chmelařství a chrám piva a chmele, ale také pivovar. A přímo u náměstí také nejmenší chmelničku na světě. Každý rok na začátku září probíhá v Žatci takzvaná dočesná. A tam se můžete více než dotknout nejen chmelových šištic, ale také celé krajiny chmele a piva. A stojí to za to, protože chmel otáčivý je dobrým spojencem v boji proti rakovině i osteoporóze, ale pomůže i těm, kdo chtějí dobře spát a dobře vypadat. A také těm, kteří chtějí mít dobrou náladu, protože pívečko jest dar nebeský, vařejí ho sládci český. Krásné dny, plné nových objevů i nových zážitků v našich regionech, vám přeje Markéta Ševčíková.

Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goránka Oľača. Biehem posledných 6 let v našem pořadu se mimo jejných hostů vystřídali mladé Němky. Pia Šak, Jule Šalik, Ziri Schumacher a Charlotte Henny. Měli společné to, že byli v Česku na dobrovolnických ročných stážích, které se konaly v rámci spolupráce České společnosti Živá paměť a německé dobrovolnické nadace Aktion Zinezeichen Friedensdienste, což řekla do znamena Akce smíření mírové služby. Dnes dodávám ještě jedno jméno, Ida Drexler.
2: Ja jsem z Düsseldorfu a končila jsem v škole minulý července. Jmenuje se Geschwister-Scholl-Gymnasium. Já chci studovat historie a slavistické studie.
1: Podle programové platformy je cílem stáží snaha aktivně odčinit vinu minulosti a skrze dobrovolnickou práci v zemích, které trpěly pod nacistickou okupací, vytvořit znamení smíření a přispět k trvalému míru. V běžném životě to znamená pomoc seniorům, přeživším obětem totalitních režimů, zvlášť nacismu, v jejich domácnostech. Ale i řadu jiných činností. Ida Drexler nám popisuje, kde a co dělá.
2: Bydlím v Ústí nad Labem, ale pracuju taky v Praze.
3: A pracujete i v Ústí nad Labem?
2: Jo, v Ústí a v Praze.
3: Jak často jedete do Prahy?
2: 2 dny v měsíc.
3: A je to zábava?
2: Jo.
3: Co děláte v Ústí nad Labem?
2: Pracuju jako dobrovolnice v Živá paměť a navštívím starší lidi. Nakupujeme nebo vážíme a se bavíme.
3: Povídáte si?
2: Jo.
3: A co vážíte?
2: Ovocní knedlíky.
3: Jo. A to jste uměla v Německu?
2: Ne.
3: A chutná vám?
2: Ano.
0: My a oni.
1: S Idou Drexler mluvíme o tom, co dělá jako německá dobrovolnice v kontaktním centru společnosti Živá paměť. Zatím víme, že se naučila připravovat knedlíky s meruňkami a jahodami. A s borůvkami?
2: Borůvky, ano.
3: Kdo vám ukázal ten recept?
2: Jedna klienta z Živá paměť, hodná paní, a vaří velmi dobře.
3: A ještě něco vás naučila? Ještě nějaké jídlo umíte?
2: Smažený sýr.
3: To vy v Německu nemáte?
2: Ne, nemáme.
3: Tak to rodina bude nadšená, když se vy vrátíte a ukážete. A řekla jste, že ještě jdete kupovat? Když chybí nějaké slovíčko, co děláte?
2: Jo, my musím nakupovat sama a s klientů.
3: Ta hodná paní například, když je s vámi, ona vám pomůže a vysvětluje.
2: Jo, těžký je český a mluvit český, rozumět český, jo.
3: V Živé paměti vy ještě něco děláte, že jo?
2: Jo, děláme akce pro klienty. Musím organizovat kreativní kroužek nebo výlety.
3: Kolik tam máte klientek?
2: V Ústí jsou asi 12 klientů, ale navštívím ještě 4 paní doma. Mm.
3: A většinou jsou to starší dámy?
2: Ano.
3: A mohly by být vaší babičkou?
2: Jo.
3: A jsou hodné?
2: Jsou velmi hodně.
3: Teď mi prosím vysvětlite, proč jste se rozhodla přijet do České republiky a pracovat pro Živou paměť.
2: Končila škole a chtěla jsem jít do ciziny a taky ráda pomáhá lidem, kteří potřebují.
1: Hezké velkorysé myšlenky. Ida vsadila právě na organizaci, která má dobré zkušenosti a dlouhou tradici v zahraniční spolupráci.
2: Organizace se jmenuje ASF, Aktion Sühnezeichen EMJO je partner organizácie k živá pamäť.
3: A vy ste tam členkou?
2: Jo.
3: A mladí lidi mají zájem o takové práce?
2: Jo, my sme 12 dobrovoľníce v všechny České republice.
3: Měla jste na vybranou, byla ještě možnost do nějaké jiné země odjet?
2: Jo, ASF taky má dobrovolníci v Francii, Belgii, USA, Řecku, Polsku, moc.
3: Více zemí. Jak to, že jste se rozhodla pro Českou republiku? Je to vaše přání?
2: Protože byli v Düsseldorfu a je blízko v Neznala jsem moc východy
3: země.
2: A proto já jsem tady.
3: Znala jste nějaké české slovo?
2: A české slovo žádné. Nic.
3: Kdo vás učil česky?
2: Mám české lekce online. A taky klienti mě učí česky.
3: Řekla jste, že přijíždíte do Prahy dvakrát měsíčně. Ne. Co děláte, prosím vás, v Praze?
2: Děláme kreativní kroužek nebo výlety a cvičení na gume. Taky mám práce v Ústí v muzeum. Tak pracuji v muzeum a vyžívá paměť.
3: Tak vy jste hodně zaneprázdněna.
2: Praha je velký, hezké město.
3: Je hezčí než Düsseldorf. To byla diplomatická odpověď. Byla jste na nějakých výstavách nebo v muzeu nebo něco takového?
2: Viděla jsem staré město a Karlovy most a taky jsem byla v Národním muzeum. Byli jsme v planetárium.
3: Kromě těch nedlíků, co jste se během pobytu naučila? Co představuje ten pobyt?
2: Učila jsem se trochu česky a taky pracovat se starší lidi. Jo, bylo dobrý. A taky bydli sama a bez moje rodiče.
3: Tak to je pěkná zkušenost. Uh-huh. A bylo něco, co se vám nelíbilo?
2: Zima v Ústí nebylo hezky.
3: V Düsseldorfu občas je také zima, pokud vím.
2: Jo, ale Ústí není moc hezky v zimě.
3: V Ústí nad Labem je zajímavé divadlo. Byla jste tam?
2: Ano, viděla jsem Popelka balet.

0: Oldřich Pláteník především koordinuje kontaktní centra společnosti Živá paměť v Praze, Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích. A také se stará, aby němečtí dobrovolníci s úspěchem zvládli své úkoly. Ptala jsem se, co to celkově obsahuje.
1: Zajišťování nějakých volnočasových aktivit, vzdělávacích aktivit a pro klienty, jako jsou tréninky paměti, kanisterapie, psychoterapie, kreativní kroužky, což samozřejmě zajišťují tady dobrovolníci většinou, jazykový kurzy, já teda vedu angličtinu a dobrovolníci němčinu, pod tím, že v Praze bývá tak 13 až 15 akcí za měsíc, v Ústí nad Labem 2 akce za měsíc a v Českých Budějovicích 1.
0: Proč jste se rozhodl právě pro práci v Živé paměti?
1: Moje babička byla přeživší oběť nacismu, totálně nasazená. Když jsem u ní trávil prázdniny, tak příběhy z totálního nasazení byly takové pohádky, které mi říkala. A když se mi naskytla možnost nejdřív externě učit angličtinu v Živé paměti a potom i tam nastoupit nejdřív na částečný a i na plný úvazek, bylo to vlastně něco, co mě dělá, řekněme, šťastným. Můžu zpříjemňovat vlastně podzim života lidem, který si myslím, že si to zasloužej, a můžu kooperovat s dobrovolníkama, který jsou sami o sobě obrovský obohacení a jeden z velkých důvodů, proč to dělám.
0: Co vám přináší ta spolupráce s cizinci?
1: Mě to jakoby dělá daleko šťastnějším v té práci. Můžu mít možnost se vždycky na rok vlastně seznámit s nějakým člověkem. Je to úplně nový, vidím tu jejich otevřenou mysl a oni jsou opravdu ochotní pomáhat českým seniorům. Vlastně být tady na rok za velmi, velmi nízkou finanční podporu, tak je pro mě úplně fascinující vlastně ten proces toho seznamování s novým člověkem. Má to i svý negativní stránky, jako je vždycky konec toho roku, protože za ten rok si vlastně na toho člověka zvyknete. Doufám si říct, že máme docela přátelský vztahy vždycky a pak vlastně ten člověk vám odejde a přijde novej.
0: Ozývají se vám potom?
1: Jsme v kontaktu docela často. Já vlastně občas jako informuju, co se děje u nás, oni informují mě a oni sem jezdí docela často. Samozřejmě dělá mi to radost.
0: Jak vaši klienty přijímají mladé Němce?
1: Těší se na ně a já řeknu, že je milujou. Oni opravdu se na ně zvyknou tady. To loučení taky občas provází slzy a já, když vidím to nasazení, nedá mi to neříct. Například IDA ten rok nebylo v plánu, že bude tolik alternovat v Praze, ale já jsem jí poprosil, jestli by nám mohla pomoct v Praze a ona si doslova adoptovala naše klienty v Praze a oni adoptovali jí, takže ten vztah je hrozně hezký a taky nabíjí entuziasmem do té práce dál.
0: Zbývá důležitá otázka pro Idu Drexler a to je, jak dlouho ještě bude s námi.
2: Můj rok tady končí v 30. srpna.
0: Tak to se máme rozloučit.
2: Jo.
0: Jo? A bude vám líto?
2: Ano, jo, jsem smutná.
0: A budete pokračovat v Düsseldorfu?
2: Nevím. Dovedu si představit, že budu dál pracovat jako dobrovolnice se starší lidi.
0: Co se vám tolik líbí na starších lidech?
2: Jsou moc hodní a taky nemají moc stres a mluví moc o její životu.
0: Co řeknou vaši rodiče, když se vrátíte?
2: Moje rodiče myslí, že je dobrý, že jsem tady. A moje maminka taky pracovala jako au pair v Francii. A moje rodiče taky mají ráda Česka.
0: A čekají na vás. A já vás teď řeknu auf Wiedersehen.
2: No jo, naschledanou.

Ida Drexler se samozrejme teší na rodinu, kamarády a na nemecký jazyk. Díky zdejší stáži už má, jak se říká, jeden slovanský jazyk v kapse, což bude výhodou pro jej budoucí studium slavistiky. Že jde o základy a že skloňování zatím není dokonalé, je zanedbatelné ve srovnání s významem její práce u nás. Přeji všechno dobré oběma hostům. U příštího pořadu Mia Oni se na vás, milí posluchači, těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: O registraci kandidátů do letošních komunálních voleb musí úřady v celém Česku rozhodnout do dneška. Motoristé neprojedou úsekem mezi sjezdy na Mirošovice a Chocerady na dálnici D1. A počasí zítra bude převážně polojasno, přechodně až oblačno, už by nemělo pršet, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Registrační úřady v celém Česku musí nejpozději dnes rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí nominací do letošních komunálních voleb. V předcházejících řádných komunálních volbách před 4 lety kandidovalo v celém Česku přes 178 tisíc jednotlivých kandidátů, sdružených do tisíců místních stran. Volby do zastupitelstev měst a obcí budou letos 9. a 10. října. Ve třetině obvodů budou lidé také volit nové senátory. Silničáři budou v noci na neděli opět testovat most Šmejkalka na dálnici D1. Úsek mezi Mirošovicemi a Chocerady na kilometru 24 ve směru od Prahy uzavírají právě teď. Objížďka vede přes Benešov a Soběhrady. Zpět na dálnici se auta vrátí na nájezdu u Ostředku. Uzavírka potrvá do rána do 8 hodiny, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
2: Noční teploty jsou obecně stabilnější, nižší, nepálí slunce, což zamezí velké tepelné roztažnosti materiálu. Potřebujeme navíc, aby beton byl v klidu bez teplotních výkyvů a vibrací z běžného provozu. Jen tak můžeme získat naprosto přesná data.
0: Stavba další etapy tramvajové tratě v Olomouci by mohla začít v příštím roce. Tramvaje zatím končí u zastávky U Kapličky. Odtud by trať měla pokračovat dál k ulici Jižní. Město už dokončilo výkupy pozemků, říká náměstek primátorky Miloslav Tichý z hnutí ANO.
3: Pro třetí etapu tramvajové trati na Povel a do Slavonína se nám již podařilo vykoupit všechny potřebné pozemky. Zároveň jsme dokončili projekční práce a nyní je projektová dokumentace na stavebním úřadu a čekáme na povolení záměru. Máme připraveny také finanční prostředky, takže pokud získáme stavební povolení, respektive povolení záměru do konce roku, tak bychom v příštím roce mohli již stavět. Sport.
0: Fotbalisté Mladé Boleslavy se dnes v nejvyšší domácí soutěži minimálně do večera posunuli do čela neúplné tabulky. V pátém kole totiž doma vyhráli nad Slováckem 2-1 a mají k dobru bod na druhou Slávii. Tu ale čeká vršovické derby z Bohemians. Duel v Edenu začal před několika málo minutami. Na třetí příčku v tabulce Oskore za obhájce titulu se vyhoupil Liberec díky výhře ve Zlíně 1-0 a pražská Sparta vyhrála v Brně nad domácím Artisem vysoko 4-0.
1: Počasí.
0: V noci čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až jasno, postupně ojedinělé mlhy a bude docela chladno. Ranní minima čekáme většinou mezi 11 a 6 stupni. Zítra přes den jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy, během dne přechodně až oblačno a jen na horách ojedinělé s přeháňkou. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na jihovýchodě Moravy až kolem 24. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severozápadu až západu do 18 kilometrů za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď na severu Čech, na trase Most Teplice jsou problémy v Bílině, a to v Bílinské ulici. Pokračuje tam vyšetřování nehody dvou osobních vozidel, projíždějte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Zámecké léto. Příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
4: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildbrandtové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Štenberka, krátce Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprans Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je to semen je Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharta jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrand panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přived telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to je byla velká láska, kde se seznámili Jägerball ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, ten je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo? Protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle, to vždycky lituju, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili, takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci a šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali. A ona šla s těma dvěma dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojce, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtův majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germeny z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste si nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílý, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš v červeném šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To bylo takové, co si pamatuju ještě. A teď člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem. A jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli jsme do Etiopie domů a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je Změna veliká.
2: Po rodicích.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální. To bylo civilizované.
3: Paní baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo? No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili,

0: tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10-12, že jo, když jsme odsaď odešli. Takže jsme tak hledali v tom katastru a naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo, že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to nevěděla.
1: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
0: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
1: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
0: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo, ale tam, no tak jsme říkali, o to bejvalo, a teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatný, bohužel ne.
1: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
0: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, Slovensko vůbec ne, že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k sozám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako, ale my jsme měli to štěstí, že Blatná, jako vodní zámek, tady bylo muzeum vlastně do těho 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali a to bylo naše štěstí.
1: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
0: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
1: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
0: To všechno přišlo těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo neuvěřitelný. Je to vlastně, to byl takový zázrak.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
3: Proč jen mouznem? Tak zkouší Bůh.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši netejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovávali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi v 10 hodin. Snídaně? No ano, tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna. Tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo, no, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: To byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. Jo. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, jak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí a já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr a ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: Vy dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa věvě, že jo? A on byl jak takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuk si k tomu a řekl, to by bylo váš parfé. A já jsem se na něj tak koukla, říkal si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak jsem se na něj tak koukla, odešla jsem do obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám 2 lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak v kolik? 8. Jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala viset ten večer. No,
3: no asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie. Nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase nazpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89 a protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, a říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak jsem říkal, že si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrandt. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná, jak se přesvědčil Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku, co vám naposledy spadlo. Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: A jo, to jsou ty vedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaké penízky, ale nemoc. A to byly takové jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte, musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady. Ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče? Nosíte-li?
3: No, je jich hodně, ale v tašce, v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo myslím 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně, a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo. Já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat?
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak ty jsou známí a tak dále, tak je provádě. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád, provádět svoje přátelé. Ale jo, ne, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofeje, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildbrand, anebo Fido Hildbrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte. A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No, ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No, všichni stříleli. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: Co jiného dělat, než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No,
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildbrand nebo Ferdinand Hildbrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. A víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkal, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildbrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No, on opravdu do roka byl mrtvý. A byla válka.
2: My jsme slyšeli, že tu je ještě jedna taková pověra spojená s věží a s jakousi dámou v šedém závoji, nebo tak?
3: No, já ji říkám jinou, oni říkají taky jinou.
2: Řekněte nám tu naši vaši rodinnou verzi.
3: Zajedno můj otec vždycky říkal, že ji viděl, tu šedivou paní. A to byl den, když děda umřel. Takže ta šedivá paní se vždycky ukazovala, když majitel umřel. Tak to je jedna věc. Ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj. A protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na sváte, tak ona měla dítě. Tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pohřbili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
2: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
3: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden v Řecku. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
1: Šlechtický rod Hildprantů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
2: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba se obývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
3: No, ona si vždycky o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
2: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
3: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
2: Co byste si pro něj přála?
3: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali. A aby to udržovali, aby to šlo dál.
2: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
3: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Rodovým heslem rodiny Hildbrandtů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Policisté dnes dopadli nebezpečného muže, po kterém pátrali na Karlovarsku. Lidé mohli naposledy navštívit budovu invalidovny v pražském Karlíně. A počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, už bez deště, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Policie večer dopadla nebezpečného muže, po kterém pátrala kvůli násilnému trestnému činu v Otovicích na Karlovarsku, informovala o tom na síti X. Muž je podezřelý z napadení 42-leté ženy, která utrpěla vážná zranění. Záchranáři ji museli přepravit do nemocnice. Podle policie se jednalo o konflikt mezi rodinnými příslušníky. Případem se dál zabývají kriminalisté. Českou republiku včera odpoledne a pozdě večer zasáhl velmi vydatný déšť. Na většině míst v Čechách spadlo většinou mezi 15 a 40 mm srážek. Nejvíce zapršelo ve středních Čechách a také na severu Čech. Upřesní Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Vůbec nejvyšší srážkový úhrn zaznamenaly Nedrahovice, Rudolec ve středních Čechách. Ty měly 97 mm srážek a hodně pršelo i v Krkonoších. Studniční hora měla 90 milimetrů, stejně tak jako Luční Bouda, Pomezní Boudy 89 milimetrů.
0: Od pondělí 24. srpna nepojedou autobusy mezi Palkovicemi a Frýdecko-Místeckou částí Chlebovice, informuje o tom krajský koordinátor dopravy KODIS. Silnice bude uzavřená kvůli výstavbě chodníku a dlouhodobá výluka potrvá do odvolání.
3: Změny se týkají linek 315 a 316, které nebudou zajíždět na zastávky Palkovice Podhůří, U Kožuchů a Adámek. Lidé by měli před cestou autobusem sledovat výlukové jízdní řády. Časy odjezdu se oproti pravidelným jízdním řádům mohou lišit. Z Palkovic František Kuča, Český rozhlas.
0: Zájemci si dnes na dlouhou dobu naposledy mohli prohlédnout vnitřní prostory historické invalidovny v Praze v Karlíně. Příští týden tam začnou rozsáhlé opravy. V budoucnu budou nové stálé expozice, multifunkční sál a také návštěvnická centra.
4: Invalidovna byla pro všechny vojáky. Tady se zachovávalo příměří.
5: Uvedl Jan Hodina, který se představil v dobové uniformě.
4: Byli tady francouzský vojáci, byli tady rakouský, byli tady ruský vojáci.
5: Michal Holeš z Prahy si přišel objekt prohlédnout se svojí rodinou.
6: Působí to neuvěřitelně emočně na mě, ta budova.
5: Historii invalidovny připomíná její ředitel František Laudát.
7: Hrabě Stroci vlastně udělal závěť, že ten majetek bude vložen do nadace a to bude použito na pomoc válečným invalidům.
5: Rekonstrukce historického objektu začne za pár dní a vyjde na více než 2 miliardy korun. Obnovený areál by se měl otevřít v roce 2030. Z Prahy Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Po chladné noci, kdy čekáme ranní minima většinou mezi 11 a 6 stupni, bude zítra přes den převážně slunečno, tedy jasno až polojasno ráno, ojediněle mlhy, během dne přechodně oblačno a pouze v oblasti hor ojediněle s přehánkou. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na jihovýchodě Moravy až kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor teď na Blanensku, přesněji na trase voděrady Drnovice. Osobní vozidlo tam narazilo do stromu, na místě jsou záchranáři, počítejte s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín, příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
8: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes vám společně s našimi hobby redaktory poradíme, jak chovat žížaly na výrobu kvalitního hnojiva. Navštívíme sokolníky a zaměříme se na chov raroha loveckého a zkontrolujeme komíny před topnou sezónou. Nebude chybět několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na konec srpna na zahradě. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Představte si žížaly jako sympatické a užitečné parťáky doma, v obýváku, v malém vermikompostéru, jak vám ze zbytku brambor od oběda vyrábějí kvalitní hnojivo pro květiny. Naší hobby redaktorku Slávku Brádlovou to tak zaujalo, že o tom žížalování natočila rozhovor s Martinou Záleskou, to je členka sdružení Kokoza, tedy komunita kompostování zahrada.
2: Pracuji v organizaci, která se zabývá komunitním kompostováním a komunitními zahradami. Pomáháme lidem ve městech, jak začít kompostovat. My říkáme uzavřít cyklus jídla, to znamená vlastně z bioodpadu, z něčeho, čeho se chceme vlastně zbavit, tak jak to začít vnímat jako zdroj a vlastně udělat z něj skrz kompostování výživný hnojivo pro naši půdu.
3: Zní to hezky. Na druhou stranu, já si tak pamatuji, když jsem pomáhala babičce a dědovi na zahradě, takže do kompostu nic, co bylo vařeného, nesmělo.
2: No, je to opravdu tak. My to jako úplně nedoporučujeme lidem, protože vlastně ty vařené jídla mohou lákat různý hlodavce. Je potom otázka, jestli je to něco, co v kompostu chceme, jestli si tam chceme pozvat potkana.
3: Zažila jsem i hnědou popelnici na bioodpad, ale bohužel viděla jsem tam třeba plesnivý chleba nebo zbytky potravin v igelitovém pytlíku. Takže nakonec jsem se nedivila, že ta specializovaná popelnice ze sídliště zmizela, protože to zřejmě nemělo ten efekt, který by to mít mělo. Takže vykládat.
2: Je to bohužel tak, hodně obcí s tím hodně zápasí. I se třeba na nás obrací s tím, jak to jako zlepšit, protože to, co jste tam viděla, tak není ojedinělé. I jako potom na těch kompostárnách, kam ty hnědý popelnice přijdou, tak potom nám říkali, že v zakládkách třeba igelitové sáčky jsou ten nejmenší problém. Tam jsou i oděvy, bohužel se našly třeba i baterie, takže to třídění do těch hnědých popelnic není zdaleka ideální a asi mě teď nenapadá jakoby jiná věc, než opravdu ta nekonečná osvěta směrem k těm občanům, jak to správně třídit, co tam patří a co ne.
3: Tak a modelová situace. Mám zájem ten odpad třídit, papír, plasty, sklo, kov, a teď kam s tím bioodpadem, pokud zrovna v dosahu tu biopopelnici nemám. Viděla jsem i určitou reklamu na takové domácí, řeknu, kompostéry.
2: Pokud jste v bytě, teda řekněme, že žijete ve městě, nemáte žádnou zahradu, ani přístup k nějakému tam zahradnímu kompostéru, někdy to bývá, že ve vnitrobloku třeba vlastně obyvatelé jednoho bytového domu, tak si třeba pořídí kompostér, tam je to pak jednodušší. Pokud tady tu možnost nemáte, tak existují i různé jakoby menší interiérové možnosti, varianty. Tak, existuje vermikompostování, kompostování za pomocí žížel, to znamená teda, že si domů nastěhujete žíželky v takovém menším vermikompostéru, který doporučujem teda mít jakoby v bytě, protože ty žížely mají rádi teploty mezi 15 až 25 stupni Celsia. Ne každý ovšem chce mít takového domácího mazlíčka, i když produkují velmi výživné hnojivo vermikompost a také takový, řekněme, výluh z toho žížalý čaj, který je také velmi výživným hnojivem právě i třeba pro pokojové nebo balkonové rostliny, takže má to řadu výhod, ale je to samozřejmě extra péče. Pak ještě existuje takzvaná bokashi fermentace, to už není úplně kompostování, je to kvašení toho bioodpadu, probíhá tam mléčné kvašení, můžete si to představit trošku jako když třeba vyrábíte kimči, tam vlastně dochází teda spíš k takovému jakoby zakonzervování a hygienizaci toho bioodpadu. Je takový už jako předrozložený, ale je s ním pak potřeba ještě dál pracovat. Dá se připravit například, říká se tomu soil factory, kdy si vlastně obohatíte třeba vyčerpaný substrát z pokojovek pomocí tady toho zkvašeného bioodpadu.
1: Ovšem, když dodržíte těch několik zásad, budete mít zdroj kompostu i hnojiva pro rostliny na zahradě i pro pokojové nebo balkónové rostliny. Tak využívání pracantů v podobě roztomilých žížal máme za sebou a za chvíli se pustíme do odpovědí na vaše telefonické i písemné dotazy. No a třeba mezi nimi bude právě ten váš.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich odborníků. Máme tady první dotaz.
1: Máme taky problém s bylinkama. Samozřejmě se musí sbírat sucha dopoledne. Teď nám jde jenom o výživu bylinky.
0: Tak na tento dotaz nám odpoví pardubická bylinkářka Radka Svatošová.
2: Já s bylinkami nedělám vůbec nic. Nechávám jim svobodu. Hlavně je nehnojím, protože v přírodě taky nikdo nehnojí. Mám známého, který se věnuje pěstování bylinek ve velkým, a ten má takovou hezkou větu, že nepěstuje saláty, ale bylinky, a ty často rostou na takových nepříznivých místech, rostou na suchých místech, na skalách. A právě to, že dokážou odolávat tý nepřízní, tak jim dává podle mě tu vitalitu a léčivou sílu. Takže já bych bylinky nechala naprosto bejt, ať si žijou svým životem. Když se některé na nějakém místě nelíbí, tak ona se třeba sama přeseje nebo přestěhuje někam jinam. Takže ji nechávám na tom místě, kde je spokojená, a nijak do toho jejich života moc nezasahuju. A hnojiva, ty u nás na zahrádce nemají co dělat. Ty dávám maximálně tak jahodám nebo rajčatům, a to jenom přírodní, ze slepičáků, z droždí a podobně.
3: Z droždí?
2: No, to je takový úplně jednoduchý bavský recept, kdy se kostka droždí dá do 2litrové konvičky, nechá se rozmíchaná přes noc odstát. Já tam přidávám ještě i trošičku cukru, aby to droždí jakoby nabilo. A druhý den se to přidá do asi 10litrové konve a dolije vodou. No a pak se tím zalívají jahody, rajčata, podobné plodiny. Je to z mého pohledu ekologické, zužitku na to droždí s prošlou trvanlivostí, když ho nestihnu zpracovat v kuchyni, a krásně se potom ty jahody mají k světu plodí.
0: A máme tady další dotaz.
4: Mám ve skleníku nastěhovaný larvy proustíku. Vybírám je každý den, ale nemůžu se toho nijak zbavit. Poradíte mě?
0: Ptali jsme se na to plzeňského poradce a zahradníka Přemysla Písaře.
5: Já jenom obecně, samozřejmě ty larvy nás trápí, protože nám většinou ožírají kořínky, takže nám ty rostliny prostě neprosperují nebo zcela odumírají. To je vlastně něco, co my nechceme. A ta pomoc je celkem jednoduchá. Teď v tuhle chvíli můžete udělat to, že můžete aplikovat nějaký z přípravku proti savému žravému hmyzu, který budete aplikovat zálivkou, ale myslím si, že zadání vašeho dotazu a odvysílání naší odpovědi může nějakou dobu trvat, takže tu radu možná dostáváte už pozdě, takže bych se spíš zaměřil na něco jiného. Na podzim zlikvidujete ty rostliny, můžete ten skleník, pařník, foliák dezinfikovat nějakou cernou svící nebo něčím takovým. A co si myslím, že pro vás bude naprosto zásadní, v tom skleníku, pařníku, foliáku aplikovat dusíkaté vápno. Standardně se aplikuje někdy prostě konec února, začátek března, ale v tom skleníku potřebujete začít dřív, protože tam budete i dřív pěstovat. To vápno aplikujete na povrch, zarijete ho, pak ho zalijete. Ideálně, když vlastně ještě tu půdu přikryjete nějakým igelitem nebo něčím takovým, a zhruba po 14 dnech vlastně by ta půda měla být kompletně dezinfikovaná, a pozor, pak je potřeba ještě ten skleník, pařník nechat vyvětrat tu půdu, a tím byste se vlastně těch škůdců měla zbavit, pak by to mělo být OK.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Sokolníkem se člověk nestane díky tomu, že si koupí dravce. Musí složit myslivecké a následně sokolnické zkoušky. A z vlastní zkušenosti vím, že to není vůbec jednoduché. Sokolníky zastřešuje klub sokolníků při Českomoravské myslivecké jednotě.

0: Dravci se v myslivosti využívají k aktivnímu lovu bažantů, kachen nebo zajíců. A ještě více se od sokolníka Eduarda Školouda z Nasavrk na Chrudimsku dozvěděla naše hobby redaktorka Jitka Slezáková. Sokolník ale nepřišel sám, přišel k mikrofonu společně se svým novým lovcem.
1: Královna je Rerich Lovecký, je to 18-letá dáma, která byla do České republiky dovezena před 18 lety z Nevadské pouště, z odchovny a byla tady používána k odchovu sokolovitých dravců, těch Rerichů loveckých. Za svůj život jich odchovala něco přes 40 a jelikož už je vlastně v důchodovém věku, už nesnáší vajíčka, tak ji máme na dožití, probíhá s nějakou lehkej sokolnický výcvik a vozíme ji po ukázkách do škol, do školek, na různé kulturní akce.
2: Zasloužila matka to je.
1: Zasloužila matka.
2: A dneska už babička, teda babička. V těch 18 letech.
1: Ano, ano.
2: Kolika ti se dožívá?
1: Tenhle Rerich Lovecký se může dožít něco mezi 25 a 20 lety, je standardní věk, kdy se tyhle dravci dožívají. Ten věk u těch dravců a u sov se odvozuje zhruba podle velikosti, jednoduše řečeno, čím menší dravec je, tím se dožívá menšího věku, čím je větší, delšího věku. A nejdelšího věku v dravčí říši se dožívají velcí supy, velcí kondoři, což je 80 až 100 let. Rekordmanem v té dravčí říši je sup hnědý, který vzal v New Yorku, žil 113 let.
2: Mě vyloženě fascinuje tady ta naše královna. Rerich Lovecký, jste říkal, je to vzácný dravec. Já se na ní nemůžu vynadívat a je zvyklá, jak jste říkal, že ji berete na ukázky. Jak probíhá ten její den, téhle babičky dravčí?
1: Po ránu, když jedeme někde na vystoupení, tak ji veme do auta, jede s náma na vystoupení, kde buď to přilítává na ruku nebo na atrapu kořisti, které se povídá vábítko. Na tom vábítku dostane odměnu ve formě syrového masa, což jsou většinou jednodenní kuřata, holuby, křepelky. Domů, když ji přivezu, tak jde do voliéry na zpátek, kde má svůj posed, ke kterému je přivázaná, kde má napáječku s vodou, kde se může napít, vykoupat. Ten výcvik a to krmení probíhá jednou denně a tomu dravci to stačí, protože i v přírodě svoji kořist loví a žere pouze jednou denně. Když uloví kořist, nažere se a už dál se s ním nepracuje.
2: Je na vás navázaná citově, teď myslím?
1: Tadle ne, protože tuhle jsem dostal od kamaráda sokolníka z odchovny. Mám ji 3 měsíce, jinak ty dravci, který mám od malička, tak jsou na mě navázaný do té míry, jakože mý orlice se mnou tokaj, chtějí se se mnou pářit, já je uměle inseminuju, sedím s nima na vajíčkách a odchováváme spolu máďata.
0: Slyšeli jste správně, doma odchovaní dravci jsou na své lidské partnery absolutně navázaní. Pokud by Eduard Školout přivedl ke své tokající orlici cizího orla, byla by schopná vetřelce i zabít. Aby se odchov zdařil, nezbývá tedy sokolníkovi, než spolupracovat se samicí doslova ve všech aspektech. Dáme si trošku muziky a pak se pustíme do přípravy spalinových cest na topnou sezónu.

zamlžený svět, uprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: heaven. Půjdem za nosem a vím, že ještě dnes najdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
2: Topná sezóna je sice ještě daleko, ale už teď je vhodné myslet na kontrolu komína. Ten si můžete vymétat i své pomocí, ale bez odborné kontroly se neobejdete, jak zjistil náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Údržbu spalinových cest navíc není dobré podceňovat.
3: Jednou z příčin požáru rekreačních objektů nebo i rodinných domů je zanedbaná údržba spalinových cest. Pokud se nám nahromadí saze v komíně, může dojít ke komínovému požáru. Potom tam máme obrovskou teplotu a od toho komína nám může zahořet i konstrukce toho domu, krovu, chaty.
4: Říká komíník a revizní technik Petr Bednařík. Jakým způsobem si lidé můžou zkontrolovat sami svůj komín?
3: Zákon to umožňuje, že si lidé mohou sami vymetat komíny. Takže začneme u vymetacího otvoru. Provedeme otevření dvířek do komína. Řekneme, jak to tam vypadá. Žádný vosy na nás nevylítly, to je v pořádku. Podíváme se zrcátkem, jak jsme na tom. Tady to nemáme moc zanesené, ale něco tam je. Nahoru vidíme, takže to je v pořádku, ale potřebujeme odstranit ty pevné usazeniny, saze. Takže použijeme vhodný nástroj, pomínický kartáč. Pokud vymetáme ze spodu, nesmíme zapomenout na protiprachovou spávku, aby jsme si to tady dole všechno nezaneřádili. Pokud vymetáme ze střechy, tak tenhle ten problém odpadá. Při tom spodním vymetání protlačujeme komínický kartáč až nahoru, než nám ustane tlak. Víme, že jsme nahoře, případně se zarazíme o střížku. U toho vymetání ze střechy je to jednodušší, prostě nám to dopadne na patu toho komína a tím máme komín zbaven těch pevných usazenin, těch sazí. Jakmile provedeme vymetení, odstranění těch pevných nečistot, pokud tam toho máme hodně, vybereme to lopatkou, nabíračkou, zbytek můžeme vysát vysavačem, ať to máme dokonale čisté. Jakmile máme čistý komín, zaměříme se na kouřovod, to znamená rozebrat z kamen, případně ho vyčistíme přes čistící otvor v kouřovodu.
4: Přestože si lidé mohou komín vyčistit sami, určitě jim i ze zákona vyplývají nějaké povinnosti.
3: Ano, podle vyhlášky je nutné, aby potom své pomocné vyčištění si pozvali odborně způsobilou osobu, komíníka, který zkontroluje to, jak je to vyčištěno, zkontroluje celkový stav té spalinové cesty a vystaví tomu provozovateli spalinové cesty doklad o té kontrole, že je všechno v pořádku. Tenhle doklad určitě je dobré mít, v případě nějaké pojistné události si ho vyžádá i pojišťovna.
4: Jak často by měli lidé nechat zkontrolovat komín?
3: U tuhých paliv je to dáno opět tou vyhláškou, minimálně jedenkrát za rok, odborně způsobilou osobou. Co se týče rekreačních objektů, tam je to minimálně jedenkrát za dva roky a například u plynových kondenzačních kotlů je to minimálně jedenkrát za dva roky.
2: Doporučuje komíník a revizní technik Petr Bednařík, se kterým natáčel náš hobbyredaktor Zdeněk Truhlář. Myslete na to, že největší nápor na odborné kontroly komínů jsou právě před topnou sezónou, proto poptávku na revizi nenechávejte na poslední chvíli. Já jsem letos strčil do komína přes léto vývod od mobilní klimatizace, takže jsem si komín krásně vyfoukal, ale stejně moji komíníci přijedou a jako vždy u nás bude veselo, protože do domu v té chvíli právě vstoupilo štěstí.

0: zahrádkářský kalendář.
1: A je čas, kdy se sršně začínají připravovat na zimu. Ten jejich koloběh je takový, že sršní dělnice nanosí do hnízda co nejvíce bílkovin v podobě hmyzu, prostě masíčko, to, aby přežívající oplodněná matka mohla na jaře hned začít klást a mít ty malé čím živit, než jim donese vlastní potravu. Jinak je sršní kolonie v zimě opuštěná, takže jestli chcete zničit jejich hnízdo někde v domě nebo na zahradě, tak v zimě je ten správný čas. Ale říkám to velmi nerad, protože sršně jsou velice užitečné a navíc krásné. Jednou jsem šel zničit malé hnízdo v uzáku na zahradě a vyletěla dělnice, možná to byla královna, a ve vzduchu si mě pozorně prohlížela. A já jsem se vám za to úplně styděl, že je musím zahubit, protože jsem jakoby cítil, že to vědí, že to tuší. Tak kdo ví? No a za chvíli tady máme konec srpna a to je bohatá sklizeň, celoroční dřiny, dá se moštovat ovoce, vínečko se dá lisovat, kompostovat dobroty na zimu, sázíme jehličnany a stále zelené dřeviny, které dáváme do země nejlépe s kořenovým balem, dále pak tu máme dvouletky, lilie, kosatce a na jaře kvetoucí cibuloviny, jako jsou například tulipány, ladoňky a talovíny. Nesázíme ale ještě narcisy, s těmi je třeba počkat až na říjen. V září se ale můžete pustit do ošetřování volné půdy a připravit ji tím na jaro. A sklízejí se ořechy a potom ještě na světlém a suchém místě se nechají tak 3 až 5 dnů sušit. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak naučíme vás stříhat levanduly, aby na jaře zase krásně obrazila. Pustíme se také do chovu čmeláků a poradíme s dotacemi na zateplení nebo na fotovoltaiku. Kdo má internet, tak nás najde na webových stránkách rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a své dotazy můžete telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný zahrádkářský víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: Stát podle premiéra začne konsolidovat rozpočet, až dokončí investice. Železniční koridor u Benešova poničili vydatné deště, provoz je tam stále omezený. A počasí zítra převážně polojasno, přechodně až oblačno, pršet by nemělo. Maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Zadlužení České republiky se v příštím roce zvýší. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO stoupne téměř na 640% HDP. To je o 1,6% bodu více než letos. Řekl to dnes v televizi Nova. Dodal, že Česká republika bude dál patřit mezi méně zadlužené země Evropské unie. Přesnou výši schodku na příští rok předseda české vlády nezmínil. Už dříve ale řekl, že bude výrazně pod 400 miliardami. Konsolidace rozpočtu je ale podle Babiše možná až po dokončení investic.
2: Nejdřív musíme mít perfektní nemocnice, perfektní přístroje, dokončit tu síť, investovat do škol, dát ty policii ty platy a vojákům. Vždyť potřebujeme bezpečnost tady, ne?
1: Provoz na železničním koridoru mezi Benešovem a Olbramovicemi bude omezený ještě minimálně několik dnů. Důvodem je podemletá trať kvůli včerejším silným dešťům. Českému rozhlasu to dnes potvrdil mluvčí správy železnic pro mimořádné události Martin Kavka. Úsek se nachází na hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Vlaky tam teď jezdí pouze po jedné koleji sníženou rychlostí.
3: Ty škody jsou větší a tam to potrvá řádek několika dnů, možná i týdnů. Ten přesný rozsah škod, teď jsou na místě zaměstnanci správy železnic za ten přesný rozsah škod, se ještě bude posuzovat.
1: Omezený provoz je ze stejného důvodu také na nedaleké regionální trati mezi Kácovem a Zručí nad Sázavou na Kutnohorsku. Ředitelství silnic a dálnic vybralo firmu, která postaví jeden z posledních úseků dálnice D48 z Bělotína do Rybí. Propojuje Olomoucký a Moravskoslezský kraj až na hranice s Polskem. Stavba začne v září, potvrzuje mluvčí silničářů Miroslav Mazal.
4: Aktuálně máme vybraného zhotovitele. Stal se ním firma Metrostav za cenu 870 milionů korun. Hlavní trasa bude měřit 3800 metrů, což tvoří celkem 117 stavebních objektů. Předpokládané dokončení této stavby vychází na rok 2029. Sport.
1: Český útočník Patrik Schick skóroval v dresu německého Leverkusenu hned v úvodním soutěžním zápase nové sezony. 30-letý fotbalista, který po letošním mistrovství světa ukončil reprezentační kariéru, pomohl Bayeru gólem k výhře 4-0 na hřišti třetiligového Wiesbadenu v prvním kole německého poháru. Počasí. V noci bude polojasno až jasno, postupně ujedinile mlhy a bude docela chladno. Ranní minima čekáme většinou mezi 11 a 6 stupni. Zítra přes den jasno až polojasno, ráno ujedinile mlhy, během dne přechodně oblačno, přehánky ujedinile v oblasti hor. Maxima zítra většinou mezi 17 a 22 stupni, na jihovýchodě Moravy kolem 24. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severozápadu až západu, o rychlosti do 18 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Dálnice D1 na Benešovsku je na Brno i Prahu neprůjezdná. Uzavírka mezi exity 21 Benešov a 34 Sázava je kvůli zátěžovým zkouškám na mostě Šmejkalka. Motoristé musí použít objízdné trasy. Uzavírka tam potrvá do rána do 8 hodin. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
5: Je tu hodina legrace vytažené z rozhlasu, televize i filmových komedií. Navrch to ještě okořením životopisnými daty. Přidám vtipy a k mikrofonu si pozvu vzácného hosta. Na váš úsměv u přijímačů se těší Patrik Rozehnal. Vydáme se dnes za komikem, který se narodil 26. ledna roku 1950 a hercem chtěl být už odmala.
6: Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana
5: Jiřího, který má rád recesy. Je to strhující vypravěč a podle mínění kolegů tak trochu stále dítě v dospělém těle.
6: Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá.
5: Je vysoký, s nadšeným pohledem v očích a má trochu rozcuchané vlasy.
6: Kde pracuje?
5: V Ypsilonce.
6: Zda má hodinu?
5: Nemá.
6: Co to je? To přece není normální.
5: Jmenuje se a bavit nás bude Jiří Lábus.
7: Správně, ano.
8: Konec vlády jednoho Lábuse.
9: Konec vlády jednoho Lábuse. Konec vlády jednoho Lábuse.
10: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
9: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
5: Tak dobře, přidáme i kousky Oldřicha Kajzra, jeho o 5 let mladšího kolegy. Tak se těšte, právě začínáme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus, to je herecká stálice už desítky let divadelního souboru Ypsilonka. Je to jeden z nejvýraznějších českých herců své generace. Komik, který baví snad každého. A co udělám já? Přivítám Jiřího Lábuse přímo tady u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: I vám dobrý den. Asi naše posluchače nepřekvapím, když se teď budu ptát, co byli vaši rodiče?
2: Udělali něco úplně jiného, než dělám já. Nevím, kde se to ve mně vzalo. Maminka byla zdravotní sestra a otec byl architekt. Takže úplně jinou profesi měli.
1: Jestli se nepletu, tak váš bratr je architekt. Nechtěl třeba tatínek s maminkou, abyste pokračoval i vy v jejich šlépějích?
2: No ne, nechtěli, protože takhle, já jsem teda hrozně rád maloval. Já jsem měl takový, protože otec skvěle maloval, on původně tatínek chtěl jít na výtvarnou školu na akademii, ale moje babička, jo, maminka mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání a být malířem a tak, aby šel na techniku, tak nakonec vystudoval architekturu. Ale malování bylo i velkým koníčkem a mně se to tak líbilo, že vlastně mě i tomu trošku vedl, když jsem byl malej, a tak jsem taky trošku se snažil malovat a dokonce jsem měl právě to divadlo a malování jako takový dva koníčky, které spolu souvisely a teda vlastně tak jako soupeřili, chci říct. A když jsem, dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal, tak jsem potom zvolil teda gymnázium a pak jsem dělal zkoušky na DAMU. No. Ale já musím říct, že já pořád výtvarné umění mám hrozně rád a když mám trošku čas, to je hlavně teda v létě na chalupě, tak třeba něco i namaluju tam a, nebo nakreslím a tak to mě to baví, když to samozřejmě dělám amatérsky a nikomu to ani v podstatě dělám to pro sebe a pro svý potěšení, že jo, někde se to mě chlubím ani, takže, ale mám to rád pořád, musím říct.
1: Co vás vlastně v malování baví? Já když si vzpomenu na svá studentská léta, také jsem studoval architekturu, tak rozhodně mi nešly postavy a zvířata. Jak jste na tom vy?
2: No tak já dokonce zvířata jsem maloval, my jsme dělali na Davítělece takové představení právě o zvířatech a byli jsme, to taková naše taková, ta akademie taková už jsme dělali, kde právě jsem maloval velký takový obrazy zvířat, jo, to jsem, a dělal jsem to teda podle fotografií teda, a pastelama to bylo, to si pamatuju, tak to jsem jako dělal podle teda předloh. No ale jako nejvíc mě baví krajinky, otec maloval právě krajiny a maloval hrozně pěkně podle mýho názoru, teda on maloval olejem nebo akvarelem a já teda, protože jsem takový člověk netrpělivý, tak olej chce velkou trpělivost, tak já radši teda maluju akvarelem, tedy naopak to je zase rychlejší technika, anebo pastelem, když teda něco si maluju teda.
1: Malování tedy teď necháme stranou a přesuneme se do divadla, kde Jiří Lábus kraluje. A poslechneme si i kus představení, kde se mimochodem také mluví o dětství.
3: Já jsem jako dítě hrál na housle. 2 roky, no 3 roky jsem cvičil na housle, no. Vystřelal jsem 3 profesory. A to jsem chodil asi, že jsem byl takový 4. třídy, jsem chodil 4., 5., 6. A pamatuju si, že maminka chodinka patila složenky a chodil za školu spíš než do školy na ty housle. A jednou jsem tam po měsíci přišel. Tak jsem mi to tam pidlel a pan profesor říkal, tak už můžeš skládat. Říkám, to snad ještě ne. No, můžeš skládat. A prosím vás, to bych se netrouf. No máš 6 hodin, tak se sebe 20 domů. Jo, takhle. Jsem to pokopil. Pak jsem musel chodit taky na hodiny notových, takovou tu hudební teorii. Protože já jsem znal, zajímavý, že já jsem znal jako ty prsty, jak se kladou ty noty, ale neznal jsem názvy těch not, jo. Tak jsem pak tam musel docházet a jednou takhle notový diktát. Tak paní učitelka diktovala a říkala, pište si, fis, cis, ha, a. Dis. A já psal písmena a říkal, chlapče, ty jsi blázen. Ty jsi lékaři. Když se ještě vracím u té 9 letce, tak já třeba jsem byl takový jako už dítě, jako, tak jsem byl rád, jsem byl středem pozornosti, jo. A vzpomínám, to bylo hrozný, no. Já, že bych chodil do parku teďka, ale ne, takhle, jako, že jsem... Já si vzpomínám, že jsem třeba jako děcko, vždycky někdo řekl nějaký vtip ve třídě, takový 5. třídě, že jo, a třída se smála a já se smál poslední, až jsem všichni dosmál, jo, a ta třídní vždycky říkala, Lábo, si ty jsi ubohý, ty jsi ubohý. To bylo strašné. No, prosím, no. Můj bratr.
1: Hostem našeho pořadu je Jiří Lábus. A tak budeme ještě chvíli vzpomínat na ty okamžiky dětství. Co říkali rodiče tomu, že jste se rozhodl pro herectví?
2: No tak, já musím říct, moje maminka totiž pracovala jako zdravotní sestra na krčím oddělení a pracovala i v Národním divadle, takže měla kontakt s herci různými a takže díky ní jsem třeba měl podepsaný velký český herce jako Zdenka Štěpánka, Ladislava Peška, Jiřím Šejbalovou, tady ty velký herci, k ní chodili třeba na ty inhalace nebo na ty různé vyšetření. Takže, no tak moje rodiče byli velice rozumní, protože přestože nikdo tuto profesi nevykonával, tak prostě chtěli, abych byl v životě šťastný, abych dělal to, co mě těší, takže mě tomu vůbec nebránili. No.
1: Poté, co režiséři objevili komický talent u Jiřího Lábuse, začal se celkem pravidelně objevovat jak ve filmu, tak i v televizi a rozhlase. Nebyl snad žádný silvestrovský pořad, kde by chyběl, nebo i nějaký ten zábavný v průběhu roku. A tak máme i dnes z čeho vybírat. Zabrousíme-li do televize, můžeme si dopřát i dávku reklam v podání tohoto skvělého herce. Dobře se bavte.
4: Minuta s reklamou. Pí! Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royal. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete. Státní spořitelna splní každé vaše přání.

0: Ryan. They want us to go to
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
2: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali bych, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
3: Takže půjdu, mám jiného přítele.
2: Koho?
3: Dobrou knihu.
4: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 metrů. Nefikejte. Ale vy jste paní Drbna.
1: Není Drbna. Denně čte večerní Prahu.
2: Mámo, červená!
3: Táto, zelená!
2: Mámo, flek!
3: Červená!
2: Flek!
3: Zelená!
2: Flek!
1: Barevný televizor do každé rodiny.
0: Ta píše. Ta píše.
1: Tušky Kohinor do celého světa.
0: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
5: Kde ty pracky, protože já tě prastím?
0: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
5: Já tě mám facku.
0: Ale brouku.
5: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
0: Ale co to je s tebou dneska?
5: Já tě mám facku.
0: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
6: Měli jsme tu divadlo, rozhlas, televizi, teď zbývá kousek filmu. Objevil se i v komedii Hop a je tu Lido Op. To byla radost nad přístrojem, kterému k technické dokonalosti pomohl velký vezír z láhve. Stačilo malé kouzlo a obyčejná plechová krabice mohla vyrábět hračky.
7: Co blbneš, člověče?
8: Je.
9: Ono to vyrábí hračky. Počkej, já to zkusím s botou.
7: Martičko. Martičko, podívej se, povedlo se to. Tohle to by nedokázal ani Edison.
9: Ale největší okamžik v dějinách techniky.
6: Film režíroval Milan Muchna a patří k němu i titulní písnička. A to si teď pustíme. A pak budeme pokračovat ve výčtu uměleckých kousků a životních peripetií s Jiřím Lábusem.
10: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořadem vás provází Patrik Rozehnal. Dnes si tu povídáme o a s Jiřím Lábusem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jsme se dozvěděli, že se kdysi rozhodoval mezi výtvarnou školou a DAMU, která nakonec zvítězila. Dodám ještě, že ji absolvoval v roce 1973 rolí Mekýho Messera v žebrácké opeře, na základě které byl šéfem liberecké Ypsilonky Janem Šmidem přijat do prvního a zatím i posledního angažmá. Ale Jiří, který předmět vám na DAMU tehdy dělal největší problémy? S čím jste nejvíc bojoval?
2: No, musím říct, že s takovými předmětama pohybového charakteru, protože já jsem takový dost bázlivý a takový třeba jako tělesnou výchovu a hlavně takovou gymnastiku, to jsem se tam opravdu strašně bál třeba udělat takový ty jako vyloženě salta, to ze mě nikdo nedostal. Pan profesor Pachl tam učí dodnes, musím říct, a ten teda musí ze mě mít asi tik, když mě někde vidí, protože já opravdu byl jeden asi z jeho nejhorších žáků, protože já jsem se hrozně bál na těch nářadích třeba cvičit. Tak kozu jsem přeskočil, to ještě jako jo, ale jako víc tak jako, to jsem se, nebo pak třeba, jediné, co jsem udělal, to byla hvězda, to tak trošku jsem tu hvězdu udělal, to jako, a dál už to takový salta, nebo nějaký takový ty, já jsem měl nějaký docela slabý ruce, takže takový šplch, nebo ty věci, co jsem vůbec nezvládal, absolutně ne teda. Tak to bylo jako problém. A potom takový ty, protože já jsem nešikovný docela na pohyb, a takový ty pohybový předměty jako dobový tanec, toho jsem měl dokonce, myslím, trojku tehdy z dobového tance, nebo z lidového, nebo z nějakého tance, tak to mi taky tyhle ty předměty mě jako moc nešly. No.
0: A musel jste někdy potom třeba odříct roli, nebo dokonce musel se měnit scénář kvůli tomu, že pohyb vám dělal problémy?
2: No tak já myslím, že režiséři už věděli, jak na tom jsem, takže mě většinou obsazovali do role spíš lidi, kteří zrovna, že by nehrál jsem Fanfana Tulipána zatím, asi ho rád nikdy nebudu a takové role jsem jako nikdy nehrál vyloženě. Třeba musel jsem říct, my jsme měli jízdu na koně na DAMU, jsme měli jako kurz, tak to jsem asi dvakrát z koně spadnul, tak jsem dostal pak taky takový strach trošku. No jednou jsem dokonce dostal takového koně, já jsem říkal, dejte mi nějakého hodného, a oni mi dali tak strašně hodného koně, že pode mnou šel a usnul. To byl tak starý kuň, že pode mnou usnul ten kuň, ale musím říct, že teda, když jsem třeba hrál ve filmu a musel jsem jezdit na koni, tak toho jsem se docela obával, tak to jsem řešil, buď teda, že jsem jako takový ty rychlejší třeba klus, to už jsem se bál a to jsem radši předal někomu zkušenějšímu a nějakému třeba i kaskadérovi nebo cval vůbec, to už jako, no a i pády z koně jsem pak dělal takovým různým trikem, takže takhle asi, no.
0: A teď si dopřejeme snad nejkratší pohádku vysílanou v rozhlase pro děti v rámci slavného Hajaji.
3: Ještě nespíte, ale honem koukejte už chrápat.
4: Pohádku o králi Herodesovi vyprávěl Jiří Lábus.
0: Jiří Lábus je členem divadelního studia Ypsilon, které původně vzniklo na severu Čech. V roce 1980 se divadlo přestěhovalo do Prahy a dodnes sídlí v centru ve Spálené ulici. Tohle divadlo je ale také známé svými šprýmy. Jiří, kdy naposledy jste se stal obětí nějakého vtípku svých kolegů?
2: No, tak to je tak každou chvilku něco se tak vymyslí, musím říct, no tak...
0: Nebo něco, na co rád vzpomínáte?
2: Já jsem nedávno jednu známou divadle seděla a pak po představení jsem seděl v té naší kavárně a jsou tam okna do Spálené ulice, že jo, tam vlastně jsou velké takové vlastně výkladní skříně a kolegové tam napsali, protože to bylo i vidět, když jsem tam s někým seděl, tak to bylo vidět, že tam teda sedím a s tou jednou paní a napsali tam velkou ceduli Jiří Lábus zde sedí se svou paní. Takže lidi koukali jak blázni, když jsou po ulici a my to bylo divný, že tak se divně dívají, já to samozřejmě neviděl. To bylo na ulici směrovaný ta cedule, že jo, tak já jsem netušil, že tam je to napsané, tak divně po mně koukali, že jo, tak jako se dívali, jako že takový zvíře zvláštní sledovali.

0: svého, tak to podvědomí. Navštívil jsem svého hlasového lékaře. A on říkal, že měl mi ta hlasový klid, jo. A já jsem, totiž to dnešní představení se má natáčet, kde tady vidíte ty šibenice na audio záznam, na magnetický záznam, jo. Takže já jsem si říkal, jak to udělat, aby to vůbec se dalo odehrát, tak jsem dostal tady však někdy před chvíličkou takový spásný nápad, jestli teda si můžete souhlasit, že by těch prvních pět povídek čet někdo z vás, takže byste se střídali. No ne, a já bych pak dočet tu poslední, která je nejdelší, ta trvá 7 minut. Jestli by to bylo takhle možné, co říkáte? Já vám teda, vy máte rovnou už brýle, byste to tušil, koukám, že... Takže byste začal, tak si to vezměte, jestli chcete, prosím vás, můžete i na jeviště, tam je víc světla, zkus pokušte se o to. Co?
1: Já mám brýle na dálku.
0: Vy máte brýle na dálku? Tak takhle to budu držet, jo? Nebo řekněte si, to si řekněte, jak to půjde, jestli takhle, nebo to si řekněte, jo? Tak prosím, posloucháme. Nebo já... Cože? Víc ne. A ráj tam je ještě. No, tak to bychom daleko nedošli. Zkuste to, byste se nasadila brýle, ne? Nechcete taky zkusit? Taky na dálku, no to je výborný, no tak co budeme dělat? No já zase mám na blízko, tak to víte co? Ne, já totiž mám, musím vám říct, já mám od září brýle. Ano, já jsem zatím byl bezbrýlovec, teď jsem už brýlovec od září. Mně bylo loni 45 let. Letos je mi teda 46, logicky, že? Tak jsem navštívil svou lékařku, protože jsem zjistil, že jsem tohleto představení zkoušel. Ne, kožní. Když jsem tohle představí zkoušel, jsem zjistil, že už přece, když čtu tu poslední povídku, že už ty písmenka se tak jako míhají. Říkala jsem, o, to bych chtěla navštívit. Co s tím, tak se podívala, změřila mě ty oči a říkala, no, pan Lábus, chcete půlky. Říkám, no, že jo, už to, no, chcete, ale to tak ve vašem věku, to je tak přirozené. Teď už se to bude jenom měnit. Já čekám, jak. A já to tuším. Já to tuším, jak se to bude měnit. Jo. Takže, mládence, ještě něco zahrajte, ať se zůstaneme dále.

0: mluvíme o šprýmech a teď to trochu otočím, Jiří, když dovolíte. Kdy jste naposledy vyvedl vy něco nepředpokládaného? Něco, co naplánováno nebylo? Nějaký ten kanadský žertík třeba?
1: No tak to už je dost dlouho. Já teda, že bych byl, že něco takhle vymyslel, to teď si nevybavím, ale občas takhle třeba si třeba připravím nějakou legraci na jevišti a kolegové se baví, no, tak třeba teď jsme nedávno hráli představení Praha 100 věžatá a já tam přišel takovým tričku a řekl jsem, já tam mám textu, že jsem taky, že vlastně místem mého narození je Praha a teď jsem tohle řekl, tak jedna dívenka asi 15 letá v první řadě udělala Ježišmarja, no tak to jsem potom teda měl takový monolog ty dívence, jo. Tak to si teda chudinka užila, já jsem říkal, no holčičko, no to už já jsem, tak jednou bude stará, jako já, ukaž mi žákovskou knížku, takhle jsem na ní začal hartusit, jo. Tak to se kamarádi tady velice bavili, jo. Takže mě jakákoliv taková věta z publika docela jako tak inspiruje, že i hned na to reaguju, no tak to je prostě, to já se prostě neudržím, no.
2: Na Kanárských ostrovech

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte jeden díl našeho dlouhodobého seriálu o českém humoru a českých komicích. Dnes je to o Jiřím Lábusovi.
2: Ukončeme to tady, prosím.
1: No nemůžeme, máme ještě zhruba polovinu před sebou.
2: Jo, já zapomněl, ano. No tak pokračujte.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus je nadaný herec, skvělý improvizátor, také výborný kuchař, i když vařit se naučil až v pozdějším věku. Dnes ale patří mezi gurmety a mistry kuchařského řemesla. Je také známý tím, že je manuálně skoro nezručný, řekl bych. Třeba takové balení vánočních dárků je u něj už legendární. A ještě jedna věc ho proslavila – hypochondrie. A tak není divu, že byl pozván i do show Karla Šípa Všechno párty, kde se tohle onemocnění trochu řešilo.
3: Já jsem tlakař.
4: Ty jsi tlakař.
3: No, já jsem tlakař.
4: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
3: Já mám právě vysoký tlak. Měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby ho teďka měl zvedli, tak možná mám vyšší, že přece ten člověk jako je rozrušený, že jo, tady tolik lidí, že jo, tak teď by mi to možná stouplo. Ale jako... Jinak si myslím, že ten tlak jako...
4: Dneska jsi ho ráno měřil?
3: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
4: Kolik tam bylo?
3: No, teď už to bylo tak 140 na těch 88, tak nějak. No,
5: zdravej člověk.
4: Zdravej člověk, jo, ano.
3: Ale polecí, to musím, že jako polecí.
4: Jirko, byl jsi vůbec někdy nemocný, nějak vážně?
3: No, vážně, musím teda říct, že teda ne. Teda, ale měl jsem teda, já byl v nemocnici před strašně mnoha lety, to mě bylo 2,5 roku a... Skutečně. Musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krejčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A víte, ale že to jsou zážitky, když řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víš, že to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako a řval jsem. A teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
4: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
3: No, byl jsem tam třeba na návštěvě, jako to jo, ale
4: jo, já myslím, jako nebyl jsem.
3: Ne, nebyl.
4: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
3: No tak já to mám jako prevenci, víš, jako, že co, já užívám léky, já ti řeknu.
4: Všechny, co užíváš.
3: Tak ne? Užívám troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna, potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
4: Ty bereš všecko preventivně?
3: No, tak ono to je dobrý, ale že pak se to nepřekvapí nakonec, no, takže... No, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím, taky ano. Možná, no.
4: A ty bereš 8 druhů prášku různej?
3: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám takto složený. Jednou se mi stalo, já přišel do lékárny, mě se strašně líbí lékárny, já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, a říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže, no, takže.
4: To byl prášek, který jsi neznal.
3: Ten jsem ještě právě neznal.
4: A chtěl jsi ho zobnout,
3: ty? No, chtěl jsem si
4: zobat. Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
3: No já už stejně u jedný známý ochutnal.
4: A zastavilo se to, jo?
3: Jo, mám to.
1: Vraťme se zase na chvíli do filmu. Do toho, který byl natočen v roce 1983. O prázdninách tehdy Zdeněk Troška sezval známé herce do jižních Čech a natáčela se první komedie z dlouhé série Slunce, seno, jahody. Nenatáčelo se ale pouze v Hošticích. Některé záběry, třeba dům paní učitelky anebo fara, stojí v sousední obci Dobrš. Hezké prázdniny tam určitě ale prožil i náš dnešní host Jiří Lábus. Jak na to vzpomínáte?
5: No tak vzpomínám na to v dobrým, protože zaprvé já mám 5 kilometrů, bo tam tu škálupu, kde jsme to točili ve Volyni u Strakonic, to se točilo v Hošticí tenhle film, že jo, tak pro mě to vlastně byly příjemně strávené prázdniny divadelní. To se točilo přes léto, všechny ty 3 filmy, že jo, takže to bylo ve velice jako příjemné společnosti a já pro mě vždycky přijeli, odvezli do Hoštic, natočil jsem to a zase měl na chalupu. No a pak jsme odjeli do Itálie, to bylo trošku kde sední, jsme byli v Itálii, tak to bylo taky docela, když to byl ta hrozný fofr, to jsme teda projížděli docela ty města v hrozném fofru, ale myslím, že ten film vůbec jsem netušil, že když jsem to točil, že to bude po letech pořád jako promítat a pořád to bude, lidi se to na tím filmem budou pořád bavit, tak což jsem teda byl překvapený, jsem to vůbec nečekal, takovou reakci.
6: No tak co, máš něco? No a dívala jsi se všude? A pořádně? Na co včera? Říkal něco?
7: No, no, to je své práce ve škole, že se kvůli ní pohádal s tátou.
6: No, a dál?
7: Dál už mě.
6: Tak se na něj šla blbě.
7: Tak sedě na něj sám, když jsi tak klid, mě už to nebaví.
6: A nás to asi baví, ne? Tak se na to vykašleme a přijdeme o titul, o prémii a jediný, co nás bude, bude ostuda po celém kraji. To přece nejde.
8: A víte co? Tak mu s tím jeho nesmyslem pomůžeme.
9: Ivole! Jdi mu s tím pomoct, Lukáš. Ivole, já ti to podržím.
10: Jestli to už teďka nedopadne, tak nás všechny zavřou.
11: Z voloviny.
9: To si teda pište.
11: Kraviny do kravín.
10: Ale nemel furt.
9: Ale já se tam říct nedám, to teda ne. Ale... Čurák, vůle ještě.
1: Po úspěchu téhle komedie přišel i druhý díl Slunce, seno a pár facek a na začátku 90. let i třetí Slunce, seno, erotika. V něm na Jiřího Lábuse čekalo trochu nevděčné natáčení. Úplně bez.
12: Pozor, hlášení. Žádáme všechny účastníky výcviku na nudistickou pláž, aby se okamžitě dostavili na generálku do Mlejna.
1: Pan Lábusi, když jste si přečetl ten scénář, neměl jste trochu chuť z toho utéct?
5: Ne, vůbec ne, já jsem exhibicionista, to vůbec ne. Ne, to si pamatuju, že jsme točili tu scénu, jsem nepřipravený v té stodole na ten záběr a tam byly ty pracovnice JZD tam okolo mě, jako v tom, jak tam pak jako vybíhali za mnou, že? No a ta jedna říkala, kolik za to máte, pane Lábus, a když jsem mi to říkala, to bych za to peníze nedělala, to bych tam nahá neběhala, říkala.
1: No a my si teď inkriminovaný kousek filmu pustíme, aspoň ve zvukové podobě.
13: Pane za nic, ženský, já první nepůjdu.
14: Budeš ještě k tomu nahá, ukaž, co tam máš.
13: To je právě na aerobik, to zřímá. A já jsem řekla, že vypomůžu, uvařím, upeču, ale nahá tu nikde lita nebudu.
15: Ženský, jsme tu pro Itálii, ne pro hostice. To od tále čumáku je celá vesnice.
16: Ježišmala, ženský, takovou dobu to nacvičujete tamhle v kravině, teďka budete dělat fóry.
13: No jo, no, no, no, no, no,
16: cože, nahý, to
13: já
16: to byla zkouška, to se zkoušelo.
13: Ale nahý jsme tam nebyli.
16: Ale nebyli, a teď budete, ale no, o to
17: ne. No jak jsme se to učili, připravíme se hezky s úsměvem, abychom celému světu ukázali, že i prostá česká žena se může chovat jako dáma.
16: V gumátách a s vídlem a z vás žádný jítel nebondli.
18: Holky, já jdu domů. Ať si tam jdou ty mladý na
17: správně.
16: Dostanete za to prémě, tak o co jde?
17: Vy s tím naděláte. Ráno se tady slíkal kde kdo a nikomu to nevadilo.
16: To jsme si to rozuměli teda, tak ole. Gabino, Popova, se. Když to okamžitě nenecháš, tak se s tebou rozvedu.
18: Vidíte ho, Kaňoura, nás by slíkal a svou si nenechá.
15: Ano, je to prémě, ať se zvykne záda.
16: Co jste se zprázdili, že nás prázdili? Lidi! Lidičky, pomoc! Lidi, já udělal matušku,
19: Nebylo tohle, to tady nebylo.
20: Ticho, lidi, podívejte, už to začíná.
16: Co se zblázilo, nebo co?
2: Žensky, otevřete! Žensky! Slyšíte?
21: Nepřepuste mě! To je nějaký omyl! To přece v nácviku nebylo! Tomu chlapci snad nebo život!

0: Naším hostem je Béďa z filmu Slunce, seno, tedy herec Jiří Lábus. S vámi tam účinkovali i kolegové z Ypsilonky. Přidávali jste si tedy jako velký improvizátoři i do toho scénáře něco navíc, nebo jste se ho striktně drželi?
1: Musím říct, že pár věcí tam vzniklo teda přidáním, třeba tam taková ta scéna, jak sledujeme to porno, tak o těch kozách a o těch, tak to jsme si zrovna, myslím, nějak vymysleli společně, tady tu, myslím, mám pocit, tady tu repliku, ne? Ale jinak to všechno bylo, myslím, velice pevně daný a zřejmě troška, protože přímo z toho kraje, tak ten dokonale zná ty lidi a proto to bylo tak jako tak autenticky kolikrát ty dialogy. To bylo opravdu všechno ve scénáři, bych řekl.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jestli máte teď úsměv na tváři, je to možná i díky tomu, že posloucháte pořad na vlnách Českého rozhlasu, který se věnuje tvorbě Jiřího Lábuse.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A teď se zaměříme na tu část života, kterou vyplňoval slavný pořad Možná přijde i kouzelník. Natáčelo se na různých místech, nejčastěji v Táboře, ale také v divadle ve Slaném nebo v Jablonci nad Nisou.
2: To si pamatuju, jaký byl strašný problém v prvním díle, to bylo za hluboký totality, a protože Jiří Kor měl náušnici v pravém nebo v levém uchu, tak se přišel příkaz od ředitele té redakce Zábavy, že všechny záběry, kde Kor má tu náušnici, musí pryč, tak se to muselo celý přestříhat ten pořad. To jsou, když se to dneska člověk uvědomí, co to bylo za blbce a všechno, který takhle tohle to řídili, jo, tak to je opravdu neuvěřitelné, co všechno se muselo dělat a co za práce. Navíc to bylo, že se ten první díl musel přestřelit, aby tam nebyl Jiří Korn vidět s tou náušnicí. Jo. V žádném záběru, no, to bylo neskutečné.
1: Dopřejme si malou ukázku z jednoho dílu. Je tu Mariša.
3: Babi, co zás?
4: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
3: Dáš si kávu?
4: Dáš si čaj?
3: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
4: A od koho je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno.
4: Tahle je stuchlá, či co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávaný.
1: Jiří, hráli jste někdy takové etídy, jako třeba v pořadu Možná přijde i kouzelník, v běžném, soukromém životě?
2: To jo, vlastně většina těch scének vlastně vznikla, že jsme to někde předvedli, třeba scénka, kterou si lidi často pouští i tak různě na internetu, třeba ta škola v roce 2020 a hodina dějepisu, tak ta vznikla tak, že jsme seděli s Oldou Kajzerem někde v nějaký vinárně před krátce po listopadu 89 a já říkám, nebo říkal, jak to asi bude vypadat za takových 50 let, jak se o tom bude učit. A Olda se už hnedka stoup a začala dělat žáka, no a já jsem si hnedka začal, u stolu jsem seděl, já jsem dělal teda učitele, hned jsme začali rozvíjet improvizaci a takhle to vlastně vzniklo, no.
5: K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
6: Já to věděla.
5: No tak pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No až se smějte první hlavici, to je hezký. Známý firmy, no, Kazdová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný tohle. No. Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
6: No. Tak jako teda bylo to jako těžký teda.
5: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
6: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
5: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
6: To jsem jako teda na podzim.
5: No na podzim, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
6: No v listopadu říkám.
5: No 17.
6: 17. no.
5: A kde?
6: Kde?
5: No. Na Al?
6: Na Al Jašce.
5: Ale prosím tebe. Na Albertově, Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
6: Tak
5: kde chcete opravdu? Kolik bylo studentů na manifestaci?
6: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
5: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
6: byl tam Petr, Dušan, Mirek.
5: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zejcka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
6: Jo?
5: No! Přesně, to opravdu. Já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto. Za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
6: Ne, no prostě...
5: Zeptej se táty, ten tam byl taky tvůj táta. No jistě.
6: No, to se tak blbě učí.
5: No, blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
6: No tak hlavní hesla...
5: No, zas bude.
6: Byly jako...
5: Na Štěpána, bez Štěpána.
6: Bez Štěpána.
5: Jak ještě, do koše, no a dál, no.
6: Pak to, svobodné dolby.
5: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
6: Teda volby.
5: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
6: Máme hole v ruce.
5: Ale prosím tebe. Máme holé ruce, oni měli holé. Jsem neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
6: Na Václavském náměstí promluvil lid.
5: No, to máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vyloučen ze strany?
6: Ze strany byl vyloučen Kocáb, Baťa, Zapa.
5: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF? Opravdu, to jsem neviděl.
6: Osvobození Fojtíka.
5: Ale prosím tě!
1: Tak jsme si zopakovali kousek našich dějin. Možná, že Jiří Lábus ani netušil, že se toho roku, o kterém tehdy mluvil jako o budoucnosti, dožije. Bylo něco, co jste museli vystřihnout, co bylo zakázáno, s čím byly potíže?
2: Myslím, že vyloženě vystřiženo nebude. My jsme věděli, že to nemělo cenu psát něco, co víme, že by pak třeba vyndali a šlo by to pryč, to jsme tušili, co by mohlo samozřejmě nastat. Ale vím, že třeba se stala taková situace, když v tom jednom, dokonce myslím, to bylo silvestrovské vydání, tam Otakar Brousek, známý recitátor, řekl tu básně, tu pohádku, a kde potom řekl to sprostý slovo, že jo, na konci.
7: A upadla mu prdel.
2: To vím, že zbudilo u některých lidí hroznou nevoli a psali, jak je to možný, takový recitátor může říct takhle sprostý slovo v televizi, a pak dokonce nějaký pán napsal, že už do té televize psal, že to opakovali, že to řekl znova.
1: Improvizační kousky přinesla dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na televizní obrazovky i v 90. letech. Poprvé například v televizi Nova a pořadu Ruská ruleta. Moderoval ho Marek Eben. Ten vylosoval vždy nějaké divácké téma a na dvojici bylo, aby to rychle stvárnili do krátké scénky. Tady je jedna z nich. Herec se připravuje na roli ve hře Otelo a do šatny vejde uklízečka.
8: Kdo ty prokletí, co jsi učinil? Já.
6: Neruším.
9: No, maličko, ano, to víte, po ránu se musím trošku dostat do formy.
6: Po ránu, teď je 11:30.
9: No to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
6: Jo, vy jste held bohémové, že jo?
9: Jo, Bohéma Puccini, to je krásná opera.
6: Vy a Puccini, prosím vás, vodko, ještě vy si chcete pučovat.
8: Já.
6: Pokojník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to za vás věčně dělat nebudu.
8: Já.
5: Prosím vás, už vypadněte, já za chvíličku letím do studia.
6: Já zase letím na mandl, víte, a se smetím.
8: Já.
6: Poslyšte, vy byste to mohl vědět. Prý se Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
9: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
6: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vidět. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo no, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte, no vidíte, a kde by to byl do něj řek, že jo? Já nevím, co mu chybělo, když se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
9: Kdo, pes?
6: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
5: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
6: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo?
8: Já.
6: No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do krušnohorského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitodinka, švitodila, taky jsem měla dobře posadezený hlas, víte?
5: Tak už budeš říkat!
6: Ale mě to zničí,
5: já za chviličku letím do studia, mám tam zpívání,
6: odřu,
5: a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babuny dělku, to by ztratil hlas!
6: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V Nezaninu, v Pace, ty lidi jsou...
5: Já se nebudu rozpakovat!
6: Věče, co to děláte, vy měška to?
5: Ano!
10: Paní Houdová!
11: Pánové Kaiser a Lábus, prosím na scénu.
9: Koldu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co?
10: Oldo? Já ho zabil.
9: A mě říkal, Rejže, já trošku přitlačím na konci. A mě to říkal, já to... Já zabil. Oldo, já nerad, ale já... Já zabil! Já zabil!
10: Nezabil! My jsme nezničitelní!
1: Jiří, nastal někdy takový problém, že jste měli tak krátký čas, že jste prostě nedokázali vymyslet vůbec nic v ruské ruletě a byli jste v úzkých?
2: No, možná, že se to někdy stalo, já už teda těch dílů bylo, já už to teďka přesně nepamatuju, ale asi jsme někdy měli, samozřejmě některé scénky byly lepší, některé horší, to se nedá nic dělat, že? Ale hlavně jsme se vždycky snažili, důležité bylo, aby jsme hnedka věděli, koho budeme hrát, jakou postavu. Abych věděl, že jsem učitel, tak protože okamžitě mi naskočí, jak se chová učitel, jaký má slovník učitel, že? Nebo když jsem doktor, tak jsem zase doktor, lékař, že? Nebo samozřejmě ženská chlap, to jsme se museli v tomhle tom střídat v těch ženských postavách, že? A hlavně jsme museli vědět, jako k čemu to bude směřovat a že to bude mít vlastně, že to bude mít vlastně nějakou poentu a k té poentě to směřovat, to vždycky hlavní, k jaký poentě to budeme směřovat, že?
1: Humor je dobrá věc, pro kterou stojí žít. Zvlášť, když ji pro vás dělají kumštíři, takový, k jakým patří i Jiří Lábus. Já se s vámi loučím a doufám, že si cestu k našemu pořadu najdete i příště. A Jiřímu Lábusovi moc děkuju.
2: Děkuju vám taky a naschledanou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Haló, haló, o slovo se hlásí Praha, Karlínské studio Českého rozhlasu. Tady Honza Macoun, dnes sám, soukromně, v klidu, s kávou, kterou si teprve donesu. Čas, který využiju hned v té písničce první v rámci zahájení vysílání Noční linky, bude Helena Vondráčková, Tvá malá Jane. No, jestli odhadnete, proč právě tahle písnička. Klid, žádný spěch, žádný stres, posílám úsměv. Mimochodem, děkuji za všechny pozdravy, přání. No, skoro 50 to bude, zanedlouho. Děkuji i za fyzická přání, klasickou poštou. I třeba do Hradce Králové, mimochodem to byla poslední obálka, kterou jsem k narozeninám otevřel dodatečně. Teď ale k vysílání společného regionálního vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Sobotní noční linka 22. srpna 2026 na téma. No, odhadnete?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Já vím, někteří z vás jste připraveni a někteří jste poslouchali včerejší vysílání, tak už víte, že dnes to bude o...

0: písničku Tvá malá Jane naspívala Helena Vondráčková vlastně v té naší tady karlínské budově opatrovíš v prosinci roku 69. Hudbu složil Bohuslav Ondráček a text napsal Zdeněk Borovec. Ta nahrávka vlastně vznikla nebo vyšla, možná ho budete mít tu desku nebo ten, nevím, proč jsem řekl ho, ale můžete ji najít na singly 64 až 71 Přelety také, nebo rok 1970 u Suprafonu, ale to ještě pod značkou nebo se skupením Golden Kids. No on ten samotný text vlastně zachycuje chvíli, kdy rodič zjišťuje, že jeho malá holčička už dospívá. Jane už nemá čas, jako dřív, něco jí trápí, zavírá se do vlastního světa a hlavně něco tají a míchá s pravdou lež. Rodič najednou vlastně neví, co se s ní děje a musí přijmout, že není dítětem, ale dívkou. Takže písnička je tak nejen o dospívání, ale i o prvních tajemstvích a chvíli, kdy mezi rodičem a dítětem přestává fungovat naprostá otevřenost. V sobotní noční lince z Prahy s Honzou Macounem se ptám do jedné hodiny na otázku anebo na konstatování a rád bych, abyste to rozvedli, když zalžou rodiče. Ano, podobné téma jsme tady měli vlastně společně minulý týden, ale to tak jako bylo spíš okrajově. Mě zajímá vlastně spíš ten fakt, kdy je dobré říct dětem pravdu o tom, že i když je jim tolik, kolik jim je, protože a vůbec, dostali jste se někdy do situace, že jste dětem lhali a pak jste si to vyčítali, nebo vyčítáte dodnes, nebo jste jim nikdy nelhali? Takový typický příklad. Rodiče se rozvádí, dítě 8 let, druhé dítě 12 let. Říct jim pravdu, anebo si vymyslet společensky únosnou odpověď?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Proto se vás budu do jedné hodiny ptát. Lhali jste někdy dětem? Zalhali vám rodiče? Věřili jste doma pohádkám? Tajili jste dětem pravdu? Co se dá tajit? Nemoc? Rozvod? Skutečné důvody? Tajili jste třeba peníze? Tajili jste smrt? Tajili jste hádky? Co ty výmluvy, které se vám ještě zpětně promítají v hlavě? A vůbec dá se taková lež rodičovská dětem, teď mluvím z pozice dítěte, těm rodičům v budoucnu odpustit? Protože nebudem si nalhávat, když je někomu 5, 8, 10, říct pravdu a být nenáviděn, ale s postupem času pochválen za přístup, který rodiče zvolili, i když to pro ně byla ta složitější cesta v důsledku. Jak to vnímáte vy? Těším se na vás. Telefon do studia 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Příjemný poslech.

Naše léto roku 2026, 23.12 a noční linka Českého rozhlasu. Děti nejsou dospělí a proto jim nejde říkat všechno stejným jazykem jako velkým lidem. Zároveň ale nebývají tak slepé, jak si dospělí někdy myslí. Vnímají někdy změny nálady, tichou stolu, zavřené dveře, šeptání v kuchyni i věty, které najednou končí uprostřed. Rodiče svým dětem často přinejmenším často mlží o skutečnostech, které k životu patří odedávna. Nemoc, peníze, rozvod, nevěra, adopce, smrt, taky o historii původu, závislosti nebo minulosti, která se doma nesměla otevírat. Často to dělají rodiče s pocitem, že dítě chrání, jenže dítě jednou vyroste a začne chápat, že ne všechno, co doma slyšelo, byla pravda. Rodičovská lež má vlastně takovou zvláštní váhu, protože přichází od lidí, kterým dítě bezmezně věří. Věří nejvíc. Malá lež může pomoci překlenout těžký okamžik, uklidnit strach nebo odložit pravdu na dobu, kdy ji dítě unese, jenže dlouhé mlčení může v dospělosti bolet víc než samotná zkušenost. No, tak pojďme do minulosti, pojďme zapátrat. Sobotní noční linka, když zalžou rodiče. První příspěvky, které tady mám, a samozřejmě linka je vám k dispozici, budu rád, když se osmělíte, zavoláte, co se vám honilo tenkrát hlavou, co v případě, že jste museli zalhat, co vlastně jste měli za myšlenkové pochody, anebo jak se na to s odstupem času díváte, jak to vnímáte. Dva příspěvky. Květa napsala, když mi bylo 8, táta odešel od rodiny, maminka mi dlouho tvrdila, že je pracovně pryč. Nejdřív týden, pak měsíc, pak prý musel zůstat déle, já jsem mu kreslila obrázky a ptala se, kdy přijede. Dospělí si asi mysleli, že mě chrání, ale já je vnímala jinak, já cítila, že se něco děje. Večer maminka plakala v kuchyni a když jsem vešla, hned utichla. Pravdu jsem se dozvěděla až od sousedky, která se podřekla. Nebolelo mě jen to, že táta odešel. Bolelo mě, že se mnou všichni zacházeli jako s někým, kdo nemá právo vědět, proč se mu změnil celý svět. Dnes chápu, že maminka byla zoufalá, ale stejně si myslím, že dítě unese pravdu lépe než mlhu. To je možná asi nejlepší vyjádření, které bych asi z hlavy nedal tak nějak úplně dohromady, kdybych mluvil za sebe. Já když jsem se rodičů ptal na to, proč se rozvádí, tak jsem dostal tolik blábolů. No, a to mě vlastně poznamenalo až do současnosti, protože já nevím, co by se odehrávalo, kdybych se dozvěděl ten pravý důvod. Ale tím, jak já jsem nedostal odpověď, kterou jsem potřeboval, anebo odpověď, se kterou by se ta hlava jako srovnala a řekla ano, OK, no tak jsem pátral po té pravdě, že jo. Tak stačilo si přečíst úplně čistě náhodou, když člověk hledá vánoční dárky, tak najde třeba i rozvodové papíry. Já vám řeknu, tam to bylo podrobně pěkně popsané. Teda netvrdím, že takhle by mě to měli rodiče říct, přesně co bylo v těch papírech, ale stačilo říct, táta si našel jinou a byl to kurevník, třeba. Promiňte za upřímnost, ale tak to je. Pojďme ještě dál. Mám tady jeden příspěvek o adopci. To píše Zuzana. Ano, Zuzana Litomyšl, tady to mám. Já jsem se až ve 30 dozvěděla, že jsem adoptovaná. Ne od rodičů, od tety, která to omylem řekla při jedné rodinné oslavě. Najednou mi do sebe zapadly věci, kterými jsem dřív nerozuměla. Proč se doma mlčelo o porodu, proč jsem se nepodobala nikomu z rodiny. Proč babička jednou řekla větu, kterou pak všichni rychle zamluvili. Rodiče mě milovali, o tom nepochybuju. Měla jsem dobré dětství, ale ta lež mě rozsáhle poznamenala do budoucnosti a velmi hluboko. Ne proto, že jsem vlastně nebyla jejich biologické dítě, ale proto, že o mém vlastním životě věděli všichni dřív než já. Odpustila jsem jim, ale důvěra se musela stavět znovu. Pravda o původu podle mě dítěti patří. Jen se musí říct citlivě a včas. No, vnímáte to vy jakým způsobem? A máte něco ze života? Volejte, pište, těším se. Amen.

0: Jiří Korn, neplakej, ani vy, nenechte se dvakrát přemlouvat, zkuste si v hlavě uspořádat své myšlenky a nebojte se mě, nekoušu macek nikdy. Dnešní téma, když zalžou rodiče. Kdo nám volá, pěkný večer, kdo startuje telefonicky noční linku, tady Honza.
1: Je, dobrý den, tady Michal Sedlák z Myšlína.
0: Ale zdravíme do, jsem chtěl říct do Sedlákova, do Myšlína, takže na chatu.
1: Ano, na chatu, ano, je tak.
0: Máme osvěžující večer a noc na neděli, tak pojďme vzpomenout do minulosti, protože jestli si dobře pamatuju, Michal Sedlák děti nemá.
1: Je to tak, je mi 42, pardon.
0: Nevadí, to je váš věk, mně to nevadí, každopádně.
1: A nejsem úplně ve formě, ale přesto volám.
0: Nevadí. My to tak zkusíme na těch 5 minut rozebrat. Tak jako dítě, tedy když byl malý Míša a měl rodiče, tak jak vnímal případné lži svých rodičů, svých bohů?
1: Tak já jsem se lží od rodičů teda moc nedočkal, ale je jeden moment, který si pamatuju z dávného dětství a věřím, že mnozí posluchači by takovej rodičovský přístup neschvalovali. A sice já jsem asi tenkrát nějak hodně zlobil, byl to delší čas, že jsem možná rodičům nějakým způsobem pil krev. No a tak si mě máma posadila v jídelně ke stolu, no a začala mi povídat, že se ukázalo, že nejsem jejich, že mám jiný rodiče a že ti rodiče jsou sice hodní, ale jsou chudí a že se budu brzo stěhovat. Takže mě takhle vystrašili.
0: Jo, to bylo strašení jenom.
1: Ano, to bylo strašení.
0: Ježišmarja, mě strašili jenom polepšovnou teda, jo, ale do tohohle se nepouštěli.
1: No, mě teda taky strašili, ale to byl teda slabší kalibr, že pojedu, že mě pošlou na tábor, dětský tábor.
0: Nějaký jenže dětský gulag.
1: Jako, no přesně tak, já jako milovník, nebo tehdejší milovník historie, jsem si slovo tábor vždycky spojoval s koncentrákem, že jo, gulag. Mm-hmm. Tak. No a bylo to dost taková nepříjemná chvilka pro mě jako pro malýho. Ale řeknu vám, já jim to nezazdívám. Nevyčítám jim to, chtěli prostě mě trošku vystrašit a důvod toho byl, abych si začal vážit toho, že jsem s nima.
0: Nebylo jednodušší, kdyby vám ten důvod řekli rovnou, protože to, co vlastně vy říkáte, a ještě navíc vlastně jako to chápete, proč to říkali, tak to je pro mě teďka vata, jo? Protože vlastně je to jasné, že to chápete, že něčeho chtěli docílit, protože prostě jste byl dítě trošku neposednějšího charakteru, ale já se teda přiznávám, že třeba jenom tu prostou lež od svých rodičů na téma rozvod, taky dokážu omluvit a dokážu pochopit, proč to udělali, ale mě to poznamenalo jinak, jako mě to vlastně ta lež vlastně mám jí do dneška v té hlavě a říkám si, jako chápu proč, ale nebylo to nutné.
1: Ale představte si, mě to nepoznamenalo vůbec, protože já jsem si v zápětí oddychl, poněvadž to vyvrátili. Když viděli, že jsem teda tak vystrašený, tak nakonec nakonec řekli, že to tak není.
0: Sranda!
1: Možná jsem byl trochu naštvaný, ale to bylo takový úlevný, pane moderátor, to bylo tak úlevný, že doteďka si na tu úlevu pamatuju.
0: No tak jo. Asi zvolili tedy.
1: Tak to byla taková největší lež, kterou jsem se od mámy nebo od rodičů. No,
0: zafungovalo to vůbec? Náze. Vůbec zafungovalo to vlastně, co rodiče řekli, jestli...
1: Já myslím, že jo, protože doteďka si to vlastně pamatuju.
0: Jo, a od té doby jste hodný.
1: Od té doby jsem hodně dáří, že jo. No. Ale já bych to asi dneska asi už ten telefonát ukončím, protože mě se dneska stala taková dost nepříjemná věc. No, je to teda tak trošku out of topic, ale mě dneska zemřela kamarádka, hodně blízká dopisovatelka a napsala mi její máma. To byla teda ta ta moje hodně blízká kamarádka, teda z Ruska, Žukovský, no představte si, on ji srazil lak.
0: No, reakce jakákoliv od kohokoliv, vlastně není na to co říct, držte se, jedině vám můžu říct, držte se.
1: Ano. A já mám trošku takový podezření, protože ona, my jsme byli jako mě blízký, jako takhle, no já jsem samozřejmě do Ruska z politických, nebo znám všem známých důvodů, se za ní podívat nemohl, ale ona viděla, že mám rád železnici a ona určitě chtěla, ona byla taková fotící, ráda pořizovala fotografie a takhle. A já si to tak trošku vyčítám, že ona možná pro mě chtěla udělat nějakou fotodokumentaci, protože ona se tak jako hodně ráda fotila. Ona byla trošku hypisačka, takže já si myslím, že ona asi něco dala a nějak to asi přehnala. Nevím co.
0: Držte se, teď se to hlavně už nedozvíme ani, tak až se potkáte v tom nebi nebo v pekle, tak si to vysvětlíte, dovyprávíte a třeba se projedete Transsibirskou magistrálu.
1: Já jsem přizal několik takže se trošku možná mi motá jazyk, takže se
0: v pořádku, v pořádku.
1: Ale prostě jsem teď v prdeli, já to řeknu na rovinu. Já nevím, co budu dělat.
0: Michale, teď... Až položíme telefon, pravda, pustím písničku, která je smutná, ale nic jiného nedokážeme udělat, než to, že ti, kdo vás mají rádi a z posluchačů se najde takových dost, tak budeme posílat sílu. Snad to bude k něčemu dobré a pomůže to. Hlavu vzhůru.
1: Potřeboval pustit do světa, to budu teď zpracovávat. To je jako, když mi umřela máma. Prostě, ano. No, já si vždycky na někoho nafixuju.
0: Klid. Ne, nadarmo se říká, že jsme tady jako jedna velká rodina, tak si musíme pomoct. Tak se držte.
1: Tak, jo. Tak děkuju vám a všem
0: lepší noc.
1: Ano. Klidnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte

Ale držte se, posílám sílu a samozřejmě, že to nevyřešíme teď, že třeba ani nebudete spát, protože a jelikož to nejdřív musí ta hlava zpracovat, aspoň do takové úrovně, kdy se bude jít dál spát. Tak na vás myslíme, děkuju. A posílám, pravda, smutnou, ale takovou ze života. Myslím, že ji znáte, Viktorka Genzrová a Jakub Smolík. Říkej mi, táto. Rok 2008.

0: To Kuba Smolík a Viktorka Genderová, písnička z roku 2008, alba Láska se narodila o Vánocích. Myslím, že to vydalo vydavatelství Popron Music. No. Text Jiří Zmožek a text hudba Jiří Zmožek a text Marca Zmožek. Tak popojedeme, téma máme těžké, ale času zatím dost.
1: Noční linka.
0: Volá Olda, hezký večer i vám.
2: Přeju dobrý večer. Já když jsem se oženil, to, tak jsem to zařídil tak, že se

0: să mă înșel. Viversi buto Telegram anebo peníze, jo? A jestli to nejbylo, a tak říkám, nech si to povíš hlavu. Já říkám, buď to budu mít já Telegram a ty peníze, anebo já peníze a ty Telegram.
1: Promiňte prosím, já vlastně nevím, o čem hovoříte, nebo proč peníze a proč Telegram. A jenom, abyste to dovysvětlil.
0: No, taková pravda ze začátku, no. Manželství, jo. A takže manželka souhlasila s tím, že bude mít Telegram a já budu mít peníze.
1: Dobře, tak pojďme se dostat k té rodičovské lži. Použili jste rodičovskou lež svému dítěti a jakou?
0: No, já jsem měl dvě děti a nikdy jsem, měl jsem chlapce a děvče. Děvče má dneska 56 roků a kluk 53.
1: Takže na všechny otázky, které děti měly, jste vy jako rodiče, nebo vy konkrétně, odpověděl vždycky pravdu?
0: Vždycky jsme jim říkali pravdu. To je za prvé. Za druhé, se s těmi dětmi se musí mluvit už od malička na rovinu. A jestliže oni ty děti nesou hloupí, jestliže když se jednou stalo, že jim matka nebo otec zraže, tak ztratí o důvěru a tím to skončilo. No.
1: To je fakt. Tam jde o tu důvěru, že jo? Protože kdo jiný je Bohem, kdo je tím, komu se bezmezně věří, tak to je samozřejmě dítě k rodiči.
0: A další věc. Když jsme neměli dárek, ať je to na Vánoce pro oba stejně, tak jsme nedali nic. No.
1: A pochopili to?
0: No, pochopili to úplně fantasticky a holka má tři vnuky, ty vychovala taky ke skromnosti. No, ale jsou problémy, no.
1: No, tak to jsem rád a jsem rád, že jsem slyšel i tento pohled. Nikdy se nezalhalo. Oldo, děkuju moc, ať se vám daří a přeju dobrou noc.
0: Mějte se hezky, naskle.

0: Kdo jste přišli k vysílání později, tak máte naladěno správně. Tady je jedna z regionálních stanic, konkrétně Střední Čechy, Český rozhlas Střední Čechy, ze které vysílá z Prahy Honza Macoun. A připojené jsou ostatní regiony a taky stanice Český rozhlas Pohoda. Sobotní noční linka je na téma, když zalžou rodiče. A Lenka volá, taky by se ráda připojila, tak vítejte u nás.
1: Dobrý večer. Já vám to řeknu takhle. Já jsem měla rodiče, jak se říká, na baterky. Protože mě vychovala do 11 babička, bráši druhá babička, jo. Mm-hmm. A já jsem musela dělat všechno, co bylo potřeba. Dědečka přebalovat, jako pradědečka, všechno. Jo, a dodržela jsem se teda a pak si rodiče vzali a její bráchy teda a já jsem potom dostala tu beru po porodu a musela jsem do špitálu a oni na mě udělali podvod, protože jsem tam byla 3 roky s tím, že prostě si udělali papír od soudu, aby kluka byli napsali na sebe. Mm-hmm. Na syna, jo?
0: Ano.
1: A já jsem o tom neviděla a pak jsem přijela a hledala jsem ho a oni tata přijel se Salitko a říká mě, si nevíš pýtá, jedeme Salitko tam. A místo toho mě dovedl do Brna do Černovic a tam mi řekli, že jsou zdravá. Nemám je teda dom, jo, a ještě dobou jít do toho. A já jsem přijela teda dom a zjistila jsem, že kluky zavčili s mamou v baráku. Já jsem se s tím strašně pohádala, jo, a odešla jsem z domů. Kluka jsem ji tam musela samozřejmě nechat.
0: A to vám bylo kolik let?
1: To by bylo, kluk se narodil 23 let, když je bylo, jo. A teď je klukovi 38. No jenže on se vyučil, vystudoval práva a vystudoval školu papír, prostě může navrhovat výkresy na barák a takový ty papíry a kvůli tam by vedl se pojít takovou školu, jako vystudoval, ale jak se to bude stavební, no. A tak jsem si říkal, že to pohádala a odešla se z domu. Ani s bráchem se nebavím, protože ten se mě ani nezastal. A syna si tam nechali a od té doby jsem ani syna neviděla.
0: Takže ve vašem případě se jedná o lež, která vlastně zničila všechny vztahy, které byly v rodině.
1: Ano. A další lež tam byla, že jsem byla v tom špitálu, tak si přišel po zpátku z důchodu 60 000 korun. A můj tatíček to převzal, podepsal jsem jménem a převzal to a dal se mi ty peníze jako, aby to vyhodoval, to jsem zjistila, až jsem vešel tady u tu služejku a tak vybral ostuda, tak jsem nechtěla dělat ostudu, ale musel jsem se tam 100krát podepsat na poště, že ten prostě podpis není můj.
0: Podvody necháme na jindy. Ale chápu, je to tragédie, tak či tak. Každopádně děkuju za zavolání. Děkuju všem i budoucím, kteří teď zvedají telefon a chtějí se připojit do našeho vysílání. Vám moc děkuju. Lenko, dobrou noc. A vy ostatní vítejte, volejte 731 800. Dnešní téma je, když zalžou, ne selžou, to je rozdíl, když zalžou rodiče. Tady mi ještě přišla předem do linka@rozhlas.cz vlastně reakce na dnešní téma a to by mě vlastně vůbec nenapadlo, byť to s dnešním tématem velmi souvisí, ale vlastně ta odnož, ten konkrétní druh lhaní. Ach, můj bože, když nám zemřel pes, dcera byla malá a my jsme nevěděli, jak jí to říct, tak jsme vymysleli naprosto hloupou verzi, že pejsek odjel na léčení. Dcera se ptala, kam přesně, kdy se vrátí, jestli má vlastní pokoj a jestli mu můžeme poslat piškoty. My jsme se do té lži ještě zamotávali čím dál víc. Nakonec nakreslila psovi pohlednici a chtěla adresu. No to už jsme pochopili, že jsme si zadělali na větší bolest. Řekli jsme jí pravdu. Plakala samozřejmě, ale pak nám řekla, že jsme jí měli říct hned, že by mu aspoň nakreslila obrázek do nebe, jenom někam jinam. Od té doby si dávám velký pozor na milosrdné lži. Nikdy jsou milosrdné, hlavně pro dospělé. Děkuji moc, nepodepsáno tady, ale mám napsáno Pelhřimov, tak zdravím tam. No, vymyslet si takovou pohádku, to je teda, a ještě se do toho zamotávat, to dítě má zapeklité otázky, pod otázky a do otázky, že? Popojedeme, tady máme další vztahovou o vlastně dnešním tématu, Karel Gott, téma Táto, zůstaň aspoň do Vánoc.

0: říct pravdu svým dětem a být odsouzen dětmi vlastní krví na dlouhou dobu, protože ta hlava to nemusí dobře zpracovat, anebo vymyslet si takovou lež, která uzavře téma, ale taky to znamená, že se může stát, že potom v pozdější době se najednou stane to, že se znovu to téma otevře a přijde se na to, že věc se má úplně jinak. Říkat radši pravdu o tom, že se rodiče rozvádí, než to, že tatínek jede na dlouhý výlet a rekonvalescenci na druhé straně země koule a ještě si to ukazovat na globusu. Když zalžou rodiče, to je to dnešní téma. Mimochodem, písničku, kterou jste slyšeli jenom do vysvětlení, Táto zůstaň aspoň do Vánoc, to je, myslím, nějaký rok 72, Karel Gott samozřejmě, ta písnička vlastně je příběhem vyprávěný očima dítěte, které vidí, že otec odchází od rodiny, nerozumí všem důvodům, ale velmi dobře chápe, že se doma něco zásadního rozpadá. No a pak přišla ta prosba, aby ještě zůstal, aspoň do Vánoc. No a právě proto se píseň taky hodí k tomu rodičovskému mlčení, mlžení a lhaní. Pojďme dál.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když zalžou rodiče, ptám se ještě před půlnocí koho. Dobrý večer.
2: Tady Ota Ozbánova.
0: Ano, zdravím vás, Oto, povídejte, jaký jste rodič, anebo případně jako škvrně, které vnímalo odpovědi od svých rodičů?
2: Mně se to stalo opačně, že já jsem lhal rodičům. My jsme byli s kamarádama na zábavě a v noci pro nás přijel řidič, protože my jsme popíjeli. A on nechtě narazil do stromu s autem. A zabil se tam můj nejlepší kamarád. Opravdu nejlepší kamarád. My jsme byli jedno tělo, jedna duše. A já jsem šel, my jsme přijeli do Uherského Brodu, já jsem šel k ním, k jeho rodičům a zalhal jsem jim, že Radek bude spát u mě, protože já jsem neměl tu sílu jim to oznamovat. Takže se to potom dozvěděli až od policie. Ale to jenom tak to říkám na okraj, že jsem musel lhát těm rodičům, já jsem to nedokázal.
0: Takže to nebyla jako jednodušší cesta ve smyslu toho, že... No vlastně byla to jednodušší cesta, protože byste to nedokázal jim to říct. Ano.
2: No to jsem nedokázal... Prostě zbaběle jsem utekl, no.
0: A oni to potom s vámi ještě rozebírali někdy?
2: No, tak to mi jedině mezi kamarádama, ale můžu vám říct, že když měl pobřední síní pohřeb, tak jediný, kdo tam plakal, tak jsem byl já.
0: No... Trvalo to jak dlouho? Jak dlouho, že jste si to vyčítal? Přece jenom výčitky nejsou zrovna ty, které se opouštějí rychle.
2: To byly celé roky. Každý den jsem na Radka myslel celé roky. Teď si to už dovedu představit, že to je osud nebo
0: zkrátka,
2: nebo, že to tak mělo být.
0: Něco, co vám v té hlavě udělá jasno, nebo jakoby srozuměnost. Ano.
2: Rozumově jsem si to odůvodnil. Uh-huh. Asi tak, takže takhle jsem já lhal rodičům, ne svojím, ale...
0: No a svým dětem, když se podívám, třeba máte děti, jestli se smím zeptat?
2: Nemáte.
0: A myslíte si, nebo vnímáte to téma, to, o čem se tady dneska povídáme, vy jako rodič, teda jenom teoretik, vy byste za každé okolnosti říkal pravdu svým dětem?
2: No, určitě ne. Nějaké tvrdé věci asi ne.
0: Takže kdyby se vás zeptali, kdybyste měl třeba dítě z dětského domova a zeptalo by se na to o vlastně, kdo je maminkou, proč nemáme třeba, nebo proč jí nemá, nebo proč žijete jenom společně, Takže myslíte si, že je lepší říct takovou pravdu, která je optimální vzhledem k jeho věku a aktuálnímu stavu duše?
2: Já si myslím, že tak kolem 15. roku už by to bylo vhodné říct.
0: Vidíte, já třeba si sám myslím, že teď, když jste to zmínil vy, pro mě to přijde jako naprosto telecí věk, naprosto takový ten věk, kdy se úplně zkratkovitě jedná a kdy vlastně dojde k úplnému nepochopení, protože puberta, že jo?
2: Je to argument, no.
0: Dobře, máme si o čem ještě povídat dál, moc děkuju, dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuju, nashledanou.
0: 731 800 900 linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Dívám se do těch vašich příspěvků. Helena, nebrala jsem to jako lhaní, když jsme odjížděli do bývalé Jugoslávie na dovolenou a věděli jsme, že se vrátit nechceme a děti neměli o našich plánech tušení. Byla to nutná lež. Když už jsme byli v Rakousku a bylo jisté, že zpátky domů nepojedeme, řekli jsme dětem pravdu. Mladší dcera se rozbrečela, protože nechala doma svého oblíbeného velkého plyšového pejska. Za pár let ho ale už měla a pak už ani o něho moc nestála. Jinak si pamatuju, že bych někdy dětem lhala, nemám totiž lhaní ráda. Věřím tomu, že lež má krátké nohy a pravda stejně či dříve později vyjde najevo. Mám tady i od, jestli to čtu správně, od Zbyňka příspěvek. Mojí mamičky jsem se jako malý kluk ptal, jak přicházejí děti na svět a ona řekla, že se kupují v takových obchodech a nikdy mě neukázala. Je to lež nebo ne? Zbyňku těžko říct, jestli to bylo v období, kdy byly bony, tak by vás nasměrovala do Tuzexu, ale tak... To už je jenom žert. To je vlastně to téma, které jsme měli posledně společně. Dnešní sobotní téma noční linky Českého rozhlasu je Když zalže rodič. Nebo rodiče. Jana, zdravím vás, pane Honzo, je linkaře. Myslím, že každý milující rodič někdy dětem zalhal. Důvod je jasný, aby neutrpěla dětská duše. Třeba u nás, Ježíšek, hráli jsme doma takovou hru, co nejdál to šlo, že dárky pod stromek dává Ježíšek a já jsem dělala překvapenou. Asi ve 12 letech jsem požádala mamku, že i já chci koupit dárky a tak z naspořených peněz jsem nakoupila první dárky. Docela praktické, při dnešních cenách bych tohle nezvládla. Další lež mých rodičů se týkala rakoviny mého dědečka. Mohu se na ně zlobit? Samozřejmě, že ne. Psal se rok 64 a lékařská věda nebyla tam, kde je dnes. Takže, co to šlo, mi nebylo jako dítěti sděleno, že děda zemře, ale protože prarodiče bydleli s námi, měla jsem ho denně na očích. Ovšem po tolika letech si dodnes mnohé věci vybavuji a pamatuji, a nevidím v tom problém. Zdraví Jana. Ptám se, je lepší zalhat dětem proto, aby se téma uzavřelo, anebo říct pravdu. I když to znamená, že třeba to dítě úplně s vámi nebude souhlasit a bude projevovat vzdor třeba mnohem déle, násobně déle, než kdyby to bylo právě s tou lží jako takovou. Těším se i na příspěvky v další hodině.

0: Ladíte vysílání Českého rozhlasu, tady je Honza Macoun z historické karlínské budovy, vám přeji pěknou dobrou noc. A než přijde půlnoc, ještě to musím stihnout v těch pár vteřinách, kolega rozhlasák a televizák, on je to teda mladý klacek dneska, budoucí pan doktor, ale má narozeniny. A ještě s tak krásným jménem, já kdybych to nezmínil, tak on by z toho byl nesvůj, Vojtěch Přívětivý. Vojto, všechno nejlepší, zdraví, štěstí, spokojenost a nikdy nelži dětem. Jo, to se dneska řeší, protože ty děti si to dokážou, ale co ti budu vyprávět jako budoucí psycholog, možná strateg, byste se měli o tom učit, anebo už jste se učili, anebo vlastně je to tvoje celoživotní budoucí práce, tak ať ti to vyjde. Všechno nejlepší i dalším oslavencům sobotního dne.
1: Noční linka.
0: Ano, ano, ano, vítáme nový den, je tu neděle 23. srpna 2026. Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Ještě jednou tady Honza Macoun. Dnes slaví svátek, už se na to dívám, Sandry. Je jich něco přes 5400. Nejčastěji Sandry bydlí pod Krušnohoří, v Krušných horách. Typické Sandře je 21 a jedna Sandra připadá na přibližně 2000 obyvatel. A podle příjmenáře slaví Hamplovi. Vás je něco ke 2000 a rozhodně bych o vás jako nemluvil ve zlém v Zábřehu na Moravě a nejbližším okolí, protože tam je hamplý líheň.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když zalžou rodiče, téma nočního vysílání Noční linky z Prahy.

0: Krátce po půlnoci pokračuje sobotní noční linka. Když se lže dětem, ano, tak pojďme odhalit, jak to bylo v tom vašem případě, ať už když jste byli vy malým tím capartem, anebo vy jako dospělák, která hledala cestu, jak ukonejšit nebo nějak vysvětlit svému prckovi to, co se aktuálně děje, ať už v rodině nebo někde v okolí, anebo s milovaným pejskem, který se zaběhnul, stejně tak jako třeba kočička, která utekla do jiné lepší rodiny, protože jí dali víc jídla. A teď jde o to, jestli lhát nebo nelhát, protože když člověk zalže, možná je téma rychle uzavřeno, ale pak se může dodatečně znovu otevřít a může to být vyčiněno tím rodičům. A nebo řekneme pravdu a pak to bude způsobovat to, že třeba vznikne i nějaká zloba, která to dítěte, obzvlášť v tom bezcentním věku, bude na dlouhé roky, než dojde do okamžiku, kdy ta hlava dospěje a dojdou některé souvislosti, ale bude to díky rodičům a ne se škraloupem, kterému se říká rodičovská lež.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, je to na vás. Teď je vhodné zvednout telefon, odhodit strach a volat sem ke mně do pražského studia Českého rozhlasu do noční linky k tématu, když zalžou rodiče. Bát se nemusíte. Samozřejmě mám tady připravené další příspěvky, které jste buď odeslali na e-mail linka@rozhlas.cz nebo do internetového formuláře nebo do toho prostoru pro komentování s pozvánkou k dnešnímu vysílání. Že zdraví Honza Macoun. Do jedné hodiny ještě stále můžete volat. Kdo pak je na druhé straně? Halo, halo, Honza u telefonu. Kdo nám volá a otevírá noční linku? Halo? Ne, neslyším nic. Teď slyším. Kdo tam je? Halo, halo?
2: Krásný večer. Tady Magdalena.
0: Ano, Magdaleno. Už děkoval jsem vám. Děkoval.
2: Díky.
0: Já díky za váš pozdrav.
2: Chtěla jsem volat. Protože mě buší srdce z těch případů.
0: Ano, my, a i mě.
2: Mám stejný případ jako vaše mamina.
0: Tak ven s tím, povídejte, nenechte to v sobě, rozdejte to.
2: Něco podobného se mně přihodilo jako vaši mamince. Můj muž si našel mladší v době, kdy naše dcera byla těhotná a měla před svatbou. A já jsem ho prosila, ať to před ní zatajíme, že chce odejít od rodiny, vlastně tenkrát už jenom ode mě, ať to zatajíme, ať má klidný těhotenství a v klidu porodí.
0: Mm-hmm.
2: Jenže byl asi natolik poblázněný v novém zaměstnání, kdy založili silnou čtyřku, ve které byla i shodou okolností mé dcery švagrová nastávající.
0: No, ať to máme ještě víc zamotané.
2: A ta se stala svobodnou matkou díky svému partnerovi. Ne díky mému mužovi bývalýmu, ale díky partnerovi, který byl v té čtyřce. A ještě navíc, když se asi po třetí oženil a vrátil se teda na Slovensko, on byl Slovák, tak jeho poslední žena zakázala mu styk s jak s jeho dcerou, tak s vnučkou a s noučaty, mými pravnoučaty. A moje vnučka z toho byla tak psychicky rozladěná, že se musela léčit.
0: To už duše nezvládla. A jestli se smím doptat?
2: Nezvládla to, protože my jsme jako rodina z mé strany, jako můj otec, jako babička jejich, že jo, s dědečkem, ji vlastně taky vychovali, nebo vychovali. Byla o prázdninách, byly děti, jak naše, tak od bratra na chalupě, takže oni měli velice vřelý vztah a tak prostě nezažila nějakou takovou ránu, která se stala tímhletím dramatickým, bych řekla, vztahem se svým dědou.
0: Jestli vás můžu poprosit, jenom vy jste začínala tím, že dcera se nesměla těhotná dozvědět. Já to chápu, prostě... ale jako to jí bylo kolik let? A proč jste si myslela, že jako to, že to je těhotná, že jako, nebo byla citlivější, nebo je citlivější?
2: Do té doby my jsme měli krásný manželství, nám to jako lidi záviděli, protože můj muž docela slušně se, nebo hezky se vyjadřoval o našem vztahu a tak dále.
0: A tím pádem na povrch vlastně nic nevyšlo, takže se nikdo nemohl domnívat, že...
2: Takže jsme ji chtěli prostě, nebo já jsem chtěla ji od toho ušetřit.
0: A řekněte, ona to vnímala, pochopila to a nebrala to jako nějakou zradu svých rodičů nebo své mamky?
2: No, moji zradu to snad ani nebrala, ale byla zaláskovaná, že jo, takže to nějak prostě snad to snášela dobře. Ale ještě bych teda chtěla říct jednu věc, co se týče pana Michala, tak je to hrozně smutný, když odejde člen rodiny nebo teška, člen rodiny nebo člověk, který ho milujeme takovýmhle způsobem, a navíc já mám, dá se říct, kladný stav k ruskému národu, protože ze sportu jsem měla dobrý vztahy a mrzí mě, že ruští sportovci nemůžou na světový soutěže a hlavně v hokeji, kdy teda ta sborna vybejvala určitě do těch prvních míst zasáhla.
0: Já rozumím.
2: Že pleteme do politiky.
0: Přesně, já jenom chci říct, že ne, politiku netaháme sem, ale vysvětlení zaznělo. A to, že na něj myslíme, se můžeme shodnout, ne?
2: No, a pak teda to umrtí psa. My jsme teda taky vnukových zalhali, že pes, protože žije u cizině, tak pes mi odešel v době, kdy už byli doma. Bylo to po prázdninách, protože tady tráví prázdniny a do dneška mi to vyčítá, že se s ním nerozloučil. Nedávno odjeli a bylo to opět, jsem to měla na talíři, že byli jsme na hrobečku, jsme museli jít k Jiskovi a měla jsem to opět na talíři, že jsem mu to neřekla.
0: Magdaleno, na talíři teď je klid, rozloučení a dotyky slávy Petra Jandy a Marty Jandové. Děkuju moc a dobrou noc.
2: Dobrou noc přeji a těším se na pondělí ráno.

Za show rodiče, to je dnešní téma noční linky. Zdraví vás Honza Macoun. A tohle byla písnička Rotiky Slávy, Petra Janda, Marta Jandová, to je nějaký rok 2008. Hudba samozřejmě Petra Janda, ale text Aleš Brychta. Ta písnička vznikla u Petra Jandy ve studiu Na propasti a byla dokončena, jak jsem zjistil, 31. července 2008 a vyšla na Jandově solovém albu Jednou jo, jednou ne. A vyšlo 1. srpna 2008. Vlastně to, co jste slyšeli, byl skutečný hudební rozhovor otce s dospělou dcerou. Petr Janda tam vzpomínal na dobu, kdy Martu jako malou houpával na kolenou a připomíná, že i existují něco jako těžké rodinné zkušenosti. Kdysi byli čtyři, zůstali už jen dva. Marta zase popisuje, jaké bylo vyrůstat vedle slavného otce, zatímco jiní tátové večer ukládali děti. Ten její často koncertoval. Ano, když zalžou rodiče, jak dlouho se to potom ještě řeší, neřeší nebo vůbec promítá do vztahu mezi rodičem a dítětem? Budu moc rád, když zavoláte do noční linky anebo napíšete. Těch příspěvků je tu fakt hodně. Když zemřel děda, bylo mi 6. Dospělí mi řekli, že děda odešel, jenže neřekli kam. No já jsem si dlouho myslela, že se vrátí, sedávala jsem u okna, čekala, jestli půjde ulicí, dokonce se mu schovávala bonbon, protože je měl rád. Až po nějaké době mi starší bratranec řekl, že děda je mrtvý. Bylo to tvrdé, surové, bez přípravy. Doma pak byli na bratrance naštvaní, ale já jsem vlastně byla moc ráda, že mi konečně někdo řekl pravdu. Dneska si myslím, že smrt se dětem nemá popisovat děsivě, ale ani se nemá balit do věd, které znamenají něco jiného. Slovo odešel může být pro dítě naděje a to potom bolí. Děkuju moc, děkuju, píše paní Vlasta z Kroměříže. No, to je pravda, slovo odešel je strašné vlastně. Já bych asi taky čekal. Zní to zvláštně, ale no, to si člověk vybaví, až když to slyší, čte, vnímá příběh od někoho jiného a poznává se v tom, nebo asi tuší, kam by se jeho hlava ubírala. Jak to vnímáte, vy volejte. 731 800 900, když zalžou rodiče. Samozřejmě, že každý rodič, nebo teda troufám si říct, že každý rodič miluje své potomky nebo svého potomka, svou budoucnost. Jak říká Jaroslav Samson Lenk, já to mám s dětma jako s prdama, ty vlastní ještě rozdejchám. To, za co by si ty ostatní děti chtěl zabít, to vlastně ještě pochválíš. To myslím, že má taky dost lidí, kteří mají děti, anebo je mají na hlídání, protože co si to kdo může dovolovat, že? No, ale potom s tím tvorečkem pracujte, řekněte správnou odpověď na otázku, ale teď jde o to, jestli je pravdivá. Jo, protože i ta lež bolí a nejen dětská, protože dětská lež obzvlášť, když si uvědomíte, že dítě vám bezmezně věří.

0: Když zalžou rodiče, no můžu si použít tady od Petra Nadě, je to frajerské, že jsem vyřešil problém, no ale bylo to selží a to se povětšinou, snad vždycky otočí. Sice ne třeba hned, ale po několika letech a může to mít zásadní důsledky. Tak třeba František napsal, já bych řekl, co se tajilo našim dětem, ale taky v roce 68 národů. Trochu to souvisí se včerejším tématem, František. Blanka napsala, dobrý večer, všem tajila jsem svým tým rodičům, že jezdím s holkama na výlety a přitom jsem jezdila s bandou kluků a kámoškou na čundry. To by mě naši nepustili, zdraví Blanka z Přeloučská. Takže takhle naopak, lhát rodičům. A když se to provalilo, věřím, že se to provalilo, ne proto, abych z toho měl teď jako radost tam o čem mluvit, ale byl tam jenom ten nádech, výdech, oči v sloup a odchod, nebo ten pásek nějak z těch kalhot musel dolů a zkusit, jak to funguje i v jiné činnosti, než tím, když zadržuje břicho.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Když zalžou rodiče, ptám se vás. Dobrou noc, kdo je na druhé straně?
2: Tady Staňka, já vás zdravím.
0: Staňko, také zdravím, dobrý večer. Prosím,
2: dobrý večer.
0: Jak to máte vy s tím tématem dnes?
2: No, sedím u toho rádia, držím telefon a usmívám se. No.
0: A to je vše?
2: Když se zamyslím, tak vlastně lžeme všichni. Jo, podívejte se, jak ten pán zmiňoval ty Vánoce, proč nedokážeme říct, jako, že oslavujeme narození pána Ježíše a říct pravdu, že neznáme jako přesný termín jeho narození, že každá země to oslavuje jinak, v jiném termínu a vysvětlit to těm dětem, ale my děláme v první řadě nejenom lháře, ale i blázni sami ze sebe. A pak sedíme u svátečního stolu, jo, koukáme dětem do očí, děti koukají do očí nám, ještě se k tomu modlíme, jo, a v podstatě jsme lháři.
0: No, půjdeme do pekla.
2: Nemusíme jít do pekla, jo? Nemusíme jít do pekla, nemusíme nikoho strašit, ale zamyslet se nad sebou.
0: Můžeme, Staňko, to vzít taky jako rovnou pozvánku k vysílání noční linky do dalšího měsíce, protože tam mám zrovna naplánované téma. Až bude bude to do nebe, anebo do pekla.
2: Takhle. Vemte si tolik, že stromeček, to je pohanský zvyk, když nám to přinesl ředitel Národního divadla, myslím z Německa.
0: Nechci bránit rodiče, ale třeba tu historii neznají, nebo byli v učení na 4 minus otazník.
2: Ale že se i církev k tomu propůjčí. Tak mi jako to je neomluvitelné. To je neomluvitelné, jo? Takže jako lžeme si z pokolení na pokolení. Budeme hledat, že to je tradice. Jaká tradice? Ano, tradice to je. Tradice je to taková, že vlastně si lžeme, jo, potom plné stoly jídla, tak jako kdybychom 14 dnů nejedli, nebo to máme velkou díru do krku, když je to rozežranost a pak se nedivme, že dneska děti po nás chcou telefony, že chcou po nás drahé dárky. A já mám vnučku 11 letou a říká, babičko, já si ještě můžu napsat, co chci a dělá si z toho legraci, jak má pitomí rodiče. Jo? Takže skutečně ty děti pak ztrácejí úctu i k těm rodičům.
0: No především se tady akorát potvrzuje, že naše děti mají své rodiče pěkně prokouknuté, protože evidentně rodiče si myslí, že nejsou zas tak chytré, ale přitom děti nás přečurají.
2: Já vám řeknu tolik, já jsem dostala k Vánocům jako dítě, měla jsem, já nevím, možná 8 let, krásný kalhoty, tehdy sportovní, nosily se kaliotky,

0: Pane zboží. A když jsem pak viděla ty kozačky pod tím stromečkem, tak jsem opravdu ztratila veškeré mínění o vkusu svojí maminky a říkám, no tak to mám chodit jako kašpar. Já nevěřím tomu, že ten Ježíšek je tak blbej. No, málem jsem dostala facku od tatínka, jo? Ale ten mě nikdy nebyl, tak jenom natřáhl tu ruku.
1: Já už myslel, že že jste hlavou ucukla, takže proto jste ji nedostala.
0: Ne. On si uvědomil, že by to jako, že by to přehnal, on mě nikdy neudeřil.
1: Staňko, děkuji moc i vám za příspěvek takže, a za myšlení.
0: Takže je to takové, je to smutné, jo? Takže nelžeme dětem, jo? A co se týče rozvodu, tak víte co, já ty konkubíny, a řeknu to bošklivě, vyjádřím se o těch mužích, kteří zahýbají ty chujoplety, já je nemám ráda. Zaplať pánbu, že jsem ho doma neměla a že nás rozdělila smrt po 29 letech manželství, jo, poněvadž dneska, když se podívám doleva, doprava, rozvedená, rozvedený, vždycky říkám, chyba je na obou stranách.
1: Co mám jo, to právě takže chtěl doplnit, aby to bylo vyvážené, protože třeba můj soused, kamarád mnohaletý, zase našel svoji ženu a ještě navíc s jinou ženou v místech nočního spánku a rozvod na spadnutí, tak to myslím, že zkrátka jsou na to dva vždycky, minimálně dva.
0: Přesně tak, ale vždycky je chyba na obou stranách. Jo, a co se týče těch teploušů.
1: To takhle neříkejte, prosím.
0: No, nemám k ním úctu, takže je to těžké.
1: Pak je ale divné, jo? Že si ve vysílání rozumíme. Děkuju, dobrou noc.
0: Tak jo, dobrou noc.
2: Noční linka.
1: A máte to.

0: Miloš Doležal a soudím ve vysílání Českého rozhlasu 035, tedy noční linka z Prahy a téma, když zalžou rodiče. Ještě chvíli si můžeme povídat na tohle téma. Kdo se osmělíte, volejte 731 800 900 nebo pište linka@rozhlas.cz. Již vidíte, já o tom mluvím, ani jsem se tam nepodíval, protože tady na mě vyskakují stále příspěvky od vás prostřednictvím pozvánky internetové a vlastně příspěvku pod, takže koukněte i vy případně na příspěvky k dnešnímu tématu a to až do 5. hodiny raní na rozhlas.cz/linka a můžete si počíst to, co napsali právě posluchači v průběhu dnešního vysílání k dnešnímu tématu. V 5 ráno se to překlopí a je tam téma další a to vám prozradím za chvíli. No a to dnešní téma, no mám tady třeba Havlíčkův brat Drahomíra, 73 let, napsala to takto. Když babička onemocněla, doma se přede mnou všechno tutlalo. Říkali mi, že je unavená, že si musí odpočinout, že bude zase dobře, jenže já jsem viděla, že maminka má červené oči, děda najednou přestával zpívat u rádia. Mně bylo 10, nebyla jsem dospělá, ale hloupá taky ne. Nejhorší bylo, že jsem se bála ptát. Měla jsem pocit, že když se zeptám na hlas, stane se ještě něco horšího. Babička zemřela a já jsem se s ní pořádně nerozloučila, protože mi nikdo neřekl, že už není moc času. Dospělí mě chtěli chránit před bolestí, jenže tím vzali možnost říct babičce větu, kterou bych si dnes přála říct. Žij mám ráda. Vidíte, taková obyčejná věta, co by mohla způsobit. Tak snad měla Drahomíra tam na ten nebeský obláček a pak si to všechno můžete případně vypovídat vzájemně, společně. Nebo ne? A další volající, muž, žena, kdo je tam? Halo, halo.
1: Dobrý den, tady je Jana Strutnová.
0: Zdravím, Jani. Vypnout rádio, prosím, ať se slyšíme lépe.
1: Vypnutý.
0: Hotovo, děkuju. Tak jako
1: to
0: rodič.
1: To je vždycky tak. No, o tom lhaní dětem, ono to není vždycky lhaní. Já když jsem byla malička, tak mě máma jednou četla z časopisu, myslím, Mateří douška nebo Sluníčko, takovou pohádku a ona špatně dopadla. Včelka tam byla zahubena a já jsem se dala do velikého pláče, že to tak dopadlo.
0: Potom vzali biolitem nebo...
1: Prosím?
0: To jí vzali biolitem nebo že pohádky většinou končí
1: ne,
0: dobře?
1: Ne, to bylo v pohádce, jak sršeň utopila včelku.
0: Jo, takhle, dobrý, teď už to dává smysl. Smysl, že tam bude nějak...
1: No, to bylo v pohádce v jednom dětském časopise. A potom už mě vždycky četli pohádky takový ty, co špatně skončili, tak to přeměnili na dobrý konec. Třeba v Broučcích nikdo nezahynul, jo. Kohout v pohádce o Kohoutkovi a slepičce to dopadlo dobře a Kohoutek se nakonec polepšil.
0: Ano.
1: A rozdělil se vždycky se slepičkou, takže asi o tom jsem chtěla pohovořit. A jinak bych, prosím vás, ještě chtěla říct...
0: Povídejte.
1: Že... No, chtěla jsem taky hlavně teda teďka říct, že ta paní, co mluvila přede mnou, ta
0: skutečně... Dost, prosím, nereagujme na příspěvky posluchačů jiných. Radši
1: mluví, tak se mě dělá špatně.
0: No, vidíte, já to taky někdy odnáším jako moderátor, ale tak už jsem na to za léta zvyklý.
1: Myslím špatně na vás.
0: Jo, mě nevadí.
1: Ale ta paní mě teda pěkně...
0: No, ale nechme si to na jindy. Tohle neprobíráme, ať jsme fér ke každému. Nevracejme se k tomu. Co bylo, bylo. Noví posluchači, kteří poslouchají, tak neví. Jestli se nezlobíte, Jano. Jo?
1: Já se vůbec nezlobím a ještě dám takovou malou poznámku, že když už se mluvilo o pohanství, tak to byla skvělá věc, ale dnes už to málo kdo ví.
0: A možná se k tomu vrátíme, protože svaté knihy budeme probírat společně v rámci měsíce září v noční lince. Tak se
1: tak
0: těším.
1: Tak to bude úplně skvělý.
0: Dobrou noc, děkuju.
1: Dobrou noc, taky děkuju.

0: 9.43, jdeme pomalu do finále. Pražská noční linka dnes na téma, když zalžou dětem rodiče, tak jaké příběhy se urodí ještě do té jedné hodiny, je to na vás, linka je volná, 731 800 900. No, z pohledu psychologa, co jsem si našel, když dítě zalže rodičům, většinou přijde napomenutí. Když ale zalžou rodiče dítěti, bývá to složitější. Právě podle psychologů nejde jen o samotnou lež, ale o to, co s ní udělá důvěra. Rodič je pro dítě první autorita, první bezpečné místo a často i první člověk, podle kterého se dítě učí, jak svět funguje. Ne každá rodičovská lež má stejnou váhu, něco jiného je drobná pohádka o Ježíškovi. Někdo to tak může mít, někdo to může brát za zásadnější a bude se teď čertit. Taky to může být o tom, že i někce bude jen trochu štípat a no, ještě párkrát se vyspíš a pak půjdeš do té školy, ze které pak nebudeš moc odejít. Je tady nějaká povinná školní docházka. Zkrátka, dítě často nezná fakta, ale velmi dobře vnímá napětí. Pozná, že doma něco nesedí, i když mu dospělí tvrdí opak. A to jsem se právě já před možná skoro už 2 lety ptal dětí v jedné třídě, jak se pozná ve vaší domácnosti nebo u vás doma, že je maminka naštvaná na tatínka. Jo? Čekal jsem teda odpovědi nějaké, ale vyrazili mi dech úplně všechny, ta zásadní nebo tam úplně. Naštěstí to byla, myslím, holčička, která odpovídala z té řady dětí až jako poslední. Po tom, co řekla, tak jsem se podíval na paní učitelku. Paní učitelka dala hlavu do strany. Ne, jak Věra Čáslavská dolů, ale do strany. Já oči v sloup a mlčky jsme to přešli, protože holčička řekla, že no, u nich doma se pozná, že je maminka naštvaná na tatínka podle toho, že hází talířema a vyhodí ho z bytu. No. Když rodiče lžou dětem, ptám se, naposled, halo, Český rozhlas, kdo je tam?
1: Dobrý večer, Václav, Středočeský kraj.
0: Těší mě, dobrý večer, Honza u telefonu, povídejte.
1: Já vypnu telefon, to
0: je rozumíme si.
1: Aby jsme se dobře slyšeli a budu povídat o milosrdné lži s vynikajícím koncem.
0: No tak jsem s ní, chtělo
1: nebo
0: by to.
1: Nebo šťastným koncem.
0: Dobře.
1: Milý Honzo, životní tragédii občas, kterou člověk projde. První manželka po 13 letech manželství zjistila, že si v životě nic neužila. Takže jsem víkendy a potom i další čas strávil se 6letým synem a 9letou dcerou. Na začátku jsem to všechno léčil takovou to milosrdnou lží. Uh-huh. Jak to tak bývá všude, jak maminka v práci, tohle to dáme to. Pak jsem se dostal i do takového stavu, že ten můj 6letý syn to doma dosti nesnášel. A tak jsem mu jednou zalhal, že si koupíme kolotoč a baningotku a budeme jezdit po světě. On byl celý šťastný. Tak, a to je ten začátek a teď budu povídat, co si můžu o tom konci. I když to jsou milosrdnou lží, nebo zelží jako takovou, co máte vy, ale končí to prostě dobře, musím to říct. Takže dopadlo to tak, že jsem v roce 1983 za tvého socialismu byl jeden z mála z otců, který u soudu bez jakýchkoliv problémů dostal do vlastní péče tenkrát 7letého syna a 11letou dceru.
0: No ale jenom, že vás zastavím, Václave, s největší pravděpodobností by se tak k tomu nestalo a ten výsledek soudu by byl jiný, kdyby matka chtěla, ale ona asi nechtěla.
1: Tak ano, pano. No, jistě, samozřejmě ona měla jiné úmysly. Nebudeme to řešit.
0: Jasně.
1: Já dokončím ten konec, jo. Takže jsem byl 17 měsíců máma, táta a musím říct, než budu končit, tak musím říct jednu historku. Bydali jsme si v Banánáku, kde bylo 70 bytů a jedna starší věřící dáma mě prostě kontrolovala. Byla úplně vyřízená z toho, jak si může táta dovolit mít nějaký děti. A jednou se jí stalo, že jako babička hlídala své vlastní vnuky a dostala jí krupička, chtěla jim udělat krupicovou kaši. A přišla za sousedkou, sousedka, pojďte k pánovi, ten má, určitě ten jim vaří. Takže jak by kontroloval, jestli chodí děti čistí, jestli tohle to všechno, a když otevřel jsem špajzovou síň, protože jako chlap, abych se v tom vyznal, tak bylo všechno v dozách a polepený cedulkama.
0: Ano.
1: Jo. Takže jí spadla čelist a od té doby jsme byli nejlepší kamarádi, ale budu pokračovat k tomu šťastnému konci. Co osud chtěl, prostě dostal jsem se do takového prvotního konfliktu s paní učitelkou, která zastupovala v družině. Já jsem napsal cedulku, podepsal jsem tu synovi, protože ho vyzvedávala dcera a paní učitelka jako říkala, tohle to je špatný podpis, tohle to nemůže takový být, tohle to všechno, tak jsem paní učitelce zkázal, že může být klidná, že tenhle ten podpis spořitelně vyplatí, kde co. No a jsem přišel opračil, že paní učitelka, tak jsem jí to šel vysvětlit a vysvětlil jsem jí to tak, že jsme letos 8. března oslavili 80 let manželství. Druhá manželka byla 14 let vdova, já měl dvě děti, ona dvě děti, máme čtyři děti, děti jsou prostě, leta už neví, jestli jsou nebo nejsou cizí, bratr, sestra, všichni mají jednu mámu, je to nádhera, konec se povedl, byl opravdu šťastný. Takže začalo to milosrdnou lží a skončilo to šťastným koncem.
0: No děkuju Václave, zdravím do Berouna. Díky za hezkou tečku. Dobrou noc.
1: Zase.

Radek Tomášek a Boxer, poslední písnička do celé do jedné hodiny, zavíráme krám v uvozovkách noční linku s datem 22. a 23. nebo 22. jako sobotní noční linku. Dnes byla z Prahy, z historické krásné karlínské budovy Českého rozhlasu. Už mi dorazily takové připomínky, myslím za minulý týden, jednou nebo dvakrát, jednou určitě, že říkám, že krásná historická, že ji teda neviděli, ale abych to přestal říkat, tak se přijďte podívat k nám do Karlína, do Kajzlových sadů, vedle invalidovny, která vlastně dnes se návštěvníkům zavírá, protože bude probíhat jedna obrovská rekonstrukce, která bude trvat mnoho let, ale fakt to tady máme krásné, tak se nenechte dvakrát přemlouvat i v rámci třeba dnů otevřených dveří, které bývávají nějak dvakrát nebo třikrát do roka. A nebo když se objednáte, s někým dohodnete, tak vás třeba tady provedou a uvidíte, kde vznikaly nádherné písničky, které si zpíváte dodnes. A přitom mají svůj počátek tady v našem Ačku, opatrovíš, rádi vám ukážeme. Každopádně dívám se do noční linky a programu vysílání Českého rozhlasu. No až se rozpojí vysílání regionálních stanic a stanice Český rozhlas Pohoda, no tak já ještě zmíním tedy zítřejší téma, ano, už na to koukám, to vás zavede Jarka Barboříková konkrétně do divadla, ano, jestli si to pamatuju správně, teď se radši to ověřuju. Co vás napadne, když se řekne divadlo? No, to vám teda řeknu já poměrně přesně a myslím si, že nejenom já, ale každý z moderátorů noční linky. Poznáváte, to je divadlo pro vaše uši, to rozhlasové divadlo, snad skoro vždycky před noční linkou je, v rámci všedních nocí a vlastně potom, co skončíme, tak taky a je to moc milé, takže já i kolikrát zůstávám v autě, když přijedu domů pod barákem a čekám, než skončí nějaké to divadlo, jinak divadlo pro mě 20 let života. Ale to je minulost. Pojďme se věnovat budoucnosti dnes v noční lince v neděli 23. ze Zlína. Jarka a téma, co vás napadne, když se řekne divadlo. Společně se do konce srpna už neuslyšíme, uslyšíme se až v září a jak jsem si poznamenal, tak témata vám neřeknu, ale uslyšíme se v pátek 4. v pátek 11., ve středu 23., v sobotu 26. a v neděli 27. 4, 11, 23, 26, 27, jdu si vsadit, snad taky něco vyhraju. A je to všechno, děkuju za pozornost, díky za to, že jste volali, že jste napsali, že jste věnovali svůj čas noční lince a už aktivně nebo pasivně. Doufám, že vás nabila, možná rozesmutnila, začali jsme smutně, Michale, stále na vás myslím, ne, že ne? I posluchači na vás myslí, aspoň mě to tady píšou do komentářů k dnešnímu vysílání, ale není to zveřejněné, nedal jsem OK, aby to nikoho nemátlo, takže opravdu myslí na vás i mnoho dalších, tak držte se a kdybyste měl probdělou noc, tak se svými myšlenkami hlavně uspořádat a když to bude bolet ještě dlouho, tak zase na druhou stranu můžete být rád, že jste si byl sám sobě si a řekl pravdu a hned si to uspořádal, protože když se chce, tak to jde, ale taky se někdy může chtít propadnout všem problémům a otočit to o, no, jak se to říká, úplně do jiných dimenzí, tak to vám nepřeju samozřejmě. Posílám úsměv, klid, z Prahy se loučí Honza Macon ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. S některými z vás v rámci ranního vysílání od pondělí do pátku mezi 5. a 9. naslyšenou, s vámi ostatními v září u noční linky. Se daří.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Dnes nás v našem pořadu čeká rozloučení. Je tu příležitost dát někomu s Bohem, zavzpomínat, ale taky se pobavit. To slibuje Patrik Rozehnal. Ale nebojte, to loučení se nebude týkat našeho pořadu, ale takzvaného posledního rozloučení, tedy pohřbů. Dnes vám dokážeme, že i na poslední cestě může být legrace. Dnes se jakoby rozloučíme s jedním z českých komiků.
2: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
3: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
1: Tak pěknou zábavu z pohřby, ze scének i ze života přeje ještě jednou vám všem Patrik Rozehnal. Začínáme.
4: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
2: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nevěst.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Život má být veselý. A proto i náš pořad na téma pohřby bude veselý.
2: Hvězdné návraty.
1: Na našem území se už pohřbívá tisíce let. Podle předkřesťanských rituálů byli zesnulí ukládáni hlavou směrem k západu. Někdy kolem 6. století se začaly objevovat i mohyly. Pohřbívalo se do země, současně se udržovaly i žárové pohřby a pozor, pořádaly se veselé pohřební slavnosti. A tak můžeme pojmout i to naše dnešní setkání.
3: Mojí ženě umřela teta a my jsme šli do té pohřební služby vyřizovat ten pohřeb. A tam byl takový člověk, který tam něco svačil a tak dále, byl takový jako normální, ale v momentě, kdy jsme tam byli jako klienti, on strašně zesmutnil, tak zvážnil, měl takový dotazník a říkal, věřila v Boha? A my jsme říkali, no ne, myslíme si, že ne. On, ne. Měla ráda přírodu? My jsme říkali, ano, velice. Ano. A takhle on si vyplnil a potom nastala ta řeč smuteční. A on tam nastoupil při tom pohřbu. A oni, tyhle ti řečníci, umějí speciální věc. Oni umějí jako svěsit nos. Oni zesmutnějí tak, že svěsí nos. To je úžasný. On to umí prostě. Svěsil nos.
4: Nos dolů.
3: A řekl, loučíme se s tebou, Martova Raďová. I když si nevěřila v Boha, milovala z přírody.
1: Takhle vzpomínal Jaroslav Dušek. Ve středověku bývali zesnulí dokonce pohřbíváni pod podlahami domů, na venkově i ve městech. Ti, co tady zůstali, zkrátka věřili tomu, že zesnulí jim zůstává na blízku. Někdy se mrtví pohřbívali i pod podlahou zásobárny na obilí, aby zajistili bohatší úrodu. S příchodem byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v našich zemích rozvíjelo žárové pohřbívání a zesnulí se ukládali do rakve.
5: Ne, já bych potřeboval nějakou normální rakev.
6: Pro manželku?
5: Ne, zemřela Konova tchýně.
6: Taky dobrý. Mám tady obrovský výběr. Mohl bych vám nabídnout tuto překrásnou dubovou rakev, bohatě vyřezávanou za 30 000 korun.
5: Říkám, zemřela Konova tchýně. Nemáte něco levnějšího?
6: Rozumím. V tom případě vám nabídnu armádní výprodej papírová rakev za 2 500 korun.
5: To je furt moc. Nemáte něco za 500?
6: Za 500, pane, bych vám tak leda do paní tchýně nastřelil držadlo.
5: Jo.
6: Jo.
5: Ale to by měla Konová keci. Kolik stojí z popelnění?
6: No, můžu vám nabídnout urnu ebenovou, masaznou...
5: To je fuk, já si odnesu sám. Tady máte zálohu kilo. Naschle!
1: Takhle upřímný byl Bohumil Klepl v komedii Kameňák režisérů Pavla Páska a Jána Nováka. Mimochodem, to pohřbívání žehem pomocí kremace se u nás znovu začalo objevovat v 18. století. A popel, ten se ukládal do nádoby, do urny. Církev se ale tehdy proti tomu ostře stavěla. Časem se ale tento způsob pohřbu stal běžným a církev ho nakonec uznala. Důležité bylo, že uložit urnu bylo jednodušší, stavěla se proto kolumbária se schránkami na jednotlivé nádoby a vyřešil se tak i nedostatek míst na hřbitovech. V Evropě se v té době péče o zesnulé začala přesouvat z rodinných domů do specializovaných ústavů, a to na přelomu 19. a 20. století, často v souvislosti s legalizací a masovým rozvojem kremací. První novodobé krematorium bylo v Miláně v roce 1876. První české krematorium bylo otevřeno 31. října roku 1918 v Liberci. V Praze to bylo až 23. listopadu roku 1921, kdy František Xaver Nevole přestavil na Olšanských hřbitovech tamní neorenesanční obřadní budovu na krematorium. Začal rozvoj pohřebních služeb. A právě tu teď navštívíme společně se Zdeňkem Izerem a Janem Přeučilem v ukázce z pořadu televize Prima Telebazar.
7: Ano?
8: Dobrý den.
7: Dobrý den, dobrý den. Tak co si radšete přát? Máte štěstí, máme nový zboží, krásné věnečky, urny i rodinný máme. Ale muzik je krásný, ale pohřební, to jsou dojáky, to je...
8: Jestli dovolíte, potřebuji vyřídit pohřeb.
7: Ajaj, tak to je smutná zpráva. Manželka?
8: Ne, tchýně.
7: Tchýně, taky dobrý, ne?
8: Ano, no, víte, já o tom nemám vůbec žádnou představu.
7: Jo.
8: A radil jsem se s klukama v restauraci. Ty taky ne. Ale manželka ta by to jinak vyřídila, ale ta už tu není.
7: Počkejte, vy jste tady byl před rokem, ne? Jo, vy jste ten vtipálek, jak si nechal udělat ten náhrobní kámen. Zde leží moje žena a já odpočívám v pokoji.
8: No, to mi poradili tenkrát kluci v restauraci.
7: Ano, ano.
8: Ale ten pohřeb tenkrát, to šlo snadno.
7: To šlo v pohodě, takže vy jste takhle ovdověli teďko, jo?
8: No, tak ono se to dalo čekat. Manželka byla o 50 let starší.
7: Jo.
8: To byl tenkrát takovej fór.
7: Ano.
8: Vsadil jsem se s klukama v restauraci.
7: Ano.
8: No, to teda byl fór.
7: Ano, to byl vtípek. No, hlejte, jakou máte představu? Víte, já mám rád totiž zákazníky, který mají jasno. Jo, protože já jsem dneska tady, máte 6 hodin, za chvíli zavírám.
8: Ano. No podívejte se, já do toho moc investovat nechci. Tchýně mi nic dobrýho neudělala, pořádně peskovala. Chtěl bych opravdu něco hodně levnýho.
7: Hodně levnýho. No já nevím, na kolik do toho chcete vrazit, ale prosím vás, opravdu rychle, tohle je dneska 6. tělo.
8: Je.
7: Já když jsem viděl předpověď počasí na zítra a tu biozátěž, tak to budou důchodci padat jak mouchy a tady budou do 9.
8: No tak chtěl bych takovej, jak se říká, litr víc, ne?
7: Za litr vám ji nespálím ani za barákem v Kopřivách, prosím vás. To je jedině, já nevím, kdybyste mi dala 3 litry.
8: No to ne.
7: No ne, za 3 litry vám do ní nastřelím madla z rakoj aspoň, že?
8: Madla a není to opravdu těsný.
7: No, tak to jsou tady horší věci.
8: Jo.
7: Včera tady byl děda s babičkou, si kouknou, co tady máme a babička říká, dědo, já bych chtěla, aby rozptýlina u nás na dvorečku, víš?
8: Mm-hmm.
7: A děda říká, že jsi se zbláznila, ale foukne mi vítr, mám tě se v baráku, jo. Madla, to je v pohodě.
8: No tak madla, když říkáte v pohodě, no tak madla, dobře, za 3. Je to teda fór.
7: Je to fór.
8: To až řeknu klukům v restauraci, to bude teda fór.
7: Za ty 3 litry je to nějak zkoumáme. A já to tady akorát musím trošku rozhrábnout.
8: Jo, dobře.
7: Protože dneska jedu na půl plynu.
8: A jo.
7: To víte, šetří se všude. Mm-hmm. Je tam, kde se má, pardon.
8: Prosím, jo, jistě, radši vyjdete tady.
7: Radši kousek dál, ať vás to nežahne. On už je pán pěkně rozpálený. Třeba ještě tak půl hoďky a bude hotovej.
8: Jestli dovolíte, já jsem slyšel od kluků v restauraci,
7: ano?
8: Že prý provádíte taky rozptyl práškovacím čmelákem.
7: No tak to je zase fór od kluků v práci, to neděláme, bohužel.
8: Ne.
7: Ale není to špatný nápad, je to dobrý fór.
8: Dobře.
7: No, takže vy jste...
8: No tak já bych vám, jestli dovolíte...
7: No, Tak 3 za ty madla.
8: Ale když si uvědomím, co dělám, nechtěl bych absolvovat něco podobného. Byl bych nerad, aby to za mě vyřizovali moje krkavčí děti.
7: Ano.
8: Tak.
7: No, hleďte.
8: No.
7: Jestli chcete, jako to je teďko novinka naše... Jaková nová služba pro ty zákazníky. Nechcete si to vyřídit sám dopředu?
8: A myslíte, že by to šlo?
7: To víte, že tady se píšeme smlouvičku, dáte mi zálohu třeba bůra, jo?
8: Jak to myslíte bůra?
7: 5 000 jako.
8: No to je moc.
7: No ne, dáte mi zálohu 5 000 a pak mi dvakrát přijdete, rozumíte, protože takhle to je na jistotu, jo?
8: Jo.
7: Víte, do čeho jdete prostě.
8: Čili za 5, ale to je moc.
7: No ne, za 5, to je jenom záloha, jo? Já vám můžu nabídnout, pojďte se, mám tady úžasný věci.
8: Ano.
7: Za 50 000, tak to je, pozor, ale leštěná rakev, višňový dřevo, zlacený madla, doprava kadilakem, vodná zdou, ženský asi 20 plaček, 14 dětí malejch, ubrečených,
8: jo.
7: 6členná kapela.
8: Ale jestli dovolíte za 50, to je moc.
7: Já nevím, co s váma, sakra.
8: A tam něco levnějšího?
7: Ale to je za 10, no. Ale to je teda doprava vlastní.
8: Jo.
7: Rakev, nehoblovaný prkna, jako ty chlupatý, nevypadá to moc pěkně. Od nás už teda nejde nikdo a jenom trumpeťák.
8: Vážně, no ale za 10 je taky moc.
7: Já nevím, no co s váma, sakra, no jedině tadyhle ještě
8: ano.
7: za 1700, ale to už... není pohřeb, to je spíš taková prdel.
8: No, jestli dovolíte, já bych nechtěl, aby můj pohřeb byla prdel, jak jste říkal. No. To bych byl velice nerad, ale já mám takový nápad, víte, já jsem se o tom radil s klukama v restauraci. No. Podívejte se, já jsem nikdy v životě nepracoval, nebudu to měnit.
7: No taky to nemusíte říkat, že u mě děláte.
8: Ale já klukům v restauraci nikdy nelžu. A...
7: Rozumíte, vy mi dáte bůra, přijdete mi dvakrát na brigádu a je to...
8: Ale Dane, ale přece nebudu klukům v restauraci říkat, že dělám u vás, u Vysoký pece ve Strašnicích, že? Já mám ale takový nápad. Co kdybych si to u vás odpracoval až pak?
7: Jako, že byste u mě dělal jako in memoriam, jo?
8: No, tak nějak, no.
7: No, hledajte, šlo by to. Tadyhle mi to podepište, ano. To je smlouvička.
8: Ano, tady.
7: Ano, tam. Bezvadný. Datum úmrtí to už pak dopíšu já.
8: Ano.
7: No a já si vás potom nasypu do přesýpacích hodin.
8: No to je teda for.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dnes se specializujeme na slavnostní, mnohdy i veselý odchod z tohoto světa. Na pohřby, které nejsou tak zcela, řekněme, podle pravidel, důstojné, vyvedené, ale spíš budí veselý, úsměv a jsou zdrojem humoru. Život je prostě takový.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Humorné okamžiky mohou nastat, když třeba ten, kdo má vyrazit a dorazit na pohřeb, dorazí, ale trochu někam jinam. Na to, kdy si zavzpomínal Jiří Lábus.
2: To bylo tak, že vlastně to takhle. Moje matka byla, já nevím, asi půl roku po smrti a zrovna přišlo parte, že zemřela její kamarádka. To byla paní, která tam často chodila, kamarádka mojí matky, jezdila spolu na chatu a můj tatínek špatně chodil tý době už a byl taky nějak nemocný. A tak jako říkal, jestli mám čas na ten pohřeb, a řekla, no já tam půjdu, měl jsem volno, tak na ten pohřeb půjdu. Tak jsem tam přišel, přišel jsem trošku pozdějc, no a tak jsem pak kondoloval, pak jsem přišel domů a řekl, jaký to bylo. Já říkám, no co, tak pohřeb, no tak. A teď jsem se podíval na to parte a já jsem zjistil, že ten pohřeb byl o den dřív a já jsem šel na úplně jiný pohřeb. Jo. Teďka, taky tam bylo napsal stará paní, já jsem přišel a říkal, matka zemřela, babička, vnučka, no, no takhle nevím, co všechno jméno. A tak jsem říkal, tak to, ani jsem se nedíval na to jméno tam, to mě nenapadlo. A teďka jsem jako kondoloval a pak jsem se to vracel a mě bylo divné, že ty lidi vždycky se tak podivně na mě podívali, jo, když jsem kondoloval, říkám, upřímnou soustáž, jo. A teď jsem si říkal, no co tady já pan Lábus, co měl s naší babičkou? To se museli ty cizí lidi říkat, jako, že tady já mám s takovou účastí ještě. Jako, což je teda hrozný. Pak jsem říkal, no to, no je to možný tohle?
0: Podobnou situaci zažil i Josef Kemmer jako pan císař ve slavném seriálu Františka Filipa Chalupáři, když vyrazil na pohřeb svého kamaráda do Prahy, do Strašnic, ke krematoriu. A na místě zjistil, že přišel na pohřeb žijícího kamaráda, který si tenhle pohřeb vymyslel jenom proto, aby se potkal se svými kamarády. Rozloučit se s Iljou Prachařem přišel pouze Josef Kemmer.
3: Já bych se jako ti neudělám radost a ty bys mě snad raději viděl v penále. Zasměj se, dítě, to legrace.
4: Kašpare počmárana, to byl ale blbej for.
3: A co jsem s váma měl dělat?
4: No co, kdyby mě byl trefil šlák?
3: Co jsem s váma měl dělat? Když mi nikdo neodepsal, tak jsem si řekl, jsem zvědavý, jestli mi aspoň přijdou na funus.
4: Chlape, takový rouhání, že se nestydíš.
3: Jo, rouhání, kamaráde, aspoň se ukázalo, jaký jsou. Koukni se, tři upřímný soustrastě. Boušku, ty seš jedinej upřímnej kamarád. Ještě přišel ten věnec.
4: Ale, to si nech, to ti dám. K narozeninám.
3: Neboj, máš to u mě.
4: No ty to máš u mě. Na tvůj druhej funus ti nepůjdu, kdybys neposlal umrtní oznámení kolkovaný.
5: Ječko,
3: pánové. Zajste, dvakrát paní.
5: Prosím.
3: Ať jsme baňatý.
0: A nikdy se může stát, že pohřeb prostě nestihnete, protože jste zase někde jinde, na jiném a okolnosti nedovolí opustit tenhle obřad kvůli jinému. Kdy si na to vzpomínal Rudolf Křesťan?
6: Na pohřbu jedné blízké osoby jsem čekal, že přijde tedy jeden můj kolega, Josef Velek. On tam nepřišel a druhý den se mi omlouval. Říkal, prosím tě, já jsem mu říkal, ale já vím, Pepiku, tak něco ti do toho přišlo. On říká, ne, nepřišlo. Já jsem šel na pohřeb, jenomže do jiného krematoria a v okamžiku, kdy mi to došlo, byl bych to býval ještě stihnul, tak si představ, že to byl pohřeb nějakého vojenského papaláše. A v tu chvíli spustili hymnu. A bylo to v době zvané totální. A říká, já už jsem chtěl tak jako odejít, ale nešlo to. Hodinky běžely. Skončila hymna, řekl jsem si, ano, jdu, ještě to stihnu. No jo, Rudo, a na to prd sovětská. A minuty běžely, no a poenta šílená byla, že ve chvíli, jak mi říkal Pepi, kdy spustili internacionál, tak jsem věděl, že už to nestihnu. Takže já nevím, je to vzpomínka vážná nebo nevážná, je to zkrátka vzpomínka ze života.
0: Když se chystá poslední rozloučení, pohřeb je třeba připravit i smuteční řeč. Pro ten případ mají pohřební služby i speciální formuláře, které rodiny vyplňují. Někdy pak při takové smuteční řeči vzpomínkách padají i perly. Připomněl i Aleš Cibulka ve svém pořadu Sejdeme se na Cibulce, kam si pozval hosty jako Ivu Hitnerovou, Hanku Křížkovou, Martinu Hudečkovou a Ivo Šmoldase, aby přečetli skutečné perly ze smutečných síní.
5: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
7: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život. Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
8: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
9: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
7: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu. Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
8: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
9: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka Československo-sovětského přátelství.
7: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
10: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
8: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
9: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovno.
7: Měl 6 dětí naživu, ale zanechal jenom 3.
10: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
8: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která
9: zemřela. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
7: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
10: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.

0: paměť. Jeď do Pelhřimova, prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš.
1: To je nápad. Zavzpomínejme tak trochu na film Jiřího Mencla Vesničko má středisková. Ten si chtěl totiž připomenout na svém vlastním pohřbu dokonce Marián Labuda, který si tam zahrál.
2: Každý si dává zahrát na pohřbe nějakou peknou pesničku, kterou hraju, potom všetci plaču. A já bych si dal dialogy z toho filmu. Nohy si smil a na tom cintoríně by se ozývalo. Nohy si smil. Celé ty je také dialogy. A to by takisto dojalo lidi.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepí. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím.
1: Hvězdné návraty.
2: Málo co, jako bylo umírání a pohřby, mělo v našem životě mnoho rituálů. My jsme z nich stále víc a víc slevovali. Tak si je trochu připomeňme v našem pořadu. Spousta lidí si dnes přeje umírat doma, obklopeni svými blízkými. V minulosti to bývalo naprosto běžné. Když někdo dlouhodobě stonal, sousedé mu nosili všemožná léčiva a rodina se modlila za jeho uzdravení. Když křičel kulíšek nebo vila na dvoře fena, říkalo se, že se blíží smrt. Předzvěstí blížícího se konce bylo i náhlé zastavení hodin nebo podivné zvuky v domě. Něco jako když práskne prutem o truhlu. Jakmile člověk naposledy vydechl, bylo třeba vzbudit všechny, kdo v domě spali. Pokud zemřel hospodář, jeho odchod se oznamoval i zvířatům.

0: psovi, koním, včelám, dokonce i ovocným stromům. Když zemřela hospodyně, říkalo se to hlavně drůbeži a dobytku. V domě se zastavovaly hodiny, přikrývaly se zrcadla a obrazy a zavíraly se oči zesnulému. Pak ho čekalo ukládání do rakve, naříkání, poslední návštěvy a nakonec vynášení zemřelého z domu smutku. Čekal ho smutečný průvod. Tak jako ve filmu Trhák podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka v režii Zdeňka Podskalského. Ale tam ten průvod nedopadl tak, jak měl.
1: 121.
2: Kdo to je ten na tom stromě?
3: To je ten stařeček Lukáš. Jak rád vybírá ty ptačí hnízda.
2: Aha.
1: 47.

0: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
1: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
0: A jak to žede v tom průvodu?
1: Kdo?
0: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajního.
1: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
2: Vím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
3: To je ten majer s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
2: To se vám povedlo.
3: Já jsem ho v těch úsech nepoznala.
1: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
3: Ještě dva.
4: 48.
1: To je zase on, ne?
4: Je.
1: Ježiš.
4: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: To jste měl udělat před pohřbem.
6: To musíte přetočit, přátelé.
5: Nic se nebude přetáčet. Ani metr. Všechno jdeme na jednu dobrou.
7: Na komplikace spojené s natáčením a vlastně i s pohřbem vzpomínala kdysi i v našem rozhlasovém pořadu Veronika Žilková.
8: Si vzpomínám, my jsme točili film Lev s bílou hřívou o Leošovi Janáčkovi, kde jsem hrála Olgu Janáčkovou, dceru, tak ona umřela. V té době se ještě pohřbívalo v otevřených rakvích a my jsme točili ten pohřeb v únoru. Takže já jsem v únoru ležela v průsvitných šatech bosa v otevřené rakvi v Karlínském kostele. A jak už to bývá na natáčení, tak jsem tam ležela 3-4 hodiny, bylo minus 20. Bylo to strašný. A vyhlásili odborářskou obědovou pauzu. A všichni šli na oběd a mě řekli, ty zůstaň ležet, protože kdyby se zvedla, tak ty kvítky, kterýma seš posypaná, by se sesypaly a nikdo neví, jak to dát stejně, aby to navazovalo, protože to tak po mně jako umělecky rozházeli. To byla scéna, jak Leoš Janáček nese své dceři do rakve stočenou partituru její pastorkyně. A já jsem tam ležela, všichni byli v hospodě, dávali si guláš, grog. A já jsem tam ležela a opravdu jsem měla pocit, že už je konec, protože to už nebyla zima, to už bylo vlastně skoro zase teplo. A teď jsem si říkala, já mám doma miminko, měla jsem 10měsíční Agátu. Já přece, tak mě vyhoděj, tak prostě už herečka nikdy nebudu. A tak jsem v to chvilku trvalo, než se rozloučíte s tím zaměstnáním. Už nikdy pro mě nepřijede taxík. Už nikdy nebudu na plakátech filmových. Stojí mi to za to, abych to přežila. A tak jsem se prostě rozhodla, že z té rakve vstanu a odejdu. Netušíc, že mezi tím do první řady přišla babička Oholy, která nevěděla, že se tam natáčí, protože kostel byl otevřený. A byla tam rakev, no, v rakvi byla mrtvola, tak jí to tak nepřišlo nápadný, protože jí bylo v jistě mnoho let a ještě pamatovala pohřby s otevřenou rakví. Začala se modlit v první řadě a modlila se. No a v tu chvíli mě došla trpělivost. Napřímila jsem se, překročila jsem katafalk, slezla jsem dolů, nebo seskočila jsem dolů. Takhle pod tím katafalkem jsem měla schovaný dřeváky, ty jsem takhle vykopla, nandala jsem si je a odkráčela jsem do té zákrysty. Jak jsem udělala 2-3 kroky od té rakve, tak jsem za sebou slyšela zázrak, zázrak. A babka hůl odhodila, to byl druhý zázrak. A po mnoha letech bez hole vyběhla kostelem ven.
7: Když už tu byla řeč o rakvích, než se tělo uložilo do rakve, omyla ho starší žena z rodiny nebo příbuzenstva. Všechno, co se přitom dotklo mrtvého, se už dál nepoužívalo. Spálilo se to, nebo zakopalo. Voda se vylévala do nevyužívaného kouta zahrady, kam se běžně nechodilo a nic se tam nepěstovalo. Zesnulý pak byl položen na bílé prostěradlo, případně na umrlčí prkno v chladné komoře, hlavou otočený k východu. Rakev vyráběl místní truhlář na míru a před použitím se vysvětila svěcenou vodou. Tělo oblékal někdo z rodiny, často do lněného šatu nebo do svatebních šatů. A boty se nedávaly, byly drahé, předávaly se dál. V 19. století bývala rakev obvykle černá. Pro ty, co zemřeli svobodní, byla někdy i červená.
9: Když vám musím říct, je taky jeden takový veselý pohřeb, umřela nám dědička jedna. To bylo v uprostřed července nebo srpna. Vedro k padnutí. Tak jsme tam jeli, všichni byli si hotoví, tak tam teta tam už dávala nějaké občerstvení a tak dále. A Teď se čekalo, až přivezou nebožku v rakvi, ono 10 hodin, už tam byl farář, nebožka nikde, 10:45, nebožka nikde. Teď oni se říkají, ježiš, kdo je to? Teta říkají, jestli nám maminku začal trošku, jestli ji spálili pro Krista Pána, ona si opravila hrobku, tak se do ní těšila, ona a tak jsme čekali a v 10:30 přijeli na Havrani, rakev vytáhli a ne, teta říká, ne, já se musím s ní rozloučit, musíme. Tak ji odnesli do pokoje, odevřeli víko, to není naše maminka. Ježiši, pane, koho se nám to přivezli? Pro Krista Pána. A on říká, ale je, prosím vás, paní. A to ani kolikrát si nedáte představit, jak smrt člověka změní. On říká, ale změní, prosím vás. Tahle ta má dlouhý vlasy, oni jsou měli šátek, nebožce. To má dlouhý vlasy, naše maminka měla krátký. No tak teď tam to, ten dohadování, pláč, tak zase zavřeli nebožku, odvezli a teď se zase čekalo. No a to už jako ty pánové byli posilněný tím pivem tam, no a v tom vedru, za chvilku jí měli jako z praku, říká. I pan farář, ten se taky neulejval, kostelník, nie, tohle. No, za půl hodiny přijeli zase, tak se odevřela také v tentokrát obila tetička, tak se s ní rozloučili a teď, přátelé, to jste měli vidět. Pohřební průvod. Pohřební průvod se vydal ke kostelu. Kapela hrála tak falešně, protože C nebo Cis jednou úplně rozumíte. Teďkon ty chlapi šli krokem vratkým, nejistým. Manželky jejich je držely, aby to aspoň nějak vyrovnali. Teď já jsem se smál, mamka říkala, nesměj se, jsi na pohřbu, je pano. Nejvíce směje teta. A kdyby to viděla, tak jako opravdu bylo uvěříte. Tak takovýhle všelaký věcíček zažil kolikrát.
7: Přiznává režisér Zdeněk Troška. Ale veselou příhodu z pohřbů má i Bolek Polívka.
10: Přibylo z Mordičiči, že umřel velký náš kamarád a režisér Petr Šarauf. Já jsem byl zrovna, někdy jsem byl na cestách, takže bohužel jsem se toho pohřbu nezúčastnil a oni mě říkali, protože věděl, že umírá, tak on si ten pohřeb jaksi zrežíroval. Co mu tam přečtou, co mu tam zahrají, jak to vlastně všechno bude, už si to představil dopředu, protože byl režisér. Že? A teď ty moji cyničtí přátelé teď se dívají a teď na jeho ta rakev zajíždí. Že? A teď všichni jako jsou smutní a dojatí a ten můj cynický přítel říká, já jsem čeče, mě trošku bylo líto, že on se nepřijel děkovat.
11: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví situace, scénky, vtipy a historky, které se odehrávají na pohřbech. Nechceme být morbidní, ale i tohle je součást našeho života.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Napadlo vás někdy, kde se nachází ten největší a nejmenší hřbitov v Česku? Ten nejrozlehlejší je samozřejmě v Praze. Jsou to Olšanské hřbitovy s rozlohou 50 hektarů. Od roku 1679, kdy byly hřbitovy založeny, tam byly podle odhadů pohřbeny až 2 miliony zemřelých. To už je pořádná porce dušiček. A pokud byste chtěli navštívit ten nejmenší hřbitov o pouhé rozloze 102 metrů čtverečních, museli byste cestovat od Velké Bíteše směrem na náměšť nad Oslavou a navštívili byste vesničku jménem Hluboké. My teď ale navštívíme ještě jednou pohřební službu. Úřednice si tam zahrála Sandra Pogodová. A nabízí dokonce slevu pozůstalým.
2: Ne, podívejte, to si zaslouží speciální bonus. Kromě vaší 10% slevy obdržíte ještě slevu množstevní.
3: Prosím.
2: Podívejte se. Pokud si u nás zakoupíte dva věnce, třetí dostáváte zdarma. Zaplatíte dvě kytice, dostanete tři. Ale to zdaleka není všechno. Pokud si objednáte dva pohřby navíc, jeden dostáváte zcela zdarma.
3: Tři pohřby v rodině? A víte, že je to celkom možné?
2: Ano, vím. To víte. Naše nabídka je prověřená zákazníky, tedy především neboštíky, že?
3: Můj život bez manželky nemá prakticky žádný zmysel. Víte, já uvažujem o samovraždě.
2: Já jsem si to myslela.
3: A svokra teda tchyně?
2: Ano.
3: Na tom těž nie je zrovna najlepšie.
2: No podívejte se, pokud vy si ale objednáte tři pohřby na jednou, tak k tomu ještě navíc dostanete sadu smutečních kapesníčků, hedvábnou černou kravatu a značkové černé brýle. No prosím, vyzkoušejte si je. No ale ty vám velice sluší. No podívejte se, vy vypadáte jako rocková hvězda. No, aspoň jsme na tom úmrtí vaší paní našli něco pozitivního, vidíte. No, podívejte se, já na vás nechci tlačit, ale naše nabídka je časově omezená.
3: Já si to ještě budu muset rozmyslet. Víte, moja svokra, teda tchyně, je tuhý korienok. Ona už dvakrát ležala na smrtelné posteli a pokaždé z něj vstala.
2: No, podívejte se, máte-li zájem o spolehlivou smrtelnou postel? Právě teď máme jednu na skladě, vodní.
3: Vodná smrtelná postel? Je, tak do tej by som si ľahol okamžite.
2: No výborně, právě teď na ní máme 30% slevu. A samozřejmě se k tomu započítává i vaše 10% sleva, to je samozřejmě.
3: Víte, já ale nevím, či stihneme obaja aj z tchyny zomrieť naraz.
2: Ale tak, žádný spěch. Podívejte se, u nás můžete umřít až rok po podpisu smlouvy. No, ano.
3: Tak to jsou.
2: Podívejte, my tomu říkáme taková nová služba. Buy and die. Nakup a zemři.
3: To je v pohodě, to já se utrápím oveľa skôr.
2: No ano, ano, statistiky to potvrzují. Proto tento výhodný předprodej vůbec nabízíme, že? Podívejte se, celkem vy u nás můžete ušetřit až... No ano, až 60 tisíc korun, no. A to jsem už do ceny započetla i pyrotechnika.
3: Pyrotechnika? To bude na pohrebe aj ohňostroj?
2: No ne. Pyrotechnik je tam právě proto, aby k ohňostroji nedošlo.
3: Prepač, já vám nerozumím.
2: No podívejte se. Bez pyrotechnika dnes už v podstatě žádná kremace nemůže proběhnout. Víte, dnes, jak my konzumujeme ty Ečka v potravinách, ono se to ukládá v těle a při hřátí to exploduje.
3: A tak to u mojej manželky detonácia nehrozí. Víte, ona... sa stravovala zdravo, výlučně bio strava.
2: Přesně tohle už mi říkala jedna klientka. Víte? Její otec potom vyhodil do povětří krematorium v Novém Strašecí. Jeho snubní prsten, ten jsme našli dokonce až v Řevničově.
3: Tak nech je tam aj pyrotechnik, víte? Bol by som rád, keby moja manželka bola povestná iba svojimi výbuchmi smiechu.
2: Takže jste se rozhodl přijmout naši jedinečnou nabídku, ano? No, vidím... že tady máme spoustu zájemců přes internet, ano. Takže se rozhodněte rychle.
3: Tak ano, ano, já to beriem.
2: Výborně. Tak. No, s tím telefonkem počkáme. První podepíšeme tu smlouvu. Ano. Tady prosím, pojď krábnout. Bajsne, děkuji.
3: Ano. Miláček, To si ty? To je zázrak, veď doktor mi povedal, že už si po smrti, že nie je žiadna šanca. Hneď tam letím. Vydrž, láska. Predstavte si, to je moja manželka. Ona žije v nemocnici, to nejak poplietli a ruším objednávku.
2: No tak to bohužel nepůjde, částku budete muset uhradit.
3: Vy si zo mňa robíte srandu.
4: No tak podívejte se, mohli bychom škrtnout toho řečníka, potom bychom také mohli, ano, ano, ty muzikanti, to také není úplně nutné.
3: Ale moja manželka žije, vy mi nerozumíte, já nepotřebujem žádný pohreb, stornujte to.
2: No a budete si přát malou obřadní síň, nebo chcete velkou?
3: Vy mi nerozumíte, čo hovorím?
2: No a budete platit cash, nebo kartou?
3: Počúvajte, ženská jedna, já vám hovorím, že moja žena...
5: No vidíte, já jsem věděla, že se nakonec k tomu pohřbu nějak dopracujeme.
2: Služba! Chlapci!
4: Ale bože můj, že vy si zase hrajete na schovávanou mezi rakvema.
3: No já ti dám malú obradnú sieň, ty fiflena jedna. A tu už ma do smrti nikto neuvidí.

0: Na závěr našeho dnešního setkání ještě jeden vtip od dnes už neboštíka našeho kolegy Josefa Mladého.
1: Jak jde ten rockovej kytarista zemřel a jde do nebe, svatý Petr jde a říká, co byste, říká, já jsem jako umřel a tak jdu tady do nebe. Říká, vy, rockovej kytarista, do nebe, to byly samý holky, chlast, rockovej kytarista, kytaristi nemají v nebi co dělat. No, tak on se sebere, jde dolů a najednou slyší, vrátí zase za kytarist, co je? Říká, vy jste říkal, že kytaristi nemají co dělat v nebi a já tamhle slyším, říká, co slyšíte? No, slyším tamhle kytaru. Říká, jo, tohle, to je Petr Janda, to není žádný kytarista.